0: Členové souboru Muzika Antiqua Köln s uměleckým vedoucím Reinhardem Goeblem dohráli 4 sonáty ze sbírky Mensa Sonora Seu Musica Instrumentalis od Heinze Heinricha Ignáce Biebera.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, v rámci našeho pořadu od Claudia k Ludwigovi se nyní vydáme do období anglické renesance. Jejím významným představitelem je také Orlando Gibbons. Tento současník Williama Birda byl vynikajícím hráčem na klávesové nástroje, pro které také komponoval vlastní hudbu. Je také autorem madrigalů, hymnů a dalších duchovních skladeb. V roce 1623 dosáhl na prestižní zaměstnání, kdy byl jmenován varhaníkem ve Westminsterském opatství. Z Gibbonsovy tvorby si poslechneme výběr z duchovních skladeb pro smíšený sbor s doprovodem varhan. Budou to různá zhudebnění žalmů i textů z Nového zákona, která doplní 2 solová varhanní preludia. V této podobě nahrál Gibbonsovu hudbu v roce 1995 soubor Oxford Camerata se sbormistrem Jeremy Summerlim. Na varhany hraje Lawrence Cummings.

0: Dozněl výběr z chorální a varhanní hudby skladatele anglické renesance Orlanda Gibbonse. Zpívali členové souboru Oxford Camerata, na varhany hrál Lawrence Cummings.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na stanici D-dur, kterou právě posloucháte, je pro následující minuty připravena nahrávka komorní hudby Ludwiga van Beethovena. Z jeho celkem 7 za života publikovaných klavírních trií zazní to poslední. Klavírní trio B-dur opus 97, dokončené v roce 1811. Známé je pod názvem Arcivévodské, neboť ho Beethoven věnoval arcivévodovi Rudolfovi Rakouskému, jednomu z potomků císaře Leopolda II., svému mecenáši a také amatérskému klavíristovi. Možná i proto je v tomto triu part klavíru výraznější a samostatnější než hlasy houslí a violončela. Arcivévodské trio si poslechneme v podání mezinárodně etablovaného italského souboru Larky Budely. Jak název ansámblu napovídá, jeho hráči dávají přednost hře na střevové struny, k dosáhnutí autentických tembrů při interpretaci starší hudby. Věnují se především hudbě 18. a 19. století. Soubor Larky Budely bude hrát ve složení Vera Betz housle, Anner Bilsma violončelo a Jos van Immersy klavír.

Soubor Larky Budely dohrál klavírní trio B-dur opus 97, zvané Arcivévodské od Ludwiga van Beethovena. Milí posluchači, v poslední části našeho programu zavítáme do Benátek a poslechneme si jedno z barokních zhudebnění slavné středověké mariánské antifony Salve Regina, Zdrávas královno. Dnes víme o 5 skladbách Salve Regina, které zkomponoval Antonio Vivaldi, významný benátský skladatel, učitel a houslový mistr počátku 18. století. Za malou chvíli si poslechneme zhudebnění známé mariánské modlitby, figurující ve Vivaldiho katalogu pod číslem 616, určené kontratenoru a komornímu orchestru a rozdělené do 6 částí. Solový part zaspívá Andreas Scholl, hrát bude Australian Brandenburg Orchestra, řídí Paul Dyer.

0: Kontratenorista Andreas Scholl za doprovodu Australian Brandenburg Orchestra pod taktovkou Paula Dyera přednesl zhudebnění mariánské antifony Salve Regina od Antonia Vivaldiho. To byla poslední položka dnešního programu s názvem od Claudia k Ludvigovi s hudbou 16. až 19. století. Nerušený poslech dalšího vysílání přeje od mikrofonu stanice D-dur Robert Škarda.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Pane doktore, ještě než začneme, musím vás informovat, že v Dakápu už se o zvonech jednou rozjímalo. Tenkrát jsme ovšem to téma vzali hodně zeširoka, mluvili jsme i o těch zvonech, jimiž se prošťouchávají ucpané odpady, nebo i o těch zvonech, jimiž se dávní potapěči potápěli do hlubin oceánu a poněkud méně často se i vynořovali. Vezměme dneska toto téma poněkud šířeji, tedy ve smyslu spíš hlouběji, tak bych to řekl, vědečtěji. Kam ty zvony vlastně patří z organologického hlediska?
1: Ty patří mezi takzvané idiofony, čili nástroje samozvučné. Říká se jim tak proto, protože zvuk vydává vlastně celé tělo toho nástroje. Někdy je to nástroj kovový, nebo někdy zase jindy je to nástroj dřevěný. Dneska si všimneme jenom těch kovových. A zase ty kovové nástroje můžou mít různé tvary. Může to být trubice, může to být deska. A ku podivu tedy zvon se z organologického hlediska pokládá za desku. I když vůbec nemá tvar desky. Ovšem jsou taky nástroje, kterými se zvony napodobují a to je někdy taková deska nebo traverza nebo něco takového. Ten způsob, jak nahradit skutečné zvony věžní, je těžko rozhodnout, který z nich je lepší a nakonec vlastně ty skutečné věžní zvony nenahradí nic.
0: Ano. Nejčastější způsob jsou ty trubicové zvony.
1: Ano.
0: Ono slavné místo v Berliozově fantastické symfonii se tedy většinou hraje na typicky orchestrální nástroj trubicové zvony. A tak toto zní.

John Eliot Gardiner, slavný současný dirigent, ovšem v jedné své nahrávce Berliozovi fantastické použil pravých věžních zvonů. A když si toto místo poslechneme, zjistíme, že přeci jenom ty zvony jsou nenahraditelné.

0: kostelní zvony mají samozřejmě uhrančivý zvuk, ale my se od něho musíme odpoutat k dalšímu nástroji. V jednom z minulých dakáb už jsme na něho tukli, totiž na talíře, čineli.
1: Je to tak. A to už se trochu víc blíží té desce, i když je to deska stejně tvarovaná, ale teď bychom si měli říct spíš něco o takových těch samotných talířích. To znamená buď ten veliký úder, který je známý, že ano, ten přehluší zvuk i toho největšího symfonického orchestru v největším fortissimu. Ale zajímavý je taky způsob, když se používají jenom paličkou úder, jemný úder na jeden zavěšený talíř. Nebudeme si tu ukázku dávat, protože tu každý zná. Je to jediný úder v celé symfonii, v Novosvětské symfonii Antonína Dvořáka ve vedlejším tématu poslední věty. Je to zajímavé, jediný úder na nástroj a jak tam vynikne působ. Ale to si každý muzikant připomene velmi snadno. Spíš bych teď rád ukázal, jak Mahler dovedl tohoto jemného úderu využívat ve finále své Rostomile G-dur symfonie.

0: Ke kovovým deskám opět kotoučového tvaru patří tamtam, jakýsi ohromný zavěšený talíř, na který se hraje velkou palicí. Ani zde není výška tónu určitá, ale přidáním nástroje s určitou výškou zvuku se takový dojem dá vytvořit.
1: Ano, je patrno například v Mahlerově písni o zemi, kde v šesté části je spojeno ten úder, tichý úder na tamtam s kontrafagotem, s harfami, s čely a kontrabasy.

Úplně tichý solový úder na tamtam je v konci Čajkovského 6. symfonie.

0: Naproti tomu gong, rovněž v zásadě zavěšený talíř, je vyroben tak, že má určitou výšku tónu. Proto se častěji užívá v několika člené skupině. Málo který orchestr však skutečnými gongy disponuje a skladatelé gongy předepisují jen velmi zřídka. Někteří z nich jsou však k použití gongu přímo nuceni. Takový Puccini, když psal svou Turandot z čínského prostředí, musel použít celou soustavu perfektně naladěných čínských gongů.
1: Samozřejmě ke kovovým tyčím patří i tyčinka zalomená nebo ohnutá do toho trojúhelníku. Hraje se na ní ještě menší tyčinkou. Je to triangle a je to vlastně nástroj, který by zdánlivě byl tichonký, ale dovede dodat veliké gradaci orchestrální na tom vrcholu ten zářivý lesk. On nezanikne ani v velikém tuti.
0: Poslechněme si, jakou ohromnou práci tento decentní nástroj odvede ve Smetanově skercu z Triumfální symfonie.

0: Potom existují takové, řekl bych, sofistikované nástroje, které jsou vybaveny tím skvělým vynálezem klaviaturou. To je případ čelesty.
1: Ano, čelesta je velice moderní nástroj, upřímně řečeno. Vlastně Čajkovský byl jeden z prvních, kdo jich užil. Firma Mustel v Paříži je vyrábí teprve asi tak od roku 1860. A jsou to v podstatě desky. Zase jsou to desky, malé destičky, které jsou seřazeny do celé rozsáhlé škály. Vypadá to trošku jako harmonium nebo pianino. A klaviaturou jsou spojeny paličky, které do toho ze spodu tlučou. Překrásné solo, právě jedno z prvních a zásadních, je v Čajkovského Louskáčku. Je to celé číslo, které je vlastně skoro věnováno výhradně čelestě.

úkol čelesty je také někdy vnášet do hudby trochu nostalgie. A tady se bych se rád obrátil ke skladbě, která mě vždy právě použitím čelesty fascinovala, totiž k Schönbergovu orchestrálnímu kusu, který se jmenuje Ze zašlých časů.

0: Teď bychom mohli si hrát na spoustu různých kovových idiofonů. To jsou krotaly, kovadlinky, kravské zvonce, rolničky, které jsou krásně upletněny zase v Malerově čtvrté symfonii. A stále docházíme k novým a novým nástrojům. Já jsem byl úplně šokován, tak jako celé pražské obecnost, když nám tady jistý virtuos na steel pen, což je ocelová pánev z Trinidadu, nám předvedl hudbu symfonii od Jana Bacha. Ale to není Johann Sebastian, to je moderní skladatel. No, je to neuvěřitelné, artistický kousek. Další nástroj je třeba vibrafon. To je taky v podstatě nástroj, jsou to desky kovové, seřazené zase do řady tónové a ze spodu jsou připojeny takové visící trubičky, které mohou v nich rotovat taková víčka. Ano, ano. A tím ten vibrafon dostává chvějivý tón.
1: Ano, chvějivý až intimní. A toho využil český skladatel Marek Kopelent ve svém duu pro flétnu a vibrafon nazvaném Canto Intimo.

0: Myslím si, že bychom mohli zakončit ještě jedním nástrojem, který má dvě formy a je dost trošku podobný zdánlivě té čelestě, kterou už jsme měli, a to je zvonkohra. Buď má také klávesy, anebo se na ně tluče paličkami. To je výraznější. Ta klávesová je taková spíš trošku dětský nástroj, kdežto ta paličková, ta opravdu může vydat i dost silný tón. Snad bychom na její užití mohli přinést příklad ze 7. symfonie Prokofievovy ze 4. věty.
1: A tak se dostáváme od velkých zvonů k malé zvonkohře. Jenomže ve světě hudby platí, že není malých nástrojů.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Georg Friedrich Händel, první část z hudby ke Královskému ohňostroji, Akademie staré hudby, řízena Christopherem Hogwoodem.

Giacomo Puccini, arie z opery Bohéma v úžasném provedení Patricie Janečkové. Jeho Českou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

Před námi je hudba anglického skladatele lehčí hudby jménem Ronald Binge. Mimo jiné je to autor známé alžbětinské serenády. Po první světové válce se nejprve živil tím, že hrál v kinech k němým filmům, začal psát filmovou hudbu a po 3 roky hrál ve známém Mantoványho orchestru. Po 2. světové válce psal pro BBC a svými skvostnými kousky vyššího populáru se proslavil. Jedním z jeho nejoblíbenějších je i skerco pro orchestr a la Beethoven, které zazní v podání Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Ernesta Tomlinsona.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Velmi oblíbenou součástí koncertních programů symfonických orchestrů jsou barvité koncertní předehry Hectora Berlioze. Je to, dá se říci, sázka na jistotu, která posluchače vždycky potěší. My se teď potěšíme Berliozovou uvertýrou Rob Roy, inspirovanou stejnojmenou novelou Waltera Scotta. Montrealský symfonický orchestr Charles Dutoit.

Concerto grosso je barokní forma, v níž skupina solistů vede hudební dialog s orchestrem. Ke vzniku formy zjevně vedly praktické důvody. Schopnější instrumentalisté se vyčlenili do menší skupiny sedící před orchestrem a byli pověřováni virtuóznějšími úkoly než řadoví hráči. Ve skladbě se tak slyšitelně střídají složitější a jednodušší hudební úseky. Antonio Vivaldi psal hlavně koncerty pro jeden solující nástroj a orchestr, ale má i koncerta grossa, kde soluje skupina nástrojů, v našem případě dvoje housle a violončelo. Antonio Vivaldi a jeho třívěté koncerto grosso d-moll hraje soubor Barocco Sempre Giovane.

Opera Peter Grimes v roce 1945 světově proslavila tehdy 32letého anglického skladatele Benjamina Britna. Ačkoliv operní společnost původně protestovala proti jejímu nastudování, protože se obávala její očekávané kakofonie. Nakonec ale byli překvapeni všichni. V prodeji lístků tehdy Grimes předčil i Madame Butterfly nebo Bohému. K nejkrásnějším místům opery, v níž se Britten hlásí ke Stravinského projasněnému neoklasicismu, patří 4 orchestrální mezihry, které se dokonce dávají a také tak byly vydány samostatně jako koncertní symfonické kusy. Toto je jeden z nich. Nedělní ráno z opery Peter Grimes Benjamina Britna hraje Londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Andrého Previna.

D-dur, vaše tónina. Josef Haydn, druhá část ze symfonie číslo 101 D-dur, hodiny. Hraje Pražský komorní orchestr.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Jako jeden z největších skladatelů renesance byl už za svého života i dlouho po něm, prakticky dodnes, oslavován Josquin des Prez. K jeho nesmírné popularitě přispěly nejen úchvatná melodická invence, nápadité imitační techniky i záliba v lidových písních, ale jistě i fakt, že jeho oblíbená díla se počátkem 16. století velmi rychle šířila díky vynálezu nototisku. Josquin komponoval všechny druhy tehdejší hudby, od motet a mší až třeba k francouzským šansonům i italským kancónům. Měl obdiv mnoha mocných své doby, včetně členů rodu d'Este ve Ferraře, v jeho službách působil. Tady je Josquinova La Spagna, pětihlasá skladba pro instrumentální soubor v nahrávce katalánského Esperionu 21 a jeho zakladatele a uměleckého vedoucího gambisty Jordiho Savala.

Poslední z lyrických tragédií, které velký Jean-Baptiste Lully složil se svým dlouholetým spolupracovníkem, libretistou Kinoltem, je Armida. Pánové nesmírně úspěšně spolupracovali 14 let. V roce 1686 odešel libretista na odpočinek, Lily napsal ještě dvě opery a následující rok zemřel. A to jako největší a nejmocnější skladatel Francie, který udával tón snad ve všech oborech. Jehož opery byly pro francouzské autory vzorem ještě půl století po jeho smrti. V Armidě je zpracován oblíbený námět Tasova Osvobozeného Jeruzaléma, v něm se čarodějka Armida zamiluje do svého úhlavního nepřítele Renauda ve chvíli, kdy Renaud spí. Lily a Kenaud přenesli veškerý svůj zájem na titulní postavu Armidy, ale my si poslechneme Renaudovu árii, v níž rytíř obdivuje krásy okolní krajiny, pokládá se do trávy a usíná a děj pomalu spěje k příchodu Armidy. Zatím tedy Renaud, rozhlížející se po příjemné krajině kolem, kontratenorista Howard Crook, La Chapelle Royale a Philippe Reveche.

Ze salzburského období mladého Wolfganga Amadea Mozarta vybíráme teď první větu ze symfonie číslo 28 C-dur, psanou pro dva hoboje, dva lesní rohy, dvě trubky a smyčce. Rozkošné tóny pravděpodobně 17-letého génia hraje The English Concert zařízení Trevora Pinnocka.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Francis Poulenc byl neoklasik, člen pařížské šestky, velký melodik s lehkým nádechem pařížského salonu. Toto jsou tři části z jeho francouzské svity. Soubor Anima Eterna Brugge vede Jos van der Immerzel.

Opery Giuseppa Verdiho jsou pravidelně inscenovány ve všech operních domech světa. Díky jejich kvalitě je totiž neustálý posluchačský zájem zaručen a těžko najdete scénu, která by někdy, ale spíš opakovaně, neinscenovala třeba Aidu. Operu si objednal egyptský vicekrál a milovník opery Ismail Pasha jako slavnostní dílo v době otevření Suezského průplavu. Premiéra v roce 1870 byla dalším z Verdiho triumfů. Jako v řadě dalších oper, i zde jde o volbu mezi láskou a životem. Zde vojevůdce Radames volí lásku k dceři etiopského krále, otrokyni Aidě, a platí za to životem stejně jako ona. V prvním dějství napsal Verdi Radamesovi překrásnou jímavou tenorovou árii Celeste Aida, nebeská Aido. A my si ji poslechneme v podání Joseho Carrerase a vídeňských filharmoniků s Herbertem von Karajanem.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Kvůli nedostatku znalců se v Česku protahují soudní řízení. Ukrajinský ombudsman oznámil, že v ukrajinských věznicích jsou cizinci z více než 50 zemí, kteří bojovali na straně Ruska. Skláři v Deštné v Orlických horách dnes začnou roztápět pece na tradiční víkendové tavení skla dřevem. A čekejte jasno až polojasno, nejvyšší teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku až 40. Česko má málo soudních znalců. Nedostatek je hlavně ve zdravotnických oborech. Protahují se proto soudní řízení, a to někdy i o měsíce.
4: Jednou z 14 soudních znalkyň a znalců v oboru dětské psychiatrie je Alena Gajová.
5: Mnohonásobně by nás potřebovalo být víc. Já teď odmítám třeba 3 posudky za týden.
4: Problémy s čekacími lhůtami má i městské státní zastupitelství v Praze, říká mluvčí Aleš Cimbala.
6: Obvykle, pokud se podaří oslovit a zajistit znalce, pohybuje se přislíbený termín okolo půl roku.
4: Znalci hromadně odešli po novém zákonu z roku 2021, podle kterého měli znovu skládat zkoušky. I přes nedostatek odborníků, ale musí být podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO posudky vždy kvalitní.
7: Protože znalec vždy musí posudek vypracovat s odbornou péčí.
4: Ministerstvo spravedlnosti teď pracuje na úpravě zákona, která by nedostatek měla vyřešit. Předložit ji chce nejpozději příští rok. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Do ukrajinského zajetí padli cizinci z více než 50 zemí, kteří bojovali na straně Ruska. Oznámil to ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec. Jejich celkový počet ale není oficiálně známý.
8: Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec na svém telegramovém kanálu napsal, že o zajatých cizincích je potřeba mluvit otevřeně a čestně, aby si ve světě uvědomili, že účast ve válce na straně Ruska má své právní následky. Podle zdrojů BBC padly na Ukrajině přes 3 500 cizinců, kteří bojovali v řadách ruské armády. Moskva je naverbovala hlavně v afrických, jihoamerických a asijských zemích. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Dlouhodobé sucho a vysoké teploty mají dopad i na stav městských trávníků. Ty se kvůli náročným podmínkám dostávají do stavu hibernace, kdy si zachovají jenom kořen a nadzemní část rostliny uschne. Takto suché a zežloutlé trávníky nedokáží nadále plnit svou funkci. Zeleň v dobré kondici totiž podle krajinářské architektky Barbory Liškové dokáže své okolí ochladit o 2 až 8 stupňů Celsia.
9: Zdravé stromy a další vegetace vlastně ochlazují své okolí díky procesu takzvané evapotranspirace. Jednoduše řečeno, odpařují vodu a fungují jako přirozená klimatizace.
3: Uschlé trávníky obrazí teprve tehdy, kdy se dlouhodobě zvýší množství srážek. To ale může přijít až za několik týdnů. Policie posiluje až do konce týdne hlídky na festivalu Brutal Assault v pevnostním městě Josefov u Jaroměře. Kontrolovat budou veřejný pořádek a bezpečnost a taky plynulost dopravy, jak říká policejní mluvčí Šárka Pižlová.
10: Policisté jsou na místě od začátku festivalu a situaci průběžně sledují po celou dobu jeho konání. Řidiče prosíme, aby respektovali dopravní značení a pokyny policistů s pořadateli. Pokud to bude možné, doporučujeme využít hromadnou dopravu nebo sdílenou jízdu a v žádném případě nesedat za volant pod vlivem alkoholu.
3: V Deštném v Orlických horách začínají už dnes přípravy na víkendové tavení skla dřevem. Přestože hlavní program začne až v pátek, už dnes se začne roztáčet replika historické pece. Vyhřát se musí na teplotu vyšší než 1200 stupňů Celsia, jak vysvětluje ředitel Muzea zimních sportů v Deštném Bohumír Dragouna.
11: Máme dřevo, které je 3 až 5 leté, takže 5 let suché dřevo, které je naštípáno na malé kousky, a samozřejmě ta teplota musí stoupat velmi pomalu, nelze to vlastně rozpálit najednou, takže by poprskali pánové, poprskala by pec, takže se musí teplota stoupat velmi pomalinku a hlavně pak je potřeba v té vysoké teplotě to držet, a to už je kumšt.
1: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude místy až oblačno. Ujediněle se vyskytnou přeháňky nebo silné bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40, v 1000 metrech na horách kolem 30. Meteorologové předpokládají velmi silnou až extrémní zátěž teplem. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
12: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
13: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
12: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
13: 12. září od 18 hodin.
12: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
14: Radioservis představuje
15: audioknihu Pastvina zmizelých.
16: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
15: Kam se poděli?
17: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
15: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
18: Je to pěkně zamotaný.
15: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.

0: uslyšíte za chviličku. A dnes by se Boris Hübner dožil 85 let a právě jemu bude patřit i jedna z reportáží. Máme 6 minut po 6. Za celý tým dnešního ranního vysílání na Vltavě přejeme tedy příjemné ráno.
1: A příjemný poslech. Zpívat bude Johnny Mitchell už za pár minut, potom hudba Karla Filipa Emanuela Bacha nebo Josef Suk a část z pohádky. Kamaroorchestr Bazilej a Giovanni Antonini teď s hudbou Josefa Haydna.
2: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: část symfonie číslo 61 Josefa Haydna, kamerorchestr Bazilej a Giovanni Antonini.
1: Česká námořní expedice Monoxylon 5 letos v Egejském moři ukázala, že pravěcí mořeplavci byli zřejmě mnohem zdatnější, než se zatím předpokládalo. Archeologický experiment potvrdil, že člun vydlaban z jednoho kmene stromu mohl díky plachtě překonávat dlouhé vzdálenosti
0: a převážet více než 2 tuny nákladu, včetně posádky. Výprava urazila během 14-denní plavby mezi řeckými přístavy Alexandrupole a Volos 427 kilometrů.
1: Posádka přitom dosáhla rekordních výkonů. Za jeden jediný den

0: dokázala uplout až 105 kilometrů.
1: Podle vedoucího expedice Radomíra Tichého výsledky potvrzují, že archeologické experimenty přinášejí poznatky, které nelze získat pouze počítačovým modelováním.
0: No a my plujeme dál, plujete společně s námi, stále na vlnách Vltavy, také 12 minut po 6.

0: Johann Sebastian Bach a Goldbergovy variace v úpravě pro kvarteto v 6 hodin a 13 minut.
1: Na Kraví hoře v Brně začala srpnová část festivalu Planet. Celý tento týden vždy od 2 hodin odpoledne až do 11:30 v noci můžete vidět 8 nafukovacích modelů vesmírných těles.
0: Letošní dominantou je model Jupiteru, kterého pořadatelé z brněnské hvězdárny pojmenovali Gigalona.
2: Co se ti tady líbí nejvíc?
3: Země.
2: Země?
3: Uh-huh.
2: A co takový Jupiter?
3: Ten se taky líbí.
2: Ten se taky líbí. A baví vás vesmír, kluci?
3: Já.
2: A chtěli byste být někdy třeba kosmonauty?
3: Já.
4: S 5letým Kubou a Šímou si povídám v parku na Kraví hoře, kde je vystaveno všech 8 modelů vesmírných těles, které se na předešlých festivalech Planet objevily. Mezi nimi kraluje Gigalon, v průměru 12 metrů velký a 250 kg těžký model planety Jupiter. A není unikátní jen svojí velikostí.
5: Na rozdíl od těch ostatních, Jupiter je plynná planeta, tudíž ta její podoba se neustále mění. Je to skutečně jenom jakýsi obraz a vizuální fantazie. Nicméně obsahuje vlastně všechny takové ty nejnápadnější a nejznámější viditelné jevy, ať už dva temné pásy podél rovníku nebo takzvanou velkou černou skvrnu.
4: Říká ředitel hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek. Gigalon je speciální také v tom, že designéři vůbec poprvé při jeho výrobě využili umělou inteligenci.
6: Museli jsme velice dobře udělat třeba texturu té planety, kdy jsme si pomocí AI zvětšovali nějaký detaily a hráli jsme si s tím, aby to vypadalo věrohodně a aby to byl co největší detail i třeba zblízka.
4: Popisuje Jan Machát ze skupiny Vizuálové, která se od začátku na festivalu umělecky podílí. Jsou tu i modely měsíce nebo zeměkoule, kdyby neměla vodu. Prochází se tu i několik mužů v kostýmu kosmonautů a fotí se s návštěvníky. Ve skafandru je i pan Jirka.
2: Není vám to vedro?
7: Ano, je. Krom větráčku, který mám v přilbě, tak celý oblek, jako kdybyste si vzal na potápění neopren. Něco podobného.
2: Jak je to těžký s tím batohem?
7: Cca 15 kg.
4: Každý večer od 9 si návštěvníci můžou zajít i na film do letního kina, doplňuje Jiří Dušek.
5: Většinou to nejsou úplně novinky, nicméně všechny souvisí nějak tematicky s tím, co se děje teď na Kraví hoře, takže máme tam třeba jeden díl ze ságy Hvězdné války nebo z Hobita.
4: Velkým lákadlem je pak večerní osvětlení planet. Díky silným světlům vevnitř svítí jako obří lampiony a dobře je to vidět už za soumraku. Instalaci však může ohrozit silný nárazový vítr nebo hustý déšť. Modely by se pak nedaly nafouknout. Aktuální situaci zjistí návštěvníci na webu festivalu. Ten skončí v neděli večer. Jakub Holler, Český rozhlas.

0: Kultovní melodie i hudba z nejnovějších filmů.
1: Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát ve světě melodií, které provázejí filmové příběhy.
0: Klapku poslouchejte během filmového léta ve všední dny po 13. hodině.
1: Na Vltavě.

0: Karl Philipp Emanuel Bach a část symfonie pro smyčcové nástroje a basso continuo v 6 hodin a téměř 23 minut.
1: A úplně měníme hudební žánr, ale myslím, že to bude příjemné, když Beatles před 60 lety vydali album Revolver, český Revolver, tak málo kdo tušil, že právě začíná naprosto nová éra populární hudby.
0: Deska se 7 týdnů držela v čele britské hitparády a v prestižní anketě časopisu Rolling Stone obsadila 3. místo mezi 500 nejlepšími alby všech dob.
1: A výjimečná byla i tím, že z ní Beatles kvůli složitým aranžím nehráli na žádném koncertě ani jednu jedinou skladbu.
2: V létě roku 1966 měla za sebou čtveřice z Liverpoolu období bezprecedentní slávy. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr se ale rozhodli vydat novým směrem. Namísto jednoduchých písní o zamilovanosti nabídli posluchačům složitější kompozice, odvážnější texty a také zvuky, které byly pro tehdejší publikum úplnou novinkou.

0: Právě skladba Eleanor Rigby se stala symbolem této proměny. Místo elektrických kytar zaznělo smyčcové okteto a melancholický příběh osamělých lidí. Beatles tím dokázali, že i popová hudba může vyprávět složité a hluboce lidské příběhy. George Harrison zase do písně Love You Too přinesl inspiraci indickou hudbou a použil sitar, tradiční strunní nástroj, který tehdy většina západních posluchačů téměř neznala. Na desce se objevila i hravá skladba Yellow Submarine. Původně šlo o jednoduchou písničku, která se nakonec proměnila v jednu z nejznámějších skladeb celé kapely. O dva roky později se stala předlohou slavného animovaného filmu.
1: Hey Jeremy, must you always talk in rhyme?
2: If I spoke prose, you'd all find out. I don't know what I talk about.
0: Ale skutečná revoluce přišla až úplně na konci alba. Skladba Tomorrow Never Knows vznikla z útržků zvukových smyček, obrácených nahrávek, neobvyklých efektů a experimentů, které byly na svou dobu téměř neuvěřitelné. Mnozí hudební kritici dodnes tvrdí, že právě tady se zrodily základy psychedelického roku, elektronické hudby i moderní studiové produkce. Právě složitost aranží nakonec způsobila, že Beatles nezařadili do koncertního programu ani jednu z písní z alba Revolver. To se ovšem netýká pozdějších sólových vystoupení Paula McCartneyho. Třeba skladbu Eleanor Rigby zařadil mimo jiné i do programu svého pražského koncertu v roce 2016. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Tak tohle je skvělá skladba Change Partners. A zajímavé je, že Irving Berlin psal pro Freda Astera do muzikálu Carefree z roku 1938. Tehdy ji Aster ve filmu nejenom zpíval, ale píseň byla součástí elegantní taneční scény s Ginger Rogersovou. Tak to jsme vám nemohli sice nabídnout, ale aspoň jsme vám Change Partners nabídli v podání tria Freda Hersche. Teď je 6 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Dočasná ochrana Ukrajinců je od dneška nově vázaná na splnění jejich vojenských povinností. Podmínky pro udělení ochrany zpřísnila Rada Evropské unie. Pravidla se týkají nových žadatelů a nebudou se vztahovat na ty, kteří dočasnou ochranu už v Evropské unii dostali a jen si ji prodlužují. Zpřísnění vítá ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Nové podmínky podle něj omezí počty nově příchozích Ukrajinců o desítky procent. Podle údajů ministerstva vnitra je v Česku necelých 400 tisíc lidí z Ukrajiny s dočasnou ochranou. Za poslední týden jich přišlo zhruba 800. Ruská armáda v noci vyslala balistické střely na hlavní město Ukrajiny. Podle tamní vojenské zprávy jeden člověk zemřel a dalších 12 zraněných. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko informoval taky o zřícené obytné budově v Holosovejském okrese na jeho západě města. Pod jejími troskami můžou být další zranění a mrtví. Rehabilitace výtvarníka a hudebníka Milana Knížáka bude dnes znovu řešit obvodní soud pro Prahu 10. Informoval o tom server i rozhlas. Případ se týká Knížákovy vazby z roku 1974, kdy byl podezřelý z poškozování zájmu Československa v cizině. Návrh na rehabilitaci se k soudu vrací poté, co Knížák uspěl s ústavní stížností. Podle ústavního soudu postupovali soudci nižších instancí příliš formalisticky. Knížák na konci srpna zemřel a u soudu ho zastoupí advokát. Čekejte jasno až polojasno, odpoledne a večer bude místy až oblačno. Ojediněle se vyskytnou přehánky nebo silné bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40. V tisíci metrech na horách kolem 30. Meteorologové předpokládají velmi silnou až extrémní zátěž teplem. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A ještě kulturní tipy, a bude to zajímavé, protože se zastavíme třeba v Pražské galerii Moderna, taky u Letohrádku Kinských, ale začínáme na Českokrumlovsku. Varhanice Kata zahraje v přírodním chrámu v Kuklově. Ve svém autorském pojetí propojí hudbu Arvo Pärta Johanna Sebastiana Bacha se svou vlastní originální tvorbou. A program je součástí Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov.
2: V rámci festivalu Prague Pride můžete u Letohrádku Kinských navštívit expozici Odmlčení k hrdosti. Výstava kombinovaných výtvarných technik představuje volně pojatou časovou osu významných momentů české historie, nahlížených prizmatem LGBTQ+, paměti, identity a viditelnosti.
1: A ještě pozvání do Pražské galerie Moderna, kde se večer odehraje vernisáž prací Jindry Vikové s názvem Tady a nikde.

0: Josef Suk na část z jeho pohádky Filharmonie Bohuslava Martinů a Nicole Kraft.
1: Převtělice a uniknout pod masku. Tohle ho bavilo už v dětství. V 60. letech potom do tajů pantomimy pronikl naplno. O kom mluvím? O Borisu Hübnerovi.
0: Stal se bezesporu nejslavnějším českým mimem. Pantomimu učil i své studenty.
1: No a právě dnes, tedy 5. srpna, by se dožil 85 let.
2: To je kočovný život, dobrodružství, čáry, kouzla, magie.
3: Holohlavý muž, který na slavnostním obědě u své vyvolené předvádí kouzelnické kousky a nakonec ji vyděsí umělým hadem. Tak si Borise Hübnera připomínáme každoročně ve filmu Pelíšky.
4: Jak dlouho se tím zabýváte?
2: Už ona ještě, promiňte, prakticky od dětství.
3: Boris Hübner herectví nikdy nevystudoval. Převtělovat se a utíkat pod masku zkoušel už v dětství, které prožil ve Vyškově.
2: My jsme bydleli v besedním domě, tatínek důle měl restauraci a v prvním patře byl ochotnický spolek Haná. A já jsem tam od malinka prostě hrával takový ty děti nezbytný, jo, v těch komparzech a tady. No a jak jsem stáhl, tak jsem začal hrát i nějaký menší role a tohle.
3: Jeho první pocity z jeviště byly smíšené. Pociťoval hrůzu i slast. Pantomimu se naučil od Ladislava Fialky a od 60. let spolupracoval se Ctiborem Turbou. Společně založili například pantomimu Alfreda Jerryho nebo soubor Gek. Od 80. let se pak začal objevovat v televizi, třeba společně s Bolkem Polívkou v jeho manéži.
2: Mimové mají tu výhodu, že jelikož česky mluví jenom 10 milionů Evropanů, mimovsky hovoří celý svět a to jsem s úžasem vlastně začal zjišťovat, když jsem se začal pohybovat Evropou.
3: A jak říkával, mimové patří mezi nejmluvnější lidi, jelikož musí kompenzovat své mlčení na scéně.
5: Nám celou kům se tady líbí.
3: Své bohaté zkušenosti z prken pohybového divadla zúročil i jako autor ve filmu Klauni. Boris Hübner byl zároveň prvním profesorem pantomimy. Katedru nonverbálního divadla na hudební fakultě AMU vedl 13 let. Uplatnil se také v činohře. Ve Stavovském divadle v Gogolově Revizorovi hrál přiléhavě němou postavu doktora Hübnera. Zemřel v roce 2016, bylo mu 74 let. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: I Fall in Love Too Easily v podání Chata Bakera v nahrávce z roku 1954. Přejeme dobré středeční ráno, 2 minuty před 6:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Myslím, že vás na Vltavě potěšíme taky na večer. V rámci našeho projektu Filmové léto uvedeme večer obnovenou premiéru pořadu Podivuhodná dobrodružství barona Prášila.
0: Tvůrce německé balady, básník a prozaik Gottfried August Berger vydal knihu roku 1786.
2: A kdo si řekl, že knížka dobrodružných baronových příběhů byla původně napsaná jenom proto, aby se stala odstrašujícím příkladem všem chlubilům a chvastounům? Tady je ukázka.
3: Jako praštěný rozporkou a beze smyslu vrhl jsem se na zem. Jediná myšlenka, které jsem byl jakž tak schopen, byla, že mnou už pronikají tesáky a spáry lva, nebo že odcházím do věčných lovišť chrtánem krokodýla. V příští vteřince mi však zapraskal v uších silný, ale naprosto neznámý hluk. Odvážím se zvednout hlavu. A co myslíte, pánové, že se naskytlo mým očím? K nevypověditelné radosti vidím, že lev v okamžiku, kdy jsem se vrhl na zem, krvelačně skočil, ale přeskočil mě a vletěl krokodýlovi rovnou do tlamy. Hlava jedné šelmy vězela v tlamě druhé a obě se zuřivě snažili a namáhali dostat se od sebe. Vyskočil jsem jako sarna, vytáhl tesák a jediným šmiknutím uřízl lvovi hlavu. Zatímco jsem jeho trup zuřivě škubal u nohou, popadl jsem ručnici a zatloukl pažbou lví hlavu tak hluboko krokodýlovi do požeráku, až se potvora zadusila.
0: Z knihy Podivuhodná dobrodružství barona Prášila bude číst Jan Gross. Režii měla v roce 1981 Marie Texlová. Poslouchejte Vltavu dnes od 20 hodin.
2: Baron Prášil, ten nás fascinuje už víc než 2 století. Zosobňuje něco, co lidi nikdy nepřestali potřebovat, tedy radost z fantazie, odvahu překračovat hranice možného a taky schopnost vyprávět příběhy. Mimochodem, jeden příběh pro nás má připravený spisovatelka Markéta Pilátová. Nabídneme vám ho za pár minut.

0: Twin Peaks, mazací hlava, modrý samet.
1: Kde David Lynch čerpal inspiraci pro svou podmaňovou filmovou a televizní tvorbu?
0: Poslouchejte osudy amerického velikána filmového plátna.
1: V knize Místo snění o svém díle vypráví sám Lynch i jeho blízcí a kolegové.
0: Od 3. srpna na Vltavě každý všední den od 11:30.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Aaron Copland a Detroit Symphony Orchestra s dirigentem Leonardem Slatkinem v 6 hodin a 52 minut.
1: A teď si pojďte poslechnout něco o tom, jak může kultura a tvůrčí psaní otevřít svět lidem, kteří k němu běžně nemají přístup. Dnešní úvahu napsala spisovatelka Markéta Pilátová.
2: Mateo přišel o něco dřív. Mateo Feijó je Portugalec, žijící dlouhá léta ve Španělsku a je neuvěřitelně dochvilný. Půlku života jsem strávil čekáním na jiné lidi. Směje se. Je to tanečník, kurátor výstav, náruživý čtenář a teď 7. rokem vede madridský festival Flipas. Festival je zaměřený na lidi z vyloučených lokalit, jimž přináší kulturní zážitky, které by pro ně byly jinak nedostupné. S Matém míříme do nejslavnějšího španělského muzea El Prado. Seznámila jsem se s Matém asi před 30 minutami na online schůzce, kterou zorganizovalo České centrum v Madridu. Mám v muzeu vést literární dílnu pojmenovanou Záznamy každodennosti a jde o kreativní psaní deníků. Dílnu se mnou povede i španělská malířka a psycholožka Veronika Rodriguez. Společně jsme v Prádu vybrali obrazy, které se nějakým způsobem dotýkají psaní deníků. Domlouváme se, jak přesně budou dílny probíhat. Veronika líčí, že by chtěla, aby si účastníci na úvod představili nějakou příjemnou situaci, třeba, že jsou doma v křesle a vedle nich vrní kočka. Tak tady tě hned zastavím, říká Mateo. Lidi, co přijdou, vyrůstají v prostředí, kde nemají žádné příjemné místo na přemítání, ani pohodlná křesla, natož vrnící kočku, vysvětluje důrazně. Pozvání na festival dostala centra, která pomáhají mladým lidem z okrajových čtvrtí Madridu, zejména imigrantům v nějaké složité životní situaci. A pak už se útulná sklepní místnost uprostřed útrop labyrintu muzejních chodeb začíná plnit mladými lidmi, kteří ale nevypadají na to, že by měli nějaké problematické zkušenosti se životem. Jsou vnímaví a tvořiví. Nejdřív jdeme na prohlídku obrazů, které souvisí s naším tématem. Zastavujeme se u jednotlivých děl, sešity šustí a tušky poskakují po stránkách. Pak sejdeme zase dolů, usadíme se v učebně a bavíme se o jednotlivých obrazech a taky o muzeu. Pedro z Hondurasu říká, že je mu 17 a v muzeu nikdy nebyl. Nebyl ani v kině. Tohle je poprvé a on je nadšený. Většina mladých lidí, kteří plní stránky svých nových deníků poznámkami, postřehy a kresbami, nemá práci nebo kvůli různým problémům přerušili studium. Padají slova jako deprese, ale i radost, chuť do nového dne, do nového zápisu v deníku. Další dny pracujeme s různými deníky literátů nebo umělců. Přivezla jsem deníky fotografa Josefa Koudelky, ilustrátora Miroslava Šaška nebo hudebnice a malířky Martiny Trchové. Čteme si navzájem svoje vlastní zápisy a volně bloumáme chodbami muzea. V jedné z nich si mě vezme stranou mladičká studentka z Nikaraguji Dára. Ustýchala se před ostatními číst svoje zápisy, ale mě je teď čte. Jsou tak krásné, že se mi tají dech. Její líčení cesty z okraje Madridu do muzea by obstálo před jakoukoliv porotou literárních cen. Říkám, že by měla rozhodně psát. Dára mi to slibuje. Je to jen malá chvíle, ale žiju z ní pak několik týdnů.
1: Umění to není jenom výsada vzdělaných nebo majetných, ale může být důležitým prostředkem sebepoznání, sebevyjádření a také naděje, jak říká spisovatelka Markéta Pilátová.
0: Pokračuje přehlídka amatérského divadla Jiráskův v Hronov. Do soboty nabídne desítky představení i koncertů. I o tom bude řeč ve zprávách v 7.

0: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Přejeme hezké středeční ráno, teď je 7 hodin.
0: Český rozhlas Vltava, zprávy.
4: Podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny se ode dneška v Evropské unii zpřísňují. Na velkých mezinárodních letištích v Asii přibývá případů, kdy se na obchodování s drogami podílejí posádky letadel. Do měsíce dnes ráno narazí neovladatelný zbytek kosmické rakety. A čekejte jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku až 40. Ode dneška platí přísnější podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny. Podle rozhodnutí Rady Evropské unie nově získají jenom žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Pravidla se nebudou týkat těch, kdo dočasnou ochranu už v Evropské unii dostali a jen si ji prodlužují. Ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO zpřísnění uvítala.
5: Oceňuji, že se nám podařilo najít shodu napříč členskými státy. Rozhodnutí omezí počty nově příchozích o desítky procent. Díky tomu se následně sníží také tlak na naše kapacity, uleví se českému zdravotnímu i sociálnímu systému.
4: Podle údajů ministerstva je v Česku necelých 400 tisíc lidí s dočasnou ochranou. Za poslední týden jich přišlo zhruba 800. Policie a ostraha v zemích jihovýchodní Asie zpřísní na letištích kontroly posádek letadel. Přibývá tam případů, kdy se letušky nebo piloti přímo podílejí na pašování drog a omamných látek. Právě v této části světa jsou přitom tresty za pašování drog jedny z nejpřísnějších na světě.
6: V červnu thajská letuška s kilogramem heroinu zadržená po příletu do Austrálie a před pár dny malajský pilot se 4 kilogramy metamfetaminu a 70 tisíci tabletami extáze na lince z Malajzie do Indonésie. Ten měl navíc pozitivní test na přítomnost drog v těle. Tyhle dva poslední případy šokovaly bezpečnostní složky na velkých letištích v jihovýchodní Asii a povedou k tomu, že v některých terminálech a na parkovištích přibydou další kamerové okruhy. V případu malajského pilota, kterému hrozí trest smrti, má navíc policie podezření, že při průchodu bezpečnostní kontrolou měl mezi zaměstnanci letiště komplice. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
4: S měsícem se dnes srazí vysloužilá kosmická raketa. Uvádějí to výpočty amerických astronomů. Srážka má být ráno okolo 8 hodin a 35 minut českého času. Jde o neovladatelný druhý stupeň rakety typu Falcon 9. Před rokem a půl vynesl na cestu k měsíci dvě kosmické sondy.
7: Vlivem sluneční aktivity a gravitačních sil se raketový stupeň neplánovaně vydal na cestu k měsíci, uvedla v přenosu NASA Juliana Scheimenová ze SpaceX. Náraz bude pozorovatelný ze Země jen silnými dalekohledy, nebo z oběžné dráhy, říká Tomáš Přibyl z Hvězdárny v Brně.
8: Sondy, které krouží kolem měsíce, vlastně mají možnost spozorovat vznik nového kráteru. A když se na něho pak podíváte, tak máte možnost určit charakteristiky měsíčního povrchu tady v tomto místě.
7: Vědci doufají, že tím zjistí nové podrobnosti o složení měsíčního povrchu. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Na Náchodsku pokračuje 96. ročník mezinárodní přehlídky amatérského divadla Jiráskův Hronov. Do soboty nabídne desítky představení i koncertů. To nejzajímavější z dnešního programu popisuje programový ředitel Jan Julínek.
9: V hlavním programu je to například slovenský soubor Led ze Žiliny, který přijel a na poslední chvilku zaskočil za jiný slovenský soubor, který měl nějaké zdravotní komplikace. Je to velice zajímavé studentské divadlo, takže vřele doporučuju. A na zimním stadionu nás čeká inscenace Soudružky z kroužky, což je velmi zajímavá loutkárna.
4: Technici v Praze čistí pilíře Karlova mostu od řas a náletové zeleně. Práce zajišťuje specializovaná firma. Používá horolezeckou techniku a vysokotlaké čističe. Údržba potrvá do konce listopadu. Turisty na Karlově mostě práce neomezují, jak říká kamenosochař Bohumil Pánek.
10: Nejdřív musí aplikovat přípravek, který zahubí tu zeleň 24 hodin dopředu, potom další den se přijde, vezme se přístroj s tlakovou vodou. Když narazíme na nějaké místo, kde v kameni je nějaká spára, která jako je měkká, to znamená je plná hlíny, tak se musí vyčistit a zamázne se vápenou maltou.
11: Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude místy až oblačno. Ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo silné bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40. V 1000 metrech na horách kolem 30. Meteorologové předpokládají velmi silnou až extrémní zátěž teplem. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mosaica.
1: Hezké ráno a navzdory tropickému počasí stále léto přeje festivalům, ale i výstavám nebo výletům. Někdy taky přináší nečekaná témata k zamyšlení. Tak zatímco ve Španělsku se právě teď řeší, jaká práva mají návštěvníci hudebních festivalů, my se za okamžik vydáme za kulturou, která přetrvává mnohem déle než jeden nebo dva festivalové večery. Nejdřív do Paříže. Galerie Jeux de Pomme připomíná pozoruhodné dílo nenápadné francouzské fotografky Madeleine de Cinéty. A potom zamíříme do Rakovníka, kde nahlédneme zase do slavné sokolovny, které se přezdívá Bílý dům a je to vůbec jedna z nejzajímavějších staveb české geometrické moderny. Tak se s námi vydejte na cestu společně s námi v čase 6 minut po 7.
2: Mezi 7. a 8. Johannes Brahms, Richard Strauss a taky Radůza. Hned po půl 8. začneme s Janem Dismasem Zelenkou a hraje nám ansámbl Berlin Prague.

0: Část sonáty pro dva hoboje, fagot a basokontinuo číslo 6, Jana Dismase Zelenky.
1: Rakovník, to je časté východisko výletů na Křivoklátsko. Rakovník je taky známý pěstováním chmele a ještě jednou věcí, sokolovnou. Ta je v Rakovníku vidět zdaleka, a to díky bílým struskovým cihlám, ze kterých je postavená a díky kterým se jí taky v Rakovníku říkávalo Bílý dům.
0: Štít hlavního průčelí budovy, která je dnes už spíš šedivá, zdobí mozaika se sokolským emblémem.
1: Nedávno se Rakovnická sokolovna stala národní kulturní památkou.
0: A teď nám je představí redaktorka Kateřina Havránková v dalším díle série o architektonicky zajímavých tělocvičnách v Česku.
2: Jednak se vlastně v té sokolovně nejenom cvičilo, ale hrálo se tady divadlo, konaly se tady přednášky. Od roku 1928 fungovalo dokonce i jako kino. Jo, a před rokem 1919 několik let dokonce fungovalo i jako muzeum.
3: Sokolovnu v Rakovníku otevřeli v červnu roku 1914. Za první světové války pak sloužila potřebám Červeného kříže. Pokračuje rakovnický archivář Luboš Smitka.
2: Budovu navrhl architekt Otakar Novotný. Byla postavena ve stylu geometrické moderny, což byl styl mezi zdobnou secesí a strohým funkcionalismem. Používal se na počátku 20. století, zhruba někdy do roku 1915.
3: Budova sokolovny stojí v Rakovníku u hlavní silnice, nedaleko Husova náměstí. Kolem jdoucí

0: Výstavba na první pohled zaujme svou výraznou geometricky členěnou fasádou. Neomítnuté zdivo doplňují svislé pásy a střídání obdélných a půlkruhově zakončených oken. Také interiér se z velké části dochoval v původní podobě.
1: Budova je zajímavá tablovými okny s půlkruhovým zakončením. Typické jsou tady vlastně po celém obvodu cihlové plastry. Ta budova je vlastně cihlová, právě Otakar Novotný tuto techniku poznal při svých studijních cestách po Německu, Belgii a hlavně Holandsku a použil ji potom teda tady na té rakovnické sokolovně.
0: Výrazná osobnost české architektury první poloviny 20. století, Otakar Novotný, byl žákem Jana Kotěry. Pracoval nejen jako architekt, ale také jako designér a teoretik. A právě důraz na řád, materiál a geometrii je patrný i na rakovnické sokolovně. Nejznámější realizací Otakara Novotného je pražská budova spolku Mánes, která patří k ikonám české moderní architektury. Otakar Novotný navrhl také vlastní vilu v pražské kolonii Baba.
1: Můžeme se podívat už dovnitř.
2: Tady jsou krásné původní dřevěné dveře.
1: Vlevo je hlavní sál, který v roce 1932 byl pomenován po Miroslavu Tyršovi. Na Tyršu sál navazuje pódium. Fungovalo kdysi jako divadelní jeviště, jako koncertní pódium. Ta diskuze byla vlastně od počátku, co se u té sokolovny uvažovalo, jestli tam to pódium bude nebo nebude. Někteří sokolové už tušili, že by s tím mohly být problémy, tak se dotazovali jednot, které s tím už měly zkušenosti. A nutno říci, že teda většina těch jednot to zdejším sokolům vůbec nedoporučovala, protože někdy, když byl vlastně režisér, který měl velké nároky a chtěli hrát ta představení častěji, tak to samozřejmě kolidovalo s těmi aktivitami, které ten sokol měl.
2: Jak to bylo tady? Tady se sokolové shodli s kulturním programem, dokázali se nějak sladit?
1: Někteří sokolové byli zároveň třeba významnými členy divadelní ochotnické jednoty TYL, takže proto oni to pódium v té budově prosazovali.
2: My teď využijeme toho, že nás tady paní správcová pustila přes šatnu a mrkneme se do hlavní tělocvičny. Tady se hraje teď basketbal. Mimochodem, čeho jsem si všimla, ta tělocvična je krásně světlá, protože okna jsou skutečně z obou dvou stran.
1: To jsou právě ta okna s tím paprskovitě děleným půlkruhovým zakončením.
2: My jsme se ocitli nahoře v prvním patře. To, že jsme v prostorách pro sportovce, tak to nám připomínají tři pingpongové stoly. Co to je za sál, pane Smitko?
1: Sál je pojmenován po významném sokolském starostovi Petru Jandačovi, který přišel do Rakovníka, když přijal místo tajemníka městského úřadu.
2: Na té prostoře vidíme charakteristické oblouky, které jsou typické.
1: To jsou vlastně profilované arkády.
2: Když bychom ty závěsy, co tady stíní sluníčko, odtáhli.
1: Vidíte francouzská okna.
2: S tím paprskovitým dělením a vidíme i na střechu nebo na takový ochoz kolem té střechy.
3: Zítra se v naší sérii o architektonicky zajímavých tělocvičnách vypravíme do Liberce, do tamní haly postavené v duchu německé novorenesance.
4: A už teď celý seriál najdete také na našem webu vltavarozhlas.cz a tam si taky můžete prohlédnout i fotografie jednotlivých staveb. Cvičit nebudeme, je 7:45, teď se zaposloucháme do hudby.

0: Vydejte se s námi poznávat umělecká řemesla.
1: Houslařství na Chebsku, podstávkové domy na Horní Lužnici nebo umění vitráže.
0: Srpnové soboty ve víkendové příloze.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: švédský komorní orchestr s dirigentem Tomasem Dausgaardem a hudba Johannesa Brahmse.
1: A možná, že už jste byli na nějakém hudebním festivalu tady u nás v České republice a tak víte, že na českých hudebních festivalech jsou pravidla pro vstup s vlastním jídlem a pitím poměrně různá. Většinou záleží na pořadateli a návštěvníci ta pravidla znají už při nákupu vstupenky.
0: Ve Španělsku ale teď podobná omezení narazila. Tamní ministerstvo pro ochranu spotřebitele udělilo organizátorovi hudebních festivalů pokutu v přepočtu více než 7,5 milionu korun.
1: Podle úřadu je nezákonné zakazovat návštěvníkům vnášet do areálu vlastní jídlo a pití, pokud je jejich konzumace potom na místě povolená.
0: Ministerstvu vadil taky spoplatněný návrat do areálu během festivalu a komplikované vrácení nevyužitých peněz z elektronických náramků, které některé akce používají místo hotovosti nebo platebních karet.
1: Tohle španělské soudní rozhodnutí teď může poměrně ovlivnit pravidla i na dalších španělských festivalech a posílit práva jejich návštěvníků. Teď máme 7 hodin a téměř 26 minut. Za 4 minutky František nabídne další krátké zprávy, no a hned po nich kulturní tipy.

0: Strange Meadow Lark od Davea Brubecka. To je určitě jedna z nejpoetičtějších skladeb z legendárního alba Time Out z roku 1959. Strange Meadow Lark, asi bychom to mohli přeložit jako podivuhodný luční skřivan. Nevím, jestli teď skřivani zpívají, každopádně je ráno a 7:30.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Bezpečnostní informační služba dostala přidáno. Od státu získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu. Zjistil to i rozhlas. Kontrarozvědka má teď k dispozici o zhruba 200 milionů více než loni. Pořád ale nedostala tolik, kolik pro ni ve svém návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda Petra Fialy z ODS. O více peněz požádala BIS sama. Ministerstvo financí vyhovělo. Peníze navíc vyčlenilo z rozpočtových rezerv. Noční ruské útoky na Kyjevskou oblast nepřežilo nejméně 14 lidí, zraněných jsou více než 20. Informovali o tom tamní záchranáři. Na místě podle nich začalo hořet několik skladů. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko už dříve informoval o zřícení budovy v Holosovijském okrese. Zasažené jsou i další části hlavního města. Po 13 letech dnes letní kino v Ústí nad Labem opět začne promítat filmy. V roce 2013 projekce skončily kvůli zastaralé technice a klesajícímu zájmu diváků. Od té doby se v areálu konaly koncerty a jiné kulturní akce. Vedení kulturního střediska začalo před 4 lety s obnovou areálu, údržbou zeleně a zvýšením bezpečnosti. Jako poslední dostalo kino podle ředitele Jana Kvasničky za 700 000 korun novou promítací plochu, chodníky a sedačky. Promítání začne českým filmem Hořímá panenko. Ústecké letní kino bude filmové projekce nabízet až do poloviny září. Kulturní středisko chce zjistit zájem diváků. A ještě počasí, jasno až polojasno, odpoledne a večer místy až oblačno. Ujediněle se vyskytnou přehánky nebo velmi silné bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40. V tisíce metrech na horách kolem 30. Meteorologové předpokládají velmi silnou až extrémní zátěž teplem. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Před námi je, jak František říkal, opět mimořádně horký den. Možná bude nejlepší strávit ho někde u vody a na večer třeba potom někde uvnitř. Co třeba v takovém kostele svatého Šimona a Judy v Praze? Koncert souboru Collegium Marianum s basbaritonistou Andreasem Wolfem. Tam právě dnes večer uzavře letošní ročník Mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby.
2: Závěrečný večer propojí hudbu Georga Friedricha Händla, Johanna Sebastiana Bacha a taky Georga Filipa Telemana.
1: V městské galerii Hasičský dům v Telči zase zahájí výstavu prací Františka Skály a na vernisáži František Skála společně se svou kytarou taky vystoupí.
2: Mimochodem poslouchejte i rozhovor s Františkem Skálou po 8. hodině, který se bude týkat nového dokumentu o něm.
1: Na komentovanou prohlídku Jurkovičovy vily v Brně se můžete vydat každý den a to až do téhle soboty.
2: A z valů pardubického zámku dnes v podvečer zazní výstřely z replik pernštejnských děl.
1: Muzejníci připravili bohatý odpolední program, plný historických ukázek, takže uvidíte historické palné zbraně, ukázky dravých ptáků a sov i šermířské představení.

0: Hudba Richarda Strause. V ranní mozaice na Vltavě 5. srpna hrála Stockholm Sinfonieta.
1: Byla solitérkou, pracovala na soukromých zakázkách, které doplňovala o vlastní práce. Velmi solidární, empatické, často se zaměřením na vesnické prostředí.
0: Francouzská fotografka Madeleine de Sinéty prošla za svého života prostředím fotografie téměř bez povšimnutí, velmi nenápadně.
1: Ale teď po její smrti se odhaluje unikátní dílo, které popisuje dobu, a to nejenom ve Francii, ale třeba i ve Spojených státech amerických, kde žila.
0: Právě této fotografce teď věnují retrospektivu v pařížské galerii Je de Poma.
1: A tak tam zamířila i naše stálá spolupracovnice Marie Sýkorová, která se setkala s kurátorem téhle galerie.
2: Non, très peu de gens la connaissent. En fait, c'est la première rétrospective de son travail.
3: Jeden z kurátorů výstavy Jérôme Sauter vysvětluje, že jen málo lidí zná fotografku Madeleine de Sinéty. V Je de Pomme teď představují její zcela první retrospektivu. Ta ukazuje práce z let 1960 až do roku 2000. Vytvořila několik sérií, v kterých se věnovala dokumentaci měst Paříže, New Yorku nebo malých vesnic v Bretani, kde také žila. Dokumentovala i venkovské prostředí ve Spojených státech amerických, kde pobývala na konci života.
2: C'est intime dans la mesure où c'est la vie qu'elle a vécu avec les autres en fait.
3: Výstava není vyloženě intimním vhledem. Intimní je ale ve smyslu, co zažila s ostatními. Když žila v Bretani, pracovala s lidmi z vesnice na sklizni a přitom je fotografovala. Jak kurátor Jérôme Sauter říká, právě v tom je síla jejich snímků, zvlášť těch barevných. Vypovídají o vzájemné blízkosti, o tom, jak ji lidé přijali a stala se součástí jejich životů. Trávila s nimi dlouhou dobu, byli si skutečně blízcí. Madeleine de Sinéty také dokumentovala proměny Paříže, třeba výstavbu Montparnasské věže a vůbec celou změnu této čtvrti z vesnického na velkoměstské. Ještě v 70. letech patřila tato část Paříže k méně rozvinutým a spíš zaostalým.
2: Quand elle avait un sujet, elle pouvait vraiment faire des milliers d'images. Elle avait cette passion pour les trains.
3: Zaměřila se ale i na snímání vlaků a života u železnice. Pokud jí něco zajímalo, byla schopná udělat tisíce snímků, říká Jérôme Sauter. Přesně se neví, odkud pochází její fascinace železnicí, ale právě tady vidíme její slavné snímky rodin žijících u železnice v Guingamp-Paimpol. Dalším tématem jsou tisíce snímků zaměřených na zabíjačku. To jsou příklady témat, která jí skutečně fascinovala a v průběhu jejího života se opakovala.
2: Ça traduit une époque aussi, une époque de la France, mais pas que de la France, c'est aussi l'Europe en fait.
3: Jedná se o dokumentární snímky, říká kurátor, které popisují dobu změn v Evropě a jejího postupného industriálního přechodu. Evropa, která se měnila z rurální na více industriální. Lidé se z vesnic stěhovali do měst. Z malé těžby přírody se postupně začalo stávat obří vytěžování. To všechno navíc mohla porovnat s americkým prostředím. Svých témat se nevzdala ani po přestěhování za oceán. V malém městě ve státě Maine žila v okolí lidí, kteří se věnovali těžbě dřeva. Získala si je vřelým a blízkým přístupem. A to po trpělivém navazování vztahu. I tyto osoby fotografovala při jejich tradičních pracích, ale i v intimních rodinných situacích.
4: On a l'impression que c'est quelque chose hyper proche.
2: Moi, j'ai l'impression que c'est devenu sa famille choisie en fait.
3: Mám dojem, říká kurátor Jérôme Sauter, že se jí všichni lidé na jejich snímcích stali vybranou rodinou. Taková blízkost je z nich patrná. Navíc to dokazuje svobodnou volbu, volbu ženy, svobodu vyjadřování, prostě svobodu pohybu.
4: Avec les extraits de son journal intime.
3: Výstava jejich snímků je doplněná o části z deníků, které popisují situace i kontext doby. Ač se věnovala vesnickému obyčejnému životu, sama pocházela z vyšších vrstev.
2: Oui, c'est même pas le bon mot, c'est pas bourgeoise, en fait c'est aristocrate parce que c'est elle a grandi dans un château.
3: Jérôme Sauter vysvětluje, že to nebyla buržoazie, ale přímo aristokracie. Pocházela ze zámku, byla dcerou komtesy. To ale neměnilo nic na tom, že měla velmi blízko právě k obyčejným lidem, dělnickému zemědělskému prostředí. Možná v tom byl i trochu politický akt vymanit se ze svého aristokratického původu a věnovat se obyčejnému životu. Dílo Madeleine de Sinety bylo znovu objevené v nedávné době, a to po 40 letech, kdy byly diapozitivy ukryté ve sklepě v jejím domě ve Spojených státech. Madeleine de Sinety byla tak trochu zapomenutá. Je tak čas znovu objevit její unikátní dílo. Výstava je k vidění až do září v galerii Je de Pomme. Z Paříže Marie Sýkorová, Český rozhlas.

0: To byla Radúza na vlnách Českého rozhlasu Vltava, píseň Na sudá a na lichá z alba Miluju vás. Minutu po 7:45 na Vltavě.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Do klášterního kostela v Ostrově na Karlovarsku se po desítkách let vrací poškozená barokní soška anděla, která byla kdysi součástí oltáře. Město ji nechá odborně restaurovat, ale její polámané křídlo to zůstane zachováno jako připomínka dramatických osudů místa.
0: Se soškou je spojena i pozoruhodná legenda. Podle kastelána Červené Lhoty Tomáše Horyny mohl právě tento anděl inspirovat Karla Kryla k napsání slavné písně Anděl. Plastiku měl z poničeného kostela ve vojenském prostoru zachránit voják, který propašoval z kasáren.
2: No a krátce na to se s ní údajně setkal i Karel Kryl. Anděl se do Ostrova oficiálně vrátí 21. srpna. Bude to symbolicky v den výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa.
0: A součástí programu budou Krylovy písně i natáčení dokumentu o jeho životě.

0: Balča Kvartet nám hraje Ludvika van Beethovena. Pokud chcete vědět, co vám právě hrajeme, stačí se jenom podívat na vltavarozhlas.cz do sekce playlisty.
1: Vizitka.
0: Přesně 9 minut nás dělí od 8 hodiny. Až bude 10 dopoledne, to vám nabídneme vizitku, do které dnes přijal pozvání Michal Čížek, dokumentární a reportážní fotograf, který fotí pro francouzskou tiskovou agenturu AFP pro týdeník Echo a taky víc než 20 let je šéfem fotografů na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Společně s filozofkou Terezou Matějčkovou vydali velkoformátovou publikaci fotografií a esejů s názvem Spolu sami. A tak nejenom o téhle publikaci bude Michal Čížek mluvit po 10. dopoledne.

0: zpíval Giuseppe Di Stefano, hrál orchestr a taky zpíval sbor milánské opery La Scala, Arie Manrika z třetího dějství opery Troubadour a Giuseppe Verdi.
1: A co kdybychom si teď dali kafé espresso? Ale víc už vysvětlí loutkář, režisér Marek Bečka.
2: Básnění.
3: T.R. Field. Zvláštní zjev v české literatuře. Člověk, který byl asi trochu blázen, ale právě proto psal tak nádherně. A ty jeho básničky nebo ty jeho texty jsou pro mě tak příbuzné s mnoha jinými, které se mi moc líbí, nebo s mnoha jinými i věcmi, nebo nejenom texty nebo básněmi, ale i s filmy nebo s obrazy. A ještě mám takovou knížku od něj, kterou ilustroval Jiří Šalamoun, a to je tak geniální spojení, že jenom ji otevřít a chvíli se na ní dívat mi často stačí. Café espresso. Někoho živí práce, někoho dobrý hmat. Básníka dnes živí leda automat. Noc co noc za tebou chodím, má bílá nevěsto. Noc co noc mi podáváš kafé espresso. Láska přece jen není hříšná tak zcela. Vždyť k tobě, drahá, chodím jako do kostela. Katedrála z jasného stříbra, espresso se třpití, pod tebou samé úsměvy, jak pod Madonou kvítí. A když vytryskne páry obláček sněžný, ty na něm letíš do nebe, anděle něžný. Pořádní lidé jsou dávno v limbu a já jsem šťasten jak Bůh na Olympu. Šáleček bílý, v něm zrada černá. Už jsem tu hořkotu všechnu vypil do dna. Zrada je černá, krásná noc, v níž blaží tě sen skvostný. Věrnost, ohavná skutečnost, trát s rezavými ostny. Bolí mě hlava, že musím domů za město. Či jsi mi něčeho namíchala do toho espresso?
1: Své oblíbené poetické texty pro nás celý tento týden vybírá loutkář a pedagog Marek Bečka. Dnes to tedy byla Fieldova báseň ze sbírky Lomykel a jiné zádrhele.
0: Teď už nám hraje Ludo Kotlár Trio. Je 7 hodin a 56 minut.

0: Příjemné dobré ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Nedostatek soudních znalců prodlužuje některá trestní řízení, připouští to státní zastupitelé. Rozpáleným městům by mohlo podle odborníků pomoci více zeleně na budovách. Hrad Bouzov je zatím letos nejnavštěvovanější památkou v Olomouckém kraji. A čekejte jasno až polojasno, s nejvyššími teplotami 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku až 40. V některých, zejména zdravotnických oborech, je málo soudních znalců. Je to i příčinou protahování soudních řízení, jak potvrdilo městské státní zastupitelství v Praze. Problém je třeba v oboru psychiatrie. Znalců zaměřených na děti je v Česku 14. Ti pak řeší všechny kauzy domácího násilí, zneužívání i různé činy, kterých se dopustili mladiství, jak říká soudní znalkyně a psychiatrička Alena Gajová.
3: Když má člověk praxi, tak má už své logické postupy, kterými postupuje a ten čas trochu zkrátí, ale jeden posudek tak může trvat kolem týdne. Teď odmítám třeba 3 posudky za týden, ale v době roku 2022 jsem odmítala třeba 5 posudků denně.
2: Ministerstvo spravedlnosti o nedostatku ví a připravuje další právní úpravu. Předložit ji chce nejpozději příští rok. Po úderu ukrajinského dronu začal hořet sklad největšího ruského internetového prodejce Wildberries. Jeden člověk je zraněný, oznámili to tamní úřady. Sklad se nachází v Tulské oblasti na západě Ruska. Útokům v noci čelila i Ukrajina. Rusko zasáhlo Kyjev a jeho okolí balistickými raketami. Podle kyjevské vojenské zprávy při úderech zemřelo nejméně 14 lidí, zraněných je více než 20. Zelené střechy a fasády dokážou podle vědců podstatně snížit povrchovou teplotu budov. Zároveň zadržují dešťovou vodu a můžou zachytit část prachu i některých škodlivin z ovzduší. Podle Přemysla Krejčiříka z Mendlovy univerzity v Brně nemusí být tato řešení ani příliš drahá.
4: Nejjednodušší cestou, jak zajistit chlazení vaší fasády, je použít popínavou rostlinu. Opravdu dokáží teploty snížit o třeba 10-15 stupňů bez nějakého zásadního problému.
2: Zatím nejnavštěvovanějším turistickým cílem ve správě Národního památkového ústavu v Olomouckém kraji je hrad Bouzov. Zamířilo na něj více než 55,5 tisíce lidí. Podle památkářů ale celkové počty návštěvníků v meziročním srovnání klesly o téměř 5 tisíc.
5: V meziročním srovnání byl taky letošní červenec na Bouzově návštěvnicky o tisícovku lidí slabší. V prvních 7 měsících roku se za hradem Bouzov umístil zámek Velké Losiny a hrad Šternberg. Na obou památkách se návštěvnost meziročně mírně zvýšila. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě bude mít novou pobočku v letohrádku Červený dům. Po 2leté přestavbě památkově chráněné budovy v areálu vodního hradu Lipí. Tam budou nové expozice z regionu a například dochované artefakty rodu Berků, který letohrádek v 16. století postavil. Ve 2 přilehlých budovách vzniknou taky nové kanceláře a specializovaná pracoviště. Muzejníci i se sbírkami teď sídlí v areálu tamního kláštera, jak říká ředitel muzea Zdeněk Vytáček.
6: Teď jsme sestěhovali pracovníky i sbírkové předměty do naší hlavní budovy, kterým je tedy areál bývalého augustiniánského kláštera, kde vlastně jsou teďkon trošku stísněných podmínkách ve skupinových kancelářích.
2: 150 let od narození továrníka Tomáše Bati připomíná ve Zruči nad Sázavou stezka Baťovskou Zručí. Boty začal Baťa ve Zruči vyrábět ve 40. letech minulého století a vznikla díky němu nová obytná čtvrť s veškerým občanským vybavením, jak říká vedoucí odboru kultury Martina Fialová.
7: Po té baťovské stezce se nejenom podíváte na spolkový dům, ale uvidíte, kde je Zručský dvůr, kde byla první továrna, uvidíte svobodárnu žen, ředitelskou vilu, uvidíte typické pro Baťu dvojdomky i čtyřdomky a uvidíte i první baťovskou továrnu ve Staré Zruči.
0: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude místy až oblačno. Ojediněle se vyskytnou přehánky nebo silné bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40, v 1000 metrech na horách kolem 30. Meteorologové předpokládají velmi silnou až extrémní zátěž teplem. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mosaika. Dobré ráno, umění má zvláštní schopnost, umí vyprávět příběhy druhých a přitom nenápadně odhalovat i naše vlastní příběhy. A tak se vydáme za filmem, divadlem a výtvarným uměním. Podíváme se na nový, mimořádně osobní snímek Pedra Almodovara a potom zavídáme na Jiráskův v Hronov, tam zase vrcholí svátek amatérského divadla a přivítáme i Františka Skálu, který nám zase představí dokument o své tvorbě a také o tom, jak jeho umění proměňuje veřejný prostor. Máme toho víc než dost, hodiny u nás ve studiu ukazují 6 minut po 8. Dobré ráno.
1: Zpívat bude Julia Kozáková, zahrajeme si France Schuberta, konkrétně zahraje taky bruselský filharmonický orchestr nebo muzika Antiqua Köln. Přejeme dobrý poslech.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Muzika Antiqua Köln, necelých 11 minut po 8 ráno na Vltavě.
1: A už jsme to včera taky trochu naťukli, přinesli jsme recenzi nového filmu. Jeden z nejvýznamnějších českých výtvarníků, František Skála, se dočkal svého dokumentu, svého dokumentárního portrétu. Je to film režiséra Petra Slavíka.
0: Věnuje se Skálově působení ve veřejném prostoru. Co pro známého umělce veřejný prostor vůbec znamená?
1: Jak se pracuje na takovém drátěném psovi a jak se mu výsledný filmový tvar vůbec líbí?
0: Náš redaktor Tomáš Pilát se ptal přímo Františka Skály.
2: Pro mě je důležitý hlavně, aby to bylo zajímavé, aby to nebyla nuda, aby tam byly věci, které třeba budou zajímat i tu veřejnost laickou, která právě si nedovede mnohdy představit, co třeba obnáší vznik nějakého díla. Takže z tohoto hlediska jsme se snažili, aby to bylo pestré a nakonec jsme to prošpikovali nějakýma takovýma věcma, které jsou i trochu zábavné.
3: Třeba loď, nebo jak jedete na tom drátěném psu?
2: Hlavní motiv toho filmu je vlastně výroba toho vulpese, toho psa drátěného, který je tam od začátku až do konce, od toho nejmenšího modýlku, až vlastně po tu realizaci a potom, kde to stojí a tak. To znamená, že tam vlastně je tenhle ten proces té výroby takovýhle velký sochy, která je ještě dělaná naprosto nestandardním způsobem, takže je to vlastně vždycky vývojářská práce.
3: V tom filmu například ukazujete takzvaný cuchtací stroj, což je termín, který mě se moc líbí. To je váš termín?
2: To já si ani nepamatuju, že to tam je. My jsme vymýšleli, jak si pomoct

0: mechanicky v motání drátů a zjistili jsme, že to nejde, že se to musí dělat ručně, což potvrzuje můj názor, že práce ruky se nedá nahradit. To znamená, se to dotýká i umělé inteligence, že to nás nepřeválcuje.
1: No a vlastně tady na autu dělali.
2: Jo, jo, co?
3: Mašina cuchtací.
2: No to stačí, aby to nebylo moc dlouho, jo. Opravdu to jenom pokouskání, takový se...
4: Z toho filmu vyplývá, že práce na sochách do veřejného prostoru, ale nejenom, je vlastně dosti fyzicky náročná. Máte asi dobrou fyzičku?
0: Tady je nutno říct, že já jsem to nedělal sám a že třeba na výrobě toho psa pracovalo asi 6 lidí několik měsíců a bez těch kamarádů, kteří svazovali konstrukce a motali ty dráty, bych to neudělal. To znamená, do toho bych se nepouštěl. A už přeci jenom mám věk na to, když dělám něco ze dřeva, no tak prostě řezat 5 dní motorovou pilou, tak to je opravdu náročný, takže to už taky nedělám. A pak je taková věc, že vlastně já tyhle ty velké sochy udělám jednou za čas něco velkého, ale už jsem mnohokrát slíbil ženě, že už se do toho nebudu pouštět.
4: Když jste u toho psa, tak v tom filmu je taky vidět jeho putování. Zlín, Liberec, Drážďany. Má další místa před sebou?
0: Já jsem si představoval, že by mohl ještě putovat třeba po Evropě, že by udělal radost v nějakých městech, ale to je velice náročné zařídit. Takže teď naopak jsem velice rád, že se dostane do soukromých rukou, že jsem ho prodal a teď je v Telči na hrázi rybníka, kde je mu velice dobře a pak půjde do parku soukromého.
4: Ten film se jmenuje Veřejný prostor Františka Skály. Čím je pro vás veřejný prostor?
0: Místem, kde žiju a který si nějak představuju, jak bych chtěl v něm žít a nedá se říct, že bych s ním byl spokojen, s tím veřejným prostorem. Nemůžu si zase tak na to stěžovat, není to tak špatný, ale veřejný prostor je vlastně život, tak jak to říká v úvodu filmu filozof Petříček. To znamená, že aby se tam člověk cítil dobře, aby ho něco překvapilo, aby v tom veřejném prostoru byly kvalitní umělecká díla, na které se bude rád dívat a aby prostě to byl život radostný.
4: Jaroslav Petříček v tom filmu taky používá výraz svobodný veřejný prostor. Pakliže není veřejný prostor svobodný, tak vlastně to není veřejný prostor. Myslíte si, že naše veřejné prostory jsou stále svobodné?
0: No, víte co, já třeba jsem měl obrovský problémy, to v tom filmu taky říkám, s tím prastánkem, který tam je taky ukazován, protože v momentě, kdy to není nějaká škatulka, která prostě patří do té úřednické řeči, tak je velice těžké něco takového prosadit. A přitom jsem přesvědčen, že by to byla velká atrakce, že lidi vlastně to kvitujou, když jsem měl ten prastánek na Malostranském náměstí, byli všichni nadšení, ale magistrát to nepovolí, neprodlouží. Takže v tom je ten problém. Ale jinak snad ten veřejný prostor je každopádně svobodnější, než byl teda za minulého režimu, který jsem zažil.
4: Když jsme u toho, zmínil jste prastánek, ty vaše instalace nebo i sochy ve veřejném prostoru vždycky dbají na to, nebo vy dbáte na to, aby přinášely nějaký užitek, aby se tam mohlo prodávat pivo například, aby si tam děti mohly hrát, klouzat se na klouzačce, anebo minimálně, aby si do sochy mohl člověk dát lahvové pivo. Je to princip, se kterým tvoříte, aby měly ty instalace vaše, ta umělecká díla, nějaký užitek?
0: Tak není to žádný můj program, že bych to takhle chtěl dělat, ale vždycky to ta příležitost nějakým způsobem přinese. A ideální představa je, aby opravdu, pokud je to nějaká socha, tak aby to nebyl jenom ten zimník, jak se tomu říkalo za minulého režimu, ty pomníky těm papalášům, ale aby to bylo něco hezkého, kde kolem se scházejí lidi a eventuálně tam mohli sedět a dát si kafe, pivo a tak dále. Takže tohle je ta představa. Vždycky ten život mě tam zajímá.
5: Říká výtvarník František Skála, dokumentární film o něm nazvaný Veřejný prostor Františka Skály, který natočil režisér Petr Slavík, právě teď promítají česká kina. Tak si zajděte.
6: Teď nám zaspívá Julia Kozáková, bude to z alba Manuša z roku 2022. A před pár minutami mě upozornil náš dobrý přítel, rozhlasový kolega, taky jazzman Jan Dalecký, že právě Julia Kozáková bude vystupovat taky v Brně na maratonu hudby. Můžete si na její koncert zajít v sobotu 8. srpna.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava a ranní mozaikou v 8 hodin a 20 minut. Máme středu, je 5. srpna a míříme do Hronova, kde pokračuje 96. ročník nejstarší přehlídky amatérského divadla Jiráskův v Hronov. Letos festival připomíná, že České amatérské divadlo bylo nově zapsáno na seznam kulturního dědictví UNESCO.
1: A tak až do soboty tahle akce nabídne to nejlepší z tvorby amatérských souborů z celé republiky. Od činohry přes loutkové až po experimentální divadlo. Součástí programu jsou taky odborné semináře, ale my si o tom všem už teď budeme povídat s divadelní publicistkou Janou Soprovou, která je přímo v místě v Hronově. Tak zdravíme, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jano, je letošní festival pro vás něčím unikátní?
2: Ten festival byl pro mě unikátní hned ze začátku, protože si s náma pohrálo počasí. Takže ten první rituál, který se normálně odehrává už v pátek, vyloženě před zahájením festivalu, tak musel být odvolán. A je to vlastně poprvé za ta léta, co jsem tady, kdy se to první vytahování vlajky neuskutečnilo a teprve v sobotu byly řádně vytaženy všechny vlajky. To už nám počasí docela přálo. Ale jinak je to asi jako všude, že je tady velké horko, takže se chladíme vyloženě v těch sálech a těšíme se třeba, když přijde chvilku ten deštík. Takže to je to zvláštní unikum letos.
1: Festival v Hronově je jeden z nejvýznamnějších amatérského divadla na světě vůbec. Tak co vás, Jano, zatím z toho nabídnutého programu nejvíc zaujalo?
2: No, pro mě byly překvapivé takové drobničky, řekněme. Líbily se mi asi nejvíc dvě loutkové věci, nebo řekla bych předmětové věci. Jedna se jmenovala Emamele maso a bylo to vlastně téměř beze slov, jenom se tam opakovala ta slabikářová fráze, Ema má mámu, máma má Emu a odehrávalo se to s dvěma velkýma flaškama od okurek, kde se přelévala voda a tím se zvláštně ukazoval vztah právě matky a dcery. A druhá věc, která mě velmi zaujala, jmenovalo se to A to je všechno, úplně nahého divadla z Veselí nad Moravou, kde zase dali do kontrastu ten dnešní svět, pustili tam zprávy hektické o tom, jaké různé katastrofy se na nás valí. A v kontrastu s tím se tam na malém prostoru takového paloučku ukázal svět přírody, kde se taky dějou různé věci od zrození po smrt, ale je to vlastně všechno v úplném tichu. A vlastně ta příroda, jak nám ukazuje, že existuje určitý cyklus, kde jsou dobré i špatné věci, ale nepotřebuje k tomu takový hluk. No ale samozřejmě takhle bych mohla jmenovat jednu inscenaci za druhou. Těch činoherních tady bylo také více, ty jsou samozřejmě delší, některé třeba mají i přes 2 hodiny, ale nakonec vlastně ty drobničky pro mě jsou nejpříjemnější.
0: Už jsme zmínili odborné semináře Jiráskova Hronova, tak jaké divadelní aktivity můžou účastníci festivalu letos zažít?
2: Je jich strašně moc a vedou to vesměs profesionálové, režiséři z celé republiky, třeba mladá režisérka Kateřina Letáková nebo Štěpán Gajdoš. A včera večer jsme měli možnost sledovat repový koncert. Pouhé 3 dny se učili frekventanti repovat a myslím, že Danu Kranichovi se podařilo z nich jako opravdu dostat to, co ani oni sami nevěděli.
1: No a Jano, zkusila jste to taky?
2: No, to by asi pro mě nebylo, ale musím říct, že vždycky mám chuť do nějakého toho semináře se zařadit, ale přece jenom už jsem na to trošku starší.
1: A já myslím, že vůbec ne. Musíte sebrat odvahu a pustit se do toho.
2: Takže bych začala repovat. Možná to, na to ještě dojde.
1: Z festivalu Jiráskův v Hronov se nám přihlásila naše stálá spolupracovnice, divadelní publicistka Jana Soprová. Jano, děkujeme mnohokrát, tak jsme zvědaví na další informace, protože Jiráskův v Hronov, ten je stále v plném proudu. Mějte se.
2: Mějte se hezky, přeju hezké léto.
0: A vám doporučujeme taky k poslechu nový seriál o amatérských souborech, který jsme vysílali nedávno. Všechny díly stále najdete na vltava.rozhlas.cz.

0: sonatýna pro violončelo a klavír Franze Schuberta. Třetí část jsme slyšeli těsně před 8:30.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Překladatelské asociace odmítají návrh nové státní kulturní politiky Ministerstva kultury a kritizují hlavně to, že dokument vznikl netransparentně, bez konzultací s odbornou veřejností a na připomínky bylo jenom několik dnů.
0: Navrhují proto návrh stáhnout a vrátit se k původní strategii, kterou loni schválila vláda Petra Fialy z ODS a která podle nich vznikla dlouhodobě ve spolupráci s kulturními organizacemi.
2: Kritici upozorňují na to, že nový dokument je obecnější, že opomíjí podporu profesních organizací, mediální gramotnosti i otázku tvůrčí svobody a podle nich nedostatečně pracuje také s tématem umělé inteligence.
0: Ministerstvo oponuje, že strategie vychází z programového prohlášení současné vlády a převádí její priority do konkrétních cílů. Dokument počítá třeba s podporou kulturního života.
2: Tak tolik aktuální informace. Za okamžik se vypravíme do Zlína a bude to za zaniklými biografy. Nabídneme vám další díl naší speciální série Kina v prachu času.

0: Jan Blox, vlámský tanec číslo 5 a bruselský filharmonický orchestr.
1: A jdeme na Žně do Zlína, ne, nebudeme sklízet obilí, to se nebojte. My ale mimo jiné připomeneme populární protektorátní filmovou přehlídku, která nesla název Filmové Žně.
0: Budeme ale především pátrat po zlínských zaniklých biografech. Před námi je další část seriálu Tomáše Piláta a Josefa Vomáčky.
1: Nese název Kina v prachu času.
2: Už dávno nehrají v tom starém kině na předměstí.
3: My jsme se tady ze ptačího zpěvu, který možná je slyšet, dostali do Zlína, velice příjemného města, kam já osobně velice rád jezdím, ale pojďme nejdřív k historii kinařství v tomto městě.
4: Možná, že i Zlíňáci zapomněli, že před velkým kinem, které vybudoval Baťa v polovině 30. let, promítalo kino Baťa. To bylo kino, které bylo v těch patrech dnešní tržnice.
3: I tehdejší tržnice?
4: Ano, i tehdejší tržnice, a bylo zajímavé, že se tam promítalo zdarma, pouze na legitimaci zaměstnance podniku Baťa.
3: To když přišel někdo zvenku? Nebo rodinní příslušníci.
4: Postupně se tam začalo platit vstupné 50 haléřů.
2: Dneska jdu do kina a bude to paráda, jako vždycky byla, to jsme kamaráda, dáme si popcorn na studený pivo, všude bude ticho, jako vždycky bylo, jo.
4: Samozřejmě v Zlíně a v okolí byla celá řada kin, kino Mír, kino Hvězda, Zlatý orel, v Otrokovicích kino Matador, kino Družba a tak dále, ale myslím, že nejzajímavější historii má to velké kino, které bylo největším kinem ve střední Evropě.
3: Ano, velké kino, taky postaveno Baťovými, provoz zahájilo v roce 1932, konkrétně 6. září ve 20 hodin. To kino je velmi krásné, je obrovské. Má kapacitu 2500 míst. V současné době je v rekonstrukci, nehraje se, ale já k tomu kinu mám hezký vztah. Zažil jsem tady ještě projekce v rámci Zlínského filmového festivalu pro děti a mládež. Když je plné, tak ten sdílený zážitek z filmové projekce je nesmírně silný. Obzvlášť, když tvoří to publikum z větší části děti. Na to rád vzpomínám.
4: Já tady mám před sebou plakát. Kino začalo promítat velkofilmem Trader Horn, největší filmové veledílo od vydání Ben Hura, první zvukový film natočený v nejtemnější Africe. A Češi byli zastoupeni komedií Kantor Ideál, kde hrála Anny Ondráková a Karel Lamač.
3: Ta stavba má velmi zajímavou historii. Dnes už je skoro zapomenutá ta původní varianta stavby, byl to návrh společenského domu. Šlo tehdy o jakýsi hybrid, něco mezi kinem, divadlem a ubytovacím zařízením. Ovšem v roce 30-31 přichází do Zlína nová generace architektů, kteří se tady s tím prostředím a s tím duchem města krásně zžívají a projektují už, řekněme, na míru tomuto městu další stavby.
4: On měl 1710 metrů čtverečních. Byl to 40x40 metrů. A zajímavé bylo, jak Tomáš řekl, sloužil i pro koncertní a divadelní představení, což bylo velmi důležité.
2: Pěvkyně, je, pěvkyně, je, pěvkyně, pěvkyně, je.
4: Pro cinefily je zajímavé, že v březnu 39, těsně po okupaci, tady byla československá nebo protektorátní premiéra česky dabovaného Disneyova filmu Sněhurka a sedm trpaslíků. Leta po premiéře v pražském kině Pon Repo, neboli dříve kino Konvikt, se ten film nadaboval. Zpívala tam Zdena Sulanová, Karel Hašler a Inka Zemánková. A byl to obrovský gól a promítalo se to několik týdnů ve velkém kině.
3: Zajímavé taky je, že předtím, než to kino zahájilo provoz, tak se testovaly akustické podmínky toho kina. A to sice způsobem, který je velmi průkazný, totiž koncertem hudebním. Ve velkém sále se uskutečnil 28. srpna 1932, to znamená těsně před první slavnostní projekcí filmovou, velký koncert pěveckého sdružení moravských učitelů. Zněla tady díla Josefa Bohuslava Ferstra, Giovanni Pierluigiho da Palestrini, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka. A jestli někdo do té doby pochyboval, že akustika nebude úplně dobrá, vždycky se do nějací škarohlídi, tak ten koncert dokázal, že akustika i pro filmové projekce, ale i pro hudební projekce je tady dobrá.
4: A teď přijde reklamní vložka. Byla dobrá proto, že stěny byly obloženy heraklitem. Pink.
3: Pink.
4: Zlín byl také dějištěm po dva roky v roce 40-41 letních filmových žní. To byly slavné festivaly české kinematografie, kam zajížděly samozřejmě velké hvězdy tehdejší české protektorátní kinematografie a shodou okolností se tam promítaly opravdu závažná a dodnes obdivovaná díla.
3: Existují dodnes filmové šoty, zpravodajské záběry z toho, jak ty hvězdy navštěvují Zlín během filmových žní, během toho festivalu. A dnešní festival, byť má trošku jiné zaměření, tak vlastně navazuje na filmové žně v tehdejším Zlíně. Později tedy, jak všichni víme, se to město jmenovalo Gottwaldov.
4: Hlavní cenu získal noční motýl. Kromě toho ještě Advokát chudých, Roztomilý člověk, Pan táta Bezoušek a Tetička.
3: A když jsme u filmu a u Zlína, tak musíme samozřejmě připomenout filmové ateliéry na Kudlově, které taky založil Baťa Jan Antonín. A tvořily se tady filmy už od těch 30. let, taky mnoho reklam, krásná reklama například na boty firmy Baťa s Karlem Hegrem, to mám do dneška v paměti. A to studio se potom, dá se říct, specializovalo na filmy pro děti a mládež. Možná právě proto ten festival dnešní se věnuje filmům pro děti a mládež. Působily tady takové veličiny jako Hermína Týdlová nebo Karel Zeman, vznikly tady úžasné filmy, ale i později v 70. a v 80. letech tady zakázaní režiséři točili filmy pro děti. Například Karel Smiček a další a další. A vznikaly tady na tehdejší dobu docela i odvážné, myslím scénaristicky odvážné snímky, které by v Praze na Barrandově ani v krátkém filmu tehdy vzniknout nemohly.
5: No, zpíváte hezky, hrajete moc hezky a teď mě hezky řekněte, proč jste mě sem vlastně pozvali.
1: Jedním z těch odvážnějších filmů, které vznikly ve zlínských filmových studiích na Kudlově, byl i snímek Dneska přišel nový kluk. A právě ukázkou z tohoto filmu skončila další část série Josefa Vomáčky a Tomáše Piláta Kina v prachu času. Najdete ho taky na našem webu, no a zítra míříme do Teplic.
0: Do Zlína se ale ještě dnes vrátíme, a to ve Výletech s Vltavou po 9. hodině. Putujeme totiž po stopách projektů inspirovaných vizemi bratří Baťů.

nikdo si neumí představit, co to znamená tak blízko slunce obíhat na stará kolena. Mám 88 dní na oběh jediný, pomaličku se otáčím.

Moje stará tvář trpí bolestí, mám i krátery posetou. Jsem jako měsíc sluneční, přesto jsem planetou.

0: 50 odstínů české klasiky.
1: Ucho, knoflíkáři, panel story nebo spalovač mrtvol.
0: Poslouchejte zajímavosti z české kinematografie a vyberte v anketě ten nejlepší film.
1: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
0: A taky na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Zůstáváte s Vltavou ranní mozaikou z desky Moderna, která vyšla na jaře. Jsme hráli skladbu Mikuláše Tichého Bílý den v 8 hodin a 48 minut.
1: A teď bude řeč o filmu, na který se opravdu čeká. Hořké svátky, to je název nového melodramatu o silných ženských hrdinkách od uznávaného španělského scénáristy a režiséra Pedra Almodóvara. A mluví se o něm jako o dosud nejosobnějším Almodóvarově filmu.
0: Jestli to tak je, tak na to se budeme ptát filmové kritičky Alice Aronové. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ještě jsem to Alice neviděla, ale už si troufám říct, že určitě je to o vztazích. Je to tak?
2: A o silných ženských hrdinkách. A je to opět žánr melodrama, takže je to vlastně typický Almodóvar a hlavně tou svou atmosférou od prvního záběru, když už jenom začne znít i ta famózní hudba, tak víte, že jste ve světě Pedra Almodóvara. A vlastně o čem příběh vypráví, sledujeme hlavní hrdinku, půvabnou Elzu, která přijíždí v roce 2004 na slunné Lanzarote, aby utekla před životní krizí a hledá ve své tvůrčí kariéře nový začátek. To je příběh vlastně, který rozvíjí a píše v současné době stárnoucí uznávaný filmový režisér Raul svůj nový scénář, kterým se chce opět navrátit do filmového světa na výsluní, a události a postavy ze scénáře však podezřele připomínají osudy Raulových blízkých. Ti v nich začínají poznávat sami sebe a klást si nepříjemné otázky. Takže vlastně ten film řeší důležitou otázku, kde končí inspirace, začíná soukromí a smí vůbec tvůrce se svými blízkými a filmovými postavami takto nakládat i bez jejich svolení. Takže to, co diváky čeká, to už zaznělo. Silné ženské hrdinky, dvě dějové linky, minulost a současnost, temperamentní španělská atmosféra, včetně nádherných lokací, barev, vůní, je to herecký film. Takže to je nový, já bych řekla, přitom stále stejný oscarový Pedro Almodóvar, jehož filmy jako Vše o mé matce, Mluv s ní, Špatná výchova, Volver, bych řekla, zná a miluje celý svět.
0: Jak tedy autor promítl do scénáře snímku sebe sama, případně své nejbližší?
2: To je vlastně ta zajímavá linka příběhu, to je ten příběh toho tvůrčího hledání, příběh toho scenáristy a režiséra, který vytváří ten svůj nový film a píše o té své hrdince, kterou zasadil na ostrov Lanzarote. A právě to hledání, inspirace, to vše je na úkor jeho okolí. Takže v ději jsou rozehrány dvě dějové linky, intimní příběh žen a jejich přátelství, ženy, které čelí krizovým situacím. Mně vlastně napadl starší Almodóvarův film, který se jmenoval Ženy na pokraji nervového zhroucení. Tak tady podobně ty ženy opravdu jsou všechny na pokraji nervového zhroucení, dějí se jim hrozné katastrofy a zde navíc jsou ještě hodně pod sedativy, pod vlivem léku a vlastně i alkoholu a všech možných drog, ale to zase souvisí s tou minulostí Almodóvara a jeho filmy z bujarého Madridu, jeho vlastně počátky, které jsme zažili v jeho filmech. No a ta druhá dějová linka je taková umírněná a to je právě ta meditativní část, osud spisovatele, který řeší principy fabulace příběhu, prolínání reality a fikce a zároveň, a to je podstatné, morální linku příběhu, nakolik vlastně jeho finální dílo bude zasahovat do soukromí dalších osob. Takže je to vlastně jakási reflexe o umění a o etice.
1: Kdo zná Almodóvarovy filmy, tak ví, že si dává opravdu zahležet na té výtvarné stránce. Většina filmů tohoto filmu Hořké svátky se odehrává na tmavých plážích slunného Lanzarote. Jak tenhle mix výrazných barev a postav dopadl?
2: Ten mix je dobrý, on to opravdu zase je to herecký film, přičemž dějová linka týkajících se žen je zdařilejší. To je právě ta ústřední dvojice kamarádek silných žen, které tráví ten čas na Lanzarote. Tak to je herecky pro mě přesvědčivé. A to, co je vlastně dokonalé, takže proč nového Almodóvara vidět, je ta dokonalá výtvarná stránka, kostýmy, líčení, dekorace, včetně vymazlených interiérů, bytů do posledního detailu, barev, ale i domů, okolní krajiny, právě již zmíněného španělského sopečného ostrova Lanzarote, který, jak víme, on je plný lávových polí, ale jsou zde krátery, jsou zde neuvěřitelné vinice, které jsou zakryté vlastně před větrem v takových jako zvláštních kruzích. To vše právě ta atmosféra tohoto sopečného ostrova. To je jako výtvarně nádherné a já bych řekla jedním slovem dechberoucí.
0: Hořké svátky uvedly v Cannes v hlavní soutěži, teď tedy přicházejí do našich kin. Máme se na ně vypravit?
2: Jak zaznělo, každý nový film Pedra Almodovára je očekávanou filmovou událostí. On vlastně netočí tolik filmů, na každý film se čeká několik let a tvůrci je 76 let. A vlastně pro mě, on vlastně už natočil v pořadí třetí film, bohužel i ten dnešní, jako který je průměrný, Po paralelních matkách vedlejším pokoji. A to, co já mu vyčítám, on je vyprávěn, a ty předchozí dva filmy taky, také chladným způsobem, bez emocí. A zde i bohužel s minimem humoru, což je škoda. A co vytýkám filmu je scénář, vlastně s přemírou postav, s řadou nelogických situací, je zde bohužel i kolísavé tempo filmu. Ale to, co já obdivuji, tak to je styl filmu, že vlastně to je odanost Pedra Almodovára k danému žánru, jak jsme si řekli, opět natočil skvostné melodrama. A ta forma vyprávění je vlastně typická pro jeho tvorbu. On je opravdu španělský génius a jeho styl je nezaměnitelný, originální a výtvarná stránka, včetně hudby, je ohromující. Takže to, co diváky čeká, je to taková almodovárovská, lehce melancholická atmosféra, ale velmi působivé lokace Madridu i vulkanického ostrova Lanzarote s magickými písečnými černými plážemi.
3: Přesně pro mě. I přes vaše drobné výtky, Alice, rozhodně jdu. Film Pedra Almodovara Hořké svátky právě v tuzemských kinech a hodnocení Alice Aronové přišlo 6 minut před 9. Alice, díky, mějte se pěkně.
2: Krásný den, naslyšenou.

0: Dobrý den, máme právě 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Dočasnou ochranu ode dneška získají jen Ukrajinci, kteří splní své vojenské povinnosti. Rozhodla o tom Rada Evropské unie. Přísnější pravidla platí pro nové žadatele. Nevztahují se na ty, kteří už dočasnou ochranu v EU mají a jen ji prodlužují. Změna podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO omezí počet nově příchozích lidí z Ukrajiny do Česka až o desítky procent. V Římě pokračují rozhovory mezi Izraelem a Libanonem. Země by měly jednat o rozšiřování tzv. Pilotních zón, ze kterých se má stáhnout izraelská armáda. Informuje o tom stanice Al Jazeera. Vojsko Libanonu by na oplátku mělo zajistit odzbrojení hnutí Hezbollah. I přes příměří z června Izrael na jihu Libanonu pokračuje v útocích. V nové tramvajové trati na Václavském náměstí v Praze bude časová schránka pro budoucí generace. Obsahovat má například současný tisk a pamětní mince. Dnes dopoledne i do kolejiště kousek od sochy svatého Václava položí zástupci Sdružení Nového města Pražského. Tramvajovou trať staví dopravní podnik od poloviny roku 2024. Stát má 1 miliardu a 240 milionů korun. Hotová bude v příštím roce. A čekejte jasno až polojasno, odpoledne a večer bude místy až oblačno. Ujediněle se vyskytnou přeháňky nebo silné bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40, v tisíci metrech na horách kolem 30. Meteorologové předpokládají velmi silnou až extrémní zátěž teplem. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den, pohled do kalendáře mluví naprosto jasně, prázdniny míří pomalu do své druhé poloviny, už máme 5. srpnový den, ale pořád ještě je na objevování dost času a možná právě teď je taky ta nejlepší chvíle vydávat se na místa, která neleží na prvních stránkách turistických průvodců, ale za to ukrývají třeba silné příběhy nebo nečekané souvislosti a taky kus naší historie. Cestování totiž není jenom o kilometrech, je o schopnosti dívat se kolem sebe, objevovat to, co bychom jinak ve spěchu docela snadno minuli. No a právě za takovým objevem se vydáme už za pár minut v dalším díle našich výletů s Vltavou.
1: V této hodině taky vybíráme z tvorby Eitora Villalobose, Eduarda Nápravníka, Wolfganga Amadea Mozarta a jako první Astrud Gilberto. Nahrávka z 60. let.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Astrud Gilberto dospívala na Vltavě necelých 6 minut po 9 dopoledne.
1: V červenci roku 1932 tragicky zahynul zakladatel obuvnického impéria Tomáš Baťa. Baťa bez bot, tak to je podtitul pětidílné série, kterou jsme pro vás natočili.
0: Dnes se nabízíme třetí, takový malý radiový let po stopách projektů inspirovaných vizemi bratří Baťů.
1: A dnes navštívíme nejvyšší budovu předválečného Československa.
0: O Baťově mrakodrapu natáčel Petr Slinták.
2: Výlety s Vltavou.

0: Je to páternoster s nejvyšším zdvihem v naší republice. 15. podlaží, tedy 14. je patro, tam musíme vystoupit. Leda, že byste si chtěl ověřit, že se to nesplácává, ani nestaví hlavou dolů, ale není to úplně bezpečné, protože se to občas těch, v té horizontální poloze nebo pohybu je ochotno zaseknout. Právě proto, že to nemůže mít ty bezpečnostní prvky, které podle současných předpisů výtahy být mají, tak už to nejsou výtahy, ale zdvíhací zařízení. A ty bezpečnostní prvky všechny splňovat nemusí, no ale vy se můžete svést jenom na to vlastní nebezpečí.
1: K nepominutelným dominantám Zlína už od konce 30. let patří výšková budova někdejšího správního centra společnosti Baťa. Příkladná funkcionalistická stavba architekta

0: dalších orgánů regionální správy. Není přitom budovou ryze úřednickou. I běžný občan nebo náhodný turista zde může zavítat třeba proto, aby se z výšky 15. patra rozhlédnul po stylové zlínské zástavbě. Za jedinečnou technickou atrakci je pak možno označit zdvižnou kancelář, která projíždí všemi podlažími budovy. Nejen o ní, ale i o genezi nadčasové stavby jsem si popovídal s průvodkyní Hanou Kolínskou.
1: Vycházelo to jako vždycky všechno u Baťů z potřeby. Ti úředníci, kterých měli v té době, kdy se začalo stavit tedy v roce 36 2000, neměli nějaké společné sezení, kdyby byli všichni koncentrováni. Takže začali řešit tuhletu potřebu někam ty úředníky soustředit a původně uvažovali o výstavbě 3-4patrových budov propojených krčky. Pak ale architekt Karfík přišel s návrhem na mrakodrap, no a Jan Antonín, který vždycky preferoval všechno, co bylo nějakým způsobem zajímavé, tak s tím okamžitě souhlasil, takže se začal stavět mrakodrap v roce 36. No a mrakodrap, přestože z našeho hlediska to moc mrakodrap není, má to 15 nadzemních pater a 77 metrů výšky, na tu dobu a Evropu skutečně mrakodrap byl, protože v tu chvíli existovala v celé Evropě jedna jediná vyšší budova v Antwerpách, která měla 87 metrů. Takže ta potřeba toho někde soustředit úředníky vedla k výstavbě mrakodrapu.
2: Baťa byl pověstný svou efektivitou, rozhodování, myšlení, jako neckonců i stavění. Jak to bylo s touto budovou?
1: Ono totiž je, to sice pro nás s podivem, ale někdy jsou třeba spodní architekti těch jednotlivých budov. A nejsou tedy žádné plány zachované, dneska začneme kopat, pak začneme stavět. Mrakodrap možná je ten nejtypičtější, nebo jednou z nejtypičtějších ukázek toho, jak to u Baťů fungovalo, protože v květnu 36 Baťovi požádali o vydání stavebního povolení. Na tehdejší dobu to trvalo strašně dlouho, celé 4 měsíce, takže v září bylo vydáno, firma okamžitě začala s výkopovými pracemi a téměř přesně na den za rok, v září 37, byla dokončena hrubá stavba. Přičemž nejdýl, řekněme, trvaly výkopové práce, protože samotnou hrubou stavbu provedlo 40 chlapů za 160 dnů. Má to 15 nadzemních a jedno podzemní patro, takže vždycky po 10 dnech bylo patro hotovo a jeli tedy o level výš.
2: Dnes jsme tedy úplně nejvýš. Patro slouží jako zasedací prostor Zlínského kraje, částečně také jako restaurace, bar s vyhlídkou. V té době ta vyhlídka byla také přístupná v těch 40. letech?
1: Teoreticky ano, ale mělo to být jakože odpočinková relaxační zóna, ale asi se tady moc lidí nerelaxovalo, protože zaprvé tady byla německá správa, která by tady taky asi nebyla úplně nejoblíbenější, abyste se s ní třeba potkávali na té terase mrakodrapu. No a kromě toho, kdyby někdo byl přistižen, že moc relaxuje, tak by možná mohlo to vypadat, že má málo práce.
2: Tady jsme vlastně nahoře Baťova mrakodrapu a vidíme po obvodu takovou zvláštní konstrukci. Vypadá to jako kolejnička, určená pro co?
1: Ona to taky kolejnice je a potom se pohyboval vozíček přezdívaný kočka na umývání oken. Právě protože vnější okna nelze otevřít, ale umývat se musí, že? Tak se to zvnějšku umývalo z toho vozíčku, který se uměl pohybovat nahoru dolů, doleva doprava a při správném namačkání knoflíku taky diagonálně. Uvezl buď dva chlapy na kontrolu, tak se čas od času děje dodnes, anebo tenkrát jednoho pána s výbavou na umývání oken.
2: Otevřely se před námi široké dveře takzvaného Baťova výtahu. A místo šachty tady před sebou vidíme velkou místnost zařízenou jako kancelář nebo úřadovna. Můžeme tam tedy vstoupit a nemusíme se bát, že se nám stane něco nekalého. Změnila se akustika, takže opravdu jsme vstoupili z terasy do místnosti, zatím tady stále ještě otevřené, ale ta se brzy zavře a pojedeme. Každopádně už nyní se můžeme říci něco vlastně k ideji tohoto prostoru, jak to vzniklo. Jsou kolem toho různé legendy, že Jan Antonín Baťa, nebo vlastní bratr Tomáše Bati, zde kontroloval vlastní zaměstnance, ale úplně tak to zřejmě nebylo.
1: No nebylo, protože výtah jezdí vlastně mimo hlavní půdorys budovy, který je 20x80 metrů. A protože patra byla otevřená, byly to open spacey a na každém sedělo 200 lidí, tak je to úplně mimo jakoukoliv možnost kontroly přijet otevřít nenápadně dveře, které ještě cinknou u toho otvírání, a pak jedním

0: ohledem zkontrolovat 200 lidí, jestli pracují nebo nepracují. A další věc, ti úředníci u Baťů byli opravdu ti nejlepší z nejlepších, navíc pracující na víceméně společný systém ztrát a odměn. Takže kdyby náhodou se jeden zasnil, tak ho určitě druhý okamžitě napomenul, že má pracovat a ne chytat lelky. Další věc je ta, že výtah byl oficiálně uveden do provozu na podzim 39, zatímco Jan Antonín už na jaře 39 musel emigrovat. Takže tady vlastně ani neměl koho kontrolovat. I když existují skoupé, ale přece jenom existují zprávy o tom, že tudy se pohyboval v tom výtahu, tedy mrakodrapem, a že třeba architekti, kteří tady už pracovali ještě před oficiální kolaudací, protože ten mrakodrap byl víceméně otevírán postupně, jednotlivá patra zprovozňována. Takže když viděli, že se blíží výtah, tak už museli stát v pozoru, aby vítali šéfa. Totiž na každém patře byl ukazatel světelný, takže každý mohl naprosto přesně vidět, kde ten výtah zrovna je. Takže se rozjedeme a můžete si zkontrolovat, že ten ukazatel byl na té každé etáži zvlášť.
1: Tak už se pohybujeme, sjíždíme tady z horních pater do těch spodních. Před námi defiluje Zelín se svými velkými silnicemi navrženými v první polovině 20. století zdejšími urbanisty. A když bychom se zaměřili na prostor tohoto výtahu, jak je zařízen, vidím tady stůl, dva telefony ve stylu 30. let. Co tady ještě můžeme spatřit?
0: Všechno, co tady k vidění je, až na tahle dvě křesílka, která jsou tedy novodobé repliky po ztracených původních, naprosto přesně vypadajících křesílcích, všechno je původní. V umyvadle tekla teplá a studená voda. Klimatizace byla schopná udržet teplotu kolem 20 stupňů Celsia. Jeden telefon by měl být pro vnitrostátní, druhý pro mezinárodní volání. Protože to bylo uvedeno do provozu na začátku druhé světové války, tak od stolu fungovalo centrální zatemňování oken. Tady ten malinkatý stoleček a sklápěcí židlička jsou pro případnou sekretářku. No a stojíme na původním zlinolitu z roku 1939. Ta kancelář byla s velkou pravděpodobností myšlená jako reprezentativní prostory, aby bylo vidět, že u Baťů mají něco, co hned tak nikde jinde nenajdete.
1: A určitě bychom neměli zapomenout na velkou nástěnou mapu světa, která tehdy sloužila pro strategické plánování?
0: To je, myslím, dost přesně vystiženo. Strategické plánování jsou tady zakreslené v oblasti, kde by bylo dobré těžit nerostné bohatství, kde by bylo třeba dobré pěstovat kaučukovníky, protože třetina baťovské výroby byla gumová. Bavím se o botách a to už se nebavím o zlinolitu a pneumatikách a dalších věcech, které se z gumy dělaly. No a plus všechno ostatní, které by tady v budoucnu bylo zakresleno, to znamená, která baťovská města stála, která byla postavena tak jako Zlín na víceméně zelené louce. Nicméně, vzhledem k tomu, že Jan Antonín, jak už jsem říkala, v roce 39 emigroval, tak už k moc velkým změnám na té mapě nedošlo. Protože kancelář byla celou dobu hlídaná baťovskými vysoce postavenými pracovníky, kteří čekali, až se Jeníček jednou vrátí, aby ta kancelář zůstala pro ně netknutá. No ale Jeníček už se nikdy nevrátil.

0: Tady je spínací skřínka.
1: Ovládací pult.
0: Nutno zasunout klíč a otočit. No a pak původně se to zastavit na každém patře. Dala se odtud vést konferenční hovor, zavírání, otevírání dveří, dalo se zazvonit na sekretářku, no a také vydat nouzový signál, že se něco děje. Ale ten asi nikdy vydán nebyl.
1: Když toto vytvářeli, měli ve světě nějaký vzor? Existoval podobný koncept, nebo to byla vize opravdu Vladimíra Karfíka a jeho spolupráce?
0: Není nám známo, nezjistili jsme nic takového, přestože jsme se snažili zjistit nějaký předobraz, ale zdá se, že jediný možný předobraz by mohl být výtah, o kterém se příliš neví, že existoval, ale po jedné z budov tady zvenku šplhal výtah, kde úřadoval Tomáš ještě. Po fasádě zvenku a z toho výtahu by teoreticky mohlo být vidět do těch jednotlivých kanceláří. Ale protože se o tom strašně málo ví, tak třeba je mi známa jedna jediná fotka, na které to ale vypadá, že ten výtah byl schopen jezdit jenom v tom svislém směru, že se neuměl někam posouvat. Ale jestli to tak je nebo není, neumím říct.
1: Takže z toho možná i ta legenda se to přeneslo vlastně
0: to
1: z toho jednoho výtahu na druhý. Je to teorie, že?
0: Ano.
1: Je to prostě.
0: Když vyjdeme nahoru, tak vám ukážu na 22. budově takové krabice nalepené, které mají právě evokovat ten původní výtah, který jezdil po té vedlejší budově, která už neexistuje.
1: Takže se projedeme ještě jednou.
0: Ano. Takže klimatizace byl systém Cartier, což znamená, že to v té době bylo vrcholně moderní, nicméně pro nás ne úplně klasická klimatizace, protože to neobsahovalo žádné chladící médium. Ten vzduch se ochlazoval průchodem přes trubky s ledovou vodou. A v zimě se tím zařízením dalo topit. No a bylo to nutné obojí právě z toho důvodu, že na tom patře byla spousta lidí a nutilo se víceméně větrat pořádně. Jednoduše, malinka toho se větrat dalo a ta klimatizace mohla tam být nastavitelné. Teplota, vlhkost a kvalita vzduchu. Není mi úplně známo, co se tou kvalitou myslelo, to jsem nevybádala nikde. A mělo to na tom patře, to vždycky mělo 4 klimatizované zóny, které se daly vlastně ovládat zvlášť. A každé patro mělo svou vlastní klimatizaci. Vždycky ta klimatizační jednotka, tady ta její strojovna, byla na konci patra v oddělené části a tam tedy odtud mohla být ovládána. A myslím si, že hodně raritní je to, že původní výtahová jednotka je pořád funkční. On to sice na ní nejezdí, jezdí to na novodobé, ale ta původní od firmy Otis funkční je. A někdy zlobí dveře, ale to potom musíme volat techniky, aby se na to přišli podívat, aby se nám to nepokazilo úplně, ale je to neuvěřitelné, jak dokáže 80 let stará věc fungovat a reprezentovat Zlínský kraj.
2: Dnešní výlet s Vltavou nás provedl Baťovým mrakodrapem.
3: Průvodkyní dokumentaristy Petra Slintáka byla Hana Kolínská z Muzea jihovýchodní Moravy.
2: No a zítra nás čeká opět výlet a to se zase projdeme Zlínskou čtvrtí baťovských domků. Tak se na nás nalaďte. Zítra krátce po 9:00.

0: Válka světů, šest dnů kondora nebo čelisti.
1: Filmové léto v četbě na pokračování.
0: Celé prázdniny vždy v 18.30 na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Na vteřinu přesně 9:30, přejeme hezké dopoledne. Ve středu 5. srpna dohrál Lars Danielsson libretto a jeho kolegové album Cloudland z roku 2021.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Po 9. hodině jsme prozkoumali Baťův mrakodrap ve Zlíně, teď vás ale zveme do malebných uliček pražského Nového světa.
0: Nový svět na pražských Hradčanech vznikl už ve 14. století. Původní domky ovšem během staletí několikrát vyhořely.
2: Ty současné potom pocházejí hlavně ze 17. a 18. století. Po vzniku Československa je stát postupně vykupoval. Bylo to pro zaměstnance Pražského hradu.
0: Současní nejstarší starousedlíci v nich žijí od 70. a 80. let. Jaká je realita života na Novém světě?
2: Myslím si, že o něm máme dost zkreslenou představu. Platí to? Tak to nám řekne redaktorka Alena Rokosová, která se ptala lidí, kteří na Novém světě žijí.
3: Ulice Nový svět a ulice Černínská, pár čtverečních metrů a tak tajemné. Tam zdi dovedou mlčet. Nikde v Praze tak zdi nemlčí jako na Hradčanech.
4: Tak to popisuje Nový svět ve své knize Na Hradčanech malíř a grafik Jiří Andrle, který tu bydlel skoro 20 let. A to v době, kdy Nový svět objevili výtvarníci, režiséři, spisovatelé a další umělci. A postupně se tu promísili s původními obyvateli tohoto hradčanského předměstí. Malebné uličky Nového světa nás fascinují dodnes. Neměli bychom ale zapomínat, že v malých domcích, do jejichž oken tak rádi nakukujeme, žijí skuteční lidé. Právě díky nim si Nový svět uchovává svůj jedinečný genius loci. A i když jim pozornost není vždy příjemná, na chvíli nás teď pustí k sobě. Lidé Nového světa, kteří v něm žijí a kteří ho tvoří.
5: Tak tady nás máte starou Sedlíky.
6: Alena Rokosová, dobrý den.
7: My jsme se měli sejít taky dneska. No.
4: Majitel divadla Ungelt Milan Hein a Jana Titlbachová patří k nejstarším obyvatelům Nového světa.
8: Tak já jsem doživotně zamilovaný do Nového světa a vůbec do staré Prahy. Mně to nepřešlo. Jsem pořád okouzlený a vděčný osudu za to, že tu můžu bydlet.
4: Podobně to vnímá i jeho sousedka z domu U Zlatého hroznu, Jana Rajchová.
9: To mám doteď, jak já miluju to místo, protože jdu a k večeru, tady už téměř nikoho nepotkáte a já jdu v neděli na pivo k Černému Volovi a jdu z piva a já se tak kochám.
4: Bydlení na Novém světě vždycky mělo a dodnes má svá specifika. Jak říká třeba majitelka kavárny Nový svět Hana Formanová, rozhodně to není bydlení pro každého. A lidé navíc mají o životě na Novém světě často zkreslenou představu.
10: Jedna ta stránka je jako takový údiv, jako a vy tady vážně bydlíte? A druhá je zase taková ta, no jo, tady bydlejí jenom, no jo, ty na to mají. Přitom ty domy jsou opravdu starý a jejich údržba je dost nákladná, nemluvě o tom, že jsou pod bedlivým dozorem památkářů. Zdi jsou tlustý, vlhký, člověk prostě musí mít tyhle věci rád, což my teda máme.
4: Jana Titlbachová žije na Novém světě od roku 1978.
7: Ono je to romantický, hlavně romantický. A všichni mají pocit, že ta romantika je ve všem. Není. Proto píme strašný peníze, protože je to studený, je to vlhký, ty přízemní byty. Já teď bydlím jenom proto, že v těch 70. letech jsem nikdo nechtěl, protože všichni chtěli na sídliště.
4: Co jsou ty největší problémy, se kterými se, co by majitelé, uživatelé těch bytů setkáváte? Říkala jste, že se to špatně vytápí?
7: To teda se sakramenské. No. Všichni platíme strašný sumy za to topení a ještě se neohřejeme teda. Takhle, já jsem se na té malé straně narodila, jo, a tatínek vyrost na Hradčanském náměstí. Člověk k tomu má vztah, to je jedna věc. A druhá věc, ono to má tu atmosféru a děláte, co děláte, je to tady jiný. Bohužel nám tady už jako chybí teď taková ta anonymita, že jsme byli takový schovaný. Já vždycky jdu po těch schodech a jdou proti mě ty lidi a dělají Máme plný popelnice kelímků. Tuhle jsem jedna dáma to přede mnou házela u té popelnice a říkám, neházejte nám to do té popelnice, my to platíme. A ona říká, to je daň za to, že tady bydlíte.
4: Když poslouchám vyprávění místních, zajímá mě, co by tedy Nový svět potřeboval, aby zůstal tím, čím je.
9: Bylo by potřeba, aby byly možnosti, aby ty lidi zůstali bydlet. Protože tady bydlí, to jsou lidi, kteří si to tady našli, protože to mají rádi, to místo. Že?
6: Takže tu autenticitu podle vás dělá ten život tady.
9: Přesně,
6: a je potřeba,
9: přesně.
6: To nebyla vybydlená část Prahy, jako je to jinde v centru třeba.
9: No právě, to se může stát samozřejmě.
10: Ta cesta právě je v tom, aby tady vlastně co nejvíc lidí opravdu žilo a pak prostě ta ulice bude žít svým životem a jistě teda nějak absorbuje i ty turisty.
4: Od letošního roku bydlí na Novém Světě i hudebník Adam Vopička.
11: Abych se přinutil si čistit zuby díl než minutu, tak v pyžamu jdu a čistím si zuby z okna. A lidi si mě, na mě ukazují prstem, protože říkají, tady někdo bydlí a čistí si zuby. Já vlastně miluju to místo držet naživu. Když já jsem byl malej, všichni mý spolužáci bydleli v Nerudovce. A silná vzpomínka z mého dětství je odstěhovávání starousedlíků pryč. Tady se to nějakým záhadným způsobem drží a je to opravdu jiný než kdekoliv jinde v tom centru.
0: Nejenom za hudebníkem Adamem Vopičkou, ale i jeho sousedy. Na Nový svět se vydáme v seriálu Aleny Rokosové.
2: Končí letní slavnosti staré hudby. Uzavřou se právě dnes večer, uzavře je koncert souboru Collegium Marianum a detaily připojíme za pár minut.

0: Vynález vzkázy Žila Verna nebo barva z vesmíru H.P. Lovecrafta.
1: Jako každé léto poslouchejte pokračování za 5 minut.
0: 2 hodiny slova a hudby, každou středu ve 20 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Jego Tridem v podání uskupení Bratislava Cernaders v nahrávce z roku 2003. Minuta zbývá do 9:45.
1: A v Praze dnes symbolicky uzavře závěrečný koncert 27. ročníku letních slavností staré hudby. Tento známý a příjemný festival vystoupí na něm basbaritonista Andreas Wolf. A festival letos připomněl, že barokní umění to zůstává i po staletích živou součástí města. No a právě s barokem souvisí i naše další zpráva z Prahy.
0: Do Vojanových sadů se po více než 3 desetiletích vrátila zrestaurovaná barokní socha svatého Jana Nepomuckého od významného sochaře Ignáce Františka Placera.
1: Dílo bylo z parku odvezeno roku 1991 kvůli špatnému stavu. Teď se tedy po náročném restaurování opět vrací na své původní místo.
0: Město přitom nechalo na soše některé stopy času jako připomínku jejího dramatického osudu.
1: A já ještě popíšu tu sochu trošku podrobněji. Je to pískovcová plastika, pochází z poloviny 18. století a zobrazuje českého patrona s tradičním krucifixem, ale taky s méně obvyklými atributy.
0: Knihou a rybou, která odkazuje na mlčenlivost i světcovou smrt ve vodách Vltavy.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou téměř 3 minuty po 10:15.
1: Kultura a také tvůrčí psaní. Tohle všechno dokáže otevírat svět lidem, kteří k němu běžně nemají přístup ani klíč. A právě o tom bude taky dnešní zamyšlení spisovatelky Markéty Pilátové.
2: Mateo přišel o něco dřív. Mateo Feijó je Portugalec, žijící dlouhá léta ve Španělsku a je neuvěřitelně dochvilný. Půlku života jsem strávil čekáním na jiné lidi. Směje se. Je to tanečník, kurátor výstav, náruživý čtenář a teď 7. rokem vede madridský festival Flipas. Festival je zaměřený na lidi z vyloučených lokalit, jimž přináší kulturní zážitky, které by pro ně byly jinak nedostupné. S Matém míříme do nejslavnějšího španělského muzea El Prado. Seznámila jsem se s Matém asi před 30 minutami na online schůzce, kterou zorganizovalo České centrum v Madridu. Mám v muzeu vést literární dílnu pojmenovanou Záznamy každodennosti a jde o kreativní psaní deníků. Dílnu se mnou povede i španělská malířka a psycholožka Veronika Rodriguez. Společně jsme v Prádu vybrali obrazy, které se nějakým způsobem dotýkají psaní deníků. Domlouváme se, jak přesně budou dílny probíhat. Veronika líčí, že by chtěla, aby si účastníci na úvod představili nějakou příjemnou situaci, třeba, že jsou doma v křesle a vedle nich vrní kočka. Tak tady tě hned zastavím, říká Mateo. Lidi, co přijdou, vyrůstají v prostředí, kde nemají žádné příjemné místo na přemítání, ani pohodlná křesla, natož vrnící kočku, vysvětluje důrazně. Pozvání na festival dostala centra, která pomáhají mladým lidem z okrajových čtvrtí Madridu, zejména imigrantům v nějaké složité životní situaci. A pak už se útulná sklepní místnost uprostřed útrop labyrintu muzejních chodeb začíná plnit mladými lidmi, kteří ale nevypadají na to, že by měli nějaké problematické zkušenosti se životem. Jsou vnímaví a tvořiví. Nejdřív jdeme na prohlídku obrazů, které souvisí s naším tématem. Zastavujeme se u jednotlivých děl, sešity šustí a tušky poskakují po stránkách. Pak sejdeme zase dolů, usadíme se v učebně a bavíme se o jednotlivých obrazech a taky o muzeu. Pedro z Hondurasu říká, že je mu 17 a v muzeu nikdy nebyl. Nebyl ani v kině. Tohle je poprvé a on je nadšený. Většina mladých lidí, kteří plní stránky svých nových deníků poznámkami, postřehy a kresbami, nemá práci nebo kvůli různým problémům přerušili studium. Padají slova jako deprese, ale i radost, chuť do nového dne, do nového zápisu v deníku. Další dny pracujeme s různými deníky literátů nebo umělců. Přivezla jsem deníky fotografa Josefa Koudelky, ilustrátora Miroslava Šaška nebo hudebnice a malířky Martiny Trchové. Čteme si navzájem svoje vlastní zápisy a volně bloumáme chodbami muzea. V jedné z nich si mě vezme stranou mladičká studentka z Nikaraguji Dára. Ustýchala se před ostatními číst svoje zápisy, ale mě je teď čte. Jsou tak krásné, že se mi tají dech. Její líčení cesty z okraje Madridu do muzea by obstálo před jakoukoliv porotou literárních cen. Říkám, že by měla rozhodně psát. Dára mi to slibuje. Je to jen malá chvíle, ale žiju z ní pak několik týdnů.
1: Umění to není výsada vzdělaných nebo majetných. Umění může být důležitým prostředkem k sebepoznání, sebevyjádření, ale i naděje. Jak o tom ostatně mluvila spisovatelka Markéta Pilátová.

0: Eitor Villalobos na vlnách Vltavy 5:05.
1: No, za malou chviličku už se otevře dnešní vizitka, která tentokrát bude patřit dokumentárnímu a reportážnímu fotografovi Michalu Čížkovi.
0: Fotí pro francouzskou tiskovou agenturu AFP nebo pro týdeník Echo a už přes 20 let je šéfem fotografů na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.
1: Michal Čížek nedávno společně s filozofkou Terezou Matějčkovou vydal velkoformátovou publikaci fotografií a esejů Spolu sami. A nejenom o ní bude mluvit za chvilku ve vizitce společně s Karolínou Koubovou. Nalaďte si.
0: Krásnou středu vám 5. srpna z Vltavy přejí Nadežda Hávová
1: a František Šedivý.

0: 10 hodin, hezké dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Inflace v Česku zrychlila. V červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,7%, což je o 0,2% více než v červnu. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Nejvíce podle statistiků meziročně zdražovaly služby. Naopak nealkoholické nápoje a potraviny zlevňovaly. Řecká oblast Atika ztratila kvůli požárům za posledních 10 let až 42% svých lesů. V regionu obklopující hlavní město Atény schořelo za tu dobu přibližně 80 tisíc hektarů. Informoval o tom deník Ekatimeríny. Hasiči v Řecku aktuálně zasahují proti lesním požárům na více místech. Plameny v západní Atice se podle nich pomalu daří dostat pod kontrolu. V boji s požáry v Řecku pomáhají i čeští hasiči. Koncert souboru Collegium Marianum s basbaritonistou Andreasem Wolfem uzavře letošní 27. ročník Mezinárodního festivalu letní slavnosti staré hudby. Závěrečný večer v pražském kostele svatých Šimona a Judy pod názvem Mytologia Eterna propojí operní tvorbu Georga Friedricha Händla a Henryho Purcella. Taky se vzácně uváděnými světskými kantátami Johanna Sebastiana Bacha nebo orchestrální uvertýrou Georga Filipa Telemana. A ještě počasí, čekejte jasno až polojasno, odpoledne a večer místy až oblačno. Ujediněle se vyskytnou přehánky nebo silné bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů. V tisíci metrech na horách kolem 30. Meteorologové předpokládají velmi silnou až extrémní zátěž teplem. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jsem spíš pozorovatel než člověk, který by s lidmi při focení nějak manipuloval. Mám jistou míru empatie a vím, kdy fotit nemám, říká fotoreportér a dokumentarista Michal Čížek. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vystudoval kulturní antropologii na Karlově univerzitě, už řadu let spolupracuje s francouzskou tiskovou agenturou AFP a taky s týdeníkem Echo. Je dlouholetým šéfem fotografů Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. V minulosti působil také jako osobní fotograf prezidenta Václava Klause. 18krát byl oceněn v soutěži Czech Press Photo. Teď spolu s filozofkou Terezou Matějčkovou vydal Michal Čížek velkoformátovou knihu fotografií a esejů s názvem Spolu sami. Publikace se vrací do období covidu a v černobílých obrazech zachycuje atmosféru času pandemie. Tak začneme právě touhle knihou. Jak vznikala? Vy jste přizval právě Terezu Matějčkovou, která do knihy psala eseje, tak jak probíhala ta spolupráce?
2: Ta spolupráce probíhala, já jsem to měl v hlavě, to, že já nevím, po dvou měsících začátku pandemie jsem měl v hlavě to, že je to něco jako mimořádná jako událost, která jako stojí za to jí mnohem víc jako dokumentovat.
1: Čili ty fotky vlastně vznikaly už s tím záměrem, že z toho bude něco záměrem. Většího, že ano, fotíte ano, nějaký
2: ano,
1: fenomén.
2: Ano, přesně tak. A samozřejmě byla i snaha to období fotografovat v co nejširším záběru a ne jako většina těch mých jako kolegů, kteří fotili ten život v nemocnicích, která jako především a tu práci toho zdravotního personálu. Takže já jsem to měl
1: v hlavě. Že dělali tu aktuální novinářskou fotku, ano, zatímco vy jste se do toho ponořil už jako dokumentarista.
2: Přesně tak. Jsem to snažil se vidět, protože to bylo něco mimořádného a pokud máte tu možnost mít tu jako preskartu, která vás nějak opravňuje jako být jako venku, tak jsem se snažil vlastně vidět to, co člověk jako vidí. Mm-hmm. A pak vlastně někdy po těch dvou letech jsem se toho sběru jako těch fotografií, tak jsem měl nějakou jako představu toho, že by ta kniha z toho měla jako vzniknout. A vlastně jsem z velké části ty fotografie měl předvybrané.
1: Kolik jste toho nafotil, jenom tak teď se ptám, doptávám.
2: Ono to je otázka, kolik je těch fotek, kolik máte těch políček a kolik máte opravdu jako těch fotografií. A z té knihy se vybíralo z několika jako stovek jako fotografií. Ono pak taky zjistíte jako velmi docela rychle, že ty situace se jako opakují. A já myslím, že každý dobrý fotograf většinou ví, která ta fotografie je ta správná už při tom samotném jako focení. A takže tohle jsem měl
1: fakt
2: vlastně...
1: Fakt to už víte.
2: Já myslím, že jako ten okamžik, kdy tu fotografii děláte, nebo fotografujete, tak většinou víte, že to je ten okamžik a že ta fotografie bude dobrá. Takže vlastně jsem měl nějaký docela jako úzký jako předvýběr, z kterého pak se...
1: Přeji několik stovek, jste říkal. A pak ten
2: ano,
1: už ještě.
2: Ano, ale mezi tím už jsem věděl, že některé fotografie tam 100% v knize by měly jako být. Protože i s nějakým jako odstupem víte, že ty fotografie jsou ty konkrétní, jsou jako ty ony, který nějak dle vás jako popisujou tu dobu.
1: A těch je tam teď tedy, řekněme, kolik?
2: Okolo 120.
1: 120? Říkal jste něco, už jste věděl, ale pak vám teda něco umožnil i ten odstup několika let, že?
2: Ano, ono to... ono to potřebujete mít ten odstup. Vlastně jsem měl největší problém toho posledního období, nebo ta knížka je dělená na 4 období.
1: To chronologicky, jak nás ty vlny
2: přesně zastavovali. Tak, přesně tak. A vlastně zjišťujete, jako ta první vlna a druhá, třetí vlna, samozřejmě tam byl nějaký jako velký jako rozdíl i v vnímání té společnosti a samozřejmě, jak ta společnost na to reagovala. A vlastně to druhé období, nebo to období po té první vlně, to rozvolnění, bylo také jako jiné, ale docela podobné, jako vlastně ten závěr potom konce března roku 2021. A vlastně v tom roce 2021, což je vlastně ta nejdelší jako část těch dvou let toho covidu, kdy jsem se, já teda to beru tak, že ten covid skončil ruskou invazí na Ukrajinu, kdy se jako mediálně vlastně ten covid jako skončil.
1: Mediální pozornost se posunula jinam,
2: ano, přesně tak.
1: Ale ta čísla tedy.

0: těmi esejemi?
1: Já, my jsme se vlastně s Terezou Matějčkou známe 3 roky, kdy začala pracovat pro Echo a já jsem tuhle tu myšlenku té knihy měl a nějak jsme to, tak jsem si na to ptal, jestli by to zajímalo a pro ní to je, myslím, jako velmi má jako jí to moc jako zajímalo a pak teda, když už teda přišlo jako k tomu konkrétnímu, teda, že ta kniha by měla vzniknout, tak moje představa byla, že napíše, většinou ty knihy takhle jsou jako koncipovaný, že máte nějakou předmluvu a máte esej, já nevím, o tom tématu a pak máte ty fotografie, které jsou tam nějak jako zalomené jako v té knize. A já jsem taky měl tu představu jako podobnou, že Tereza napíše nějakou třeba 12-13 stránkou jako esej o covidu a ona sama přišla s tím, že ty eseje budou kratší a že budou jako k různým tématům jako té doby. Jako třeba rouška. A co znamená ta rouška, jak jsme to prožívali a jak vlastně změnila náš život a tak dále. A těhle těch témat je tam 7 a Tereza to vlastně psala v průběhu jako vzniku té knihy.
0: No tak se podíváme na některé ty fotky. Bílé skafandry, roušky, osamocení lidé nebo naopak lidé ve frontách na testy, demonstrace. A třeba běžec v plynové masce. To by mě zajímalo, to třeba byla náhoda nebo na tom, myslím, na Staroměstském náměstí, to je, že tam běží, nebo jak tam ty fotky vznikaly?
1: Myslím si, že takových třeba 65-70% těch fotografií je žurnalismus, teda věci nebo události, které se jako dokumentovaly a ten zbytek je vlastně takový jako dokument, respektive v tomto případě žánr jako street fota, kdy já, než ten covid teda přišel k nám, tak já jsem měl takovou jako tvůrčí krizi a protože když pro ten fotožurnalismus děláte jako nějakou delší dobu, tak vás to se to jako hrozně opakuje a člověk, fotograf zlenivý a tak se jako v tom trošku jako ztrácí. A já jsem začal fotit na film a začal jsem fotit život jako v ulicích Prahy. A tak, abyste tyhle ty dobrý fotky člověk jako udělal fotograf, tak mám nějaký jako spoty a místa a ví přesně, kde tam to světlo jako bude a tak dále a tak dále. Není to úplně jako náhoda. A tohle mi v té době toho covidu docela hodně jako pomohlo.
0: Že jste předtím si tady udělal film a street art.
1: Tak. Ne, street protože photo. Máte, jako, měl jsem tu zkušenost.
0: No ale pak jste vyšel do ulic, které byly prázdné. Ne,
1: ale tak jako, jasně, ale konkrétně tahle ta fotka je taky jako přesně náhoda. Jo, ono, máte, člověk nad tím jako musí jako přemýšlet, kde, a samozřejmě jako i v té době se jako mluvilo prázdné jako ulice, oni zase úplně prázdné jako nebyly, tak ty lidi se tam nějak jako pohybovali a když jsem nad tím přemýšlel, tak vlastně ta největší změna, ten vjem toho jako prázdné ulice je to ticho. To, že...
0: Jak se zachycuje na fotce
1: ticho? No, právě blbě, tak. A na té fotce málo kdy jako like jako vůbec, nebo málo kdy, tak nepozná, jestli to ta prázdná ulice je jako ráno, nebo jestli jako v poledne, samozřejmě jako podle stínu, ale když to sluníčko jako nesvítí, tak to nepoznáte. A tu atmosféru jako je hrozně těžký jako zachytit. Ale jak vlastně tohle je ten moment, nebo tahle ta fotografie, je vlastně jako důkaz jako toho, že ty lidi, že to nebylo úplně jako prázdný. A samozřejmě, když hledáte si ty nejznámější a nejvíc frekventované místa v té Praze, nebo v tom velkoměstě, tak proto

0: jako to staroměstské jako náměstí, nebo Karlův most, nebo Václavské náměstí, tak já jako zpětně jsem vlastně těch fotek je tam jako v tom mém archivu jako minimum, kde by to mělo tu atmosféru, kde ten člověk nebo ta lidská os, ten člověk jako tam na té fotografii není.
1: Mm-hmm. Když jste zmínil ten Karlův most, tak mi úplně vytanula fotka s člověka nebo muže, který venčí psa. A vy jste zachytil toho psa v takovém výskuku, že mi připomíná úplně vlka z pohádky o Červené Karkulce. Ty fotky jsou... A zároveň teda jste si byl jistý, nebo bylo jasné, že budou černobílé? Jo?
0: To jsem věděl stoprocentně a tahle ta debata mezi fotografama je docela jako častá. V tu knížku ta černobílá fotografie vám hrozně, nebo mnohem víc umožňuje zachytit ty momenty. V té barvě, když fotíte jako barevně, protože černobílá fotografie především jako osvětle, ale v té barvě, aby vám ten soubor nějak fungoval, tak je to strašně jako těžký, protože máte ten problém jako těch barevných kompozic, té barvy okolo sebe a zároveň jako toho světla, kde jinak funguje umělý světlo a jinak funguje jako denní světlo jako na té fotografii. A tohle to nějak jako propojit, aby to fungovalo v nějakém jako souboru, mi bylo jako jasný, že bych asi nedal. Mm-hmm. Asi teda samozřejmě mnohem jednodušší by to třeba bylo, kdyby fotograf, nebo kdybych fotil právě život v nemocnicích, kde to prostředí, to světlo je nějak jako konzistentní a ty barvy samozřejmě jsou nějaké bílé, stříbrné a tak dále, nějaký jako monochrom, tak by to, tak ten jako celek by to fungovalo, ale jelikož mě šlo o to zachytit co nejširší jako obraz té doby, tak mi bylo jasný, že barevně bych to nedal.
1: Říká fotograf Michal Čížek. Mluvíme teď aktuálně o nové knize Spolu sami, což je velkoformátová kniha fotografií a esejů a zachycuje období covidové pandemie. Ale my si teď zahrajeme a vy jste pro nás jako každý host vizitky vybral ten playlist a začínáme baskytaristou Red Hot Chili Peppers Flew a jeho písní A Plea, tak jenom prosím, jestli mi ji uvedete, čím vás tak pouká.
0: Já jsem samozřejmě s věkem, jsem v těch devadesátkách vyrost, nebo ta doba byla jako, co se týče muziky, velmi jako pestrá a zajímavá a tak v té době vznikly v Red Hot Chili Peppers a tak jako s věkem taky Flea, kterýmu je, já nevím, okolo 60 let, je skvělý trumpetista, tak vydal skvělou jazzovou desku, která se absolutně, nebo velmi jako liší od toho, co
1: hrál v Red Hotech. Tak si to poslechneme.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltava, vizitku dnes s fotoreportérem a dokumentaristou Michalem Čížkem a budeme se věnovat další velké kapitole vaší práce nebo vašeho portfolia. Od roku 2005 jste oficiálním fotografem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, dokonce jste se stal vedoucím fotooddělení. Tak jaké to je? Co to je za pozici? Co vám ta pozice umožňuje?
1: Umožňuje mi si složit svůj tým, protože tý práce pro ten festival asi like si myslí, že fotí, nebo že ta práce toho fotografa je fotit ten červený koberec.
0: Zahajovací, ukončovací, večer.
1: Ano, ale tý práce je mnohem jako pestřejší, a je jí hodně, od focení golfu a různých jako večírků a úvodů v kinech a jiných jako doprovodných akcí. Tím vlastně já před těma v roce 2005, no 2006, tak ten festival jako hodně vyrost a já jsem jako chtěl a měl jako tu možnost si vybrat ty lidi do toho týmu tak, aby mohl dobře udělat tu svoji jako práci a zároveň, aby ten ta parta jako nás byla co nejlepší, kdy jeden pomůže tomu druhému. A
0: jak velký máte tým?
1: 12 nebo 13. A aby v té vlastně malé místnosti, kterou máme a kde jako pracujeme, zpracováváme ty fotky, tak aby jsme se tam jako nepozabíjeli, protože samozřejmě jako když máte v tom kolektivu někoho, kdo je, což u fotografu je docela běžný, nebo u tvůrčí jako práce, někoho, kdo má jako větší ambice, tak ten kolektiv to může dost rychle rozložit.
0: No a zase tam nemůžete být úplně bez ambicí.
1: To ne, ale jde o to si jako vyhovět a vědět, jaká ta práce vaše je a že tu dobrou fotku bez těch ostatních, kteří musí být někde jako jinde, tak ji jako neuděláte. Tak vlastně asi si vám můžu říct u toho zahájení nebo openingu, closingu ty akce, kde je těch míst, já nevím, máme jich tam vlastně 7 nebo 8, tak vám řeknu, kde to místo je asi jako nejlepší, ale ono se ta situace může odehrát někde jinde a pak tu fotku nemáte. Tak
0: no a co s tím neděláte právě, protože vy máte takhle už zmapovaná.
1: Protože jich mám tolik těch lidí a nejenom kvůli tomu červenému koberci, ale hlavně především kvůli těm jako dalším věcem nebo tomu programu, který se potřebuje fotit, tak jsem schopný nějak predikovat a hledat ty jiný záběry, které by byly jako zajímavé pro v tom archivu nebo pro ten festival.
0: To mě právě zajímá, jak hledáte ty jiné záběry, protože dá se říct, že asi zase ta událost probíhá nějak každý rok více méně podobně, ale ta atmosféra se třeba mění, tak jestli tohle se dá zachytnout na fotografii?
1: No, dá, tak jedna věc je ta atmosféra toho festivalu a pak vaše rozpoložení. S tím, jak tam přejedete, co asi jako člověk jako řeší, protože ten začátek léta, respektive ten měsíc, dva před tím festivalem, v té práci asi leckoho je dost jako nabitej, tak je, jako není to úplně jako jednoduchý.
0: Takže musíte se dát do dobrého rozpoložení.
1: Tak no ne, tak já myslím, že to vždycky na tom jako poznat, kolik tomu jako člověk jako dá a samozřejmě co zrovna jako řeší. Tak když máte nějaký jako osobní jako problém, tak ta práce asi nevypadá tak, jak by měla jako vypadat. A uděláte to samozřejmě, máte nějaký profesionální jako level, který jako dodržíte, jo, ale nemáte samozřejmě ty, jako ty ambice hledat něco jako jinýho, novýho. Ale já...
0: A dá tak se tam něco věc, nalézt nového, jako protože říkáme si, ano, jsou tam jako nové tváře, které nepřijeli
1: ne, loni. Ono se vám, ale... ono se vám to malinko mění, tak třeba tenhle, ten, já po hrozně dlouhý době, ten koberec červený, tak má, je nějak jako jinak strukturovaný, je mnohem delší.
0: Ty místa, nějak,
1: no, a jsou nějaký jiný jako místa, kudy ty hvězdy jako chodí.
0: A je to pro vás dobrá zpráva nebo špatná zpráva pro vás jako pro fotografa, že se prodloužil červený koberec?
1: Tak špatná je dobrá. Dobrá v tom, že vlastně ta akce toho openingu, closingu je mnohem víc standardizovaná. A takže ty lidi nebo ty kolegové jako vědí, kde mají být a každý má možnost udělat tu fotku té hvězdy. Špatná a samozřejmě i dobrá v tom, což se jako několikrát jako stalo, že když ta hvězda přijela tím autem před ten termál, tak kolikrát ty fotografové nebo ty kolegové jako vyběhli z těch svých ohrádek tak, aby to vyfotili a bylo to takový dost jako nedůstojný a neúplně moc jako příjemný, jak jako myslím jako pro všechny. Na druhou stranu tenhle ten moment jako překvapení tím, jak je to standardizovaný, tak vám zase nedáváte možnosti dělat ty fotky ten jako trochu jiný. Jo. Mm-hmm. Tak v tomhle tom je to, v něčem je to dobrý, v něčem je to jako vás to trošku zase...
0: Umožňuje vám ta pozice, že jste vlastně dvorními fotografy festivalu jako lepší snímky nebo jiné snímky, než právě třeba fotografům jiných médií, kteří třeba nemají ten přístup až tak asi určitě, ne?
1: Jo, tak máte tu možnost vidět ty hvězdy nebo já nevím, ty důležité lidi, nebo se dostat na ty místa, kam se ten jiný fotograf nedostane. Na druhou stranu, ano, každý rok se to opakuje. A vlastně, co jako se máte akorát ty, že jsou, máte ty jiné jako hvězdy, lidi, a jiný vizuál studia Nybert. Ale na druhou stranu jsou tam nějak, každý rok jsou nějaké jako změny, že se promítá v jiném kině, nebo máte a tak dále a tak dále. A je to dobrý si to asi jako hledat a nějak to jako vnímat, co se okolo vás jako děje a tak, aby se člověk jako neopakoval. Jo. Ale
0: a
1: samozřejmě
0: jak tomu
1: to právě
0: přistupujete vy jako vedoucí, že si tedy musíte nějak to jako nastudovat dopředu a říct si, to bude
1: to,
0: fajn?
1: Ne,
0: že,
1: nebo... to nastudování asi jako nejde. Spíš
0: tak, by... Mě... Teď Juliet Binoš vyfotím, nevím, nějak jinak. Nebo...
1: Ne, to se vám asi moc jako nepřihodí, že byste jí člověk vyfotil jinak. Ale já jsem se vlastně jako uvědomil, nebo takhle, samozřejmě ten festival, to filmový festival, je to o filmových hvězdách. Mm-hmm. Ale ten festival je jedinečný v tom, jak propojuje vlastně ten normální lidi s těma hvězdama a s tím filmem jako biznesem, což jako třeba na rozdíl od Kán, kde do toho kina se horko těžko vůbec jako dostanete, jako na to na nějakou tu projekci. A ten odstup to normálního diváka od těch hvězd je prostě nevidí, jako ten divák tu hvězdu jako nevidí. Jo. Tak tady to je něco jiného a vlastně jsem se jako uvědomil, že je lepší nebo zajímavější tohle to fotit
0: Než Červený koberec.
1: Než ten Červený koberec a než ty hvězdy, protože ty hvězdy jsou, samozřejmě máte jako, nevím, komu bych jako řekl, třeba Travoltu, jako herce, kteří přijeli ve výborný jako náladě a jsou živí. A pak samozřejmě ty fotky uděláte, ale jako není to úplně jako běžný, jako, nebo takhle ne, že by to nebylo běžný, ale není, je to něco spíš jako neběžného, než že ty lidi nebo ty hvězdy
0: prostě jdou a budou no, tam a bude to
1: přesně
0: fotka.
1: Tak a ty fotky vypadají pak úplně jako stejně.
0: A právě. Tak mi řekněte třeba, co se vám při jako čekání třeba na hvězdy, nebo asi myslím si, že ta práce tam je docela taky hodně očekání, tak jaké snímky se vám třeba povedly nějak mimo děk, nebo právě z toho zákulisí?
1: Jsou tam nějaký momenty, kdy dochází nějaký interakci s těma divákama a pak jsou, máte momenty, kdy vlastně ta hvězda je sama. A vlastně to jsou asi ty momenty, kdy tu je jako tu fotku té hvězdy můžete jako udělat dobrou. Jinak si myslím, že to jako těch možností úplně moc jako není.
0: No a teď mi řekněte, když mluvíme prostě o celebritách, o fotografování celebrit, o fotografování takové události, jako je Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, tak se nemůžu vyhnout vlastně té hranici bulváru a hranice nějaké jako regulérní novinářské fotky, tedy se ptám na fenomén paparazzi, že když vy tam třeba potkáváte, vy fotíte také na večírcích nebo tak, tak jak to tam máte s kolegy, kteří jsou spíše už na té rovině paparazzi?
1: Ne, tak já většinou, tak to je jako trošku generační, tak generační ve slova smyslu toho, ty, kteří jsou mý jako generace, tak se známe. A myslím si, že to už taky tak je, tolik jako neprožívají. A já se vlastně do toho moc, nebo ta komunikace, takže se spíš jako pozdravíme a myslím si, že pro ně jsou třeba mnohem důležitější ty české celebrity. A to u ně se to nějak jako řeší jako po svým a to jde úplně jako mimo mě.
0: No, ale a týmu, jako pro ní, jak vnímáte vašeho týmu? Protože říkám třeba fotíte, jak jste říkal, na golfu, nevím kde, tak co je vhodné fotit, co je nevhodné fotit, co
1: jako
0: pustíte,
1: pro
0: co nepustíte?
1: Práci, já si myslím, že člověk má tu jako míru empatie, tak se ani nemusí jako ptát. Nebo respektive něco jiného je, když máte nějaký jako moment, který je jako neobvyklej, tak to zmáčknete, ale asi to nepouštíte jako do světa. A samozřejmě není, to je spíš o nějaký jako komický moment, tak asi by to bylo škoda ho nevyfotit, ale není a priori, nebo na rozdíl třeba od jako paparazzi fotografů, ta naše práce je tu hvězdu nebo ty lidi vyfotit jako dobře a hezky, tak aby se tam jako líbili. Je to práce. Tak
0: nikoliv
1: nějak člověk
0: skandálně, nebo
1: ne,
0: aby
1: ne,
0: za
1: vůbec,
0: to potom
1: vůbec.
0: Bylo co nejvíc klikaných fotografií.
1: Ne, to od toho, to je ta práce těch jako paparazzi fotografů.
0: Říká fotoreportér a dokumentarista Michal Čížek, který je také vedoucím fotodělení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, o tom jsme mluvili právě teď. A teď si zahrajeme. A je to od kapely Arrested Development People Every Day. Tak také jenom, jestli mi prosím uvedete jak kapelu, tak tu píseň.
1: Ne, kapela je vlastně se proslavila tímhletím tuhletou deskou, který je tady ten song a za kterou dostali několik cen Grammy a myslím si, že z roku 1991 a je to vlastně není to tak dávno, co i vystupovali znova v Praze.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltava. Vizitku. Dnes je naším hostem fotoreportéra, dokumentarista Michal Čížek. Mluvili jsme o jeho knize fotografií z doby covidu, také o focení pro Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Ale další velkou částí práce Michala Čížka je agenturní fotografie, protože pracuje pro AFP, tedy francouzskou tiskovou agenturu, jednu ze čtyř největších na světě. A to by mě tedy zajímalo, jak se potom liší tedy pořizování té agenturní fotky od toho všeho, co jsme mluvili předtím.
1: Tak ono se to dost jako propojuje. Mm-hmm. A vlastně ten přístup je jako velmi jako podobný. Já jsem se vlastně tohle to jsou nějaký ten covid nebo i ten festival jsou nějaký jako moje jako úniky z toho z té práce toho fotožurnalismu, kdy najednou máte jako čas a nějaký fokus na něco konkrétního. Ten fotožurnalismus jako takový ještě konkrétně, když fotíte protokolu agenturu v České republice, tak vlastně ten fotograf, já bych měl umět fotografovat jako všechno na nějakém profesionálním jako levelu, od sportu, fotbalu, skoku na leží, krasobruslení, kultury, politiky, vlastně jako všechno. Mm-hmm. A jedna věc je to jako vyfotit.
0: Tak asi to umíte, když vás angažovala AFP.
1: Jo, tak ono to je samozřejmě, jo, tak člověk se to jako naučí. Ale druhá věc je ta, vlastně v dnešní době je to jako jednodušší v tom, jako pro ty ostatní, že ty fotky těch kolegů jako jiných z celého světa tak jako vidíte, tak přemýšlíte, jak ten člověk jako co se má jako fotit. Tak mně se to několikrát stalo, když je tady něco jako mimořádného, co je tady, já nevím, jednou za 40 let, jako byl třeba mistrovství světa v krasobruslení, tak já jsem to fotil někdy před 12 rokama, ale samozřejmě člověk na to jako zapomene. Tak se podíváte na ty fotky, kde, já nevím, z minulého mistrovství světa a víte, jak se to má fotit, nebo jak ta fotka má jako vypadat. A to je nějaký jako standard, který se po vás chce a pak máte něco, kde si můžete k tomu dát nějaký jako svůj vlastní jako vizuál. Něco jako zajímavého, ale
0: i do té fotoreportáže z krasobruslení.
1: Tak,
0: třeba.
1: Tak přesně tak. Tak má, já třeba není důležitý, nebo takhle, potřebujete mít fotografie prvních 3-5 na pódiu při té jako akci, při tom bruslení a pak a samozřejmě nějaký jako celek a nějaký emoce a pak foto, kdy jsou jako na pódiu. Ale mezi tím můžete se dělat jako ty fotografie jako jiný, nebo jiný jako stylu. To, že ta fotografie nemusí být třeba jako ostrá a může to být nějaký jako jenom věm toho, že je mistrovství tak krasobruslení. A tak dále, a tak dále. Tak má to nějaký jako svůj jako uzus, to se má jako odevzdávat a samozřejmě chci říct, a to je jako ve sportovní fotografii, ale že je jako docela jako důležitý, abyste se v tom jako člověk jako orientoval, protože když máte
0: v té disciplíně,
1: no, nebo v tom sportu jako takovém, abyste viděl, koho máte fotit a neměl jste jako 10 000 fotek, který pak hledáte v tom počítači, vybíráte a vlastně ani nevíte, jako kdo na té fotce je. Jo. Tak a samozřejmě ještě ta práce je důležitá v tom, abyste byl maximálně jako rychlý.
0: Tak, no právě to jsem se chtěla zeptat, že vy musíte být obrovsky rychlý a přítomný, abyste tam zachytil vlastně všechnu tu škálu, o které jste mluvil, tedy samozřejmě ten sport jako takový, ale emoce, pak ještě něco navíc, ty osobnosti, které jsou potřeba, tak to tam ani na vteřinu asi nevypnete, nebo?
1: Tak někdy víte, že to na té fotce máte. Mm-hmm. A ta dnešní doba je taková, že vlastně ty fotografie se dají jako posílat rovnou z toho fotoaparátu někam jako na ten desk, jako do zahraničí, kde je ten editor, jako, který vám jako tu fotku vybere a nějaký jako upraví. Není to vždycky jako ideální, ale jako protože ten člověk, myslím, že většina fotografů to nemá ráda z toho důvodu, protože má k té své práci, mají jako rádo a vlastně z té fotky se dá udělat jako něco, s kterým oni jako ty fotografové nesouhlasí, aha, ale na druhou stranu...
0: To potom to může no takhle
1: ne,
0: editor
1: že vám
0: pozný? To,
1: ne, nebo... že vám třeba udělají jako blbej výřez jako té fotografie. Nebo že vyberou jako tu fotku, která je jako tam nevidíte, vidíte to v tom displeji a pošlete z té, já nevím, nějaký sekvence, třeba tři fotky. Protože nemáte kapacitu jak času, tak jako mentální na to se prohlížet to na tom displeji toho fotoaparátu, která je nejlepší. Tak pošlete a většinou teda, nebo častokrát se stane to, že ten editor na té druhé straně vybere zrovna tu, s kterou jako byste pak, když jako to vidíte velký, jak byste nějaký velký obrazovce, tak byste ji jako neposlal. Ale na druhou stranu ušetří vám to spoustu jako času, protože tohle to všechno, málo kdy to stihnete editovat při té práci, tak třeba při fotbale ano, ale pak vám pak promeškáte důležitý chvíle, protože koukáte do počítače. A nebo to děláte na konci té sportovní události a v tom tiskovém centru jste další jako 3 hodiny a odcházíte v 11 hodin večer, tak aha, já radši, to když je tam možnost, to radši jako pošlu. Už jako z toho důvodu, že jako ta sportovní fotka mi, to mám si teďka trošku jako jiný vztah, ale není to úplně jako to, co, v čem bych jako žil.
0: Dobře. Já přesto, že jsem zapomněla dnes říct, ale tak naši posluchači naštěstí vědí e-mailovou adresu vizitky vizitka@rozhlas.cz, pište nám svoje dotazy a podněty, stejně jako naše paní posluchačka Rychlíková ze Zlína. Zdraví nás i vás a chtěla se zeptat, jak se fotí běžný život v ulicích Prahy? Jaká je Praha podle pana Číška a tohoto života v něm město a co ho v tomto street art foto zajímá nejvíc? To se vracíme ještě na začátek našeho povídání.
1: Je, dobrá fotografie je o kontrastech. Tak, aby jako člověka jako zaujala. Tak asi fotit fotografie, napodobovat nebo dělat kopie, rádoby kopie jako fotografických mohikánů, jako je Sudek, asi trošku jako nemá cenu. Takže pro mě ta Praha, fotografie, to street photo, jsou nějaký momenty lidský, lidí v nějaký interakci, které jsou zajímavé, nebo ten kontrast staré Prahy vlastně s něčím jako novým, současným. A pak samozřejmě je fajn, když to má nějakou další jako hodnotu, nejenom ten jako obsah, ale vlastně i ten vizuál, tak aby ta fotka byla
0: krásná,
1: jako hezká, nějak vás jako zaujala, jo? Že to není jenom ten jako ten moment.
0: Já se s dovolením, myslím, že jsme odpověděli, ale vrátím ještě vlastně k té agenturní fotce, k té fotožurnalistice, protože mě ještě zajímá, jak to udělat, protože těch fotek a těch fotografů je tam přece spoustu. Mají to třeba trošku z jiného úhlu pohledu, ale třeba vy jste například autorem, řekla bych, legendární fotky, která k Andreji Babiš políbil po vyhraných volbách na tiskovce svého marketéra Marka Prchala. Jak tahle fotka vznikla, to přece jako nikdo nemohl čekat, že Andrej Babiš bude až tak se rozvášní, ale vy jste byl připraven, ale zároveň nebyl tam nikdo jiný, kdo vyfotil?
1: Ne, ty fotky jsou, takhle, ono to je jako docela jako zajímavý v tom a myslím si, že to jako další jako věc, jako pro toho fotografa, žurnalistu, která je jako podstatná, je nějak to vnímat a dávat si to do kontextu toho, co fotíte. Mm-hmm. Ta fotka vznikla, já nevím, určitě od kolegů, o 2 metry
0: vedle.
1: Nalevo, a byl blíž, tak asi, ale ta fotka asi bude nějak jako, nebo určitě to někdo má vyfocený a je jako podobná. Ale jiná věc je pak samozřejmě jako ta prezentace. Tak pro toho fotografa nebo i pro toho editora v těch novinách to nebylo jako zajímavý, takže ta fotka není jako, nebyla vidět, ale já, když jsem to fotil, tak jsem věděl jako o co jde a o tu jako samozřejmě tu spojitost a přišlo mi to vlastně dost signifikantní jako pro tu dobu nebo pro tu dnešní jako dobu. Tak pro mě
0: a v čem jste tedy odprezentoval třeba jako jinak než ostatní nebo že
1: ne,
0: to
1: ne, já myslím, že tak máte ty prezentace moc je těch možností v dnešní době jako není. A když fotíte pro zahraniční agenturu, tak já myslím si, že AFP má asi tak jako 2 klienty v celé České republice, tak ty fotky moc člověk jako nevidí. A takže
0: ta prezentace pak je na sociálních
1: sítích. Přesně nebo? Tak. A pak toho Czech Press fota, což je vlastně jako jediná nějaká jako možnost, jak se prezentovat. A i přesto si myslím, že to, no, tak nějakou dobu se to neúčastním.
0: Aha. A zároveň tedy trošku z toho, co říkáte, na mě působí určitá skepse tedy ohledně té fotožurnalistiky, tak jak byste řekl, jakou pozici má dnes fotka v novinách, co by měla být její role, udržet si nějakou kredibilitu i právě v konkurenci s AI, nebo ne konkurenci, ale právě prostředí, do kterého významně zasahuje AI. A další fenomény.
1: Já jsem problém toho fotožurnalismu je za prvé, nemyslím si, že AI, jelikož za prvé, jako třeba pro komerční fotku AI je úplně jako zabiják. Takže ty fotografové komerční, který jako fotili reklamy a vydělávali jako hromadu peněz, tak vlastně ty
0: jsou jako nahrazování umělou inteligencí.
1: Protože samozřejmě celý ten jako tým lidí a ty herce a tak dále stálo jako tolik peněz, že to AI je jako jednodušší.
0: A to sdělení komerční předal.
1: Tak. Mm-hmm. Ale u toho fotožurnalismu tam te vlastně je, jako ty lidi to chtějí vědět a věřit tomu, že to je to ono. Samozřejmě je důležitý, aby ty média měli tu kredibilitu k tomu, jakože nepoužívají ty fotky, které jsou jako z AI, a to se nemyslím, že by dělalo to médium, ale to, že je někdo, jako se dostanou do toho média z nějakého jako důvodu. Tak to je jako jiná věc. Myslím si, že jsou i jako firmy, myslím, že Leica má nějaký vlastně v těch metadatech, který vlastně, když vy něco vyfotíte, tak má, jako tam jsou nějaký metadata toho, kdy to vzniklo a tak dále, tak tam je potvrzení toho, že to není AI a že ta fotka je jako vznikla z toho fotoaparátu.
0: A já, když bychom, máme asi poslední minutu, ale tak bych se jenom vrátila na začátek, když jste mluvil o té empatii a víte, kdy se fotit nemá, tak mě zajímá vlastně i tahle etická rovina, když říkáte, že dobrý fotograf musí vidět nejen kdy zmáčknout spoušť, ale také kdy nefotit, tak kde leží ta hranice, kdy jste třeba naposledy odstoupil od hledáčku a řekl si stop, prostě tohle už by bylo příliš, tohle nevyfotím.
1: Nevím, kdy se mi tohle to stalo naposled. Hrozně je těžký fotit jako neštěstí, tak myslím si, vám to řeknu na jenom jako příkladu. Každý mladý jako člověk, fotograf, který se věnoval žurnalismu, tak jeho sen je asi fotit jako válku, protože to je to, tam vznikají jako ty ikonické fotky a tak dále. Je to do určitý míry, tak jako nemáte strach, takový, nebo co člověk má pak, já nevím, ve 30, 35 letech, když má jako rodinu.
0: A tam ta hranice.
1: Ale chci říct, že vlastně ta válka v uvozovkách se dá vyfotit tady. Že válka na Ukrajině můžete dokumentovat fotkama tady. A jenom tím chci říct, že jako pro mě, když máte nějaký neštěstí, a teďka možná jako by to má jako příklad, jako
0: s Ukrajinou. Tady, že vyfotíte
1: tu reflexi tady. Přesně tak. Tak jako vyfotit něco mrtvého člověka nebo nějaký neštěstí můžete ilustrovat jako jinak, než na tuhle tu první jako dobrou.
0: Říká Michal Čížek, fotoreportér a dokumentarista, který byl naším dnešním hostem. Já vám za to moc děkuju. Naschledanou.
1: Děkuju.
0: A na závěr si zahrajeme Moniku Načevu a udržuji svou ledničku plnou, k té není co dodat. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Kufry spaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Při masivním ruském útoku na Kyjevskou oblast zemřelo nejméně 19 lidí. Zraněných jsou víc než 40. Podle tamních záchranářů zasáhly balistické rakety a více než 100 dronů sklady stavebních materiálů, infrastrukturu, železniční stanici nebo pivovar. Moskva noční údery potvrdila s tím, že mířili na vojenské cíle. V Římě pokračují rozhovory mezi Izraelem a Libanonem. Země by měly jednat o rozšiřování takzvaných pilotních zón, ze kterých se má stáhnout izraelská armáda, informuje o tom katarská televizní stanice Al Jazeera. Vojsko Libanonu by na oplátku mělo zajistit odzbrojení hnutí Hizbalách. I přes příměří z června Izrael na jihu Libanonu pokračuje v útocích. Nedostatek soudních znalců prodlužuje některá trestní řízení. Největší problém je podle státních zástupců ve zdravotnických oborech, hlavně v psychiatrii, psychologii nebo sexuologii. Na některé znalecké posudky se čeká i několik měsíců. Ministerstvo spravedlnosti proto chystá změnu zákona, která má situaci zlepšit. Dagmar Havlová a její nadace Vize 97 chtějí zachovat cenu Václava Havla za lidská práva. Českému rozhlasu to potvrdil Jakub Doležal z nadace Vize 97. Reagovali tak na pondělní oznámení knihovny Václava Havla, že se na organizaci ceny už nebude podílet. Podle knihovny je důvodem červnové odvolání souhlasu s užíváním jména Václava Havla. Cílem Havlové a nadace Vize 97 je cenu udělovat i letos. Teď o tom jednají s dalšími partnery. A počasí bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy až oblačno. Ojediněle se můžou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Na Moravě ale naměříme až 40 stupňů, na horách kolem 30. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den a dobrý poslech vám ze studia přeje Dagmar Kopečková. Máme aktuálně 2,5 minuty po 11. hodině a první srpnová středa nás v Polední Vltavě zavede na chladný sever a do nejrůznějších koutů světa. Víc nám o tom poví náš pravidelný host, hudební dramaturg Českého rozhlasu Hradec Králové, Tomáš Kačner. Dobrý den.
2: Krásný den. Tak přesně, podívejme se na sever. Já totiž, když jsem přemýšlel v těch horkých dnech před pár dny nad tím, co bychom si dneska mohli poslechnout, tak jsem si uvědomil, že to horko, které opravdu tady panovalo, že člověk má dvě možnosti. Buď bude poslouchat opravdu rytmickou hudbu, samby, bosanovy a jakoby nechá se tím unášet, anebo naopak, bude v hudbě hledat klid, ticho a jakoby chladivé tóny. A to mě úplně vytanula na mysl úplně nová deska Nils Petra Mollweera, která se jmenuje Be Quiet, neboli buď stichu, buď potichu, nebo stiš se. A právě ta intimita, jemnost, ambientnost, taková opravdu hodně subtilní nahrávka. Vždy je tam vlastně, je to nahrávka skladeb, které probíhaly ve dvojicích, kdy Nils Petra Mollweer jezdil za umělci po celém světě. A on s nimi nenahrával ve velkých studiích, ve velkých prostorech, ale šel k ním domů. Nebo do malých, prostě do malých studiíček, prostě do hodně intimních prostor. Mm-hmm. A tam se hodně věnovali právě tomu názvu, buď potichu, stiš se, be quiet. A právě ta, zaprvé ta Mollweerova trubka, která sama o sobě, že jo, Mollweer to je neproslavený tím, že vlastně hraje hodně s dusítkem. To jsou taková ta inspirace nahrávkami Milesa Davise ze 70. a 80. let. Tak právě tak, takový ten sklidňující moment v tom je. A ta elektronika nebo prostě ty další doprovodné nástroje, které se objevují u hostů, za kterými on přijel, tak ty to celé právě posazují někam do chladivých tónů. Tak když si řekneme Bangkok, což je název první věci, tak člověk by čekal zase tu energii, teplo a tak, ale tady to vyzní trochu jinak. Takže Nils Petra Mollweer ze své desky Be Quiet a první skladba se jmenuje Bangkok.

0: Jsou se i ty další ve stejném duchu?
1: Samozřejmě. Je to vlastně koncept celé desky. Dialog trubky a nějakého dalšího nástroje. Teď to byly smyčce, v další ukázce to bude piano. Pak tam bude i trošku elektroniky. Ta deska je díky tomu pestrá. Je pestrá tím, jak vznikala v různých koutech světa s různými dalšími zajímavými osobnostmi, ale všichni respektovali ten základ, to be quiet. To znamená, pojďme sklonit své ego co nejníž, pojďme se navzájem poslouchat, pojďme se jeden druhého podporovat a pojďme nechávat ty věci vyznít. Protože to je právě i v tom výroku, který jste citoval, hudba není vnotáhle ticho mezi nimi, protože to ticho, které nastane, nám dovolí jakoby uvědomit si tu krásu, která zazněla, uvědomit si tu hudbu, prožít je a neposlouchat další a další a další. Jo. Mít kratičkou mezírku, malý ticho, tak je to přesně ten moment, aby člověku ty věci došly a uvědomil si je a procítil je.
0: Už jste to naznačil, co dalšího si poslechneme?
1: No tohle je velmi vzácná nahrávka pro mě, ta skladba se jmenuje London a Niels Peter Molvær si k sobě vzal Johna Paula Jonese. Teď možná někdo si řekne, počkat, teď to je baskytarista z Led Zeppelin. Ano, rozhodně. Na prvních deskách Led Zeppelin přesně si, já, první deska Led Zeppelin byla moje první zahraniční album, které jsem si koupil a jako mladý kluk, teenager jsem z toho byl docela i v první chvíli zklamaný, že to nemá takový ten přímočarý zvuk, že to má prostě feel, který mi došel až po chvíli při 5., 10. poslechu, mě najednou už ta deska učarovala a od té doby si přesně pamatuju, kdo co nahrál, složení všechno a jméno John Paul Jones mi pak úplně zmizelo, ale přitom ten člověk se neustále posouval, šel někam dál a právě je vidět, že, že to prostě byl úžasný muzikant, protože tady hraje na klavír, tady nehraje na basu a bude hrát právě spolu s Nilsem skladbu, která se jmenuje London.

0: O tom, jak i ticho hraje nejen v jazzu, si povídáme s Tomášem Kačnerem. To byla skladba London, kde se k norskému trumpetistovi Nilsi Petru Molvérovi připojil John Paul Jones. Kam nás, Tomáši, ještě zavedete?
1: Takže byli jsme v Bangkoku, byli jsme v Londýně, můžeme ještě navštívit Řím, Düsseldorf, Kopenhagen, Amsterdam, Berlín, Mnichov.
0: To všechno v rámci jedné desky.
1: Ano, to je všechno na jedné desce, ale paradoxně my skončíme opět v Londýně. Další skladba se jmenuje London Hackney. Na této skladbě se tam ale podílela velmi významná osobnost. Zpěvačka, skladatelka, hudební producentka a technologická inovátorka Imogen Heap. Je to držitelka dvou Grammy. A je to právě jakoby úplně nová technologická cesta, kterou ona trošku jde. Zároveň ona tím, že zpívá, všechno si skládá, všechno si dělá sama, tak právě do jejího domácího studia Nils Peter Molvér přijel a tam spolu nahrávali skladbu, kterou vlastně dneska to setkání s deskou Be Quiet uzavře. A já jsem ty tři skladby nevybral náhodně, já jsem tam prostě hledal pojítka a zároveň i ty rozdílnosti přístupu, to spojení vždycky Nils kontra někdo. A vždycky ten někdo, jaký tomu dá úplně jiný podtext, úplně jiný význam. A přitom vždycky to je o tom vzájemném respektu, o tom naslouchání, poznávání a obohacování se navzájem.
0: Hudební dramaturg Českého rozhlasu Hradec Králové Tomáš Kačner a dnešní jazzový výběr. Děkujeme.
1: Krásný poslech, mějte se.

0: Trumpetista Nils Petter Mølvær a deska Be Quiet nám ukazuje, že i ticho hraje, i ticho má v hudbě své důležité místo. Jste s Vltavou, je 11 hodin 23 minut.
1: 50 odstínů české klasiky.
2: Ucho, knoflíkáři, panel story nebo spalovač mrtvol.
1: Poslouchejte zajímavosti z české kinematografie a vyberte v anketě ten nejlepší film.
2: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
1: A taky na webu vltava.rozhlas.cz.
0: Ano, jak už zaznělo, na Vltavě patří každý všední den hodina mezi 12. a 13. seriálu o historii naší kinematografie, který jsme nazvali To byl můj film. Připomeňte si ten svůj a napište nám o své nejsilnější filmové vzpomínce nebo zážitku. V rámci našeho prázdninového projektu Filmové léto nás zajímá také, který film podle vás chybí v 50 stěžejních snímků československé kinematografie, sestavené filmovými publicisty pro seriál To byl můj film. Mimochodem, anketu, ve které můžete hlasovat, najdete na našem webu. Podělte se s námi o svůj příběh, ten nejzajímavější odměníme. Těšíme se na vaše filmové objevy, vzpomínky i tipy na adrese mozaika@rozhlas.cz.

0: Jan Smigmátor a Scott Hamilton. Ve vysílání dozněla píseň Let There Be Love.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Chcete proniknout do mysli jednoho z nejoriginálnějších filmových tvůrců současnosti? Kniha Místo snění vám otevře dveře do světa Davida Lynche jako nikdo předtím. Tato jedinečná biografie, na které Lynch pracoval s novinářkou Christine McKenovou, kombinuje prvky memoáru a životopisu. Dnes budeme z knihy ve vltavských osudech předčítat po třetí, nenechte si to ujít, začínáme za pár minut.

0: John Fetchuk, New York Big Band vás provází středečním vysíláním Vltavy. Hezký den a dobrý poslech.
1: Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.
2: Osudy.
0: Po třetí se začteme do knihy Christine McKenové a Davida Lynche Místo snění. Výběr z knihy o životě a díle geniálního režiséra z překladu Lucie Kořínkové a Michala Prokopa připravila Ivana Mišková. Ve vlastní režii čte Lukáš Hlavica.

Po návratu z Evropy začalo zvláštní období. Když rodiče zjistili, že v Salzburku studovat nebudu, dost je to naštvalo. A tak jsem po návratu do Alexandrie zamířil ke Kielerům, kde jsem se učil malovat. To by ho zaskočilo, že mě vidí. Měl jsem být pryč 3 roky a zaklepal jsem u nich po 15 dnech. O Toubyho jsem se přestěhoval do vlastního a jako vždycky jsem si užil zařizování bytu. Je to skoro jako malování. Můj mozek zkrátka vyžaduje jisté uspořádání. Michelangelo Alocca byl abstraktní malíř z 50. let, věnoval se aukční malbě a majitel rámařství, ve kterém mě zaměstnal. Měl hlavu velkou jako 20-litrový kbelík, mohutný plnovous, obří trup a nohy 3letého dítěte. Byl na vozíku, ale od pasu nahoru měl páru. Jednou jsme spolu jeli autem kolem nějakých travers a on vystoupil, doplazil se k ním, jednu zvedl a praštil s ní o zem. Byl to pošuk. Z rámařství mě vyrazil a pak mě tam zaměstnal na úklid. Jednoho dne se zeptal, chceš si vydělat $5 navíc? Odpověděl jsem jasně. A on, zrovna se odstěhovali holky tady z domu. Běž tam uklidit záchod. Ten záchod přetekl by, kdyby zafoukal větříček. Vyčistil jsem ho tak, že by se z něj dalo jíst. Byl čistý jako padlý sníh. Z každé práce mě vyhodili. Tobyův táta Bushnell věděl, že Jack nastoupil na Pensylvánskou akademii výtvarných umění a tak rozhodl, postaráme se, aby to tady Dave neměl jednoduché. Bushnell i jeho bratr se mi pak začali vyhýbat a já jsem nechápal, proč to dělají. Byla to pro mě rána. Potom napsal na akademii, jak jsem úžasný a zřejmě i díky jeho dopisu jsem se tam dostal. Bushnell mi pomohl uvědomit si, že chci být malířem. Zajistil mi ateliér, byl mi inspirací a nakonec poslal ten dopis. On a jeho manželka mi taky pověděli o americkém filmovém institutu. Doslechli se, že jsem udělal 2 krátké filmy a řekli mi, že institut uděluje granty. Bushnell měl zkrátka na můj život obrovský vliv. Když mě na akademii přijali, sedl jsem na autobus a odjel do Filadelfie. O tamní politice a podmínkách jsem tehdy nic nevěděl. Myslím, že jsem ani nechodil k volbám. S Jackem Fiskem jsme na hodiny nedocházeli. Byli jsme na škole jenom proto, abychom našli stejně smýšlející kolegy a vzájemně jsme se inspirovali. Všichni studenti, se kterými jsem se stýkal, na rozdíl od těch bostonských, brali malování vážně. Přijel jsem tam na konci roku 1965 a nastěhoval jsem se do malého pokojíku k Jackovi. Jack si v té době pořídil štěně 5 a měl po celé podlaze rozložené noviny, protože mu teprve vštěpoval správné návyky. Při chůzi vám pod nohama šustil papír. Ale 5 byl skvělý pes a Jack ho měl spoustu let. Bydleli jsme v domě, co mýval vpředu obchod a vzadu záchod a umyvadlo. Neměli jsme sprchu ani teplou vodu, ale Jack na její ohřívání upravil nerezový kávovar. Jack si zabral celé přízemí. V mém podkrovním pokoji bylo rozbité okno a tak jsem ho zakryl kusem překližky a čural jsem do hrnce, který jsem pak vyléval na dvorek. Stěny v pokoji jsem měl dost popraskané a tak jsem zašel do telefonní budky a vytrhal ze seznamu všechny bílé stránky, žluté jsem nechtěl. Namíchal jsem škrob a místnost jemi vytapetoval, což vypadalo fakt krásně. Měl jsem tam elektrické topení a když mě jednou ráno přišel spolužák James Howard vzbudit a odvést do školy, překližka byla odfouknutá a na podlaze se nakupila závěj čerstvého sněhu. Polštář mi skoro chytnul, protože jsem měl topení hodně blízko postele. Možná mi tak James zachránil život. James neměl chybu. Byl starší a pořád pracoval. Všechno, na co sáhl, změnil ve fantastické výtvarné dílo a slavil s tím úspěchy.

Naše čtvrť byla dost zvláštní. Bydleli jsme vedle jídelny u taťky. Tam jsem se seznámil s člověkem, který pracoval v márnici, a ten řekl, až se budeš chtít zastavit, jenom mi dej vědět a zazvoň třeba o půlnoci. Jednou v noci jsem k němu zašel a on mě pustil do nevelkého vestibulu. Byl tam automat na cigarety, automat na cukrovinky, sešlapaná dlažba, skromný recepční pult, gauč a chodba vedoucí dozadu. Byl jsem tam sám. Prošel jsem až do chladírny, kde uchovávali těla, která ležela v regálech připomínajících palandy. Všichni mrtví byli oběťmi nehod nebo nějakého násilného činu a měli různá zranění. Dlouho jsem přemýšlel nad každým z nich a nad tím, čím museli projít. Nerozrušilo mě to. Bylo to prostě zajímavé. V další místnosti měli části mrtvol a děti, ale ani to mě nevyděsilo. Jednou jsem cestou na oběd v márnici spatřil usměvavé pytle smrti. Ze zadní uličky byly otevřenými dveřmi vidět gumové pytle na těla odložené na věšáku. Postříkali je hadicí a když z nich stékala voda a tělní tekutiny, prověšení uprostřed připomínalo obrovský úsměv. Usměvavé pytle smrti. V té době jsem se podle všeho změnil a poněkud zhrubnul. Jednou jsme na rohu 13. ulice a Wood Street měli velký mejdan. Zábava byla v plném proudu a v domě se sešlo pár set lidí. Když v tom ke mně někdo přišel a povídá, Davide, tamhle ten má bouchačku, musíme mu ji sebrat a schovat. Ten člověk byl na někoho naštvaný a tak jsme mu pistoli vzali a ukryli ji na záchodě. Vyrostl jsem mezi zbraněmi a nemám s nimi sebe menší problém. Muselo to být někdy v zimě, protože všichni si na moji postel v podkroví odkládali kabáty, takže když potom odcházeli, chodil jsem jim pro ně nahoru. No a pak jsem ve svém pokoji na nějakém norkovém kožichu našel dívku se staženými kalhotami. A bylo jasné, že někdo využil toho, že je úplně namol. Pomohl jsem jí vstát a obléknout se. Na tom mejdanu se děly všelijaké věci. Nakonec se objevili policajti a řekli, máme na vás stížnost, ať jdou všichni domů. Většina lidí vypadla, ale asi 15 nás zůstalo. Jeden kluk hrál potichu na akustickou kytaru a policajti se vrátili a povídají, snad jsme vám řekli, ať to rozpustíte. V tu chvíli jedna holka, Olivia, došla k jednomu Poldovi, ukázala mu prostředník a odsekla, co kdyby si spolíbil, fajn, všichni do Antonu. Odvezli nás na policejní stanici. Při výslechu nás s Jackem, protože jsme v domě bydleli, označili za iniciátory nepokoje a strčili nás za mříže. Olivia vedla drzé řeči a tak skončila na ženském oddělení. Byli jsme s Jackem v cele s jedním transvestitou a celou noc si povídali. V cele jsme měli ještě vraha a minimálně 6 dalších lidí. Druhý den ráno nás odvedli k soudci, kam se dostavilo pár studentů umění a ti za nás složili kauci. Mám slabost pro staré továrny. Soukolí a olej, složité stroje, gigantické pece, ze kterých vytéká roztavený kov, oheň a uhlí a vysoké komíny, odlévání a broušení, paleta struktur a zvuků. Tohle všechno, co jsem na Filadelfii miloval, už patří minulosti. Taky se mi líbily pokoje v tmavém dřevu a takový zvláštní odstín zelené. Vyblitá zelená s trochou bílé, která se hodně vyskytovala v chudých čtvrtích. Tahle barva na vás dýchne starobou. Film 6 mužů z vrací jsem natočil ve starém hotelu, který patřil akademii a kde byly pokoje vybydlené a prázdné a na chodbách bylo plno srolovaných orientálních koberců, mosazných lamp a krásných gaučů a křesel.
Desku, která se pro mě stala malířským plátnem, jsem postavil na radiátor a kameru jsem umístil na prádelník, který jsem objevil na chodbě a dotáhl dovnitř. Prádelník jsem přibil hřebíky k podlaze, aby se kamera ani nepohnula. Netuším, odkud se vzala myšlenka natáčet pohyblivou skulpturu. Když jsem měl film hotový, postavil jsem z dětské stavebnice konstrukci, po které filmový pás putoval až ke stropu a zpátky do promítačky. A na scénu jsem připravil magnetofon přehrávající smyčku se sirénou. Byla to malířská a sochařská show a studenti mě nechali každou hodinu na 15 minut zhasnout světla. Bart Wasserman po rodičích zdědil spoustu peněz a když viděl 6 mužů z vrací, prohlásil, že mi dá $1000 na filmovou instalaci do jeho domu. Dělal jsem na filmu 2 měsíce, jenže když jsem ho vyvolal, byla na filmovém pásu jenom šmouha. Sice mě to rozhodilo, ale okamžitě mě napadaly další animace a hrané scény a když jsem Bartovi zavolal, řekl: Davide, klidně se do toho pusť, jen mi od toho dej kopii. Později jsem se v Burgundsku seznámil s jeho manželkou a ta mi pověděla, že Bart nikdy v životě neudělal nic altruistického. Jedinou výjimkou bylo to, co udělal pro mě. Film Abeceda, natočený za zbylé Bartovy peníze, je částečně o škole a učení, které se podobá pobytu v pekle. Pro Abecedu jsem potřeboval natočit dost zvuků, a tak jsem zašel do laboratoře Kelvin Defrain a půjčil si kvalitní magnetofon. Když jsem s ním pak něco natočil, všiml jsem si, že je rozbitý a zkresluje zvuky, což mě potěšilo. Vrátil jsem se tam a řekl jim, že je porouchaný. Dali mi ho zadarmo a já jsem získal spoustu báječných efektů. Všechno jsem odnesl Bobu Kolomovi, který měl malý 4-stopý mixážní pult a společně jsme to smíchali. Stříhat věci a synchronizovat je bylo kouzelné.

Než jsem se dal dohromady s Peggy, prošel jsem několika krátkými vztahy. Peggy byla ale první, do které jsem se zamiloval. Judy Westermanovou a Nancy Brixovou jsem taky miloval, jenže Peggy, na rozdíl od nich, dokázala ocenit, co dělám, a fandila mi. Dokonce mi psala scénáře. Sedávali jsme spolu v bufetu vedle akademie a povídali si. Bylo to úžasné. Jednoho dne mi Peggy oznámila, že je těhotná, a tak jsme se vzali. Ze svatby si pamatuju jen to, že Jack přišel v taxíkářské košili. Peggy jsem miloval, ale nevím, jestli bychom se vzali, kdyby nebyla těhotná, protože manželství do života umělce nepatří. Tenhle názor byste do mě možná neřekli, vzhledem k tomu, že jsem se oženil 4x. Po pár měsících se narodila Jennifer. Tenkrát otce nepouštěli na porodní sál, takže když jsem se zeptal, jestli smím dovnitř, doktor si mě změřil a prohlásil: budu vás sledovat, jak si vedete. Pak vzal Peggy krev a já jsem neomdlel. Potom se trochu pozvracela, a protože ani to se mnou nic neudělalo, doktor řekl: můžete na sál. Umyl jsem se a šel dovnitř. Dopadlo to dobře. Když jsem měl dítě, bylo to jako, ne jako mít psa, ale něco nového v domě. Děti potřebují věci a já jsem dokázal leccos vyrobit. Někdo nám řekl, že se jim líbí pohybující se předměty, a tak jsem vzal krabičku plochých zápalek, zohýbal je různými směry a dílko zavěsil na nit, aby se houpalo a otáčelo Jennifer před obličejem. Myslím, že jí ta závěsná hračka pro chudé zvedla IQ, protože je fakt chytrá. Dnes někteří otcové rádi tráví čas s dětmi. Chodí na školní akce a tak podobně. Moje generace takhle nevyrůstala. Když jsme hráli baseball, táta s mámou na zápas nikdy nepřišli. No co by tam dělali? To byla naše věc. Oni měli pracovat a hledět si svého. Dneska se to neobejde bez rodičů, co fandí svým dětem. No, vypadá to směšně. Krátce předtím, než se Jen narodila, jsme koupili nárožní dům na hranici ukrajinské a černošské čtvrti. Ve vzduchu tam jednoznačně visely násilnosti. Jednou jsem třeba klidně spal, když v tom mě probudila blízkost Peggyny tváře. Davide, v domě někdo je! Vstal jsem, natáhl si spodky obráceně, sáhl pod postel pro obřadní meč, který jsme dostali od Peggyna otce, postavil jsem se nad schody a zařval: vypadněte odsud! Dole stály dva černošské páry a všichni se na mě dívali, jako kdybych se dočista pomátl. Chtěli se u nás pomilovat nebo si udělat mejdan, protože si mysleli, že dům je opuštěný. Povídají mi: vždyť vy tady nebydlíte. A já jsem kontroval: to si pište, že bydlím. Podobné věci se tam děly. Ale ten dům se výborně hodil pro natáčení Babičky. Měl 12 pokojů, 3 podlaží, 2 arkýřová okna, krby, kamna, zahradu a strom. Než jsme ho koupili, scházeli se tam komunisté. A proto jsem pod linolém našel vrstvu všelijakých komunistických novin, která měla chránit podlahu z měkkého dřeva. Jednou jsem při práci zaslechl hluk, jako když se valí povodeň. Vytáhl jsem roletu a spatřil na ulici 10 000 pochodujících lidí. Vyděsilo mě to. Toho dne zastřelili Martina Luthera Kinga. Do kina nás to netáhlo. Občas jsem zašel do uměleckého kina Bandbox, kde jsem se seznámil s francouzskou novou vlnou a podobně, ale nechodil jsem tam moc často. A třeba, že jsem sám taky natáčel, nepřipadal jsem si jako člověk z branže. Nepoznal jsem ani, jestli je abeceda artový film. Než se narodila Jen, odešel jsem ze školy a napsal idiotský dopis vedení. Našel jsem si ideální zaměstnání v tiskárně. Nejprve jsme na štoček nanesli tiskařskou barvu,
Potom jsme vzali použitou nylonovou punčochu a pak jsme s ní jezdili po štočku, aby se barva setřela z plochy, ale zůstala v rýhách rytiny. Majitel Roger, který byl sám malíř, mi řekl: Davide, když budeš o víkendech malovat, budu ti platit $25 a ty obrazy, které uděláš, si pak nechám. Poté, co jsem se přestěhoval do Los Angeles, mi posílal čtvrtky a tušky, abych pro něj kreslil a dál mi platil. Roger byl a je pořád přítel umělců. Pár vynikajících kreseb jsem udělal na amfetaminech. Holky tenkrát chodili k doktorům pro prášky na hubnutí a dostávali je po hrstech. Nebyl jsem proti drogám, jenom pro mě nebyly důležité. Jednou jsme se sice s Jackem chystali, že pojedeme na farmu Timothyho Learyho do Millbrooku, tam se budeme sjíždět LSD a už tam zůstaneme, jenže to bylo jenom naše blouznivé snění. Odkud jsem vzal námět na babičku, to už nevím. V jedné scéně filmu Virginia Maitlandová a Bob Chadwick vylézají z děr v zemi. Na začátku scény divák vidí jenom křoví a listí a pak se z něj najednou vynoří lidé. S Ellenem Spletem, bledým vychrtlým člověkem v ošoupaném černém obleku a brýlích připomínajících popelníky, jsme pak pro film Babička 63 dnů 9 hodin denně vyráběli zvuky. Třeba pro babiččino pískání jsme využili zhruba 10metrovou větrací šachtu. Já jsem do ní z jedné strany pískal a L na opačném konci nahrával. Poté jsme zvuk z reproduktoru pustili do šachty a ozvěna se zdvojnásobila. Byla to nevýslovná legrace. Na začátku druhého ročníku amerického filmového institutu mě zařadili do kurzů z prváky, jako kdybych propadl. Navíc byl celý první ročník k ničemu, což mě neskutečně rozčílilo. Řítil jsem se po chodbě a když si spolužák Gil všiml, jak se tvářím, vykřikl: Davide, stůj! Utíkal za mnou, jenže já běžel rovnou do kanceláře ředitele Čechoameričana Franka Daniela, minul jeho sekretářku a oznámil jsem: končím. Vyrazil jsem ven, potkal jsem Elena a ten se přidal: taky končím. Zapadli jsme do restaurace Hamburger Hamlet a nad kafem nadávali. Doma se Peggy hned ptala, co se děje. Volali ze školy a dost jim vadí, že si odešel. A tak jsem tam zase šel a Frank Daniel povídá: Davide, jestli chcete odejít, děláme něco špatně. Co byste rád dělal? Odpověděl jsem: chci dělat mazací hlavu. A on na to: tak budete dělat mazací hlavu. Jakmile jsem se pustil do práce na mazací hlavě, přestal jsem docházet na přednášky, ale občas jsem zašel na nějaký film, třeba francouzský snímek Krev zvířat, ve kterém se střídají záběry milenecké dvojice procházející se ulicemi městečka s obrazy zjatek ve starém stylu. Dlážděný dvůr, tlusté řetězy, všude samá ocel. Přivádějí koně, kterému jde pára z nozder, přikládají mu něco na čelo a prásk. Kůň se kácí k zemi. Zvedají ho za řetězy kolem kopyt a bleskově ho stahují z kůže. Krev odtéká přes rošt a následuje střih na dvojici. To bylo něco. Při hledání herců do mazací hlavy mi divadelní režisér David Lindman pro postavu Henryho doporučil Jacka Nance. Ten pak přišel celý nabroušený. Co to má být sakra za koninu, tenhle studentský filmeček? Posadili jsme se a dali se do řeči, ale bylo to takové strojené. Když jsem ho vyprovázel ven, na parkovišti se Jack zadíval na střechu jednoho auta a poznamenal: to je bezvadná zahrádka. Díky, říkám, a on povídá: je vaše? Najednou to byl úplně jiný člověk. Přímo tam jsme se rozpovídali o Henrym. A když jsem řekl: Henry vypadá zmateně, Jack nasadil zmatený výraz.
Namítl jsem, ne, ne, to není ono. Řekněme, že Henry vypadá ztraceně. Jack předvedl ztracený výraz a já jsem pokračoval. No, možná vypadá spíš zadumaně. Jack nasadil zadumaný obličej. Zase se mi to nezdálo a tak jsem ho nakonec požádal, netvařte se vůbec nijak. A on se přestal tvářit a já jsem zvolal Jacku. To je ono! Od té doby Jack říkával, Henry se netváří nijak. Během prvního roku práce na filmu jsem byl čím dál míň doma, ale ne úmyslně, prostě jsem pořád pracoval. S Peggy jsme byli odjakživa kamarádi a nehádali jsme se, protože je taky umělkyně. Když jsme jí s Jennifer k narozeninám vytvořili na jídelním stole tu instalaci z hlíny, nanosili jsme jí spousty kbelíků a ta hromada byla aspoň metr vysoká a dosahovala až k okraji stolu. Kolik manželek by si přálo mít v jídelně něco takového? Jenom ona jediná. Ostatní by šíleli a křičeli, že ten stůl zničíme. Peg byla nadšená. Je to prima ženská a umožnila mi být naplno umělcem. Jenomže sama musela hodně dlouho hrát jen druhé housle a to na ní, myslím, dolehlo. Stáje v americkém filmovém institutu nikdo nevyužíval. A tak jsem si tam na 4 roky zřídil poměrně velké studio. Přibližující se planetu jsme točili v místech, kde institut skladoval palivové dřevo, a plot putující prostorem zase u mě v garáži. Záběry vznášejícího se Henryho a planety jsme udělali ve Fredově obýváku. Fred se napíchl na rozvodnou skříň u nich v domě, takže jsme odtamtud kradli elektřinu a k němu domů pak vedli tlusté kabely. O zvláštních efektech jsme se radili s lidmi, co dělali ne Bčkové, ale Cčkové filmy. Jeden víkend jsme dělali scénu z 10 centy, kvůli které jsem vyplenil svůj bankovní účet a přinesl $60 v 10 centech. Vycházela ze snu o zdi z nepálených cihel. Začal jsem hlínu svrchu odškrabovat a spatřil jsem stříbrný záblesk, protože uvnitř byly nekonečné řady mincí. Stačilo je vydrápat ven. Odtahat těžké věci do kopce a všechno to postavit nám trvalo 3 dny. Vzpomínám si, že mi Jack řekl, Lynchi, tohohle si nikdo ani nevšimne. A svým způsobem to platí obecně. V každém filmu se toho děje tolik, že člověk nemá šanci vnímat všechno. Můžete navykládat hromadu historek, ale nikdy nezdělíte prožitek. Je to jako vyprávět někomu sen. Jemu se ten sen zdát nebude.

0: V osudech čteme z knihy Christine McKenové a Davida Lynche Místo snění. Z knihy pro rozhlasové zpracování vybíráme Lynchovy vzpomínky, komentáře k různým natáčením, odkrýváme historky z dětství i studentských let, ale poznáváme také jeho filmové vidění a úvahy nad uměním, slávou i životem samotným. Z překladu Lucie Kořínkové a Michala Prokopa pořad připravila Ivana Mišková. Ve vlastní režii čte Lukáš Hlavica. Slyšeli jsme třetí část, čtvrtou vám nabídneme opět zítra v 11:30. Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: 19 mrtvých a 44 zraněných si vyžádali noční ruské útoky na Kyjev a Kyjevskou oblast. Izraelský premiér odmítl mírový plán pro Gazu. Koncertem barokního souboru Collegium Marianum se dnes završí pražské letní slavnosti staré hudby. A bude jasno až polojasno, postupně až oblačno. Odpoledne a večer čekáme přehánky nebo bouřky, teploty až 40 stupňů. Rusko v noci zaútočilo 28 raketami na Kyjev a Kyjevskou oblast. Podle tamních úřadů na různých místech zahynulo nejméně 19 lidí a 44 utrpělo zranění. Ukrajinští představitelé proto vyzvali své západní partnery, aby Ukrajině urychleně dodali prostředky protivzdušné obrany proti balistickým střelám. Dnes v noci se totiž žádnou z nich nepodařilo sestřelit.
2: Rusko k útoku použilo podle záběrů ze sociálních sítí i rakety s kazetovou municí, které zasáhly velká logistická centra společností Epicentrum, Nová pošta, Fozy Food, Rozetka a další. Šéf státní správy brovarského okresu Vitalij Bihun na sociálních sítích informoval o 8 mrtvých na železniční zastávce Kvitneva. Šlo o zaměstnance logistických center zasažených ruskými raketami, kteří po večerní směně čekali na příměstský vlak. Ukrajinský premiér Serhij Korecký to označil za čistý terorismus. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Nákladní letadlo společnosti DHL se po startu z letiště v německém Lipsku srazilo s neznámým objektem. Kvůli tomu muselo neplánovaně přistát v nedalekém Hanoveru. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na zdroj obeznámený s incidentem. Německá policie dříve uvedla, že vyšetřuje podezřelý předmět nalezený poblíž runwaye. Podle bulvárního deníku Bild se nad letištěm pohyboval dron s připevněnou výbušninou. Letiště od rána funguje bez komplikací. Veřejnosti podle policie nehrozí žádné nebezpečí. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmítl mírový plán pro pásmo Gazy podpořený Spojenými státy. A to přesto, že Washington zaručil stažení izraelských vojsk z palestinského území až po úplném odzbrojení teroristického hnutí Hamas. Uvedl to server Times of Israel. Právě demilitarizace Hamasu je klíčovou podmínkou ke splnění loňského mírového plánu, který vedl k vyhlášení příměří v pásmu Gazy. Na jeho dodržování dohlíží Rada míru ustanovená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ode dneška platí přísnější podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny. Podle rozhodnutí Rady Evropské unie ji nově získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Pravidla se nebudou týkat těch, kdo dočasnou ochranu už v Evropské unii dostali a jen si ji prodlužují. Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO zpřísnění uvítal.
3: Oceňuji, že se nám podařilo najít shodu napříč členskými státy. Rozhodnutí omezí počty nově příchozích o desítky procent. Díky tomu se následně sníží také tlak na naše kapacity, uleví se českému zdravotnímu i sociálnímu systému.
0: Podle údajů ministerstva vnitra je v Česku necelých 400 tisíc lidí s dočasnou ochranou. Za poslední týden jich přišlo zhruba 800. Kvůli nedostatku léků s látkou tamoxifen pro pacientky s rakovinou prsu budou moct nově lékárníci vydávat i neregistrované přípravky. Distributoři je budou do Česka dovážet z ostatních zemí Evropské unie. Povolili to ministerstvo zdravotnictví společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Reagují tak na dlouhodobý nedostatek léků s tamoxifenem. Dovezené přípravky lékárníci rozdělí do individuálních balení pro jednotlivé pacientky, říká ředitel lékového ústavu Tomáš Boráň.
4: Toto opatření má v podstatě dvojí efekt. První, že menší počet balení budeme schopni rozdělit mezi více pacientek, a ten druhý efekt, že pacientky nebudou muset v lékárnách nic doplácet, protože pojišťovny už nyní mají nastavené mechanismy, jak hradit v podstatě individuálně připravené léčivé přípravky.
0: Opatření by mělo platit minimálně do konce srpna, než se dodávky léků stabilizují. Český barokní soubor Collegium Marianum dnes vystoupí v pražském kostele svatého Šimona a Judy. Koncertem tak završí Mezinárodní festival letní slavnosti staré hudby. Ten se v Praze pořádá už po 27. Program inspirovaný antickou mytologií nabídne skladby německých skladatelů Georga Friedricha Händla i Johanna Sebastiana Bacha.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer ale až oblačno a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, i silné s nárazovým větrem, přívalovými srážkami a kroupami. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku naměříme 36 až 40 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 30. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Jsme rádi, že středu 5. srpna trávíte ve společnosti Vltavy. Hezký den vám ze studia přeje Dagmar Kopečková a nejsem tady sama. Spolu se mnou tady totiž sedí také filmoví publicisté Jana Podskalská a Tomáš Pilát. Je tady totiž další díl našeho projektu To byl můj film. Hezký den.
2: Hezký den.
3: Krásný den.
1: Dnes je na programu 32. část, ve které se dostáváme do poloviny 60. let minulého století. Co konkrétně máte pro tuto hodinku připraveno?
2: Tak budeme mluvit o dokumentaristech, o dokumentárním hnutí, které se v té době velice silně rozvíjelo. Budeme se věnovat především Janu Špátovi. Zmíníme, jak doba a mladá generace filmových tvůrců ovlivnila Otakara Vávru. No a zastavíme se u snímku Hvězda zvaná Peliněk a Bláznova kronika. No a jak se znám, tak se tak trošku nebo možná hodně budu rozplývat na silnou trojkou filmových muzikálů, kterou tvoří Starci na chmelu, Kdyby tisíc klarinetů a Limonádový Joe a neb Koňská opera.
3: Jen se rozplývej, Tomáš.
1: Budeme se těšit. A já ještě připomínám vám, našim posluchačům, že nám stále můžete psát na adresu mozaika@rozhlas.cz. Zajímá nás váš oblíbený film, nebo třeba vzpomínka nebo zážitek, který se k němu pojí.

0: Giuseppe Tartini a třetí část jeho sonáty pro housle a basso continuo A-dur. V rámci našeho projektu To byl můj film si dnes povídáme s Tomášem Pilátem a Janou Podskalskou o českém filmu poloviny 60. let minulého století. Tato doba, můžeme říct, že našemu filmu vlastně přála. Pojďme to trochu rozvést, co všechno k tomu přispělo.
1: Už jsme to tady trošku naťukli v minulých hodinách, tak já jenom něco trošku nového, jiného, to tu ještě nezaznělo. Myslím, že to bylo tento období uvolňování společenské, které se prolínalo nebo odráželo se i v kulturní scéně, včetně filmové tvorby. Ale je dobré připomenout, že vlastně i tak i v polovině 60. let pořád to byl takový ten permanentní poziční boj s komunistickou mocí. Filmy samozřejmě se točily, scénáře se schvalovaly, ale podléhaly přece jenom takovým jako kritickým schvalovačkám, ne vždycky to bylo jednoduché, ale řada tvůrců by na to mohla vzpomínat také to vzpomíná v memoárech, že museli dělat občas určité ústupky. Nicméně pravdou je, že to bylo velmi takové to okysličující období, které přineslo nový jakoby závan do domácí kinematografie. Jenom připomenu, že byly tam i různé, kromě té československé nové vlny a mladých tvůrců, kteří vlastně vystudovali FAMU a nastoupili, tak tady byly také některé opožděné debity, jako třeba František Vláčil nebo Drahomíra Vihanová, kteří se také na ně vlastně nabalují. Ale byli tady také Slováci, kteří byť tedy studovali na Slovensku, tak vlastně natáčeli v Čechách. Tak jenom připomenu, že to byl třeba Štefan Uher, Juraj Jakubisko nebo Dušan Hanák. O těch jsme tady vlastně tolik nemluvili, tak spíš jenom připomínám pro pořádek. A to podstatné vlastně z hlediska témat nebo výběru látek asi je to, že nastala taková ta deheroizace těch hlavních hrdinů. Protože v minulé dekádě jsme se spíš pohybovali v těch budovatelských historických filmech, kde postavy byly takovými těmi hrdiny, někdy až jako příliš velkými, kterým se třeba nedalo tak úplně věřit. Tak to vlastně tady úplně odpadá, protože právě mladá generace, která začíná točit, byla nezatížená historickými jakoby traumaty těch starších kolegů a přináší úplně nová témata do filmu, což se týká všech těch žánrů, o kterých tady dneska budeme mluvit.
2: Já bych tomu jenom doplnil, že to uvolňování vlastně bylo i proto, že do funkcí důležitých personálního obsazení, například na Barandově nebo na Kudlově, nebo i v ústředním půjčovně filmů, se dostávali lidé, kteří tomu rozuměli a kteří přáli tomu uvolňování a těm novým tématům a novým tvůrcům.
0: Budeme mluvit také o režisérských návratech. Jano, jedním asi z těch nejvýznamnějších navrátilců byl Martin Frič, tvůrce, o kterém jsme tady už mluvili. Jeho sláva se zrodila už v období první Československé republiky a v éře němého filmu. Proč měl vlastně přestávku a jak se potom ten, nebo jak ten návrat dopadl?
1: Já bych řekla, že tam nebyla vyloženě nějaká jako delší časová přestávka, to jsem tak jako mohla vysledovat, tak vlastně Martin Frič, už jsme se tady toho několikrát dotkli, byl tak pracovitý filmař, který vlastně bez toho natáčení ani nemohl být, takže on snad jako v každém roce natočil minimálně alespoň jeden film, ale je pravdou, že ta dekáda 50. let, samozřejmě zejména po roce 1948, pro něj nebyla jednoduchá a on samozřejmě by si vybíral jiné látky, než které nakonec točil, takže podobně jako řada jeho kolegů vlastně měl taková ta uniková témata, unikové filmy. Takže v 50. letech točil třeba detektivky, pohádky nebo komedie, jenom

0: Připomenu, že třeba v 59. roce vznikl Dařbuján a Pandrhola nebo Princezna se zlatou hvězdou. V roce 1960 to byla Bílá spona, vlastně na jeho formát taky poměrně průměrný film, ale nebyla to tady jeho vina, byla to taková jako podivná krimi, která ale nedopadla spíš vinou těch scenáristů, než tedy jeho, ta jeho jakoby řemeslná rutina v tom nejlepším slova smyslu se projevila i tady. Byla to prostě taková jeho snaha vrátit se k té práci, což se nakonec podařilo právě až tedy v 60. letech, takže už nemusel dělat takové kompromisy jako předtím a v roce 63 přišel vlastně s tou známou komedií Král králů, ke které mimochodem napsal scénář několik autorů, mimo jiné také Jiří Mucha, spisovatel a scenárista, který se pak vlastně známe ho i v jiném politickém kontextu, ale psal velmi dobře i scénáře a byl to tam slavný film s Jiřím Slovákem, Milošem Kopeckým, Jiřinou Bohdalovou. A odtud potom už se tady vlastně tak to byl takový odrazový můstek k té další tvorbě, například k filmu Hvězda zvaná Peleně, ke kterému se myslím ještě dostaneme.
1: Pojďme rovnou k tomuto filmu. Doplníte nějaké zajímavosti?
2: Já než dám Janě slovo, Jana bude určitě mluvit o tom, že tam vznikl jeden pár, který trval v manželství 18 let, pokud vím, tak jenom jednu drobnou zajímavost, takovou lehce vulgární. Jiří Sová, který tam hrál Vojina Červenku, vzpomínal, že Martin Frič si ho vybral pro specifický obraz, kde on vystoupí, tedy Jiří Sovák, z řady a řekne slovo, které končí na no. A Frič to komentoval slovy, že vlastně nikdo jiný neumí tuhleto průpovídku říct tak, aby nezazněla lacině a sprostě.
1: Ano.
2: Proto si vybral právě Jiřího Sováka. A Jana.
0: Hezká vzpomínka, ano. No já jenom vlastně vysvětlení, ten film samozřejmě není asi úplně takovým tím nejkvalitnějším dílem z očima Martina Friče, protože scénář, který mimochodem psal Jiří Procházka, což byl pozdější dramaturg, vlastně hlavní dramaturka, spoluautor 30 případů Majora Zemana, což už jako napovídá, že to byl spíš tedy jaksi dobově poplatný scenárista. A ten tedy společně s Jiřím Frýdem napsal scénář k Hvězdě zvané Peliněk. Oni se inspirovali vlastně skutečnými událostmi, rumburskou vzpourou v roce 1918, vlastně taková po konci první světové války, návratem vojáků, kteří zjistili po návratu tedy do Čech, že by se měli vrátit zpátky na frontu, a vznikla ta vzpoura, která ovšem se nepodařila, skončila špatně. A určitě to není úplně historicky věrně udělaný film, už s ohledem na to, co jsem říkala o těch autorech, ale je vlastně krásně vidět, jak když se chopí toho filmu výborný režisér a dobře si obsadí herce, skvělé herce, tak vlastně udělá výborné dílo, na které se dá dívat i dneska. Já jsem ten film tak trochu pro sebe objevila zpětně. Ona je tam jednak vynikající Jiřina Bohdalová v té hlavní roli. Dostaneme se, myslím, ještě k tomu, že vlastně nebylo jednoduché se jí tam prosadit. Ona tam hraje takovou tu barovou tanečnici Tonku, která právě s nějakým způsobem vstoupí do života těch navrátilců z ruského zajetí. Oni tak jako se baví v nějakém baru, čekají na svůj žolt z války, který je jim zadržován, a do toho vlastně přijde ta zpráva, že by tedy tam stále probíhá rakouský drill. Oni byli v rakousko-uherské armádě, že by se měli vrátit na frontu, nastane tohleto takové vzbouření na vsi, skoro bych řekla, ale je to velmi nejednotný ten názor vlastně těch vojáků a ona nakonec tedy samozřejmě zjistí, protože řada těch vojáků je pochytána nakonec v té spouře a tři mají být popraveni. A ona samozřejmě s jedním z těch vojáků má takový jako milostný vztah. A musím říct, že nebylo určitě jednoduché tuhle roli zahrát, a Martin Frič ve vzpomínkách svých také vlastně dával k dobrému, že tehdy Barandovské studio celé bylo kompletně proti tomu, aby Jiřina Bohdalová hrála tuhle roli. Zdálo se jim, že je to příliš tragická, dramatická role pro ní, že to nezvládne, a Martin Frič prosadil. Říká to i někde v nějakém medailonku, který natočil, myslím, Zdeněk Zelenka o něm v České televizi, že prostě přišel za Jiřinou a řekl jí, tak podívej se, nikdo tě nechtěl, řekli mi, je to vyloučeno, ale my musíme být tak výjimeční, že je prostě přesvědčíme. A ona skutečně, myslím si, když to dotočili, sama Jiřina Bohdalová na to vzpomínala, že měla dobrý pocit z toho filmu a že si řekla, tak ano. A pan režisér přišel a řekl Jiřino, je to tak, byli jsme opravdu výjimeční, a ten film nakonec skutečně slavil tady úspěch.
1: Na rozdíl od Martina Friče, třeba takový režisér Otakar Vávra žádné nucené přestávky v tvorbě neměl. On se uměl dohodnout s každým režimem. V roce 1965 přichází s filmem Zlatá Reneta. Tomáši, co můžeme říct k tomuto snímku?
2: Tak určitě je pravda, že Otakar Vávra, on byl velice sebevědomý, tak by velmi nelibě nesl, kdyby byl horším tvůrcem než jeho studenti. To je ta slavná generace nastupující nové československé vlny. No a tak se v 60. letech vybičoval právě k několika nadstandardním výkonům a Zlatá Reneta je jedním z nich. A slavila úspěchy v cizině, například na festivalu v San Sebastiánu. Několik zajímavostí. Hlavní hrdina toho filmu Jan v podání Karla Hegera, vynikající Karel Heger, který prolíná českým filmem podle mého názoru naprosto skvostně, pracuje jako knihovník a snímek údajně drží prvenství jako dodnes poslední český hraný film, kde je knihovník hlavní postavou. Přitom pro Karla Hegera šlo o jednu z nejvýznamnějších rolí jeho zralé kariéry. Tu postavu stárnoucího a bilancujícího muže vykreslil opravdu s hlubokým psychologickým ponorem.
1: Ale zajímavá na tomhle filmu je i spolupráce Vávry s básníkem Františkem Hrubínem. V čem spočívala?
2: Tak Hrubín byl na začátku už autorem předlohy, podle které ten film vznikl, a do té postavy promítl své vlastní vzpomínky na mládí v Lešanech a v Posázaví, takže vlastně návrat starnoucího intelektuála do míst dětství vycházel z básníkových osobních pocitů, odcizení a nostalgie. On, tedy František Hrubín, prosadil do toho filmu i specifickou poetiku, kde děj neplyne lineárně, ale skrze různé asociace, vzpomínkové záblesky a vnitřní monology, což tomu snímku dalo moderní a současně melancholický ráz. No a vytvořil tak psychologickou studii muže, jak jsme zmínili před chvilkou, který hledá čistotu v minulosti, ale nachází jen sobectví a prázdnotu. A tím ten film posunul od obyčejného dramatu vlastně k hluboké filozofické úvaze. Já bych rád řekl, že Hrubín si s médiem filmu velmi dobře rozuměl. On spolupracoval na mnoha filmech a vždycky k dobrému toho, kterého filmu.
0: Já k tomu přidám jenom takové dvě drobné, úplně spíš takové roztomilé vzpomínky samotného režiséra, který právě vzpomínal na to, jakým způsobem vlastně prezentoval film San Sebastianu ve své knize Podivný život režiséra. Jednak tady se stalo to, že před promítáním se ukázalo den předem, že film, tím, co přijal celá československá delegace, včetně pana režiséra, tak film nedorazil. Takže se pan režisér spídil potom, kde vlastně zůstal, a ukázalo se, že film prostě neodešel z Prahy do Madridu, přes který měl tedy cestovat do San Sebastianu, ale byl omylem poslán do Milána. A tam právě stávkovali celníci, takže film prostě zůstal skutečně na té celnické stanici. Muselo se vynaložit velké úsilí, což samozřejmě zařídil nakonec sám Vávra. Byl velmi, velmi akčním mužem přes velvyslance snad a samotné celníky a dál, aby tedy ten film vzali a odeslali správně do San Sebastiana, takže film se promítl úspěšně. A pak tam tedy byla ještě jedna původná jeho vzpomínka, že večer předtím seděl na baru s ukrajinskou režisérkou, tuším Sloncevovou, a přijeli tam ještě Poláci, kteří také všichni byli v té soutěži hlavní. A oba dva, tyhle tě vlastně zahraniční kolegové, se tvářili jako, že prostě oni to mají jasný do vítězství, že mají v kapse, že dostanou tu hlavní cenu. Mluvili tak jako pochvalně o svých filmech, ale pak se ukázalo samozřejmě ve finále, že tedy tu hlavní cenu Zlatou mušli dostal Otakar Vávra, a od té doby už ho nikdy nepozdravili.
1: Tomáš Piláta, Jana Podskalská jsou se mnou ve studiu. Pokračujeme za okamžik.
3: To byl můj film.
4: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
3: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
4: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Roman Hampácher a Evangelium podle Jidáše. Stále jsme v souvislosti s historií naší kinematografie v letech 1964 a 1965. Posloucháte další živě vysílanou hodinku projektu To byl můj film. Dnes s Janou Podskalskou a Tomášem Pilátem. Slíbili jsme pohled na českou dokumentárně filmovou scénu téhle doby. Jak se dá charakterizovat?
1: Tak určitě to je vlastně podobné jako v hraném filmu. Dokumentaristé se konečně mohli zbavit té nálepky propagandistické snímky, které samozřejmě se vyžadovaly v té dekádě předtím. Takže konečně mohli dokumentaristé vrátit žánru to, co mu vlastně patří, takovou tu pravdivost a zachycování reality každodenního života, daleko větší civilnost. Taky pracovali někdy v těch stylizovaných dokumentech s některými neherci, dělali portréty zajímavých lidí, které za to stály. Myslím si, že se objevila i nová jména, samozřejmě jsou tady ryze čistí jakoby dokumentaristé, což byli třeba Václav Táborský, Pavel Hobl, Jaroslav Šikl nebo Karel Vachek, o tom určitě se ještě se u něj zastavíme, ale byli to také vlastně režiséři hraných filmů, kteří začínali třeba u dokumentu a potom tedy přešli k hrané tvorbě, anebo se tak čas od času k dokumentu vraceli. Takže to byl určitě Evald Schorm, který tak jako kladl podobně jako ve svých společenských osobních dramatech takové ty etické otázky. Byla to Věra Chytilová, která spíš dělala takové experimentální krátké filmy, dokumenty z hlediska jakoby lifestyle, ale tím jejím kritickým pohledem samozřejmě na to téma. A byl to také samozřejmě Miloš Forman, který používal polodokumentaristické postupy ve svých filmech. Takže tohle všechno vlastně...
2: A Drahomíra Vyhanová samozřejmě, která vlastně debutovala s tím absolventským filmem v roce 1965. Fuga na černých klávesách.
1: Přesně
2: úžasný
1: tak,
2: dokument.
1: Přesně tak. A byl to samozřejmě Jan Špáta, který tedy začínal, jenom připomenu, že vlastně skoro 40 let natáčel, to je zajímavé, jenom jako kameraman pro řadu svých kolegů a až později se vlastně začal věnovat vlastní režijní tvorbě. Jenom připomenu, že tady točil právě třeba s Pavlem Heblem Fantazie pro levou ruku s Václavem Táborským, českého malíře, nebo Dovolená, takový hravý esej, nebo s Jaroslavem Šiklem Svět Bohdana Kopeckého, a že byl vlastně vyhledávaným kameramanem především pro ten svůj takový jako lidský přístup, takovou tu jemnost, kterou v sobě měl, ale zároveň režijní jistou úpornost nebo i kameramanskou, že vlastně se nenechal odradit a šel až jako hodně zblízka k těm dotyčným a snažil se vlastně z nich dostat to podstatné.
2: Já tam jsem jenom drobnou perličku. Karel Vachek natočil dokument úžasný, který se jmenuje Moravská Hellas. Už tedy v roce 1963 byl to jeho celovečerní debut a ten tak rozlítil vedení komunistické strany a tehdejšího prezidenta Antonína Novotného, že ho zakázal, protože on vlastně se dotýkal něčeho, co bylo posvátné, a to byl československý folklor, demaskoval vlastně ty nánosy,
1: ano.
2: které ten folklor měl. A ty ideologické záležitosti.
1: Bylo to takové výsměšné podání. Ano.
0: Kdybyste měli říct, kteří z těch nejvýraznějších českých dokumentaristů jsou vašemu srdci nejbližší a který třeba z těch dokumentů je ten váš?
1: Tak pro mě, já už jsem to jméno tady zmínila, je to samozřejmě Jan Špáta. Vždycky se mi jeho tvorba strašně líbila, už když jsem se poprvé s ním mohla seznámit během studií na gymnáziu nebo na vysoké škole. Jenom teda zmíním vlastně, že to byly filmy, kde ho třeba ovlivnil hodně Evald Schorm. On taky dost si porozuměl s Evaldem Schormem v rámci tedy studií a točili spolu třeba Stromy a lidé, Žít svůj život, Zrcadlení, Největší přání, Jedna, to je vlastně film, o kterém bych tady chtěla mluvit, ale třeba taky Respíke Finem, takový jako krásný, vlastně jako by skoro až řekla bych takový esej o konci života daleko v horách starých vlastně žen, vdov, které tam nějakým způsobem dožívají svoje životy, který má dodnes takový nádherný jako až jako přesah etický a společenský, takže to se mi moc líbilo, to je to, co jsem vlastně říkala, že on dokázal točit ty civilní, citlivé vlastně výpovědi o úplně obyčejných lidech, které by asi třeba 10 let předtím ještě nemohl točit, ale v téhle době tomu vlastně bylo otevřeno.
2: Pro mě to byla určitě Drahomíra Vyhanová, kterou jsem před chvilkou zmínil. Ona totiž v těch svých filmech jednak byla vynikající režisérkou, pozorovatelkou a taky stříhačkou, čili tím střihem ona ten film udělala velmi zajímavý. Ona taky vystudovala režii i střih. No a ten film, který se jmenuje Foga na černých klávesách, vlastně odkrýval do té doby taky nevídanou věc, a totiž rasismus v Československu. Taky Drahomíra Vyhanová neměla na ružích usláno jako autorka a ten film taky to neměl jednoduché potom k cestě k divákům.
0: Nicméně jsme zmínili snímek Největší přání jedna. Zarezonoval v tehdejší československé společnosti. Co mu vlastně třeba, co na něj říkali představitelé režimu?
1: No, ty samozřejmě velmi tady na jednu stranu oceňovali, že ten film je takovou jakoby jistou výchovou diváka, protože jenom připomenu tedy, že ten film byl vlastně natočený formou úplně čisté ankety, strašně jednoduchý způsob, ale velmi to tedy fungovalo, protože Jan Špáta si pečlivě vybral ty otázky, které vlastně kladl svým respondentům. On se ptal studentů, manželů mladých, kteří zakládají rodinu, dělníků i takzvaných zevlounů, jako v různých pasážích na Václavském náměstí, kteří prostě vlastně jako, tak jako se divně pohybují od rána k večeru. Tam je půvabná jedna pasáž několika, nebo jednoho z těchhle vlastně zevlounů, kteří tam, jako, když se dostane otázku, jak vlastně pracuje nebo kdy pracuje, tak on řekne, že tak jako na 2-3 hodinky, že jde do práce a potom už tedy, když se ptá, co vlastně dělá odpoledne, tak on vlastně prohlásí, že jde teda do té pasáže, tam tak jako se dívá, potuluje, pak přijdou nějací kamarádi, ty ho někam odvedou, za 3 hodiny přijdou jiní kamarádi, ty ho zase někam odvedou. Takže tenhle, i tenhle typ vlastně lidí, byl to takový velmi zajímavý vlastně sociologický průzkum, a který se mu povedl, ale zároveň to nebylo suché, bylo to prostě velice jako živé. Do dneška ten film má úžasný náboj a vlastně zajímavé strašně se na něj dívat a poslouchat ty respondenty. Jde z toho místit jakoby vlastně radost, úsměvnost, ale i dojetí a zároveň člověka někdy u toho i mrazí. Já jsem si to pouštěla jenom nějakou ukázku včera a uvědomila jsem si, jak třeba zrovna mladí manželé, kteří jako žijí prostě v jedné místnosti a čekají dítě, tam vlastně sdělují tak jako smutně svůj pocit z toho, že vlastně se nemají kam pohnout a že když se tady snažili vyměnit byt, tak jim bylo řečeno, proč jste zakládali rodinu a vůbec jako čekáte nějaké dítě, to jste prostě jako neměli dělat. Takže to jsou takové jako vlastně momentky, které svým způsobem to si člověk vlastně dochází i k té paralele, že ani dneska na tom nejsou mladí úplně nejlépe, popravdě řečeno. Je to vlastně trošku podobné, jenom možná ta retorika je jiná, ale některé věci se opakují a v tom vlastně ten film je nadčasový.
2: To mě ještě právě na mnohých filmech fascinuje ta nadčasovost a ta aktuálnost. A právě Největší přání je jedním z těch filmů.
1: A jenom ještě teda budu pokračovat té otázce, jak se to vlastně, jak se k tomu stavili komunisti. Oni samozřejmě ctěli tuhle tu výchovnou jakoby stránku toho filmu, ale samozřejmě moc nadšení nebyli z těch některých odpovědí, protože pochopitelně tam zaznívali především tedy ze strany mladých, že by rádi vycestovali někam ven, podívali se na západ a kritizovali také to společenské zřízení. A to už tady nevěděli úplně rádi. Takže tenhle film byl trpěn s takovou jistou, řekněme, rezervou.
0: Pojďme ještě k jednomu významnému snímku z téhle doby, a to v roce 1964 přichází Karel Zeman s filmem Bláznova kronika. Přibližme ho a řekněte mi i prosím pár slov k výtvarnému řešení Bláznovy kroniky nebo k filmovým technikám.
2: Tak jde o příběh z 30-leté války. V popředí jsou dva kamarádi, nebo stali se kamarády, nejdřív nebyli, které hrají Petr Kostka a Miloslav Holub. A významný part tady má Veroniky tady má Emilia Vašáriová jako taková osudová žena. Je to film, který má velké poselství, ukazuje na nesmyslnost válčení a má hluboké tedy humanistické poselství a výtvarně, jak se stala dalšího, tak je u Karla Zemana zvykem opět vyroben velmi zajímavě. Zeman nepoužíval žádné nákladné 3D kulisy, ty scény tvořil vrstvením několika rovin. Bláznova kronika taky mistrně střídá a kombinuje hrané pasáže, ploškovou animaci, stop motion animaci loutek, makety a dokreslovačky přímo na sklo před objektivem kamery, čili velmi složitý postup, ale ten výsledek opravdu stojí za to. No a ačkoliv je ten film černobílý, tak Karel Zeman pracoval s tónováním a kontrastem tak, aby herci, kteří byli oblečeni do specificky strukturovaných kostýmů, vizuálně nesplývali s tím hustě šrafovaným pozadím Merianových rytin. On si totiž vzal jako základ právě ty staré rytiny tohoto rytce. No a všechno to mělo úspěch, tento specifický styl oživlých plochých ilustrací se stal vlastně přímou inspirací pro slavného režiséra Terryho Gilliama, který postupy Karla Zemana v těch animovaných pasážích využil v legendárních skečích pro svoji skupinu Monty Python.
0: A i Bláznova kronika, stejně jako další film Zemanův Vynález zkázy, procestovala celý svět a pozbírala řadu ocenění. Je to tak?
2: Je to přesně tak. Například v San Francisku v roce 64 cenu pro nejlepší film na Mezinárodním festivalu pro mládež v Cannes, ocenění za přínos tvorbě pro mládež, a taky třeba na festivalu v Addis Abebě dostal hlavní festivalovou cenu. Ovšem i u nás byl ten ohlas velmi příznivý u kritiky i u diváků, což se nestávalo vždycky. Měl premiéru 17. prosince 1964 a okamžitě se stal velkým hitem tehdejší ústřední půjčovny filmu.
0: Povídáme si s Tomášem Pilátem a Janou Podskalskou. Na závěr dnešní části projektu se mimo jiné podíváme na to, jak se československé kinematografii poloviny 60. let dařilo v ranku hudebního filmu. To byl žánr, který měli zlaté 60. rády a oblíbený byl i mezi diváky. My se hudebně můžeme naladit už teď. Myslím, že nebude těžké uhodnout, o kterém filmu bude za chvíli řeč.
3: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradi vidí dámu chladnou a nečinnou.

0: Hana Hegerová, Karel Gott, Valdemar Matuška, píseň Tak, abyste to věděla. Slíbili jsme povídání o českém hudebním filmu, než se tedy dostaneme ke snímku, ze kterého pochází skladba, která dozněla ve vysílání. Dá se říct, že zmíněné období znamenalo slavnou éru filmového muzikálu u nás?
1: Podle mě se to určitě dá říct už jenom díky trojici titulů, Kdyby tisíc klarinetů, Starci na chmelu a Limonádový Joe a neb Koňská opera, což je dodnes vlastně výkladní skříň československé kinematografie 60. let v rámci hudebního filmu.
0: Zmínil jsi tady tři filmy. Dá se říct, že jeden z nich je třeba ten tvůj oblíbený?
1: Určitě, všechny tři zmíněné jsou moje oblíbené. Kdybych si ale musel vybrat jenom jeden, pak asi Kdyby tisíc klarinetů, který natočil Jan Roháč, Vladimír Svitáček. Je to snímek, který v zábavných a opravdu hodně zábavných dvou hodinách řekne mnohé. Divák se potěší, a to i dneska, a což teprve v oněch šedesátkách, kdy většina vystupujících na plátně vlastně byly ty největší hvězdy jak pěvecké, tak i herecké, tehdejší československé scény, ať už tedy populární hudby, nebo tedy herectví, filmu i divadla, ale současně taky ten film dovede určitě člověka k zamyšlení.
0: Jaký film by zvolila Jana Podskalská?
2: Já tady mám tady z toho trojlistku, který tady zazněl, určitě Limonádového Joa. Ten zůstává mým favoritem téhle doby, ale samozřejmě souhlasím s Tomášem, že tohle trio skutečně zůstává takovým tím nejlepšími hudebními filmy své doby a tohoto žánru, protože že samozřejmě to bylo takové to šťastné období. Ještě vlastně ty je úžasné, že ty filmy vznikly ve stejném roce. Všechny se natočily 1964 a byl tam znát ten vlastně posun určitý ve filmu, že tam byla snaha nejenom už tedy používat třeba jenom jednu, dvě, tři písničky v rámci filmového vyprávění, ale že se i hudba stávala jakoby součástí, vlastně hlavní součástí toho filmu. A že tam byla určitá snaha propojit vlastně filmový příběh s populární hudbou, protože v tu dobu vznikala spousta úžasných písniček. To je vlastně další klad těch filmů, že přivedli vlastně na filmové plátno třeba písničky Semaforu a další vlastně toho té elity pěvecké tehdejší doby.
0: Když se ještě vrátím ke snímku Kdyby tisíc klarinetů, Tomáši, ten film máš také ve své top desítce českých filmů z historie naší kinematografie. U hudebních filmů, už to tady zaznělo, je samozřejmě nesmírně důležitý soundtrack. Ten předpokládám, že se povedl.
1: Povedl se nesmírně. Je pravda, že mnohé ty písně už existovaly v nahrávkách před tím natáčením, ale to nic nemění na jejich kvalitě a do filmu jsou zakomponovány velice ústrojně, jak se říká. Přičemž dali příležitost k tomu, aby se tehdejší pěvecké idoly, jako Hana Hegerová, nebo pánové Suchý se Šlitrem, nebo Eva Pilarová, nebo třeba Pavlína Filipovská, ve filmu vyřádili i herecky, což se mně osobně nesmírně líbí.
0: A čím jsou teda klarinety v kontextu české kinematografie tak významné?
1: Tak je to jeden z prvních velkých filmových muzikálů československé poválečné kinematografie a asi první hollywoodského střihu. Jak jsme řekli, angažoval dobovou pěveckou i hereckou špičku, taky to byl film hodně drahý, stát na něj uvolnil velikánskou finanční částku, ale vyplatilo se a diváci ho milovali, i když kritika ho nepřijala příliš vděčně. Ona odsoudila údajně nedostatečně protiválečné vyznění a taky přílišnou bombastičnost, která prý nekorespondovala s divadelní předlohou a tou původní inscenací divadla Na zábradlí a pak V semaforu. Zajímavé je, že do Semaforu se tato hra dostala až v roce 1980. Ale je to snímek, jehož poselství je jasné, je to aktuální film i dnes a současně jde o atraktivní pohled do historie československé populární hudby, konkrétně na dobu poloviny 60. let.
0: Ještě než bude tématem Limonádový Joe, oblíbený film Jany Podskalské, tak bych přece jen zmínila Starce na chmelu, protože Starci na chmelu do kin přišli v podobnou dobu jako klarinety, je to tak?
1: Je to přesně tak, ty filmy se všechny natáčely stejně a dokonce Starci na chmelu přišli o chviličku dřív do kin, nežli Kdyby tisíc klarinetů.
2: To byl velký hudební výboj, ano.
1: Ano.
0: Ale přece jen žánrově, atmosférou se liší od snímku Kdyby tisíc klarinetů.
1: Určitě. Společné jsou jim kvalita, originalita, perfektní propojení hudební a hrané složky a taky kritika společnosti. Ale v čem se liší tedy? Jak v pojetí, tak v té velkoleposti a v poselství. Starci na chmelu, ač Hanka s Filipem jsou vyloučeni ze školy, tak končí velikou nadějí, že láska bude. Starci na chmelu končí naopak, alespoň pro mě, obrovskou skepsí, že ze zbraní se nikdy hudební nástroje nestanou a zelené mozky budou dál vládnout zemi i světu.
0: A dá se říct, že tady třeba filmaři těmi rozličnými žánry trošku testovali své publikum?
1: Já si myslím, že se to možná trošku říct dá, ale hlavně se ti autoři věnovali žánrům, ve kterých byli silní a kterým věřili, že uspějí, což právě bylo na tu dobu dobré a to se taky povedlo.
2: U mě ten test tedy dopadl každopádně, takže jsem začala po starcích na chvíli nosit černé tričko a zamilovala jsem se do Josefa Laufra.
0: A český hudební film poloviny 60. let, tedy do třetice, do trojlístku, nám chybí ještě jeden titul, Limonádový Joe aneb Koňská opera. Co ten tedy vnesl do hýbajících se vod českého filmu?
2: No, ten samozřejmě vnesl především tu úžasnou parodii, ty parodické prvky, nádherně psané dialogy a skvěle dotažené poenty a gegy, což je něco, co si myslím, že dneska už vlastně prakticky nevidíme v českých komediích. A vždycky, když vidím Limonádového Joa, tak si jako se steskem vlastně vybavím, co nám dnes pouští v kinech, v těch komediích. Ne, že by to bylo platilo kompletně o všech, ale skutečně to vynikající řemeslo, které měl jak Jiří Brdečka, tak tedy režisér Oldřich Lipský, kteří především jsou pod tím filmem podepsaní, tak to je skoro, bych řekla, až už jako minulostí. Je to velká škoda, ten jakoby rozkvět toho vlastně té vynikající komediální toho řemesla a bravury psát dobré dialogy byl hlavně tedy v 60. letech a je škoda, že...
1: Možná Mazaný Filip se tomu trošku přiblížil v rámci té parodie.
2: Jsou to možná ojedinělé případy, přesně tak. Je to tak. A myslím si, že třeba podle toho Limonádového by se dalo dneska učit, jak vlastně má vypadat správná komedie, jak se má napsat, jak se má natočit. Je to samozřejmě to pozitivum je i v tom skvělém obsazení. Já tu mám jenom drobnost, ještě, že Karel Fiala vlastně, který vlastně nakonec vzal roli za Jiřího Kodeta, který původně měl tady být tím Joem, ale nakonec to nedopadlo, tak přestože tam panovaly jisté obavy, tak on se skvěle zhostil té role a myslím si, že právě díky té jeho jedinečnosti, té interpretace toho vlastně smyslu pro ten parodický moment, pro tu nadsázku a schopnost pronášet skvěle ty dialogy, je to jedno z vlastně z těch kouzel toho filmu.
1: Ale zajímavé je, že ač on sám byl pěvec operní, operetní, tak vlastně nespíval, přespíval ho Karel Gott pro film Limonádový Joe.
2: Přestože byl přespíván, jak správně Tomáš připomíná. A samozřejmě celá řada dalších herců, Miloš Kopecký, Olga Šoberová, která tu má tu úžasnou naivku, krásnou blondýnu Květa Fialová a jako Tornádo Lou. To jsou prostě nezapomenutelné herecké party a ten film je prostě nesmrtelný. A jenom k tomu ještě dodáme vlastně, že jsem se trošku k tomu vracela, četla jsem si nějaké jakoby vzpomínky Oldřicha Lipského, že je zajímavé, že ten film měl obrovský úspěch vlastně venku. On připomínal, že slavil úspěch v Paříži, v New Yorku, v dalších evropských městech a že o tom psal s nadšením vlastně i Světový tisk a jak ho strašně mrzelo v té době, že bohužel u nás se o něm téměř nenapsalo, jaký úspěch měl v tom zahraničí. Mm-hmm. Tak to byl takový jako vlastně povzutek režiséra a pak tam je tedy ještě jedna taková zajímavá věc, že on dokonce vzpomínal na to, že ten film mohl mít jen Oscarovou nominaci, že poté, co se odpromítal v San Francisku, tak byl osloven on sám tedy prezidentem americké filmové akademie, který mu nabídl, aby ten film poslal do Hollywoodu, aby se mohly uskutečnit projekce pro akademiky a také takzvané ta řada těch projekcí v některých amerických kinech. To je ta podmínka vlastně toho, aby se mohl příslušný film ucházet tedy o Oscarové klání nebo o Oscara. Ale v tu dobu, kdy oni byli v zahraničí, neměli bohužel dostatek prostředků ani na telefon do Československa, aby se dohodli s Film Exportem a dalšími zodpovědnými lidmi. Takže vlastně je to něco strašného. Ten film vlastně mohl mít velký úspěch. Mm-hmm. On vlastně vzpomínal na to, že to takhle vlastně nakonec nedopadlo a že ho o to víc mrzelo, když se potom na nějak jako následující rok vlastně dozvěděl, že podobný koncept vlastně si převzal jiný režisér, tuším, že nějakého francouzského muzikálu nebo podobného vlastně parodického filmu, který získal 3 Oscary.
0: Mm-hmm. Tak my každopádně víme, že snímek je opravdu nesmrtelný, stejně jako známá replika, chceš-li pevnou mušku míti, musíš kolaloku píti. Závěrem řekli jsme...
1: A přijde zákon.
0: Ano. Řekli jsme, že druhá půlka 60. let byla dobou filmovým muzikálům zaslíbenou. Zažil český film ještě někdy potom takový rozmach?
1: Podle mě nezažil. Vznikla samozřejmě řada vynikajících muzikálů, ale to byly spíše solitéry. Před chvílí jsme o tom mluvili. Tolik najednou, v jednu dobu a skvělých, jich už vlastně nikdy nevykvetlo. A když se nějaké urodily, tak to byly buď přepisy literární klasiky, nebo filmy pro děti a mládež, čímž samozřejmě nechci snižovat jejich význam a kvalitu.
2: Vybavuje se mi akorát Kouř. Mluvili jsme tady o pár těch filmech předtím v pauze, tak teď jenom bych chtěla říct, že aspoň jeden z těch opravdu dobrých domácích muzikálů, který myslím se dá považovat za jakoby hodného nástupce tohohle žánru, byl třeba Kouř.
1: Ať jí dochové, napadne zase
2: mě. Ano, samozřejmě.
0: Ještě se k těm snímkům dostaneme.
2: Ale jich málo.
0: Ano. Soudí autoři dnešní hodinky projektu To byl můj film, Jana Podskalská, Tomáš Pilát. Děkujeme.
1: Rádo se stalo a naslyšenou.
2: My děkujeme za pozvání a krásný den.
0: A pokud by vás třeba právě zmíněné filmy probudily nějakou zajímavou vzpomínku, budeme rádi, když se o ní s námi podělíte. Pište na mozaika@rozhlas.cz. Naše setkání zakončíme další tematickou skladbou. Tentokrát vybíráme z filmového muzikálu Starci na chmelu.
3: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
4: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
3: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

ze Starců na chmelu zazněla ve vysílání Vltavy píseň Bossanova. My jsme vás prosili, abyste nám psali o svých filmových vzpomínkách a jsem ráda, že právě tato vzpomínka, která teď zazní, se týká zmíněného filmu Starci na chmelu. Napsala nám Simona Rendlová. Dobrý den do studia, jako letitá a věrná posluchačka Vltavy a zároveň velká filmová divačka. Moc vítám vaše filmové léto na Vltavě. Kromě vzpomínek na filmy nabízí i mnohé zajímavosti, hlavně skvělou sumarizaci a zasazení do historických souvislostí. Navíc mi momentálně pomáhá přečkat úmorná vedra, kdy se těžko hledá nějaká aktivní zábava. Dovoluji si sdílet osobní vzpomínku na okolnosti, za jakých jsem zhlédla Starce na chmelu. Film se tehdy nedal vidět běžně v kinech. Je těžko představitelné, že jsme často byli ochotní stát hodinové fronty do starého kina Ponrepo v Letohradské ulici či do filmového klubu v Klimenské. Na druhé straně tam vládla velmi pospolitá a příjemná atmosféra. Samozřejmě tehdy nebyly ani žádné výjezdy pro studenty typu Erasmus. Nicméně byla možnost vjet do spřátelených zemí na pracovní brigádu. Takto jsem vycestovala do Bulharské lidové republiky upravovat terén podél nové dálnice. Práce to nebyla nijak příjemná, bedro, prach, nekonečné cesty narvaným autobusem na místo výkonu práce a hlavně ranní a večerní ideologicky podkreslené nástupy studentů ze všech spřátelených zemí. O to víc jsem byla nadšená, když jsem zjistila, že v místním letním kině běží Starci na chmelu. Byl to neskutečný zážitek v tom bezútěšném a svázaném prostředí poslouchat písničky jako Svět je krásný. Simona Rendlová, děkujeme, posíláme drobný dárek.

0: Vynález vzkázy Žila Verna nebo barva z vesmíru H.P. Lovecrafta.
1: Jako každé léto poslouchejte pokračování za 5 minut.
0: 2 hodiny slova a hudby každou středu ve 20 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Nákladní letadlo společnosti DHL se nad letištěm v Lipsku srazilo s letícím objektem. Stroj musel neplánovaně přistát v nedalekém Hanoveru. V noci na dnešek museli také na letišti v Lipsku zasahovat pyrotechnici kvůli dronu s výbušninou nedaleko jedné z ranvejí. Letiště v Lipsku je jedním z největších světových překladišť zboží. Drony s výbušninami se nad ním neobjevily poprvé. Západní tajné služby z podobných incidentů viní Rusko. Obvodní soud pro Prahu 10 rehabilitoval umělce a pedagoga Milana Knížáka. Ten v polovině 70. let strávil několik měsíců ve vazbě za údajný pokus o poškozování Československa v cizině. O očištění jména žádal Knížák už v minulosti. Obnovení řízení musel nakonec nařídit až ústavní soud. Ten po Knížákově stížnosti konstatoval, že soudy nižší instance pochybily, když jeho žádosti zamítly. Milan Knížák se své rehabilitace nedožil. Ve věku 86 let zemřel na konci července. V nové tramvajové trati na Václavském náměstí v Praze je ode dneška umístěná časová schránka pro budoucí generace. Obsahuje například současný tisk a pamětní mince. Dnes dopoledne ji do kolejiště kousek od sochy svatého Václava položili zástupci sdružení Nového města pražského. Tramvajovou trať staví dopravní podnik od poloviny roku 2024. Stát má 1 miliardu a 240 milionů korun. Hotová má být v příštím roce. A počasí bude jasno až polojasno, postupně hlavně v Čechách až oblačno. Místy se objeví přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku naměříme až 40, na horách kolem 30. A více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Jste s Vltavou i ve středu 5. srpna. Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Kopečková. Babylon Berlin, dosud nejnákladnější německý televizní seriál, který ukazuje dekadentní život v německém hlavním městě zlatých 20. let. A to ve všech jeho zakázaných aspektech. Obraz Berlína umocňuje také hudba seriálu. A více už v dnešní klapce, kterou pro nás připravila Kristýna Šrámková.
0: Klapka.
2: Nejdražší německý televizní seriál všech dob. Drogy, bujaré večírky a vraždy. To je Babylon Berlin. Dílo z koprodukce německé veřejnoprávní televize ARD a HBO přináší divákovi celkem netradiční pohled na meziválečný Berlín. Hlavní město v rauši, plné ilegálních klubů, kokainu a politických pouličních bitek. Seriál ukazuje nový dekadentní kontext tohoto úseku evropských dějin krátce před vítězstvím národního socialismu v Německu. Soundtrack, který vám dnes představím, je plný chytlavé a pulzující hudby. U poslechu Klapky vás vítá Kristýna Šrámková.

Seriál Babylon Berlin vznikl podle knižní detektivky Mokrá ryba Volkra Kučera a stojí za ním tři tvůrci a režiséři. Tom Tykwer, Achim von Boris a Henk Hadlichte. V roce 2017 vznikly první dvě série. V roce 2020 byla natočena další a na rok 2022 je naplánována zatím čtvrtá série. Každá epizoda má lehce přes 3/4 hodiny.

Tom Tykwer je nejen režisérem a jedním z autorů série, ale podílel se i na vzniku hudby. Jeho hlavním spolupracovníkem na soundtracku byl Johnny Klimek. Tykwer a Klimek už v minulosti ukázali, že jsou úspěšným skladatelským tandemem, a to třeba hudbou k filmům Lola běží o život, Parfém příběh vraha a nebo Atlas mraků. Pro orchestrální skladby seriálu Babylon Berlin přivedl Tykwer do nahrávacího studia Symfonický orchestr MDR, který řídil Christian Järvi, se kterým ho už léta pojí umělecké přátelství.

Známý britský zpěvák Brian Ferry vydal v roce 2012 z The Brian Ferry Orchestra album The Jazz Age. Album obsahuje jeho skladby, které dřív naspíval s Roxy Music nebo sólově předělané do jazzového stylu 20. let minulého století. A tady je jedna ukázka s jeho zpěvem, za mě nejlepší ukázka z celého dnešního dílu.

Tak to byl Brian Ferry se svým orchestrem. Další kapelou ze soundtracku Babylon Berlin je Mocha FT Orchestra, 14členný soubor, který vznikl přímo pro účely seriálu. Skupinu dali dohromady skladatel Nico Wiedemann, který měl v seriálu na starost živá hudební čísla, skladatel Mario Kamín a saxofonista aranžér Sebastian Borkovský. Děj přivádí diváky do Mocha FT klubu, který je rekonstrukcí slavného berlínského klubu Paláce zábavy z doby před druhou světovou válkou a stal se tak jedním ze zásadních míst pro natáčení seriálu.

V návaznosti na mezinárodní úspěch seriálu a díky nadšenému ohlasu fanoušků se Mocha FT Orchestra stal skutečným orchestrem. Začal koncertovat a hrát své hity ze soundtracku se zpěvačkou a seriálovou herečkou Severiou. Skladby a aranže kapely jdou od swingu, blues, ragtimeu, šanzonu, charlestonového big bandu až po klezmer, jak jste mohli slyšet v minulé ukázce. Od samého počátku série měli autoři skladeb pro Mocha FT Orchestra a aranžéři Alp, Wiedemann, Kamín a Borkovský za úkol hudebně vystihnout živé současné emoce a nestarat se tolik o dosažení 100% historické přesnosti. A sami můžete posoudit, jak se jim to pod vedením režisérů s kapelou povedlo.

A na závěr dnešního dílu jsem si nechala asi nejznámější píseň seriálu Zu Asch zu Staub v podání už zmiňované Severii. Od vltavského mikrofonu se s vámi loučí a příjemný zbytek dne vám přeje Kristýna Šrámková.

0: To byla litevská herečka a zpěvačka Severia Smoka FT Orchestra na soundtracku k seriálu Babylon Berlin. To byla dnešní klapka, pořadem vás provázela Kristýna Šrámková.
1: Povídka.
0: Před námi je další povídka Sherwooda Andersona, jmenuje se Já vůl. Pochází ze sbírky Smrt v lese. Z překladu Evy Kondrysové připravila pořad Dagmar Joklová, učinkuje Milan Kačmarčík, kterého režijně vedl Tomáš Kukulka. Příjemný poslech.

Měl jsem děsnou smůlu. A nic horšího se mi snad ještě v životě nestalo. A to všecko jen proto, že jsem takovej vůl. Někdy si na to ještě vzpomenu a pak si nadávám a je mi do breku, že bych radši držel pár facek. Je to sice už hezky dlouho, ale dost možná, že mi bude lehčejc u srdce, když se znemožním a vysypu to na sebe. Celá věc začala ve 3 odpoledne. Takhle někdy v říjnu. Na dostihový dráze v Sandusky v Ohio. Seděl jsem na tribuně a díval se na podzimní klusácký a cvalový dostihy. Abych nelhal, necítil jsem se tenkrát na té tribuně zrovna akorát. V létě jsem se zčuchnul s Harrym Whiteheatem a odjeli jsme z našeho městečka a ještě s jedním černochem jménem Bart jsme dělali stájníky u 2 koní, co s nima Harry ten podzim táhnul od dostihu k dostihu. Maminka plakala a moje sestra Mildred, co se chtěla na podzim dostat na školu v našem městečku jako učitelka, ta se čílila a nadávala, kudy chodila. Celý týden, než jsem zmizel. Obě si vyvzpomněli, že je to úpadek naší rodiny, když budu dělat koňáka. Mám dojem, jestli si snad Mildred nemyslela, že může mít těžkosti kvůli mýmu zaměstnání, až se bude jednat o ten flek, co se o něj tak dlouho snažila. Jenže něco jsem konec konců dělat musel a jiná práce nebyla. Harry mě teda angažoval a s Bartem jsem se skamarádil. Vycházeli jsme spolu báječně. Černej Bart byl velký chlap s línejma klátivejma pohybama a něžnejma laskavejma očima. Ale když se dostal do ráže, to potom jeho rány smrděly krchovem. Měl na starosti Bucephala, velkýho, černýho, plnokrevnýho hřebce, který běhal míly za 2,9 nebo za 2,10, když to muselo bejt. A já měl malýho valáška jménem doktor Fricek, který nás za celý podzim ani jednou nevypek, když na tom Harry mu záleželo. Vypadl jsem z domova koncem července a až do konce listopadu jsme jezdili s těma 2 kobylama po kdejakým dostihu a trhu. Nezapírám, že jsem se tenkrát měl jako pámbu ve Frankreichu. Někdy tak dumám, jak s některýma klukama doma nadělaj. A nesměj se kamarádit s takovým fajn černochem jako Bart a mají školy a univerzity a nikdá nic nelohnou, ani se malinko nenapijou a nenaučej se pořádně nadávat od chlapů, co v tom mají praxi a nikdá se nepromenujou po dostihách před hlavní tribunou v košili a v zaflákanejch cajkových kalhotách, když je tribuna nacvaknutá a všichni v gala. Co vám mám vykládat? Takový kluci nemají o ničem páru. Ale já jo. Bart mě naučil, jak se má kůň po závodě výchovat a masírovat a ještě moc jiných věcí obecně užitečných a prospěšných. Doved bandážovat koni nohy tak šikovně, že by jeden nerozeznal bandáž od kůže, kdyby měla stejnou barvu. A podle mýho z něj mohlo být eso jako Murphy nebo Walter Cox, kdyby se byl nenarodil s tou černou kůží. Páni, to byl život. Přijeli jsme do takového okresního města. Dejme tomu v sobotu nebo v neděli. A trh začínal v úterý na to a trval až do pátku do večera. Doktor Fricek běžel, dejme tomu v úterý odpoledne, zahajovací dostih a Bucephal vyžral čtvrteční handicap. Tím pádem měl člověk dost času flákat se po městě a poslouchat, jak chlapi vykládají rozumy o kobylách. Tu a tam musel Bart uzemnit nějakýho bejtahu, kterým o to moc mluvilo. A člověk vlastně poznal koně i lidi. I spoustu věcí, co mu budou na dosmrti k užitku, ale musel mít dost fištrónu, aby nesežral všechno i s navijákem. K sobotě, když jsme odbyli dostihy, musel se Harry vždycky podívat domů, jak to vypadá s kšeftem. A my s Bartem sebrali obě kobily a pomalu táhli k novému působišti. Pěkně kliďánko, aby koně zůstali v kondici, jak se to dělává. Tenkrát ještě nebyla prohibice a všecky ty voloviny. Člověk zapadl do vejčepu, Bart samo sebou taky. Za náma se trousili zvědaví domorodci, postávali kolem a vždycky někdo dělal, že koním rozumí a začal se vybavovat a vyptávat, načež jsme jim naservírovali prvotřídní bajky o našich kobylách a já jsem se představil jako jejich boss. Někdo nás pak obyčejně pozval na skleničku a zůstal jako politej, když Bart jen tak mimochodem poznamenal: "No, když to musí bejt, dáme si tedy každej flašku whisky." Páni.
Ale o tyhle memoáry vlastně vůbec nejde. Přijeli jsme domů koncem listopadu a já slíbil mámě, že už dám Hemelkám na dobro Ádie. Člověk musí mámě slíbit lecos, protože mámy nemají o věcech páru. Jenže doma jsem žádnou fušku nesehnal, právě tak jako předtím, než jsem se dal k Hrimu. Odjel jsem tedy do Sendasky a dostal jsem v celku slušnej flek. Dělal jsem kočího u jednoho chlápka, který měl povoznictví a špeditérství, uhelnej sklad a realitní kancelář. Byl to v celku slušnej flek, dobrá strava a jednou týdně volno. A potom vypukly v Sendasky podzimní dostihy. A já si vzal volno a vyrazil do ulic. Dělal jsem až do oběda a pak si vzal sváteční hadry, novou hnědou bouřku, kterou jsem si koupil minulou sobotu, a tvrdej límec. Nejdřív jsem si to štrádoval do města a s ostatníma klukama jsme prošli korzo. Jsem toho názoru, že se člověk musí aspoň jednou za čas blejsknout, a podle toho jsem se řídil. V kapse mě tížilo 40 dolarů. A tak jsem vlez do Westhausu, to je Nobl hotel, a zakormidloval k pultu s cigárama. Dejte mi 3 havana po 25 centech, poručil jsem si. V hotelové hale a u baru se vyskytovali koňáci a cizinci a elegáni z jiných měst a k těm jsem se přidal. U baru stál nějaký frája s hůlčičkou a s takovou mašlí pod bradou, až se mi z toho udělalo na nic. Tak jsem ho odstrčil a dal si 1 whisky. Dal jsem si navrch ještě 1, abych mu ukázal, a odešel jsem středem. Vzal jsem si drožku a rozvalil se v ní sám a sám, a když jsem dojel k závodišti, koupil jsem si nejlepší sedadlo na hlavní tribuně. Ale doložené, to tedy takovej fouňa zase nejsem. A tak si sedím pěkně na hlavní tribuně jako baron a koukám se, jak koňáci v zaflákanejch cajkových kalhotách a s houněma vyvádějí koně, jako jsem to v loni dělal já. Ono to má obojí něco do sebe. Ať už se jeden nafukuje na tribuně, nebo ať se kouká ze zdola na publikum a nafukuje se ještě víc a je 100krát důležitější. Ono to má obojí svoje vejhody, když se to tak veme kolem a kolem. To říkám od jak živa. No a na tribuně seděl zrovinka přede mnou nějaký mládenec a 2 děvčata. Všichni 3 asi tak v mých letech. Byl to opravdu moc slušný kluk. Jeden z těch, co studujou na univerzitě a pak je z něho advokát nebo si vydává vlastní noviny a tak, ale nafoukanej nebyl. Najdou se mezi něma někdy i dobrý kluci a on byl jeden z těch dobrých. Byla s ním sestra a ještě jedna slečna a ta sestra se ohlídla. Poprvé docela neumyslně, taková ona zase nebyla, a náhodou jsme se na sebe podívali. Však víte, jak to chodí. Páni. To bylo děvče jako obrázek. Měla na sobě takový fajnový šaty. Z něčeho modrýho. A vypadaly nenápadně, ale zřejmě byly prvotřídně ušitý a vypracovaný a tak. To jsem poznal i já. Zhrudnul jsem, když se na mě podívala. A ona taky. Tak milý děvče jsem v životě neviděl. Vůbec nebyla nafoukaná a uměla mluvit spisovně. Ale ne zase jako nějaká protivná učitelka nebo tak někdo. Čímž chci říct, že to byla správná žába. Myslím, že její otec měl dobrý postavení, ale moc zazobanej asi nebyl, protože neohrnovala na všechno nos jako některý takový slečinky. Možná, že měli doma drogerii nebo galanterii nebo něco takovýho. Nikdy mi to neřekla a já jsem se na to neptal. Však já taky nejsem ze špatné rodiny, když se to tak veme. Můj dědeček pocházel z... No a tam za mořem tam byl, ale na tom nesejde. Po zkušebním cvalu tam ten mládenec obě děvčata nechal a šel si vsadit. Věděl jsem, co má v plánu, i když o tom široce a dlouze nerozkládal, aby ho každej slyšel. A nehonil se, že ví, co a jak, což někdo dělává. On takovej nebyl. No a pak se vrátil a já jsem zaslech, jak povídá děvčatům, na kterýho koně si vsadil. A v cílový rovince všichni 3 vstávali a fandili a rozčileně pokřikovali, jako to mívají lidi ve zvyku, když jim kráčí při závodě o prachy a když si vsadili na koně, který je skoro první od konce. A oni doufají, že v cílový rovince ty druhý trhne. Což se nestává, protože zkrátka a dobře nemá v sobě dost spídu. A hned na to se koně řadili k dalšímu dostihu. A tam běžel kůň, kterýho jsem znal.
Jel ho Bob French, ale Bobovi nepatřil. Patřil nějakýmu Mazersovi z Marietty v Ohio. Tenhle ten pán Mazers měl peněz jako želez, protože mu patřili nějaký doly nebo co a zámeček na venkově. Byl celý blázen do dostihových koní, ale patřil k presbyteriánům nebo co. A mám dojem, že spíš jeho manželka byla presbyteriánka a pobožnější než on. A tak nepřihlašoval koně k závodům pod svým jménem a koňáci z Ohio říkali, že nechá koně trénovat a když je ve formě, předá ho Bobu Frenchovi a manželce nabulíkuje, že ho prodal. Tak přišel Bob ke koňům a dělal si s nima, co chtěl. A člověk se nemůže Bobovi divit. Aspoň já jsem se Bobovi nikdy nedivil. Někdy mu záleželo na tom, aby vyhrál, a někdy mu na tom nezáleželo. Já jsem do takovejchhle věcí prsty nestrkal, když jsem se staral o koně. Mně záleželo jedině na tom, aby můj kůň měl v sobě spít a dokázal to natrhnout v cílový rovince, když bylo třeba. Jak už jsem teda řekl, měl tenkrát Bob koně Mazerse, který se jmenoval Dentonons Ben, nebo tak nějak, a cválat uměl jako namydlený blesk. Byl to mladý valášek s průměrnou rychlostí 2,21, ale dokázal i 0,8 nebo 0,9. Tohle všecko vám povídám, abyste měli o věci přehled. Tenkrát odpoledne na dostizích v Sandusky byl ten cizí mládenec celý vedle živibouch a ještě před děvčaty. Víte přece, jak tohle dokáže chlapi dožrat. Jedna byla jeho děvče a druhá jeho sestra. Tolik jsem pochopil. Poslouchej, fešáku, povídám si v duchu. Já ti dám tip. Zachoval se velice slušně, když jsem mu poklepal na rameno. Od začátku až do poslední minuty na mě byli strašně milí. On i děvčata. Nemohl bych proti ním říct jediný slovíčko. Naklonil se ke mně a já mu pošeptal o Benovi, co a jak. Nesázejte ani cent na první kolo. To se potáhne jako vůl za pluhem. Ale jak poprvně proběhnou, seberte se a sypte k okýnku. To jsem mu pověděl. Opravdu by se byl ke mně nemohl nikdo zachovat pěknějc. Vedle té dívenky, co se na mě už dvakrát podívala, a já na ní. A ona i já jsme se pokaždý začervenali. Vedle ní seděl nějakej tlouštík. A její bratr se na něho obrátil jakoby nic a slušně ho poprosil, jestli by si se mnou nevyměnil místo, aby jsme seděli pohromadě. Matičko skákavá. A už to bylo. Já vůl, že jsem jen lez do toho zatraceného Westhausu, že jsem se musel vytahovat před tím frájou s hůčičkou a smašlí a dávat si tu nešťastnou whisky. Bože, co bych dal za kousíček žvejkačky nebo mentolovej bombo nebo pendrek nebo vůbec něco takového. Ještě štěstí, že jsem měl v kapse Havana po 25 centech. A tak jsem rovnou nabít jedno tomu mládenci a druhý jsem si zapálil sám. Tlouštík vstal, vyměnili jsme si místa a už jsem seděl vedle ní. V celý svý kráse a nádheře. Pak jsme se představili. Přítelkyně toho mládence, s kterou tam byli, se jmenovala slečna Eleanor Woodburyová. A její otec měl továrnu na barely v nějakým Tiffinu v Ohio. Mládenec se jmenoval Wilbur Wesson a jeho sestra byla slečna Lucy Wessonová. Mám dojem, že právě ta jejich noble jména mě vyvedla z konceptu. Když se člověk ochomejtá kolem závodních koní nebo se stará o povoznický a špeditérský hemelky, tak mu to přece na cti neubere ani nepřidá. O tom jsem byl odjakživa přesvědčený a s tím jsem se nikdy netajil. Ale víte, jak to chodí. Ono na tom něco je? Na takovejch šatech a na takovejch očích, jako měla ona, když se na mě předtím podívala přes rameno svýho bratra a já na ní. A oba jsme se začervenali. To nebylo, děvče, pro každýho. Hej nebo počkej. A tak jsem provedl největší myslitelnou hloupost. To je fakt. Řekl jsem těm třem, že se jmenuju Walter Mazers a že jsem z Marietty v Ohio. A lhal jsem a lhal jako když tiskne. Bájil jsem, že Ben patří mýmu otci a že jsem s ním poslal na závody Boba Frenche, protože si naše rodina nepřeje, aby naše jméno figurovalo na dostizích. Tím jsem se odpích od startu a oni se na mě dívali, pozorně naslouchali, slečně Lucy Wessonové svítili oči a já se dostával do ráže. Popsal jsem jim farmu v Marietě, velký stáje a kamenný zámeček na kopci nad řekou Ohio
Ale měl jsem přitom tolik fištrónů, že jsem se nijak nevytahoval. Spíše jsem vždycky něco naťuk. A pak jsem je nechal, aby ze mě zbytek vytáhli. Dělal jsem prostě děsně skromnýho. Nemáme sice doma žádnou továrnu na barely a co nás znám, byli jsme na tom vždycky spíš dost bídně, ale ještě nikdy jsme nikoho o nic neprosili a můj dědeček z... No, ale víte, na tom nezáleží. Seděli jsme tam a bavili jsme se, jako by jsme se znali už celou věčnost. A já jim vykládal, že otec má dojem, jako by si Bob French hrál do vlastní kapsy. A protože mě tajně poslal do Sendasky, abych se podíval, co na tom je, pokud to bude možné. A vytahoval jsem se, že jsem prokouk všechny ty techtle mechtle okolo dostihu, kde náš kůň poběží. Utrousil jsem, že první kolo prošvihne, protože poběží jako chromá kráva. Ale potom, že se odpíchne a všechny ostatní trhne. Abych to plně podepřel, vytáhl jsem $30 a poprosil pana Wilbura Wessna, jestli by po prvním kole nedošel laskavě k bookmakerovi a nevsadil za mě na Bena na nejvýhodnější kurz, jaký mu nabídnou. Napovídal jsem jim, že nechci, aby mě viděl Bob French a ostatní koňáci.

Začalo první kolo a Ben se ploužil na ocase jako chromej houpací kůň s ambicema na poslední místo. Wilbur Wesson se sebral a běžel pod tribunu k bookmakerovi a já zůstal na tribuně s oběma děvčaty. A když se ta slečna Woodburyová koukala jinam, Lucy Wessonová tak nějak malounko o mě zavadila ramenem. Ne, že by se na mě nějak lepila, to ne. Však víte, jak to ženský dovedou. Umějí se přitulit. A ještě to vůbec nemusí být vyzývavý. Však víte, jak to dovedou. Páni. A pak mě přivedli do prekérní situace. Oni se totiž beze mě domluvili a rozhodli se, že Wilbur Wesson vsadí $50. A taky děvčata dala každá $10 ze svých peněz. Udělalo se mi z toho na nic. Ale pozdějc se mi udělalo ještě hůř. Pokud šlo o Bena a jejich vejhry, z toho jsem si těžkou hlavu nedělal, to vcelku vyšlo. Příští tři kola se do toho Ben dal a ujížděl jak pacifický expres. Wilbur Wesson bral 9-2, ale mě žralo něco jiného. Wilbur se totiž vrátil od bookmakera a potom se už věnoval jen svý slečně a hůčel do ní. A já s Lucy Wessonovou jsme zůstali sami jak na pustým ostrově. Seděl jsem vedle toho děvčete a ona toho moc nenapovídala. A já jsem toho taky moc nenapovídal. Ale jedno vím jistě. Nebyl jsem jí sympatický pro ty pohádky o prachatým tatičkovi a tak dále. Takovou věc člověk vycítí. Páni, takové děvče potká člověk jednou za život. A když mu ta příležitost ufrnkne pod nosem, tak je s ním amen a může se jít zakopat. Když se taková žába na vás podívá, není v tom pozvání do postele, ale znamená to, chtěli byste jí mít na celý život a sníst jí modrý z nebe, kytky a krásný šaty a ona by byla matkou dětí, který jednou budete mít a chtěli byste poslouchat dobrou hudbu a žádný šlágry, Kriste pane. Kousek za Sandusky, za takovým jako zálivem, je podnik, kterýmu se říká Cedar Point. Po večeři jsme tam všichni čtyři veslovali v lodičce. Wilbur a slečna Lucy a ta slečna Woodburyová se museli vrátit 10hodinovým vlakem zpátky do Tiffinu, protože s takovejma děvčatama člověk nemůže zapomenout dívat se na hodinky a zmeškat vlak a zůstat někde celou noc jako s nějakou Dorotou. Dorazili jsme do Cedar Pointu, ale nezůstali jsme tam na Thunderball. Měli tam velký sály na tancovačky a restauraci, kde se zdržovali místní sekáči. Za hospodou se táhlo nábřeží, kam se lidé chodili projít do tmy. A tam jsme šli taky my. Potom Wilbur se svým děvčetem zašel po nábřeží kousek dál a Lucy a já jsme se posadili do stínu na staré kmeny, které tam vyplavila velká voda. A pak mě to už připadalo jako okamžik, než jsme se museli vrátit na lodičku, aby stihli vlak. Jak by to netrvalo než 5 vteřin. Bylo to tak. Tam, kde jsme seděli, bylo tma, jak už jsem povídal. A kořeny starých stromů čouhaly vzhůru jako ruce. Od řeky se táhla vůně vody a noc byla, kdyby člověk mohl natáhnout ruku a dotknout se jí, teplá a měkká. Temná a sladká jako pomeranč. Byl bych nejraději brečel, nebo nadával a zpíval, nebo tancoval. Tak jsem byl naštvaný a šťastný a smutný. Wilbur a jeho slečna se vraceli z procházení a když je Lucy uviděla, pravila, už budeme muset na vlak. A taky byla celá na měko, jenže ona nevěděla, co jsem věděl já a proto nemohla být tak zničená. A než k nám Wilbur a slečna Woodburyová došli, ona se na mě koukla. Rychle mi dala pusu. Přitiskla se ke mně a celá se rozklepala a... Ach jo...

Někdy doufám, že chytnu prant a ztratím se bez funusu. Víte přece, jak to myslím. Veslovali jsme přes záliv na vlak a byla tma tmoucí. Šeptala mi do ucha a povídala, že jí připadá, jako bychom mohli vystoupit z loďky a kráčet po vodě. Snad to nebylo nejchytřejší, ale já jsem dobře věděl, jak to myslí. Dorazili jsme na nádraží, než bys řekl švec. Na peróně se promenovali dostihoví fandové a rojili se a hemžili jako telata na trhu, tak jak jsem jí mohl něco povídat? Není to nadlouho, protože vy mi budete psát a já vám taky napíšu. Víc neřekla. Měl jsem milionový šance. Měl jsem příležitost v pravdě světovou. Možná, že mi napíše někam do Mariety a dopis jí přijde zpátky se štempílkou pošty Spojených států. Žádnej takovej se nevyskytuje. Nebo jak už to na tyhle psaní štemplujou. A já na ní ušil takovou boudu. Dělal jsem tak důležitýho a ohromnýho před tak milým a slušným děvčetem, že se druhý hned tak nenajde. Páni, to byla opravdu světová šance. Potom přijel vlak, ona nastoupila, Wilbur Wesson se přišel rozloučit, potřásl mi pravicí a ta slečna Woodburyová byla taky velmi milá a uklonila se, když jsem ji zdravil. Vlak se rozjel a zmizel a já se dal do breku jako malej kluk. Páni, byl bych se dokázal hnát za tím vlakem takovým tempem, že by anglický plnokrevník vypadal proti mně jako chromá mlíkařská kobyla. Ale co by to mělo za cenu, krucinál? Viděli jste někdy takovýho vola? A vemte na to jet. Kdybych si teď zlomil ruku nebo kdyby mi vlak přejel nohu, tak bych nešel k žádnému doktorovi. Zalez bych někam a just bych to nechal bolet a bolet na mou duši. A vemte na to jet. Kdybych v sobě nebyl, měl ty panáky, nebyl bych nikdy dámně jako ona povídal takový blbiny, které se už nedali nijak napravit. Jen bych si přál, abych měl po ruce toho fráju s hůlčičkou a s mašlí. Rozmlátil bych mu ciferník na cimpr campr. Vlastní máma by ho nepoznala. Byl to vůl? To je fakt. Ale já jsem ještě větší. Největší pod sluncem. A jestli mi druhýho takovýho najdete, tak mu věnuju svůj flek a dám se na vandr. Nechci dělat a schánět prachy a šetřit na takovýho troubu, jako jsem já.

Slyšeli jsme povídku Sherwooda Andersona Já vůl. Z překladu Evy Kondrysové pořad připravila Dagmar Joklová. Účinkoval Milan Kačmarčík, kterého režijně vedl Tomáš Kukulka.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Policisté prověřují dopravní nehodu poslance Filipa Turka kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie o tom informovala na svém webu. Nehoda se stala v polovině července v křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. V případu policisté zatím nikoho neobvinili. Rusko v noci zaútočilo 28 raketami na Kyjev a Kyjevskou oblast. Podle tamních úřadů na různých místech zahynulo nejméně 19 lidí a 44 utrpělo zranění. Ukrajinští představitelé proto vyzvali své západní partnery, aby Ukrajině urychleně dodali prostředky protivzdušné obrany proti balistickým střelám. Dnes v noci se totiž žádnou z nich nepodařilo sestřelit. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmítl mírový plán pro pásmo Gazy, podpořený Spojenými státy. A to přesto, že Washington zaručil stažení izraelských vojsk z palestinského území až po úplném odzbrojení teroristického hnutí Hamas. Uvedl to server Times of Israel. Právě demilitarizace Hamasu je klíčovou podmínkou ke splnění loňského mírového plánu, který vedl k vyhlášení příměří v pásmu Gazy. Před 60 lety vyšlo přelomové album kapely Beatles Revolver, které časopis Rolling Stone zařadil na třetí místo v žebříčku 500 desek všech dob. Slavná čtveřice na desce spojila rock, klasickou hudbu, studiové experimenty a také indické vlivy. A počasí bude jasno až polojasno, postupně hlavně v Čechách až oblačno. Místy se objeví přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku naměříme až 40 a na horách kolem 30. Více zpráv najdete na webu irozanos.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je odpolední Vltava s Markétou Kaňkovou.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
3: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Americká zpěvačka Summer Joy, která se právě teď nemohla zbavit vzpomínek na jednu milostnou noc. Písní Can't Get Off This Mood zahájila středeční vltavské odpoledne. Doufám, že vás žádné vzpomínky netíží a že se nacházíte v dobré náladě. Pokud by přeci jen vaší vnitřní krajinu křižovala nějaká marčna, pak věřím, že společně během odpoledne na Vltavě rozptýlíme. Za celý tým vás vítám u poslechu a jsem ráda, že i ve středu 5. srpna zůstáváte s námi. Hledáš-li muže, který je přitažlivý, vtipný, chytrý, sebevědomý, citlivý, sexy, něžný a navíc romantický, pak jdi do kina, řekl někdejší český senátor a místopředseda vlády Egon Lánský a já mu nemohu než dát za pravdu. Ostatně právě do kina, byť za trochu jiným účelem, se dnes vydáme krátce před 14:30 v našem putování po zaniklých biografech si dnes uděláme zastávku ve Zlíně. Ještě předtím ale zaparkujeme v galerii u Bílého jednorožce v Klatovech, kde teď pod názvem Herbář vystavuje převážně velkoformátová experimentálně laděná plátna hudebník a výtvarník Petr Nikl. Tentokrát se představuje pracemi a plátny inspirovanými asijským uměním. Víc nám o tom ostatně už za chvíli řekne kurátor Radek Volmot. A do prostoru odpolední Vltavy vstoupí i další osobitý český výtvarník František Skála. V rozhovoru s Tomášem Pilátem zhodnotí, jak se mu líbí dokumentární portrét, který o něm nedávno natočil režisér Petr Slavík. Řeč je v něm hodně o Skálově působení ve veřejném prostoru a řeč o něm tady bude i koncem hodiny na Vltavě. Novinek a kulturní potravy pro vás máme víc než dost, tak buďte s námi.

0: Čajkovského luskáček dnes patří k nejoblíbenějším symbolům Vánoc. My jsme si ho ale právě na Vltavě připomněli na vrcholu horkého tropického léta. Závěrečný valčík a také apoteózu jsme slyšeli v podání londýnského symfonického orchestru, který řídil americký dirigent André Previn. A teď už 13 minut po 14. hodině pomyslně otevíráme dveře galerie U bílého jednorožce v Klatovech, kde teď svou experimentální tvorbu vystavuje výtvarník a hudebník Petr Nikl. Konkrétně jde o obrazy, na kterých využívá tuše, sypané pigmenty a také barevné tuše na asijských rýžových papírech. Jde o výstavu Herbář, kterou navštívila naše reportérka Zuzana Filipková a prošla si ji s autorem a také jejím kurátorem Radkem Volmutem.
1: Jsou to práce na papíře. Vlastně jsme si řekli s Petrem, že bychom rádi v co nejširším měřítku ukázali jednu z jeho dvou paralelních linií. Jedna je klasická olejomalba, kdy otevírá nějaký jakoby témata, třeba které jsou zaměřený na plynutí času, vztahy na nějaké jako rodinné vazby a takovéhle věci. A ta druhá jeho linie je víc experimentální.
2: Říká o výstavě Herbář Petra Nikla její kurátor Radek Volmut. Galerie U bílého jednorožce se nachází v historickém domě na náměstí v Klatovech a je součástí galerie Klatovy Klenová. Uvidíte tu asi 5 desítek velkoformátových děl zaměřených právě na experimentální a intuitivní tvorbu tohoto všestranného umělce.
1: Kdy potlačuje svoje autorské ego, pracuje víc jako alchymista, většinou se jedná o práce na papíře. Ty práce na papíře jsou ovšem velkoformátové a právě protože jsou to listy papíru, tak jsme ji nazvali Herbář. V tomhle případě pracuje s takovou kombinovanou technikou speciální, kdy používá čínské a japonské tuše, ostatně i ten papír je rýžový, asijský, inkousty a kávu.
2: Popisuje Volmut. Na výstavě jsou abstraktní díla velkých formátů pohybujících se okolo 2 metrů, ve kterých je místo nejen pro autorovu fantazii, ale také pro tu návštěvníkovu, pokračuje Petr Nikl.
3: Pro výstavu Klatové jsme právě vybrali tyhle takzvané symetrické obrazce, které můžou zároveň působit jako ty Rorschachovy testy psychologické, se prostě otiskne buď to monotypovým způsobem nebo jiným, je jedna půlka a vznikne jakýsi motýl nebo tvar, skvrna, která je symetrická, ale ne zcela. Vždycky dojde k nějaké chybě. Tyhle práce vznikají propíjením, kdy já dám 2 papíry na sebe. To právě umožňuje tento rýžový papír, který se chová jako

0: záchodový papír, tak když ho namočíte, tak okamžitě se propije, dostanete tu kreaci, kterou máte na tom jednom papíru, na ten druhý. A tím pádem já pak udělám to, že až to odříznu, protože to je napnuté na takové desce, tak tu horní část odklopím, rozevřu jako knihu a mám jakoby ten symetrický objekt. Čili do poslední chvíle nevím, co z toho bude, jenom tak tuším.
1: Takže je to vlastně i pro ty návštěvníky prostor pro imaginaci jejich.
0: Především ano, a to je i pro mě, že jo, pro mě. Když je to pro mě jakási imaginační rozbuška a já vidím, že mě to jako vzrušuje, tak je to potvrzení toho, že si to zaslouží to vystavit, jinak bych to nevystavoval. A pak mám záruku, že tu imaginaci to rozproudí i v ostatních a jsem právě rád, když různí lidé mají různé asociace. Tam každý může najít, co chce. Já mu nevnucuju tu můj imaginační představu, co tam já vidím. Dalo by se tomu pomáhat, že mohl bych tam uvidět tvář psa, trošku tam něco přidám, abych to podpořil, aby vy jste tam toho psa taky viděli jako já. Ale to jsem si zakázal.
1: A proč jste se rozhodl používat ten rýžový papír a vůbec tyhle asijské materiály, řekněme, třeba včetně i těch barev?
0: Já jsem byl před 10 lety v Číně, měl nějakou velkou výstavu a všichni tam kupovali ty papíry, si říkal, no, tomu nemůžu propadnout. A pak jsem viděl některé práce těch čínských kaligrafů a samozřejmě se mi velmi líbilo, že ten efekt je takový, že oni tu konturu toho tahu štětcem, ta kontura je měkká, protože on se trošku ještě dorozpije. U té tuže to vytváří jako měkost, strašně chlupatou, příjemnou. Podle toho, jak ji naředíte, kolik tam dáte taky vody a jaký máte podklad. Oni používají savé podklady třeba nějakých filců, na kterých si dají ten papír a ten filc vstřebá ten zbytek té tuže, která se propije, aby tam zase nedělala sama si, co chce, že jo. Což už zase nechtějí. A já jsem právě, mě napadlo to, co už jsem předtím taky dělala na jiný papír grafický, který tohle umožnil, tohle rozpíjení, že mě to vlastně baví, jenom tam vylít třeba trochu tuže s vodou a pak už se tam dívat, ať si to dělá, co chce. Tak jsem si tam nakoupil ty papíry a od té doby s tím experimentuju.
1: A jak to dlouho trvá ten proces od toho začátku do toho finále, kdy jste s tím spokojený? Tak jak to je?
0: Tyhle práce vznikají okamžitě. Tam jsou i vteřinové prostě práce, které mám. Pak to samozřejmě nechám rozpíjet a tam to trvá, než se to rozpije, ale to já už do toho nezasahuju, že ten můj vstup je velmi spontánní.
1: Takže se počítá na sekundy téměř někdy, ten váš vstup. No, a pak ano, ten vývoj,
0: skoro ano,
1: než to zaschne a to
0: pak,
1: potom
0: pak je hodně práce s tou adustáží a to pak kašeru na plátna.
2: Na výstavě v galerii u Bílého jednorožce uvidíte také sérii menších kreseb, které vytvářejí mechaničtí brouci, ve kterých je tuš a oni pohybem roznášejí po papírech.
3: Dodává reportérka Zuzana Filipková, která na výstavu Herbář zamířila do galerie u Bílého jednorožce v Klatovech a mluvila tam nejen s malířem Petrem Niklem, ale také s kurátorem Radkem Volmutem. Tuto výstavu můžete navštívit až do 6. září.

to jen písmena se řekla. Dnes určitě se v tobě něco roznítí. Otočíš se za lopatkou mezi pruhy světla. To, že má

mezi pruhy obav. Rozpráší se, co se tady povídá, než se stěny dotknou června, změníme se o.

0: propracovaná muzika na pomezí jazzu, popu, rocku a alternativy, ve které nechybí typické textové hříčky a hlasová ekvilibristika. Dana Bárty právě teď nám dělala společnost, vy se k ní ovšem můžete vracet na desce Maratonika. Zpěvák je s kapelou Illustratosfér, natočil v roce 2013. Dnes je středa, 5. srpna, jsme tady za polovinou léta a prázdnin a jak víme, v létě se sklízí, léto je období žní a my se právě teď na žně vydáme do Zlína. A ne, nebudeme sklízat obilí, mimo jiné si připomeneme populární protektorátní filmovou přehlídku Filmové žně. Především ale budeme pátat po zlínských zaniklých biografech. Začíná totiž 8. část cyklu Tomáše Piláta a Josefa Vomáčky Kina v prachu času.
1: Už dávno nehrají v tom starém kině na předměstí.
2: My jsme se tady ze ptačího zpěvu, který možná je slyšet, dostali do Zlína, velice příjemného města, kam já osobně velice rád jezdím, ale pojďme nejdřív k historii kinařství v tomhleto městě.
3: Možná, že i Zlíňáci zapomněli, že před velkým kinem, které vybudoval Baťa v polovině 30. let, promítalo kino Baťa. To bylo kino, které bylo v těch patrech dnešní tržnice.
2: I tehdejší tržnice?
3: Ano, i tehdejší tržnice a bylo zajímavé, že se tam promítalo zdarma, pouze na legitimaci zaměstnance podniku Baťa.
2: To když přišel někdo zvenku, nebo rodinní příslušníci.
3: Postupně se tam začalo platit vstupné 50 haléřů.
1: Dneska jdu do kina a bude to paráda, jako vždycky byla, vezmu kamaráda, dáme se popcorn a studený pivo, všude bude ticho, jako vždycky bylo, jo.
3: Samozřejmě v Zlíně a v okolí byla celá řada kin, kino Mír, kino Hvězda, Zlatý orel, v Otrokovicích kino Matador, kino Družba a tak dále, ale myslím, že nejzajímavější historii má to velké kino, které bylo největším kinem ve střední Evropě.
2: Ano, velké kino, taky postaveno Baťovými, provoz zahájilo v roce 1932, konkrétně 6. září ve 20 hodin. To kino je velmi krásné, je obrovské. Má kapacitu 2500 míst. V současné době je v rekonstrukci, nehraje se, ale já k tomu kinu mám hezký vztah. Zažil jsem tady ještě projekce v rámci Zlínského filmového festivalu pro děti a mládež. Když je plné, tak ten sdílený zážitek z filmové projekce je nesmírně silný. Obzvlášť, když tvoří to publikum z větší části děti. Na to rád vzpomínám.
3: Já tady mám před sebou plakát. Kino začalo promítat velkofilmem Trader Horn, největší filmové veledílo od vydání Ben Hura, první zvukový film natočený v nejtemnější Africe. A Češi byli zastoupeni komedií Kantor Ideál, kde hrála Anny Ondráková a Karel Lamač.
2: Ta stavba má velmi zajímavou historii. Dnes už je skoro zapomenutá ta původní varianta stavby, byl to návrh společenského domu. Šlo tehdy o jakýsi hybrid, něco mezi kinem, divadlem a ubytovacím zařízením. Ovšem v roce 30-31 přichází do Zlína nová generace architektů, kteří se tady s tím prostředím a s tím duchem města krásně zžívají a projektují už, řekněme, na míru tomuto městu další stavby.
3: On měl 1710 metrů čtverečních. Byl to čtverec 40x40 metrů a zajímavé bylo, jak Tomáš řekl, sloužil i pro koncertní a divadelní představení, což bylo velmi důležité.
1: Pěvkyně, je, pěvkyně, je, pěvkyně, pěvkyně, je.
3: Pro cinefily je zajímavé, že v březnu 39, těsně po okupaci, tady byla československá nebo protektorátní premiéra česky dabovaného Disneyova filmu Sněhurka a sedm trpaslíků. Leta po premiéře v pražském kině Pon Repo, neboli dříve kino Konvikt, se ten film nadaboval. Zpívala tam Zdena Sulanová, Karel Hašler a Inka Zemánková. A byl to obrovský gól a promítalo se to několik týdnů ve velkém kině.
2: Zajímavé taky je, že předtím, než to kino zahájilo provoz, tak se testovaly akustické podmínky toho kina. A to sice způsobem, který je velmi průkazný, totiž koncertem hudebním. Ve velkém sále se uskutečnil 28. srpna 1932, to znamená těsně před první slavnostní projekcí filmovou, velký koncert pěveckého sdružení moravských učitelů. Zněla tady díla Josefa Bohuslava Ferstra, Giovanni Pierluigiho da Palestrini, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka. A jestli někdo do té doby pochyboval, že akustika nebude úplně dobrá, vždycky se najdou nějací škarohlídi, tak ten koncert dokázal, že akustika i pro filmové projekce, ale i pro hudební projekce je tady dobrá.
3: A teď přijde reklamní vložka. Byla dobrá proto, že stěny byly obloženy Heraklitem. Pink.
2: Pink.
3: Zlín byl také dějištěm po dva roky v roce 40-41 letních filmových žní. To byly slavné festivaly české kinematografie, kam zajížděly samozřejmě velké hvězdy tehdejší české protektorátní kinematografie a shodou okolností se tam promítaly opravdu závažná a dodnes obdivovaná díla.
2: Existují dodnes filmové šoty, zpravodajské záběry z toho, jak ty hvězdy navštěvují Zlín během filmových žní, během toho festivalu. A dnešní festival, byť má trošku jiné zaměření, tak vlastně navazuje na filmové žně v tehdejším Zlíně. Později tedy, jak všichni víme, se to město jmenovalo Gottwaldov.
3: Hlavní cenu získal Noční motýl. Kromě toho ještě Advokát chudých, Roztomilý člověk, Pan táta Bezoušek a Tetička.
2: A když jsme u filmu a u Zlína, tak musíme samozřejmě připomenout filmové ateliéry na Kudlově, které taky založil Baťa Jan Antonín. A tvořily se tady filmy už od těch 30. let, taky mnoho reklam, krásná reklama například na boty firmy Baťa s Karlem Hegrem, to mám do dneška v paměti. A to studio se potom, dá se říct, specializovalo na filmy pro děti a mládež. Možná právě proto ten festival dnešní se věnuje filmům pro děti a mládež. Působily tady takové veličiny jako Hermína Týdlová nebo Karel Zeman, vznikly tady úžasné filmy, ale i později v 70. a v 80. letech tady zakázaní režiséři točili filmy pro děti, například Karel Smiček a další a další. A vznikaly tady na tehdejší dobu docela i odvážné, myslím scénaristicky odvážné snímky, které by v Praze na Barrandově ani v krátkém filmu tehdy vzniknout nemohly.
4: No, zpíváte hezky, hrajete moc hezky a teď mě hezky řekněte, proč jste mě sem vlastně pozvali.
0: Jedním z těch odvážnějších filmů, které vznikly ve zlínských filmových studiích na Kudlově, byl i snímek Dneska přišel nový kluk režiséra Vladimíra Drhy. Ukázkou z něj skončila osmá část cyklu Josefa Vomáčky a Tomáše Piláta Kina v prachu času. V zítřejším 9. díle seriálu společně navštívíme Teplice a já ještě připomenu, že celý cyklus najdete už teď na našem vltavském webu.

0: Zpěvačka, skladatelka a hráčka na klávesi Michelle Willis se narodila v Británii, vyrostla ale v Kanadě. Letos je jí 39, za tu dobu, co je na světě a co se věnuje muzice, stačila spolupracovat třeba s Lorou Woolou, s Narky Papy, anebo také s Iggy Popem a jeho The Stooges. Je 14 hodin, téměř 37 minut a my už teď otevíráme další téma. Věnovat se budeme jednomu z nejvýznamnějších českých výtvarníků, Františku Skálovi, který se teď dočkal dokumentárního portrétu. Film režiséra Petra Slavíka se věnuje Skálově působení ve veřejném prostoru. Co pro známého umělce veřejný prostor znamená? Jak se pracuje na drátěném psovi a jak se mu výsledný filmový tvar líbí, o tom v rozhovoru s redaktorem Tomášem Pilátem teď blíže právě František Skála.
1: Pro mě je důležitý hlavně, aby to bylo zajímavé, aby to nebyla nuda, aby tam byly věci, které třeba budou zajímat i tu veřejnost laickou, která právě si nedovede mnohdy představit, co třeba obnáší vznik nějakého díla. Takže z tohoto hlediska jsme se snažili, aby to bylo pestré a nakonec jsme to prošpikovali i nějakýma takovýma věcma, které jsou i trochu zábavné.
2: Třeba loď, nebo jak jedete na tom drátěném psu?
1: Hlavní motiv toho filmu je vlastně výroba toho vulpese, toho psa drátěného, který je tam od začátku až do konce, od toho nejmenšího modílku až vlastně po tu realizaci a potom, kde to stojí a tak. To znamená, že tam vlastně je tenhle ten proces té výroby takovýhle velký sochy, která je ještě dělaná naprosto nestandardním způsobem, takže je to vlastně vždycky vývojářská práce.
2: V tom filmu například ukazujete takzvaný cuchtací stroj, což je termín, který mě se moc líbí. To je váš termín?
1: To já si ani nepamatuju, že to tam je. My jsme vymýšleli, jak si pomoct mechanicky v motání drátů a zjistili jsme, že to nejde, že se to musí dělat ručně, což potvrzuje můj názor, že práce ruky se nedá nahradit. To znamená, se to dotýká i umělé inteligence, že to nás nepřeválcuje.
3: No a vlastně tady na autu dělali.
4: Jo.
3: Co?
4: Mašina cuchtací.
3: No to stačí, aby to nebylo moc dlouho, jo. Opravdu to je jenom pokouskání, tak to jste.
2: Z toho filmu vyplývá, že práce na sochách do veřejného prostoru, ale nejenom, je vlastně dosti fyzicky náročná. Máte asi dobrou fyzičku?
1: Tady je nutno říct, že já jsem to nedělal sám a že třeba na výrobě toho psa pracovalo asi 6 lidí několik měsíců a bez těch kamarádů, kteří svazovali konstrukce a motali ty dráty, bych to neudělal. To znamená, do toho bych se nepouštěl. A už přeci jenom mám věk na to, když dělám něco ze dřeva, no tak prostě řezat 5 dní motorovou pilou, tak to je opravdu náročný, takže to už taky nedělám. A pak je taková věc, že vlastně já tyhle ty velké sochy udělám jednou za čas něco velkého, ale už jsem mnohokrát slíbil ženě, že už se do toho nebudu pouštět.
2: Když jsme u toho psa, tak v tom filmu je taky vidět jeho putování. Zlín, Liberec, Drážďany. Má další místa před sebou?
1: Já jsem si představoval, že by mohl ještě putovat třeba po Evropě, že by udělal radost v nějakých městech, ale to je velice náročné zařídit. Takže teď naopak jsem velice rád, že se dostane do soukromých rukou, že jsem ho prodal a teď je v Telči na hrázi rybníka, kde je mu velice dobře a pak půjde do parku soukromého.
2: Ten film se jmenuje Veřejný prostor Františka Skály. Čím je pro vás veřejný prostor?
1: Místem, kde žiju a který si nějak představuju, jak bych chtěl v něm žít a nedá se říct, že bych s ním byl spokojen, s tím veřejným prostorem. Nemůžu si zase tak na to stěžovat, není to tak špatný, ale veřejný prostor je vlastně život, tak jak to říká v úvodu filmu filozof Petříček. To znamená, že aby se tam člověk cítil dobře, aby ho něco překvapilo, aby v tom veřejném prostoru byly kvalitní umělecká díla, na které se bude rád dívat a aby prostě to byl život radostný.
2: Jaroslav Petříček v tom filmu taky používá výraz svobodný veřejný prostor. Pakliže není veřejný prostor svobodný, tak vlastně to není veřejný prostor. Myslíte si, že naše veřejné prostory jsou stále svobodné?
1: No, víte co, já třeba jsem měl obrovský problémy, to v tom filmu taky říkám, s tím prastánkem, který tam je taky ukazován, protože v momentě, kdy to není nějaká škatulka, která prostě patří do té úřednické řeči, tak je velice těžké něco takového prosadit. A přitom jsem přesvědčen, že by to byla velká atrakce, že lidi vlastně to kvitujou. Když jsem měl ten prastánek na Malostranském náměstí, byli všichni nadšení, ale magistrát to nepovolí, neprodlouží. Takže v tom je ten problém. Ale jinak snad ten veřejný prostor je každopádně svobodnější, než byl teda za minulého režimu, který jsem zažil.
2: Když jsme u toho, zmínil jste Prastánek, ty vaše instalace nebo i sochy ve veřejném prostoru vždycky dbají na to, nebo vy dbáte na to, aby přinášely nějaký užitek, aby se tam mohlo prodávat pivo například, aby si tam děti mohly hrát, klouzat se na klouzačce, anebo minimálně, aby si do sochy mohl člověk dát lahvové pivo. Je to princip, se kterým tvoříte, aby měly ty instalace vaše, ta umělecká díla, nějaký užitek?
1: Tak není to žádný můj program, že bych to takhle chtěl dělat, ale vždycky to ta příležitost nějakým způsobem přinese. A ideální představa je, aby opravdu, pokud je to nějaká socha, tak aby to nebyl jenom ten zimník, jak se tomu říkalo za minulého režimu, ty pomníky těm papalášům, ale aby to bylo něco hezkého, kde kolem se scházejí lidi a eventuálně tam mohli sedět a dát si kafe, pivo a tak dále. Takže tohle je ta představa. Vždycky ten život mě tam zajímá.
0: Vyznává se výtvarník František Skála, dokumentární film režiséra Petra Slavíka, nazvaný Veřejný prostor Františka Skály, právě promítají česká kina. Můžete na něj tedy vyrazit.

0: Dva renomovaní francouzští interpreti, pianista David Kadouch a violončelista Edgar Moreau v Pulhánkově sonátě pro violončelo a klavír. Právě teď na Vltavě ve 14 hodin a 47 minut dozněla její třetí část nazvaná Balábile. A my už se teď od hudby vracíme zpět ke kulturní publicistice, ve které pro vás na Vltavě nemapujeme jen dění v centrech, ale také pravidelně a poctivě sledujeme dění v regionech. A právě tam se vydáváme teď. Regionální muzeum v Teplicích totiž ukazuje na nové výstavě stavební vývoj města ve druhé polovině 20. století. Období, kdy Teplice procházely po druhé světové válce významnými proměnami. Mimo jiné v souvislosti s těžbou hnědého uhlí a potřebou bytu. Návštěvníci na výstavě uvidí stavební proměny lázeňského města na dobových fotografiích a urbanistických modelech.
1: Tohle je náš takový nejmělčí model a nechtěl bych ho dělat. Teda tohle to opravdu, když kejchnete a nemáte ještě dolepený lepidlo, tak můžete přestavovat celé město.
2: S nadsázkou podotýká kurátor výstavy Jindřich Zajíc. Prohlížíme si model někdejší představy teplického sídliště Nová Ves.
1: Tady vlastně je vidět sportovní areál v Lipách. Měl tam být atletický stadion, plochá dráha a podobně, ale vlastně jako dneska jsou tam zahrádky.
2: Vystaveno je 9 urbanistických modelů různých částí města, ve kterých se v rozmezí let 1945 až 1989 nejvíc bouralo a následně stavělo.
1: Na těch modelech se dá krásně ukázat, jakým způsobem se to centrum vlastně utvářelo, jaké s ním byly plány.
2: Modely získalo muzeum do svých sbírek po roce 1989 ze zrušených úřadů, jako třeba okresní nebo městský národní výbor.
1: Na jejich výrobě se vlastně podílí jak například krajský projektový ústav, tak ale třeba báňské stavby a záleželo vlastně na zkušenostech, možnostech těch modelářů, kteří to vyráběli. Jsou tady použity vlastně materiály od dřeva, hub, úlomky koření, kovové špony.
2: Vedle modelů tu jsou taky fotografie, které zachycují bourání různých částí Teplic a pak následnou výstavbu, anebo umělecké prvky, které zachránili muzejníci z domů určených k demolici, třeba ozdobné fasádní keramické dlaždice z Trnovan.
3: Ale je těžký z té dlaždice sundat tu maltu, takže tady třeba jsou některý, i který mají na sobě tu maltu, takže ještě jsme vymýšleli nějaký úchytky.
2: Architektka muzea Iva Kolorenčová ukazuje na velké keramické dlaždice s barevnými kosatci.
3: A tady jsou ještě různý architektonické prvky a samozřejmě i dlažba, která se používala v těch stavbách.
2: Součástí výstavy ve výstavní síni Šárka v areálu zámku jsou přednášky, komentované prohlídky, architektonické vycházky nebo besedy s architekty. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.

0: Současná hudba, smyčcové kvarteto.
1: To je soubor Maomach.
0: Koncert z festivalu Dobržská brána 2025 v podání basistky Kláry Pudlákové a houslistů Anny Romanovské-Flígrové, Jany Havlákové a Milana Jakeše.
1: V rozhlasové premiéře 6. srpna od 21 hodin na Vltavě.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Obvodní soud pro Prahu 10 rehabilitoval umělce a pedagoga Milana Knížáka. Ten v polovině 70. let strávil několik měsíců ve vazbě za údajný pokus o poškozování Československa v cizině. O očištění jména žádal už v minulosti, obnovení řízení musel nakonec nařídit až ústavní soud. Milan Knížák se své rehabilitace nedožil, ve věku 86 let zemřel na konci července. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmítl mírový plán pro pásmo Gazy podpořený Spojenými státy. A to přesto, že Washington zaručil stažení izraelských vojsk z palestinského území až po úplném odzbrojení teroristického hnutí Hamas. Uvedl to server Times of Israel. Právě demilitarizace Hamasu je klíčovou podmínkou ke splnění loňského mírového plánu, který vedl k vyhlášení příměří v pásmu Gazy. Liberecký kraj nechá opravit desítky poničených oken na ochozu hotelu a vysílače Ještět. Na konci července skla poškodil vandal, který uprostřed tabulí vydal ostrým předmětem kříže. Okna jsou původní. Vzhledem k připravované rekonstrukci hotelu je kraj teď nechce vyměňovat. A na Václavském náměstí v Praze je nová časová schránka se vzkazy pro budoucí generace. Jsou v ní také současné noviny anebo mince. Dělníci je zasypali v jámě při stavbě nové tramvajové trati. A ještě počasí, v Čechách bude oblačno až zataženo, zpočátku místy polojasno. Od jeho západu postupně s deštěm nebo přehánkami a bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou skoro jasno až polojasno. Noční teploty se budou pohybovat od 23 až k 18 stupňů Celsia. A více zpráv vám nabídne náš zpravodajský server iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Příjemné srpnové odpoledne s datem 5. srpna, 3 minuty po 15. hodině. Teď dál zůstáváte s Kulturní Vltavou a jejím programem. A my jsme tomu rádi. Dalších teď už necelých 60 minut odpolední kulturní publicistiky teď otevřeme s básnickými texty Věry Koubové. Právě dosud utajené texty překladatelky spojené především s texty France Kafky a Friedricha Nietzscheho zhudebnil skladatel a pianista Martin Brunner. A partituru nepsal jen pro klavír, ale taky pro symfonický orchestr a ženský hlas. Propůjčila ho zpěvačka Markéta Foukalová.

Lidská touha poznávat je stará jako lidstvo samo a trvá dál a dokud svět bude světem, nikdy neustane. Tuto potřebu a vášeň ostatně jako posluchači Vltavy sami dobře znáte. Právě jí teď vyplníme následující minuty vltavského vysílání. Je totiž ústředním tématem výstavy nazvané příznačně Kosmografia. Nad přírodními zákonitostmi, nad vznikem světa i vesmíru v ní teď vedou dialog dva v mnohem zpříznění, generačně ovšem značně vzdálení tvůrci. Sochař Vladimír Škoda a fotograf Jan Dotřel. Právě druhý jmenovaný už za námi míří do studia, aby nás provedl prostorem Pražské galerie Kvalitář. Vydáme se ale také po stopách Agáty Christie. Tentokrát navštívíme autorčino milované venkovské sídlo Greenway, které autorku inspirovalo třeba ke hře Na vraždu anebo k Pěti malým prasátkům. Tak zůstaňte s námi.

0: Letos 83-letý sochař Vladimír Škoda se už v dětství naučil používat buchar a mít intenzivní kontakt s kovem, z něhož pak po celý život vytvářel sochy a instalace, inspirované převážně prožitky z geometrie a matematiky nebo principy vesmíru. Kosmem, přírodními zákony i vědami je ostatně stejně fascinován i jiný český umělec, letos 37-letý fotograf Jan Dotřel. Dialog v mnohem spřízněných, byť generačně odlišných tvůrců teď pod názvem Kosmografia představuje Pražská galerie Kvalitář. A Jan Dotřel je teď mým hostem. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Markéto, děkuji za pozvání.
0: A kosmografie, Jana, jak víme, je vědní obor, který se zabývá popisem vesmíru, pohybem nebeských těles a obecně, jestli to tak mohu říct, i vznikem světa. Spojuje tedy v sobě poznatky z celé řady přírodních věd. Znamená to, že výstava vás představuje jako kosmografii?
1: Myslím si, že ano. Pro mě je to hlavně nesmírná čest, že můžu s někým, jako je pan Škoda, vlastně vystavovat. Pro mě skutečně je to asi životní projekt, protože pan Škoda pro mě znamená to úplně nejvíc. Je to člověk, který v 68. emigroval a za tu dobu ve Francii udělal extrémní kariéru. O tom to vlastně úplně není, ale když zmiňujete ten název, tak skutečně jako je to spojení dvou lidí, kteří jsou na určitých úrovních. Já jsem mnohem níž než on, ale to vůbec nic neznamená a je to skutečně propojení nad poznáním našeho světa.
0: A pro případ tedy, že by někdo z našich posluchačů Vladimíra Škodu a jeho výtvarnou, především tedy sochařskou práci, neznal, co byste řekl, jak byste ho lidem představil?
1: Jasně, tak je to sochař, který celou svoji profesní kariéru vlastně zasvětil několika věcem. Ta první je ta materiální a to je kov. A v tom vlastně kovozpracování on má za sebou víc než kdo jiný a myslím si, že skutečně jakoby, i když se podíváme na kariéru jako jeho a obecnou sféru, řekněme, českého sochařství, tak on tam skutečně plní to pré. Protože zpracovávat kov vůbec není vlastně jednoduchá umělecká disciplína. Je to věc, která je extrémně složitá a on má v sobě několik vlastně aspektů. Ta první je ta kovářská vlastně jakoby ten aspekt. On má 4 ateliéry, dva jsou vlastně v Říži, dva jsou v Montelu a jeden je ještě v Provence a tam on má ten buchar a tady ty věci, které skutečně jako jsou extrémně jako složitý a tam dochází k tomu majstovskému vlastně jakoby motivu, kdy prostě skutečně jakoby jste schopný ten kov zpracovávat na té vlastně nejvyšší možný úrovni. A ta druhá je ta mentální, kdy on vlastně skutečně jakoby dochází k těm vlastně věcem, které jsou na té astronomické úrovni a málo kdy jsem si s někým tak strašně moc rozuměl, co se týká nějaký vlastně kosmologie. Jakoby tam skutečně jakoby se protnuly tady ty věci, ale pan Škoda I vlastně vím, že teďka v současné době tak dělá jednu ohromnou realizaci do Paříže právě. Je to vlastně 14-metrová socha, která bude

0: vlastně v, to jako v tom centru vlastně Hříže a myslím si, že málo lidí má takovýhle potenciál jako on.
1: Kdybych měla za mě, výstavu jsem tedy viděla včera, shrnout hlavní téma, tak je to právě lidské poznání, jeho vlastně dosavadní míra, tedy to, kam jsme vlastně jako lidstvo byli schopni dojít, ale možná i téma nějakých možností a limitů toho poznání. Kde vlastně mezi vámi a Vladimírem Škodou leží nějaké průsečíky nebo paralely v tom, co vás vlastně zajímá zkoumat, čemu se prostřednictvím tvorby, vy prostřednictvím fotky, on prostřednictvím plastiky máte potřebu přibližovat?
0: Já možná odpovím trošku jakoby jiným způsobem i příběhem, že před 10 lety, kdy měl on výstavu vlastně u Magdaleny Hořikový v Národní galerii, tak já jsem tam přišel s určitou omluvou, že jsem přišel s mým katalogem, který měl na svém coveru vlastně jakoby tetrahedron, který byl podstou pro Hannese Keplera. A říkal jsem panu Škodovi, že se omlouvám, že vlastně jako jsem došel úplně stejný věci jako on. On tam měl vystavenou právě úplně stejnou sochu, tetrahedron, což je platonský těleso, který je složený vlastně jakoby z tisíce vlastně golfových míčků, a říkal jsem mu, já jsem došel úplně k tomu stejnému, ale není to vykrádání vašeho díla. Je to prostě jako, najednou, když jsem viděl, mě to poslal můj kamarád právě, a já jsem si říkal, no to je trošku v háji, protože jako nevím, jakým způsobem s tím potom mám nakládat. A panu Škodovi jsem to ukázal. A on říkal, ne, to je geniální, my dva spolu musíme vystavovat. Jakože prostě, že máme ten stejný záběr, protože Hannes Kepler se snažil o poznání našeho světa. A tetrahedron, platonský vlastně těleso, je něco, co definuje přístup k poznání našeho světa. A pak mi přišlo od pana Škody dlouhý dopis z Paříže vlastně, že spolu musíme udělat někdy výstavu, ale to bylo před 10 lety a já s velkou pokorou jsem to odmítnul, protože jsem si říkal, že tam nejsem ještě, že vůbec nemůžu jakoby bejvel tak výlo vlastně velikán, jako je on. A dneska doufám, dneska jsem to vlastně poznání, jakoby to pozvání přijal. A myslím si, že mluvíme o tom samém, protože poznání našeho světa je strašně komplikovaný. To, když se podíváme prostě na kteroukoliv, vlastně i když tady jsme v tom studiu, tak ty tvary, které jsou, to, jak přináší ten zvuk, všechny ty věci, tak to má nějakou zákonitost. A ty zákonitosti mají nějakou tvarovou ekvivalenci. A ta ekvivalence se hodně propisuje do geometrie. To, proč já tady mluvím do toho kruhu, tak nemá, to není náhoda. To je prostě skutečná, jakoby, vlastně, jakoby, geometrie našeho světa, a o tom my s panem Škodou myslím, že mluvíme o tom samém.
1: Mluvíme spolu o výstavě Kosmografia, nebo o kosmografii jako takové, tedy o poznání světa i poznání vesmíru. Musím v téhle souvislosti říct, že na výstavě vlastně je jedním z artefaktů taky staré české vydání knihy z roku 1554 s tímto názvem. Konkrétně tedy jde o české vydání vůbec nejstaršího německojazyčného encyklopedického místopisu z pera humanistického učence Sebastiana Minstra. Má tahle kniha na výstavě jiný význam než ten, že je tam pro kontext, že je jaksi nějakou výchozí inspirací, nebo se třeba konkrétně k některým konkrétním reprezentacím nebo obsahu té knihy vztahujete, jak vy, tak pan Škoda?
0: Já vás jenom malinko popravím, tam je jakoby jedna věc, která z té knihy dělá něco skutečně jakoby exkluzivního, ona je česká, ona není německá.
1: Ne, já jsem říkala, že na výstavě je české vydání,
0: ano, jo.
1: Ale jde o původně německou knihu.
0: Je to původně přesně, jakoby je to německé vydání, ale my v celém světě jsou dvě vydání, které jsou český. To jedno je ve Vatikáně, to jedno je u nás v současné době. A to byl nápad vlastně kurátorky výstavy Miroslava Hájek, která vlastně kurátoruje pana Škodu 50 let. Já s ní spolupracuju 4 roky a to byl její nápad, prostě naprosto kongeniální idea, kterou ona vlastně měla a říkala, já jsem totiž měl několik jakoby, nápadů, jak vlastně tu výstavu koncipovat, ale od toho je kurátor výstavy, aby samozřejmě jakoby do toho vstoupil. A ona říkala, já Škodu znám víc než kdokoliv jiný, protože skutečně spolupracují extrémně dlouhou dobu a Miloslava Hájek tam není náhoda. Ona je skutečně jakoby přímým potomkem
1: Tadeáše Hájka z Hájku, jak jsem se dnes dočetla, to je úžasné.
0: Přesně tak, no. To je jakoby strašná pecka i PR-ová, kterou my máme v té galerii, jakoby, že takovouhle věc moc lidí vlastně jakoby nevidí. Když jsem to říkal nějakým jakoby astronomům, tak prostě říkali, že to není vlastně možný, že jakoby takováhle, jakoby, že ten artefakt tam skutečně je a je přímým potomkem toho Tadeáše Hájka z Hájku, což pro ty vlastně lidi, kteří to nevědí, tak je to jakoby astronom, který spolupracoval s Rudolfem II. Prostě a skutečně on jako položil základy toho, co vlastně dnešní astronomie je. A ta výstava tam ještě bude do půlky září, takže jakoby, kdyby někdo chtěl vidět skutečný jako artefakt par excellence, tak je u nás v galerii.
1: Říká fotograf Jan Dotřel a my se na výstavu Kosmografia ještě krátce za chvíli vrátíme.

0: Fotograf Jan Dotřel zůstává hostem odpolední Vltavy a naším tématem zůstává také výstava Kosmografia, na které tento umělec vede dialog s generačně mnohem starším a řekla bych i zkušenějším umělcem, sochařem Vladimírem Škodou. A výstavu, jak jsem říkala, jsem viděla včera a nemohu se zbavit dojmu, že v ní nejde jen o exaktní vědu, ale taky o svět nějakých představ, imaginace. Ostatně z výstavního celku dýchá i taková atmosféra určitého tajemství, možná až mystičná. Do jaké míry pro vás je o nějakých mýtických představách, imaginaci, nebo jak se tam vlastně spojují ty oblasti vědy a umění a tvorby? A je to pro vás téma? Je to téma té výstavy?
1: Moc děkuji za tu otázku, protože samozřejmě to, co jakoby se snažím dělat nejenom v naší galerii, tak je propojení toho exaktna s výtvarným uměním, ale jde tam o něco mnohem víc, protože v tu chvíli, kdybych operoval jenom s tou čistou vědou, a teďka můžu mluvit podle mýho i za pana Škodu, tak se dostanete do sféry, která je mnohem rigidnější vlastně. Ta imaginace, to slovo, které jste zmínila, tak je podle mýho extrémně podstatný. Je to prostě něco, co definuje výtvarný umění jako takový. A ta záhadnost toho, já jsem se bavil s panem Škodou, jak jste zmínila to, že on je mnohem profesně jakoby dál než já, ale i si myslím, že mentálně, protože když jsem viděl, jakým způsobem on přistupuje k tomu koncipování té výstavy, on říkal, jestli spolujeme výstavu, tak musíš přijet prostě za mnou do Paříže prostě a přemýšlet o těch věcech. A když jsem viděl, jakým způsobem on skutečně přemýšlí do důsledku o těch věcí, tak je to hledání toho uhelného kamene. Jo, je to prostě skutečně jakoby to mysterium poznání těch věcí. A já jsem byl vlastně svědek toho, jakým způsobem, tam je jedno dílo, je to vlastně podsta Paulu Cézanneovi, taková jakoby sféra, která odráží nekonečné množství jablek a on když hleděl vlastně jakoby na to dílo a definoval tu konstelaci těch jablek, tak jsem si říkal, tohle je způsob poznání, do kterého já bych se jednou rád dostal. Protože on seděl několik hodin a díval se na konstelaci těch jablek prostě. A vlastně jakoby divákovi, kterýmukoliv by to přišlo jako úplně absurdní jakoby vlastně věc. Jenomže no vlastně Bůh i ďábel je v tom detailu. A ten detail je konstelace několika různých sfér, na kterých se koukneme a to může být jablka. A to je to vlastně jenom o tom.
0: Já bych teď ráda zmínila alespoň něco vlastně z té vaší práce, ano, která je přítomná na výstavě a vyberu fotografickou sérii The Sun Gods Series, tedy sérii slunečních bohů. Jsou to v podstatě, jestli mohu říct, velkoformátové fotografie v akrylátu nebo...
1: Je to fotografie, která je zaletá do akrylatového skla.
0: Jo. A v podstatě jde o tři portréty slunečních božstev. Které z nich jste vybral a proč?
1: Tady to je spolupráce vlastně, a nebude ráda, je to moje přítelkyně, ale je to umělkyně Nina Kirk. A my vlastně jsme jakoby udělali, ta výstava je celá hodně jakoby enceladická. Je to vlastně jakoby způsob práce, který je hodně geometrický a tady ten triptych se z toho hodně jako vlastně vylučuje. Je to symbol třech božstev, který jsou vlastně mezi dvěma portrétama jakoby slunce jako takovýho, který jsou geometrický. Tady to s geometrií nemá vůbec nic společného, ale je to čistá symbolika. Je to symbol třech kultur, které jsou pro slunce naprosto určující a je to Utu, což je Babylon, je to Helios, což je Řecko a
0: Surya,
1: což je Indie. Jsou to vlastně tři bohové, který definují slunce a ten princip těch mých fotografií je jakoby vystavený na hodně jako vlastně primitivním smyslu, jakoby, že ta věc je udělaná z keramiky a keramika je vlastně věc, kterou jakoby dělá celé lidstvo už od vlastně pokolení. Přesně, je to prostě úplně jako prastará věc a ta je rožavená na vlastně 1000 stupňů a pak jenom vyfocená. Je to vlastně jakoby čas asi 2,8 hřiny, vlastně 1,8 závěrky, což je přesně ten jakoby, fotografie je hodně primitivní způsob, jo. Je to prostě fotografein z řeckého kreslení sluncem, takže když vezmete vlastně tu rozžavenou věc a takhle vyfotíte, tam není nic jiného. Je to prostě jakoby vyfocený na velmi velkou teplotu a nic jiného se tam vlastně neodehrává. A to stejné se děje v našem slunci vlastně. Je to jako, je to vlastně světlo a závěrka. Všechno dohromady.
0: A já bohužel musím naše posluchače už k dalším artefaktům poslat přímo do galerie, Pražské galerie Kvalitář, kterou najdete v centru Prahy. Naším hostem teď byl kurátor a taky umělecký šéf této galerie, fotograf Jan Dotřel, a mluvili jsme o aktuální výstavě Kosmografia, na které vede dialog se sochařem Vladimírem Škodou. Tuto výstavu můžete vidět až do 5. září. Jane, moc děkuji za váš čas, ať se vám daří.
1: Já moc děkuji, Markéto, za vaše otázky.
0: Mějte se.

0: Mohutný symfonický zvuk, konkrétně v symfonii číslo 1 C-dur, čtvrtá část finále této skladby Josefa Eiblera dozněla v podání komorního orchestru Ženevy, který řídil Michal Hofstetter. Je 15 hodin a 40 minut a my už se teď položíme otázku, čím se britská spisovatelka Agatha Christie obklopovala na svém venkovském sídle Greenway a jak se toto prostředí otisklo do jejich knih. A co na místě nejvíc zaujalo Janu Onesorg a Juana Zamoru ze společnosti Agathy Christie, když se tam měli podívat, to ve svém seriálu zjišťovala naše redaktorka Šárka Jančíková.
1: Agatha Christie nade vše ráda prodlévala ve svém letním sídle Greenway House u břehu řeky Dart. Možná by úplně nenadchlo, že to sídlo je dnes otevřeno veřejnosti a nabízí pohled do jejího života. Dokonce se tu natáčely i některé adaptace jejich děl. Jaký měla Agatha Christie k tomuto místu vztah?
2: Agatha toto místo považovala za nejkrásnější místo na světě, ona to několikrát zmiňovala. Je to dům, který koupila před druhou světovou válkou, už se svým druhým manželem. Zvala se tam spoustu přátel i příbuzných a strašně ráda tam odpočívala.
1: Vy už jste tam byli. Co člověk tedy uvidí, když do toho domu vstoupí? Kudy vedou jeho kroky? Můžete nás tím sídlem nějak imaginárně provést nebo vzpomenout na nějaký svůj zážitek?
2: Ano, už to má jistou atmosféru, když člověk tam přijíždí lodí z vesnice Dartmouth. Z té lodi už vidí ten dům zasazený na tom kopci, v těch lesíčkách, v té zeleni. Vidí i tu loděnici a už ví, že tam se něco odehrávalo i v těch jejich knihách. Což je mnohem výraznější dojem, než když k němu člověk poprvé přijde. Protože když jde od návštěvnického centra a nezná cestu, kde má přesně uhnout, tak on k tomu domu přijde ze zadu, takže ho nevidí. Ale jakmile vstoupí dovnitř, tak to na něj píchne, protože tam je klavír, na tom klavíru stojí rodinné fotografie. Je tam naaranžován stůl, na kterém jsou deskové hry. Když si prohlídne kuchyňskou spíš, tam v prosklené vitríně jen tak mezi talířema je vyznamenání, které obdržela od Alžběty II. Pak jde nahoru a vidí tam její ložnici, ještě tam jsou opravdu její šaty, její kufr její dcery, je tam postel, ve které spala, vidí tam komodu, o které psala ve vlastním životopise.
3: Koupila jsem si také prádelník. Obrovský, vykládaný perletí a stříbrem. Ten typ nábytku, který člověku připadá jako ze světa čar a kouzel. Tlumočník, který mě provázel, na něj zhlížel s opovržením. To ne dobrá práce, pravil, úplně stará, není nový. Řekla jsem, že vidím, že není nový a že takových mnoho není. Starost mi dělala jenom jediná věc, jak jej vůbec dostanu domů.
4: A mám vzpomínku, jak průvodkyně, která netušila, že jsme ze společnosti Agathy Christie a víme toho hodně, nás chtěla o Agathě Christie vzdělávat a trefně řekla, že Agatha Christie žila minulostí a myslím si, že to dobře vystihuje to, jak je Greenway zřízeno i všelijakými věcmi, které Agatha Christie za svůj život nashromáždila. Ale za mě osobně víc než samotný dům bylo působivé to okolí, ty rozsáhlé zahrady, krásné pohledy na řeku Dart, blížící se tomu, že brzy bude ústit do moře.
2: Ty zahrady jsou opravdu nádherné. V různém ročním období kvetou různě. A na mě třeba kromě těch zahrad velmi zapůsobil a také to ukázalo ten její vztah ke Greenwayi, hřbitov mazlíčků, kde tam najdeme u takové fontánky hrobečky těch mazlíčků, které prošly jejich životy.
1: V jakých knihách a jak se tedy ten literární obraz sídla a přilehlého okolí objevuje?
4: Greenway bylo určitými způsoby inspirací zejména pro knihu Hra na vraždu s Hercule Poirotem, s Poirotem taky pro Pět malých prasátek a ještě pro Zkoušku neviny bez velkých detektivů. Ve Hře na vraždu je toho z Greenway nejvíc. Nejen ten dům jako takový, ale právě i zahrady, tenisový kurt, loděnice, celé to okolí.
5: Krátký, prudký svah vedl ke dveřím loděnice. Ta byla postavena nad řekou, u ní bylo krátké molo a pod ní úložný prostor na lodě. Paní Oliverová vytáhla klíč a odemkla dveře. Přišli jsme tě jenom trochu rozptýlit, Marlín, řekla vesele, když vkročila dovnitř. Měla trochu výčitky svědomí z toho, jak nespravedlivě Marlín podezřívala, protože Marlín, malebně rozložená na podlaze u okna jako mrtvola, hrála svou úlohu svědomitě.
4: Nebo třeba taky místo zvané baterie. Ve hře na vraždu se v této baterii schází na začátku Hercule Poirot a paní Oliverová. V pěti malých prasátkách je to místo, kde umírá malíř Amias Crayletu. Takové cimbuří, dělo, takhle je to nějakým způsobem vylíčeno. A když na Greenway do té baterie přijdeme, tak to tu opravdu vidíme.
0: Říkají Juan Zamora a Jane Onesorg ze společnosti Agáty Christie, jejichž povídání atmosféricky dokreslili ukázky z audioknih Vlastní životopis a Hra na vraždu z vydavatelství One Hot Book. A zítra z venkova zavítáme pro změnu do velkoměsta, jak jinak v případě Agáty Christie, než do Londýna.
6: Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now.

0: Come on, let's get high. K tomu nás právě 10 minut před 16. hodinou vyzval Lou Reed. Slyšeli jsme píseň Goodnight Ladies z ikonické desky Transformer z roku 1972, na které ostatně nechybí Reedovi nejlepší písně jako Walk on the Wild Side, Perfect Day nebo Satellite of Love má oblíbená. A před námi už je dnešní úvaha spisovatelky Markéty Pilátové. Má název Malá chvíle.
1: Mateo přišel o něco dřív. Mateo Feijó je Portugalec, žijící dlouhá léta ve Španělsku a je neuvěřitelně dochvilný. Půlku života jsem strávil čekáním na jiné lidi. Směje se. Je to tanečník, kurátor výstav, náruživý čtenář a teď 7. rokem vede madridský festival Flipas. Festival je zaměřený na lidi z vyloučených lokalit, jimž přináší kulturní zážitky, které by pro ně byly jinak nedostupné. S Matém míříme do nejslavnějšího španělského muzea El Prado. Seznámila jsem se s Matém asi před půl rokem na online schůzce, kterou zorganizovalo České centrum v Madridu. Mám v muzeu vést literární dílnu pojmenovanou Záznamy každodennosti a jde o kreativní psaní deníků. Dílnu se mnou povede i španělská malířka a psycholožka Veronika Rodriguez. Společně jsme v Prádu vybrali obrazy, které se nějakým způsobem dotýkají psaní deníků. Domlouváme se, jak přesně budou dílny probíhat. Veronika líčí, že by chtěla, aby si účastníci na úvod představili nějakou příjemnou situaci, třeba, že jsou doma v křesle a vedle nich vrní kočka. Tak tady tě hned zastavím, říká Mateo. Lidi, co přijdou, vyrůstají v prostředí, kde nemají žádné příjemné místo na přemítání, ani pohodlná křesla, natož vrnící kočku, vysvětluje důrazně. Pozvání na festival dostala centra, která pomáhají mladým lidem z okrajových čtvrtí Madridu, zejména imigrantům v nějaké složité životní situaci. A pak už se útulná sklepní místnost uprostřed útrop labyrintu muzejních chodeb začíná plnit mladými lidmi, kteří ale nevypadají na to, že by měli nějaké problematické zkušenosti se životem. Jsou vnímaví a tvořiví. Nejdřív jdeme na prohlídku obrazů, které souvisí s naším tématem. Zastavujeme se u jednotlivých děl, sešity šustí a tušky poskakují po stránkách. Pak sejdeme zase dolů, usadíme se v učebně a bavíme se o jednotlivých obrazech a taky o muzeu. Pedro z Hondurasu říká, že je mu 17 a v muzeu nikdy nebyl. Nebyl ani v kině. Tohle je poprvé a on je nadšený. Většina mladých lidí, kteří plní stránky svých nových deníků poznámkami, postřehy a kresbami, nemá práci nebo kvůli různým problémům přerušili studium. Padají slova jako deprese, ale i radost, chuť do nového dne, do nového zápisu v deníku. Další dny pracujeme s různými deníky literátů nebo umělců. Přivezla jsem deníky fotografa Josefa Koudelky, ilustrátora Miroslava Šaška nebo hudebnice a malířky Martiny Trchové. Čteme si navzájem svoje vlastní zápisy a volně bloumáme chodbami muzea. V jedné z nich si mě vezme stranou mladičká studentka z Nikaraguji Dára. Ustýchala se před ostatními číst svoje zápisy, ale mě je teď čte. Jsou tak krásné, že se mi tají dech. Její líčení cesty z okraje Madridu do muzea by obstálo před jakoukoliv porotou literárních cen. Říkám, že by měla rozhodně psát. Dára mi to slibuje. Je to jen malá chvíle, ale žiju z ní pak několik týdnů.

0: Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzabradlí.cz.
1: A právě teď je 16 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Vývoz vojenského materiálu z Česka vzrostl loni meziročně téměř o čtvrtinu, a to na více než 110 miliard korun. Vyplývá to z výroční zprávy o zahraničním obchodu s vojenským materiálem za rok 2025. Nejvíce licencí bylo opět uděleno na Ukrajinu. Ostravský státní zástupce Petr Vaněk obžaloval bývalého poslance za ČSSD Petra Wolfa za to, že se vyhýbal nástupu do vězení. Informaci zveřejnila Česká televize. Bývalý ostravský politik se víc než 11 let ukrýval poté, co byl za dotační podvod odsouzen k 6 letům za Mřížemi. Předloni Wolfa policie zadržela v Paraguaji, do Česka byl ale vydán loni. 10 transformátorových stanic na brněnském sídlišti Vinohrady se tento týden mění na umělecká díla. Autoři z Česka, Nového Zélandu a také z Francie je mohou proměnit podle své představy. Pětidenní akce navazuje na festival Urban Pictus. A počasí v Čechách bude oblačno až zataženo, zpočátku místy polojasno, od jihozápadu postupně s deštěm nebo přeháňkami a bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou skoro jasno až polojasno, noční teploty 23 až 18 stupňů Celsia. A více zpráv si můžete přečíst na našem rozhlasovém zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: A teď už, milí posluchači, otevíráme závěrečnou část středeční Odpolední Vltavy, 28 minut aktuální kulturní publicistiky a hudby. Otvíráme ji s kapelou Che Apelaché a písní Rearrange My Heart a přejeme dobrý poslech.

0: Argentinsko-americká kapela či Apalache z Buenos Aires, v jejímž čele stojí hráč na banjo Bela Fleck. Hráli jsme vám z desky Rearrange My Heart z roku 2019, která si mimo jiné vysloužila jednu nominaci na cenu Grammy. Je 16 hodin a necelých 7 minut a my už vám v tuto chvíli nabízíme třetí vltavský radiovýlet, ve kterém se vydáváme po stopách projektů inspirovaných vizemi bratří Baťů. Dnes v éteru navštívíme nejvyšší budovu předválečného Československa. Reportáž o Baťově mrakodrapu natočil dokumentarista Petr Slinták.
1: Výlety s Vltavou.

0: je to paternoster s nejvyšším zdvihem v naší republice. 15. podlaží, tedy 14. patro, tam musíme vystoupit. Leda, že byste si chtěl ověřit, že se to nesplácává, ani nestaví hlavou dolů, ale není to úplně bezpečné, protože se to občas v té horizontální poloze nebo pohybu je ochotno zaseknout. Právě proto, že to nemůže mít ty bezpečnostní prvky, které podle současných předpisů výtahy být mají, tak už to nejsou výtahy, ale zdvíhací zařízení a ty bezpečnostní prvky všechny splňovat nemusí, no ale vy se můžete svést jenom na to vlastní nebezpečí.
1: K nepominutelným dominantám Zlína už od konce 30. let patří výšková budova někdejšího správního centra společnosti Baťa. Příkladná funkcionalistická stavba architekta Vladimíra Karfíka vzbuzovala ve své době zaslouženou pozornost a své funkční i estetické kvality potvrzuje i po desetiletích užívání. I když zde obchodně správní centrum zlínského obuvnictví už nenajdeme, takzvaný Baťův mrakodrap lze nadále vnímat jako důležitý středobod nejen města, ale i celé východní Moravy. Po citlivé rekonstrukci se stal sídlem Zlínského kraje a dalších orgánů regionální správy. Není přitom budovou ryze úřednickou. I běžný občan nebo náhodný turista zde může zavítat třeba proto, aby se z výšky 15. patra rozhlédnul po stylové zlínské zástavbě. Za jedinečnou technickou atrakci je pak možno označit zdvižnou kancelář, která projíždí všemi podlažími budovy. Nejen o ní, ale i o genezi nadčasové stavby jsem si popovídal s průvodkyní Hanou Kolínskou.
0: Vycházelo to jako vždycky všechno u Baťů z potřeby. Ti úředníci, kterých měli v té době, kdy se začalo stavit tedy v roce 36 2000, neměli nějaké společné sezení, kdyby byli všichni koncentrováni. Takže začali řešit tuhletu potřebu někam ty úředníky soustředit a původně uvažovali o výstavbě 3-4patrových budov propojených krčky. Pak ale architekt Karfík přišel s návrhem na mrakodrap, no a Jan Antonín, který vždycky preferoval všechno, co bylo nějakým způsobem zajímavé, tak s tím okamžitě souhlasil, takže se začal stavět mrakodrap v roce 36. No a mrakodrap, přestože z našeho hlediska to moc mrakodrap není, má to 15 nadzemních pater a 77 metrů výšky, na tu dobu a Evropu skutečně mrakodrap byl, protože v tu chvíli existovala v celé Evropě jedna jediná vyšší budova v Antverpách, která měla 87 metrů. Takže ta potřeba toho někde soustředit úředníky vedla k výstavbě mrakodrapu.
2: Baťa byl pověstný svou efektivitou, rozhodování, myšlení, jako neckonců i stavění. Jak to bylo s touto budovou?
0: Ono totiž je, to sice pro nás s podivem, ale někdy jsou třeba spodní architekti těch jednotlivých budov. A nejsou tedy žádné plány zachované, dneska začneme kopat, pak začneme stavět. Mrakodrap možná je ten nejtypičtější nebo jednou z nejtypičtějších ukázek toho, jak to u Baťů fungovalo, protože v květnu 36 Baťovi požádali o vydání stavebního povolení. Na tehdejší dobu, to trvalo strašně dlouho, celé 4 měsíce, takže v září bylo vydáno, firma okamžitě začala s výkopovými pracemi a téměř přesně na den za rok, v září 37, byla dokončena hrubá stavba. Přičemž nejdýl, řekněme, trvaly výkopové práce, protože samotnou hrubou stavbu provedlo 40 chlapů za 160 dnů. Má to 15 nadzemních a jedno podzemní patro, takže vždycky po 10 dnech bylo patro hotovo a jeli tedy o level výš.
2: Dnes jsme tedy úplně nejvýš. Patro slouží jako zasedací prostor Zlínského kraje, částečně také jako restaurace, bar s vyhlídkou. V té době ta vyhlídka byla také přístupná v těch 40. letech?
0: Teoreticky ano, ale mělo to být jakože odpočinková relaxační zóna, ale asi

0: Vrchní konstrukci vypadá to jako kolejnička. Určená pro co?
1: Ale to taky kolejnice je a potom se pohyboval vozíček přezdívaný kočka na umývání oken. Právě protože vnější okna nelze otevřít, ale umývat se musí, že? Tak se to zvnějšku umývalo z toho vozíčku, který se uměl pohybovat nahoru dolů, doleva doprava a při správném namačkání knoflíku taky diagonálně. Uvezl buď dva chlapy na kontrolu, tak se čas od času děje dodnes, anebo tenkrát jednoho pána s výbavou na umývání oken.
0: Otevřely se před námi široké dveře takzvaného Baťova výtahu a místo šachty tady před sebou vidíme velkou místnost zařízenou jako kancelář nebo úřadovna. Můžeme tam tedy vstoupit a nemusíme se bát, že se nám stane něco nekalého. Změnila se akustika, takže opravdu jsme vstoupili z terasy do místnosti, zatím tady stále ještě otevřené. Ale ta se brzy zavře a pojedeme. Každopádně už nyní se můžeme říci něco vlastně k ideji tohoto prostoru, jak to vzniklo. Jsou kolem toho různé legendy, že Jan Antonín Baťa, nebo vlastní bratr Tomáše Bati, zde kontroloval vlastní zaměstnance, ale úplně tak to zřejmě nebylo.
1: No nebylo, protože výtah jezdí vlastně mimo hlavní půdory z budovy, který je 20x80 metrů. A protože patra byla otevřená, byly to open spacey a na každém sedělo 200 lidí, tak je to úplně mimo jakoukoliv možnost kontroly přijet, otevřít nenápadně dveře, které ještě cinknou u toho otvírání a pak jedním pohledem zkontrolovat 200 lidí, jestli pracují nebo nepracují. A další věc, ti úředníci u Baťů byli opravdu ti nejlepší z nejlepších, navíc pracující na víceméně společný systém ztrát a odměn. Takže kdyby náhodou se jeden zasnil, tak ho určitě druhý okamžitě napomenul, že má pracovat a ne chytat lalky. Další věc je ta, že výtah byl oficiálně uveden do provozu na podzim 39, zatímco Jan Antonín už na jaře 39 musel emigrovat. Takže tady vlastně ani neměl koho kontrolovat. I když existují skoupé, ale přece jenom existují zprávy o tom, že tudy se pohyboval v tom výtahu, který mrakodrapem, a že třeba architekti, kteří tady už pracovali ještě před oficiální kolaudací, protože ten mrakodrap byl víceméně otevírán postupně, jednotlivá patra zprovozňována. Takže když viděli, že se blíží výtah, tak už museli stát v pozoru, aby vítali šéfa. Totiž na každém patře byl ukazatel světelný, takže každý mohl naprosto přesně vidět, kde ten výtah zrovna je. Takže se rozjedeme a můžete si zkontrolovat, že ten ukazatel byl na té každé etáži zvlášť.
0: Tak už se pohybujeme, sjíždíme tady z horních pater do těch spodních. Před námi defiluje Zelín se svými velkými silnicemi navrženými v první polovině 20. století zdejšími urbanisty. A když bychom se zaměřili na prostor tohoto výtahu, jak je zařízen, vidím tady stůl, dva telefony ve stylu 30. let. Co tady ještě můžeme spatřit?
1: Všechno, co tady k vidění je, až na tahle dvě křesílka, která jsou tedy novodobé repliky po ztracených původních, naprosto přesně vypadajících křesílcích, všechno je původní. V umyvadle tekla teplá a studená voda, klimatizace byla schopná udržet teplotu kolem 20 stupňů Celsia, jeden telefon by měl být pro vnitrostátní, druhý pro mezinárodní volání, protože to bylo uvedeno do provozu na začátku druhé světové války, tak od stolu fungovalo centrální zatemňování oken. Tady ten malinkatý stoleček a sklápěcí židlička, jsou pro případnou sekretářku. No a stojíme na původním z linoliktu z roku 1939. Ta kancelář byla s velkou pravděpodobností myšlená jako reprezentativní prostory, aby bylo vidět, že u Baťů mají něco, co hned tak nikde jinde nenajdete.
0: A určitě bychom neměli zapomenout na velkou nástěnou mapu světa, která tehdy sloužila pro strategické plánování?
1: To je, myslím, dost přesně vystiženo. Strategické plánování jsou tady zakreslené v oblasti, kde by bylo dobré těžit nerostné bohatství, kde by bylo třeba dobré pěstovat kaučukovníky, protože třetina baťovské výroby byla gumová. Bavíme se o botách, a to už se nebavím o zlinolitu a pneumatikách a dalších věcech, které se z gumy dělaly. No a plus všechno ostatní, které by tady v budoucnu bylo zakresleno, to znamená, která baťovská města stála, která byla postavena tak jako Zlín na víceméně zelené louce. Nicméně

Vzhledem k tomu, že Jan Antonín, jak už jsem říkala, v roce 39 emigroval, tak už k moc velkým změnám na té mapě nedošlo. Protože kancelář byla celou dobu hlídaná baťovskými vysoce postavenými pracovníky, kteří čekali, až se Jeníček jednou vrátí, aby ta kancelář zůstala pro ně netknutá. No ale Jeníček už se nikdy nevrátil.

0: Tady i spínací skřínka.
1: Ovládací pult.
0: Nutno zasunout klíč a otočit. No a pak původně se dalo zastavit na každém patře. Dala se odtud vést konferenční hovor, zavírání, otevírání dveří, dalo se zazvonit na sekretářku, no a také vydat nouzový signál, že se něco děje. Ale ten asi nikdy vydán nebyl.
1: Když toto vytvářeli, měli ve světě nějaký vzor? Existoval podobný koncept, nebo to byla vize opravdu Vladimíra Karfíka a jeho spolupráce?
0: Není nám známo, nezjistili jsme nic takového, přestože jsme se snažili zjistit nějaký předobraz, ale zdá se, že jediný možný předobraz by mohl být výtah, o kterém se příliš neví, že existoval, ale po jedné z budov tady zvenku šplhal výtah, kde úřadoval Tomáš ještě. Po fasádě zvenku a z toho výtahu by teoreticky mohlo být vidět do těch jednotlivých kanceláří. Ale protože se o tom strašně málo ví, tak třeba je mi známa jedna jediná fotka, na které to ale vypadá, že ten výtah byl schopen jezdit jenom v tom svislém směru, že se neuměl někam posouvat. Ale jestli to tak je nebo není, neumím říct.
1: Takže z toho možná i ta legenda se to přeneslo
0: to
1: vlastně
0: možné.
1: Z toho jednoho výtahu na druhý. Je to teorie, že?
0: Ano.
1: Je to prostě.
0: Když vyjdeme nahoru, tak vám ukážu na 22. budově takové krabice nalepené, které mají právě evokovat ten původní výtah, který jezdil po té vedlejší budově, která už neexistuje.
1: Takže se projedeme ještě jednou.
0: Ano. Takže klimatizace byl systém Cartier, což znamená, že to v té době bylo vrcholně moderní, nicméně pro nás ne úplně klasická klimatizace, protože to neobsahovalo žádné chladící médium. Ten vzduch se ochlazoval průchodem přes trubky s ledovou vodou. A v zimě se tím zařízením dalo topit. No a bylo to nutné obojí právě z toho důvodu, že na tom patře byla spousta lidí a nemělo se víceméně větrat pořádně. Jednoduše, malinka toho se větra dalo a ta klimatizace mohla mě tam být nastavitelné. Teplota, vlhkost a kvalita vzduchu. Není mi úplně známo, co se tou kvalitou myslelo, to jsem nevybádala nikde. A mělo to na tom patře, to vždycky mělo 4 klimatizované zóny, které se daly vlastně ovládat zvlášť. A každé patro mělo svou vlastní klimatizaci. Vždycky ta klimatizační jednotka, její strojovna, byla na konci patra v oddělené části a tam tedy odtud mohla být ovládána. A myslím si, že hodně raritní je to, že původní výtahová jednotka je pořád funkční. On to sice na ní nejezdí, jezdí to na novodobé, ale ta původní od firmy Otis funkční je. A někdy zlobí dveře, ale to potom musíme volat techniky, aby se na to přišli podívat, aby se nám to nepokazilo úplně, ale je to neuvěřitelné, jak dokáže 80 let stará věc fungovat a reprezentovat Zlínský kraj.
2: Slyšeli jsme rozhlasový výlet, který nás provedl baťovým mrakodrapem. Průvodkyní dokumentaristy Petra Slintáka byla Hana Kolínská z Muzea jihovýchodní Moravy. A příštím výletu, tedy zítra, se projdeme Zlínskou čtvrtí baťovských domků.

Rusko-izraelský hráč na trubku a křídlovku Sergej Nakaryakov v Sensánově rondu Capricciosu číslo 28 londýnské těleso Filharmonia orchestra vedl Vladimír Aškenázy. A máte-li spíše než hudbu klasickou v oblibě hudbu elektronickou, pak si ve 22 hodin na Vltavě naleďte Radio Ateliér. Dnes vám v něm nabídneme výběr záznamů koncertů loňského minimaratonu elektronické hudby z festivalu Ostravské dny 2025. A zítra ráno můžete opět ladit a poslouchat kulturní publicistiku v ranní mozaice. Se vydáme třeba na výstavu Williama Kentridge v pražské Kunsthalle. Vezmeme vás také do Bachmuzea v Lipsku a Jana Podskalská pro nás před 9 hodinou zhodnotí také nový český film Miroslava Ondruše, komedii 6 gramů. Pro středeční odpoledne už je to vše. Markéta Kaňková vás zdraví za celý tým editora Antonína Fajfra a také Viktora Láně z techniky. Přejeme vám ve spolek příjemný podvečer, ideálně s Vltavou.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: A právě teď v 16.30 posloucháte Český rozhlas Vltavu a je čas na reprízu pořadu Akcent. Tento dnešní díl je z prosince loňského roku. Zamýšleli jsme se nad uměním ve veřejném prostoru.

0: Veřejný prostor v hlavním městě oživila nová umělecká díla, a to například od Krištofa Kintery nebo Richarda Loskota. A rozměrné sousoší s názvem Trh a jatka bylo odhaleno v Holešovické tržnici. Naopak od Stavovského divadla zmizela socha Pláž svědomí. Vášně vyvolalo dílo Zombie Apocalypse Formalism na Jabloneckém autobusovém nádraží. Proč jsme ochotni některá umělecká díla ve veřejném prostoru přijmout a proč některá nikoli? A musí se dílo ve veřejném prostoru líbit všem? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu je s námi vedoucí oddělení umění ve veřejném prostoru Galerie hlavního města Prahy Marie Fultínová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A sochař, publicista a autor projektu Vetřelci a volavky Pavel Karous. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Pavle, začneme u vás, protože vy jste autorem intervence, která se jmenuje Zombie Apocalypse Formalism v Jablonci. Teď možná byste měl říct, jak to dílo vypadá.
2: Je to vlastně kontejner na stavební suť, který je zastřešený tak, že nápadně připomíná kontejner, teda jako transporter Pandur, a na něm je taková jako univerzální, nehledaná abstrakce, která vypadá jako zombie formalismus, jak se říká, mezi konzistorikama, uměleckým abstraktním dílům, který najdeme před každou korporátní budovou. A dohromady to tak nějak vzdáleně působí prostě jako tank, jako obrněný transportér s protileteckým dělem třeba.
0: A co bylo vlastně tou hlavní myšlenkou, aby se to objevilo na Jabloneckém autobusovém nádraží?
2: Tak já teďka v Jablonci pracuji, učím tam, takže když jsem tady to dílo zrealizoval, tak mě oslovil Jarda Šída, který má na starosti jako politický, nebo jako prostě je ve vedení toho města a má na starosti autobusový nádraží, kde mimochodem jako organizuje taky nebo zaštiťuje nějakým způsobem galerii Guma, která je taky site specific galerie, co ještě čím je Jablonec jako zajímavý. A ten mi prostě řekl, máme tam jako skvělý volný prostor, nemáš prostě nějaký monumentální dílo, který by to jako uneslo, minimálně to, co má prostě 6 metrů, a já jsem řekl, no zrovna náhodou.
0: Zrovna úplně náhodou, no ale co neunesla část veřejnosti v Jablonci, tak je právě to samotné dílo. Co se spustilo, Pavle?
2: Takhle ono... spustila se samozřejmě na Facebooku, na sociálních sítích se spustila prostě ostrá kritika toho díla, s čím jsme jako počítali, nebo já s tím vždycky počítám, protože třeba Jablonec má ten problém, že vlastně od revoluce tam vlastně město neosadilo žádné nové dílo ve veřejném prostoru.
0: To znamená skutečně 35 let
2: 35 let nic, což vedlo k tomu, že až na jednu teda fontánu, která nemá ambici vyloženě, je to spíš... funkční věc, než nějak výtvarně pojednaný dílo, tak nemá, prostě ty veřejnost nemá, pokud necestuje, pokud nenaštěvuje kamenné galerie, tak se nesetkává s tím současným uměním a najednou, když je potom hozený do té vody, a není to jejich chyba, tak bývá v šoku, že jo, a to, čemu člověk jako nerozumí, tak ho nějak jako naštve. Já to mám třeba takhle s počítačema.
0: Dobře, a to mám takový pocit, že ještě se možná kolem vás mihne jednou umělá inteligence, Pavle. Marie, když vy vlastně jste viděla tu reakci a sledovala jste to, tak překvapilo vás to vlastně ve městě, které, a to je možná důležité zmínit, jak to na to upozorňoval Pavel, ve městě, které skutečně nemá už 35 let zkušenost s osazováním veřejného prostoru současným uměním.
1: Tak mě už názor veřejnosti nepřekvapuje. Většinou zaznamenáte právě na sociálních sítích ty negativní reakce. Ten, komu se to líbí, nebo kdo mu v tom rozumí a koho to nepohoršuje, tak ten nemá potřebu se vyjadřovat na sociálních sítích. Ale připomeňme, že Praha je vlastně podobným případem. Máme tady podobné kontroverzní výstavy, třeba na Art Wall Gallery, kde teda veřejnost reagovala šíleně na jistou výstavu.
0: Na nábřeží kapitána Jaroše v Praze.
1: Na nábřeží kapitána Jaroše, kde de facto to, pokud by u té výstavy nebyl název, tak by ty předměty tam zobrazené nikomu neevokovaly nic špatného. Ale zkrátka, Pavel má pravdu v tom, že když člověk něčemu nerozumí a není ochoten se s tím nějak jako vypořádat, udělat si nebo dohledat si nebo vůbec přemýšlet, proč a jak a co to vlastně znamená, a jenom reaguje spontánně tím, že se mi to prostě nelíbí, protože je to ošklivé, neestetické, neumělé, neevokuje mi to pocit toho vysokého umění, tak pak vlastně se má potřebu vyjádřit veřejně a vznikají z toho tyhle ty veřejné diskuze. Ale to je vlastně právo a je to, řekla bych, i dobře, že se tyhle diskuze ve veřejném prostoru objevují.
0: A Pavle, vlastně ta reakce nebude znamenat to, že se ten, protože to je vlastně takový nultý ročník festivalu, který ano. se jmenuje VKN, že jo, Vize, koncept, narace, který se má uskutečnit v Jablonci. A je to vlastně, vaše intervence je takovým trošku lakmusovým papírkem, jak bude veřejnost reagovat. Stojí město za vámi, potažmo vlastně za tím festivalem, to znamená bude?
2: Festival bude. ta vize, koncept, narace je aby to VKN, my jsme si k tomu dali ten snobský, je to vlastně zkráceně na tady to vize, koncept, narace, ale VKN je samozřejmě pocta Vratislavovi Karlovi Novákovi, který je nejslavnější jablonecký sochař, který proslavil československý kinetický umění, což jde po světě a má tam v Jablonci několik realizací, takže my se tak jakoby chceme odkázat na tady tohle tu, řekněme, progresivní jako fázi Jablonce, kdy vznikal v Jablonci opravdu nadčasový evropsky výjimečný výtvarný realizace. A já věřím, že se to povede a to moje dílo bylo doslova jako, proto to byl i ten transportér, že to byl průzkum bojem. Že jsme chtěli prostě zjistit, jak ta veřejnost bude reagovat a zjistili jsme, že opravdu jako vlastně jsme byli nadšený z toho, jak strašně jako to jako udělal obrovskou jako explozi v tom veřejném prostoru a řešilo se to po hospodách a ve frontách prostě ráno na snídani v kavárně jsem to někým řešil a tak dále. A co mě na tom jako těší je, že ty diskuze jsou fakt zajímavý a není to jenom tak, že samozřejmě částečně tím, že to dílo upozorňuje na válku, na válečnou situaci v Evropě, tak spoustu lidí nechce vědět o té válce. Je to přirozená psychologická reakce a ta naštvání může být ten psychologický, proč nám pořád vnucujete tu válku, jo, nebo ale to byl samozřejmě účel i toho díla, že upozornit na současný bezpečnostní krize v Evropě. Ale další věc je, že spoustu lidí jako se opravdu poprvé nebo nějak seznámilo jako s nějakým novým typem výtvarného umění. Neříkám, že jsem nějaký jako představitel jako toho současného umění, ale je to nějaký nový typ způsobu zacházení s tím veřejným prostorem i tím, že to je jako dočasný, dá se v tom bydlet, je to vlastně takový domeček jako protoarchitektura a tak dále. A najednou se kolem toho jakoby staly spoustu skvělých jakoby věcí, setkání lidí a já jsem vlastně spokojený i s tou negativní, ale i tou pozitivní reakcí, kterou bychom neměli nějaký zamlčet, která je významná.
3: Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
0: S Marií Foltýnovou z Galerie hlavního města Prahy a s Pavlem Karousem, sochařem, se bavíme umění ve veřejném prostoru. A teď tady Praha zažila takovou malou explozi umění ve veřejném prostoru za poslední měsíce, protože se objevilo několik děl. A zajímavé na nich je, že jejich geneze byla trošku jiná, protože jedna věc, kterou zmiňoval Pavel, a to je důležité, tak je dočasnost nebo trvalost díla ve veřejném prostoru. A druhá věc je také, na základě čeho je to dílo financováno a komu patří. Tak když zůstaneme třeba konkrétně v Jatkách, tak tam vlastně vzniklo dílo, které odkazuje na původní sochy, které jsou na druhé straně vlastně vchodu do tržnice, kde máme bíky a na druhé straně vlastně se nám objevil růžový medvěd, Marie. A to je vlastně plně v režii vás, jakožto Galerie hlavního města Prahy.
1: Ano, respektive je to výsledek otevřeného úplnkolu, který jsme vypsali v loňském roce v rámci programu Umění pro město, což je pražský program na podporu současného umění ve veřejném prostoru. A tam se zároveň z tohoto programu jsou financována jak díla dočasná, tak díla trvalá. Ale galerie tedy se stará o ty intervence dočasného charakteru nebo instalace a to je i tento případ, protože předtím tedy byl na tomto místě instalován Karlínský dvor Adama Kovalčíka, který přeplul, obrazně řečeno přeplul na Štvanici a nyní ho tedy nahradil trh a Jatka, dílo, které je vytvořeno Adamem Trbuškem a Arturem Magrotem a v podstatě to, co já jsem třeba také nevěděla, je, že na burzách existuje takový bear index, což je index ztráty a padajícího trhu. Není to ten index vzrůstu, ale toho padání.
0: Protože ten index vzrůstu je ten bičí takže ten padající je medvědí.
1: Ten padající je medvědí, takže si myslím, že to je vlastně to, co ten Open Call si kladl za cíl, že díla, která zde iniciujeme, necháme je umělci vytvořit. Nutno říct, že financujeme vytvoření díla a to dílo ovšem tam je instalováno po dobu jednoho roku a pak zůstává umělcům. Není to v majetku galerie, nejde to do sbírky, je to dílo, které zůstane umělcům a musí se s ním potom sami naložit.
0: A je to vlastně i stejný případ, nebo podobný případ je Krištof Kintera, který se objevil vlastně teďko na, jo, mimochodem vlastně Pavle, protože to je vlastně dočasná intervence. Jak vy vlastně reagujete na to dílo konkrétně na Jatkách, které, protože vy jste trošku...
2: To medvědí,
0: ano, protože vy,
2: já jsem nadšenej.
0: No samozřejmě, protože i vaše, řekněme, přesvědčení, které jde proti, řekněme, liberálnímu kapitalismu, jak si myslím, že zrovna tohle ano. Je jako dobrý šťouch.
2: No je to bezvadný a hlavně mě potěšilo to, že ten medvěd vlastně pod sebou rozebírá jakoby tu konstrukci té architektury a musí nutně spadnout. Je vlastně jako geniální komentář vlastně k současné situaci.
0: A pokud byste měl okomentovat další dílo, což je Krištof Kintera a jeho Brainwood, které se objevilo vlastně na štvanici naproti Karlínu, což je vlastně také dočasná instalace, tak?
2: Já se tam chodím pravidelně modlit s tím klackem, protože to je fakt úžasný. Krištof je prostě genius a jeho práci zbožňuju a to dílo je prostě taky hrozně jako současný. Ono to působí, jako by to vzniklo, jako kdyby to dělal, někdo z český grotesky v 80. letech, ale tím, jak je to vzniklo teď a je to odlitý vlastně z toho jednoho kusu kovu a je takhle monumentální a ta příroda se vlastně modlí a teď si říkáte, za co se modlí, ke komu se modlí, jako za nás, nebo dostaneme ještě druhou šanci díky tomu klacku, já se tam chodím modlit s ním.
0: Krištof Kintera už vlastně od dávných dob předchozí své tvorby tak měl postavy, které se buď modlili nebo měli strach. To znamená, že to není nic nového, ten vlastně řekněme ten postoj, ale ta velikost a to vlastně, že to je modlící se dřevo, byť je z kovu, tak to vlastně z toho dělá něco poměrně unikátního. Ale to podstatné je, Marie, že vlastně tentokrát to dílo vlastně jste nezaplatili vy.
1: Ne, tentokrát vlastně to dílo bylo financováno fondem Bohemian Heritage a původně bylo v rámci konceptu Lenky Lindaurové určeno pro litomyšlský veřejný prostor a tam se z nějakého důvodu ho nepodařilo vlastně najít ideální umístění. Dílo vzniklo, bylo tedy financována ta jeho realizace. Dodnes je to dílo, které tedy je Krištofa Kintery a Galerie hlavní města Prahy tady je ten, kdo v rámci toho našeho výstavního programu ve veřejném prostoru ho vystavuje na dočasnou dobu. Máme povolení na půl roku na tomto místě ho vlastně jako vystavit.
0: A to znamená, že máme příklad na Jatkách, vlastně kousek od toho, kde je dílo, které jste vlastně nechali zaplatit, abyste ho rok mohli vystavovat, ale je stále v majetku umělce. Tentokrát je to příklad někoho, kdo jiný zaplatil, vy jste akorát zajistili to místo.
1: Ano, což většinou jako kurátoři galerie či muzea většinou dělají tak, že si zapůjčují předměty, pokud je nemají ve svých sbírkách a vystavují je ve svých výstavních projektech. Takže...
0: A co Richard Loskot na hlavním nádraží?
1: Tam je příklad poněkud jiný. Tam ta geneze vzniku, v podstatě myslím si, že je to poměrně asi 6 let od idei, kdy tedy původně Správa železnic oslovila zase kurátorku Adrianu Premusovou, aby takovým jako kurátorským výběrem vyzvala umělce pro dílo na nově vznikající promenádě z hlavního nádraží směrem na Žižkov. A z nějakých 3 návrhů tedy byl vybrán návrh Richarda Loskota, který vytvořil takové dílo, které reaguje na to, že dřív dráhy a vlaky byly spojeny se systémem, informačním systémem Pragotronu a vytvořil tam tedy takový jako dlouhý Pragotron, který negeneruje informace o odjezdu vlaku, ale generuje takové postřehy a věty a v podstatě tak nějak hovoří s tím veřejným prostorem.
0: A to je v majetku Správy železnic?
1: Ne, to je naopak trvalé dílo, které Galerie hlavního města Prahy posléze vlastně realizovala také z toho programu Umění pro město, ale je to tedy na pozemku Tam je to složitý, čí je to pozemek, protože úplně přesně není jasné, čí je předek zdi a čí je zadek zdi, ale do toho bych nezabíhala. Nicméně Galerie hlavního města Prahy je vlastníkem, iniciovala to dílo jako výrobu a zůstává jí tedy v majetku a zároveň v trvalé péči a správě.
0: A mimochodem, jaké jsou reakce zatím na všechna tato tři díla ve veřejném prostoru nová?
1: Já myslím, že jsme v podstatě tady už sklízíme to, že Praha se setkává s tou edukací současného umění ve veřejném prostoru už od toho roku 2018, vlastně od začátku toho vzniku toho programu Umění pro město, kdy na začátku také byla ambice stavět díla trvalá, realizovat díla trvalá, ale ukázalo se, že každé trvalé dílo v podstatě jako nemovitost potřebuje stavební povolení, potřebuje projektovou dokumentaci, to něco trvá. Záležitost na několik let, takže vlastně pak přijala iniciativu Galerie hlavního města Prahy a navrhla magistrátu, že z toho programu by bylo vhodnější začít financovat ty dočasné festivalové nebo intervence výstavy, které tedy by v rámci jednoho roku se daly vždycky zrealizovat a představit veřejnosti, jak vypadá současné vizuální umění pro veřejný prostor.
0: Pavle, my jsme se teď vlastně projeli několik variant toho, jak finančně jsou díla, ale vlastně jestli jsou dočasná nebo trvalá, tak jak vlastně jsou realizována ve veřejném prostoru. Ale ještě tady jeden příklad, který je poměrně kontroverzní, a to je darování díla. Darování díla konkrétně třeba Praze a došlo k tomu, že darovaná socha Pláž svědomí od česko-švýcarské sochařky Anny Chromy, tak vlastně bylo odinstalováno ze stavovského nebo z průčelí stavovského divadla. Je potřeba zmínit, že ta socha vlastně byla trnem v oku odborné veřejnosti poměrně dlouho, ale naopak oproti jiným případům, řekněme laická veřejnost nebo velká část laické veřejnosti, to odstranění toho díla vlastně přijala s lítostí.
2: Takhle my si musíme asi nejdřív jako říct, že darovat dílo do veřejného prostoru města je asi možnost, v případě, že třeba bratři Čepmenovi nebo nějaký takovýhle hvězdy by Praze chtěli darovat svoje dílo, nevím, proč by to chtěli dělat, ale kdyby chtěli to udělat, tak by
0: protože
2: se měla...
0: Protože je Praha krásná, Pavle.
2: Protože je Praha, jasně. Jako kdyby do toho muzea piva chtěli prostě darovat svoje úžasné dílo, tak by Praha musela prostě založit nějakou komisi, ideálně ze spolupráci s Galerií hlavního města Prahy, která by prostě ohodnotila, jestli to dílo na to je kvalitní, aby v tom veřejném prostoru teda mělo být. A tam si myslím, že to není problém.
0: Takže jako důvěřuj, ale prověřuj.
2: Jo, ale takový ten princip darovanému koně na zuby nehleď, co se stalo přesně za Pavla Béma, kdy se přibírali tyhle ty dary od sochařů jakoby velmi produktivních, ale podprůměrných, jako je Anna Chromy, který vlastně použili strategii, že věděli, že Praha nemá prostě vytvořenou v tu době žádnou strukturu na to, jak osazovat současná díla veřejného prostoru, a oni jim to dali, aby si vlastně posílili portfolio, což jim potom zajistilo nějaký další zakázky, tak to byla prostě špatná strategie a já myslím, že to je jako v pořádku to napravit.
0: Marie.
1: Já bych tomu ještě dodala, že tady není tím, kdo tedy přijal tu kukačku hlavní město Praha, ale Praha 1. Což je vlastně trošku rozdíl. Praha v tomhletom nesehrála žádnou roli a neměla ani možnost té Praze 1 v tom zabránit jako samosprávě. A ještě bych dodala, že ta Pláž svědomí tam byl přes těch 20 let vlastně na černo. To nemělo ani zábor, nemělo to vlastně žádné povolení k umístění, to tam prostě bylo umístěno s tím, že Anna Chromy použila argumentaci, že je to tedy vlastně socha ku poctě prvního uvedení opery Dona Giovanniho, což vlastně nebylo pravda, protože jako v jiných městech je tato
0: plastika,
1: mu dala jiný význam a dokonce je vlastně úplně původně to funerální plastika.
0: Akcent. Se sochařem, publicistou, pedagogem Pavlem Karousem a s Marií Foltýnovou z Galerie hlavního města Prahy se bavíme o umění ve veřejném prostoru. Je Praha, potažmo vlastně i řekněme jiná města v republice, připravená právě už teďko lépe na řekněme takové ty kličky toho, jak se vlastně umění ve veřejném prostoru dokáže objevit, to znamená, má nějakou páku na to, aby se ve veřejném prostoru neobjevovala díla, která neprojdou nějakou ať už odbornou, anebo třeba i byť laickou diskuzí, anebo která nebudou osazena hned trvale, ale projdou vlastně tou diskuzí formou dočasné instalace.
1: Bohužel páku na to, jak osazovat veřejný prostor, nebo jak vlastně pracovat s veřejným prostorem, má Praha, případně městské části jako samosprávy, pouze na pozemcích, které spravují nebo vlastní. Ve chvíli, kdy je to soukromý pozemek nebo developerský záměr, tak tam velmi často jedinou rozhodovací pravomocí o tom, jestli to dílo tam vznikne nebo nevznikne, je příslušný stavební úřad, který přidává stavební povolení, ale neposuzuje, co to je, k čemu to je, jak to je a nakolik je to kvalitní. Takže opravdu tenhle ten problém, který si se tahne od 90. let, kdy je v naší republice velmi nadřazený ten vlastnický princip, vede k tomu, že nemáme regulativy pro soukromé iniciativy.
0: Pavle, vy jste znám tím, že jste velmi kritický k tomu, jakým způsobem developeři ovlivňují nejenom vlastně to zahušťování toho prostoru, ale i ten veřejný prostor. Ale přesto nenašel byste nějaké pozitivní příklady toho, kdy se vlastně na soukromém pozemku, developerském projektu, ať už kancelářském nebo bytovém, objevila díla, která skutečně patří k, řekněme, špičce současného umění a jsou od špičkových umělců, byť neprošla, řekněme, tou veřejnou debatou?
2: Takhle, aby mi nebylo špatně rozuměno, já nejsem proti tomu, když soukromník investuje do umění, který je umístěno do prostoru, který je veřejně přístupný. To je naopak velmi dobře. Já jsem proti tomu, když ten developer zneužívá umění k tomu, aby udělal nějaký z něho fíkový list a odklonil třeba tu debatu od toho, že ten jeho zásah do té struktury toho města je naprosto v neprospěch té široké veřejnosti. To je tak jakoby na úvod. A samozřejmě znám jakoby spoustu skvělých případů, kdy soukromí peníze od soukromých developerů nebo stavitelů prostě si nechají poradit i prostě ty osvícený stavaři, stavitelé teda prostě si nechají poradit od nějaký komise, kterou se vytvoří jako soukromně vlastně v rámci té korporace a potom se osadí do veřejného prostoru jako díla, které jsou skutečně přínosem té široké veřejnosti a nejsou jenom vytvořený pro tu fotografii na propagaci té nové zástavby, ale mají sloužit i na další generaci třeba.
0: Nějaký konkrétní příklad?
2: No, pro mě je třeba sídliště Cukrovar jeden z takových případů, kdy se podařilo díky právě veřejné soutěži, kdy ten developer se úplně stáhnul z rozhodovacího aparátu a nechal to na profesionálních jako komisařích a komisařkách, aby mu doporučili realizace a taky se díky tomu, že to velice dobře dokázal marketingově jako rozšířit mezi tu uměleckou veřejnost, tak se tam zúčastnilo přes 150 výtvarníků té soutěže a oni z toho vybrali 4 realizace, které všechny opravdu, myslím, přispějí ke kvalitě modřanského veřejného prostoru.
0: Marie, když teď na závěr vy vlastně představíte, jakým způsobem hlavní město na těch pozemcích, se kterými může pracovat, bude přistupovat k umění ve veřejném prostoru, tak čekají nás v následujících letech, řekněme, smršť dočasných instalací, ze kterých se možná stanou instalace trvalé, ale na nějakém soukromém pozemku nebo objektu, anebo bude víc trvalých instalací, protože už jste si to za ty roky trošku osahali a víte, kde, co, kam chcete dát.
1: Tak já si myslím, že smršť uměleckých jakýchkoliv intervencí výtvorů ve veřejném prostoru nikdy není dobrá, že jako někdy méně je více, že je potřeba postupovat s rozvahou, rozmyslem a taky vlastně v rámci nějaké strategie, kterou město má jí zpracovanou, má ať už připravené strategické a metodické materiály pro umění ve veřejném prostoru, navázané na manuál veřejného prostranství, to jsou vlastně přijaté dokumenty, má vizi strategie do roku 2030, co se týká kreativního průmyslu. Takže je opravdu Praha má ty nástroje, které používá a je vždycky nutné na každé místo reagovat citlivě v rámci přesně toho, jaký rozvoj tam chceme podpořit.
0: To bylo velmi diplomatické, takže já to zkusím ještě jednou, Marie. Čeká nás spoustu dočasných nebo více trvalých instalací nebo obě v následujících letech?
1: Čeká nás určitě obě, protože máme připravené takové projekty v nejbližší době, co vlastně na čem se pracuje, jsou dvě velké trvalé realizace, na těch se pracuje už mnoho let, například na Florenci v podchodu metra bude v roce 26 odhaleno dílo Synapse od mladého, dnes už tedy velmi známého, ale v době, kdy vyhrál soutěž, tak ještě byl poměrně neznámý mladý umělec Jan Poš a jeho Synapse, světelné a digitální dílo. A pak nás vlastně čeká otevření Dvoreckého mostu, v jehož okolí tedy se naplno rozvine tvůrčí potenciál tedy už dnes etablovaného významného umělce Krištofa Kintery.
0: S jeho oblíbenými lampami.
1: S jeho oblíbenými lampami, ale myslím, že tento kontext bude velmi překvapivý.
0: Pavle, jenom jednou větou. V Jablonci tedy festival bude a kolik tam bude umělců a umělkyň?
2: No, my musíme, pro nás je samozřejmě důležitý sehnat peníze a až je seženeme teda a od města nějaké požehnání, jakoby taky ústní požehnání máme, tak bychom ze začátku chtěli vytvořit třeba 6 jenom velmi, velmi jako subtilních zásahů a vytvořit sochy, které už nebudou tanky, ale budou skutečně se nějakým způsobem pokoušet pomáhat, změnit, zlepšit a zvedat nějakou sociální funkci výtvarného umění ve veřejném prostoru.
0: Rok 2026?
2: Ano.
0: Výborně. Dnešní pořad Akcent jsme věnovali akceptování nebo odmítání umění ve veřejném prostoru a ve studiu s námi byli vedoucí oddělení umění ve veřejném prostoru Galerie hlavního města Prahy Marie Foltýnová. Děkujeme moc.
1: Děkuji také.
0: A sochař, publicista, pedagog a autor projektu Vetřelci a volavky Pavel Karous. Díky moc.
2: Taky díky moc.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

Divadlo bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Pulén, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Dobrý podvečer, je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Pražské vodovody a kanalizace opravují havárii vodovodu v Praze 6. Bez tekoucí vody jsou tam od včerejška tisíce odběratelů. Vodárny pro ně přistavují cisterny s pitnou vodou. Vodohospodáři předpokládají, že závadu opraví do zítřejšího odpoledne. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmítá plán na odzbrojení teroristického hnutí Hamas a stažení izraelské armády z pásma Gazy. Řekl to ve videu, které zveřejnil na sociální síti Facebook. Odzbrojení militantních palestinských skupin a ukončení bojů je součástí mírového plánu pro pásmo Gazy, na který dohlíží Rada míru, ustanovená americkým prezidentem. Dodávky střel do systému protivzdušné obrany jsou letos třikrát menší než loni, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. List Financial Times napsal, že americký prezident Donald Trump odmítl další dodávky raket Ukrajině i licenci na jejich výrobu. Soud rehabilitoval umělce a pedagoga Milana Knížáka. Rozhodnutí se týká jeho vzetí do vazby v polovině 70. let. Režim ho tehdy vinil z toho, že do Francie poslal údajně do zkreslené informace o Československu. Odsouzen nakonec nebyl ve vazbě, ale strávil 3 měsíce. A ještě počasí v Čechách bude oblačno až zataženo, zpočátku místy polojasno. Od jihozápadu postupně s deštěm nebo přeháňkami a bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou skoro jasno až polojasno, noční teploty 23 až 18 stupňů Celsia. A více zpráv vám přináší náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Art Café.
1: Je krátce po 17. hodině, já jsem Agáta Hrnčířová a zdravím vás z vltavského studia. Když se řekne bienále současného umění, většina z nás si představí galerijní výstavu. My se dnes ale podíváme na jeho méně obvyklé podoby, na společné čtení, péči o zahradu, nebo třeba vaření, stavění laviček z použitých materiálů. A ukážeme si, že vedle samotných uměleckých děl mohou být stejně důležité i vztahy, které kolem nich vznikají. Až do 13. září probíhá v Praze a Pardubicích bienále ve věci umění a vedle výstav zve i na komunitní praxe a zkoumá, jak může umění vstupovat do každodenního života. Do Art Café jsem si pozvala členku uměleckého kolektivu Stonytellers Janu Mikle. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Člena nezávislého prostoru vzájemného učení Kroužek intersekce Alfreda Šouce. Ahoj.
3: Ahoj.
1: A jednu z kurátorek letošního bienále Jaru Tomanovou. Vítám tě.
4: Ahoj.
1: Bienále nese podtitul Nezbytná přání. To znamená, že mluví o věcech, bez kterých se podle vás jako společnost neobejdeme. Jaro, co pro tebe ten název znamená a jak ses do něj jako kurátorka propsala?
4: Tak my jsme bienále kurátorovali ve třech s Františkem Fekete a s Kubou Gavkovským a vzhledem k tomu, že vlastně všichni tři máme jinou předchozí zkušenost, zajímají nás jiné umělecké praxe, tak jsme vlastně hledali nějaký jednotící prostor, kde můžeme vlastně ty naše perspektivy protnout. A my se vlastně k té nezbytnosti vztahujeme ne úplně jako k nějakému tématu, které bychom ohledávali nějak teoreticky nebo vlastně ho do detailu zkoumali, co vlastně, nebo jaký vlastně má význam nebo co znamená, ale stal se takovým vodítkem nebo principem, podle kterého jsme potom pozvali ty dané vystavující nebo participující a zajímala nás vlastně ta nezbytnost, která je vede k té tvorbě a ve vztahu k podmínkám, v kterých vlastně umělci a umělkyně, které jsme pozvali, žijí a na které vlastně musí nebo chtějí, potřebují reagovat. Bienále probíhá na třech místech, v Praze, v Pardubicích a vlastně v Praze je to na dvou místech, v Národní galerii a v Tuskulu. V Pardubicích, tak tam tu nezbytnost nahlížíme z takového pohledu spíš ve vztahu k budoucnosti a zajímá nás vlastně role imaginace a umění v spoluutváření budoucnosti. V Tuskulu, tak tam vlastně jsme se zaměřili na nezbytnost překračovat ten časový rámec vlastně výstavy nebo bienále jako výstavy a proto tam vlastně vznikla zeleninová zahrada nebo soustředili jsme se na komunitní praxi právě kolektivu Stonytellers. A potom v Národní galerii ve Veletržním paláci, tam jsme se setkali my tři kurátoři takovou formou, kdy jsme vytvořili vlastně takové prostředí, ve kterém vedle sebe existují umělecká díla, ale zároveň se tam dějí i programy a zároveň jsme i zkoumali, jakým způsobem můžeme to místo sdílet jinak, než jen právě tou výstavou a jak se může stát i nějakým živým prostorem, který funguje třeba autonomně nebo nějak vlastně samoorganizací, sám nezávisle na nás a na naší kurátorské představě.
1: My si k tomu pak ještě něco řekneme víc konkrétně. Jano, Alfrede, když se teď zamyslíte na tvorbu, která vzniká v rámci vašich kolektivů, řekli byste, že tedy vzniká z nějakého pocitu nezbytnosti nebo nutnosti? Alfrede?
3: Já bych řekl, že rozhodně už vlastně Kroužek intersekce vznikl z nějaké potřeby mít místo, kde diskutovat témata intersekcionálního feminismu a postupně se vlastně transformoval, aby naplňoval i další přání a potřeby, jako třeba mít nějaký nízkoprahový prostor, nějakou komunitu, kamarádství, sdílet vlastní zkušenosti a přenášet vlastně to vědění, co získáváme z zahraničí na nějakou tu tuzemskou zkušenost. A pro mě naplňuje třeba i nějaké přání seberozvoje.
0: Rovnako si myslím, že tiež je to asi pre nás nejaká nezbytnosť, pre nás ako kolektív Storytellers, ktorý práve vznikol, keď ja som končila vysokú školu a my sme sa spoznali spoločne skoro všetky členky kolektívu v ateliéri v sochařství a myslím, že to bola nejaká potreba sa ďalej stretávať a spoločne nejak pokračovať v tej tvorbe a nejak nadviazať na to štúdium, ktoré proste nejakým spôsobom vytvára podmienky pre nejakú kolektívnu prax.
1: Dnešní povídání budou provázet novinky z domácí i zahraniční nezávislé scény. Začneme americkým písničkářem Dentem Mayem a titulní skladbou z jeho připravovaného alba The Big One. Píseň zachycuje nejistotu z budoucnosti, ale zároveň připomíná, že právě ve chvílích krize nás mohou podržet lidé kolem nás. Hezký poslech.

Bienále ve věci umění ukazuje, že současné umění nemusí být jenom výstava v galerijním prostoru, dá se uchopit i jinak. Může třeba fungovat jako místo setkávání, sdílení a společnosti.

0: A vlastně to pro nás byl i takový test, nebo vlastně snaha experimentovat s tím formátem jako takovým a pokusit se ho víc právě otevřít třeba některým těm uměleckým praxím nebo kulturním aktivitám, které běžně do výstav nebo do bienále umění nejsou pozvány. Právě třeba proto, že zahrnují aktivity, které třeba nejsou povoleny v institucích, protože vlastně jsou mimo nebo nějakým způsobem odporují vlastně výstavnímu řádu a tak. A zároveň je to samozřejmě vždy riskantní, když nemáte jako kurátorská skupina nebo ta instituce plnou kontrolu nad tím, co se tam potom bude dít nebo jaké vlastně obsahově přesně tak. Takže to si myslím, že je možná vlastně poprvé, co se něco takového vyzkoušelo ve věci umění, ale přiznám se, že já jsem vlastně viděla ten předchozí ročník a ten úplně první, ale ten druhý ročník úplně neznám, protože jsem v tu dobu žila v zahraničí, takže vlastně...
1: Dokážu si představit, že tyhle ty typy vlastně interaktivních aktivit můžou návštěvnictvo i překvapit, nebo možná dokonce i odradit. Jakou s tím máš zkušenost ty?
0: S reakcí veřejnosti?
1: Mm-hmm.
0: No, já si myslím, že jako zatím ta naše zkušenost si myslím, že je super, že vlastně lidi chodí na ty programy, které se tam dějou, konkrétně teda ve Veletržním paláci, který jsme vlastně nevymýšleli my, ale vlastně dostali se tam tak, že právě skrz projekt Kroužku intersekce. A my si myslím, že ta reakce veřejnosti je zatím pozitivní.
1: Jeden z kolektivů, který byl na bienále pozván, je i vaše umělecká skupina Stony Tellers. Mohla bys tu skupinu, ty už jsi trošku zmínila, jak vznikla, ale mohla bys teď představit, čemu se věnujete?
2: Společně se prostě snažíme nějak vytvořit si hlavně priestor pro nás a nějaký priestor, kde se můžeme kamarátiť, vytvořit si prostě nějakou podpornou skupinu, kde můžeme prostě sdělat nějaké naše úzkosti, obavy, nějaké celkovo problémy, které za sebou prináša pobyt na umělecké scéně. Ale rovnako vytváráme prostě věci aj navonok a snažíme se nějakým způsobem zapájat nějakou větší komunitu lidí do našich projektů, co se nám podarilo na začátku, keď jsme prvýkrát vytvorili nějakou zeleninovou zahradu, která byla v Meat Factory. A bylo to na konci prvej vlny covidu, kedy v Meat Factory prebiehali české rezidencie. My jsme dostali skvělý priestor na to si to prvýkrát vyskúšať. Založili jsme tam komunitnú zeleninovú záhradu a ukázalo sa, že je to hrozně dobrý spôsob, ako začať komunikovať s ľuďmi, pretože je to hrozně blízka nejaká prax pre veľkú, nejaký širší okruh ľudí a začali tú záhradu tvoriť s nami. Čiže to bol pre nás nejaký skvelý bod, kde sme sa naučili, jak môžeme otvoriť našu prax aj ďalej k ľuďom a viacej s nimi spolupracovať. Potom sme neskôr začali robiť nejaké komunitné obedy a rozširovať tú tvorbu, ktorá je v ateliéri a rozširovať ju smerom von a viacej ju približovať ľuďom a viacej ju zapájať do toho procesu tvorby.
1: Ty jsi teď zmínila zahradničení, vaření, možná i nějakou péči o krajinu. Promítá se teda do vaší tvorby, nebo vstupuje tam téma životního prostředí a ekologie? Je to nějaký zásadní princip pro vás?
2: Je to asi jeden z viacerých zásadných principů. Myslím si, že je to pro nás velmi důležité. Myslím si, že všetci v kolektive nějakým způsobem prechádzame nejakou environmentálnou úzkosťou a je to spôsob, ako sa s ňou vyrovnávať a ako premýšľať nad tými vecami a zdieľať tady tie pocity spoločne.
1: Môžeš nám ešte vysvetliť, jak ste prišli na název Stony Tellers? Z čoho to vychází?
2: Tak to už je, bolo hodne dávno, ale nejaký taký ten začiatok bol s tým, že sme začínali v tom sochárskom ateliéri a ten kameň ako stón sme vnímali hodne ako nejaký základ nejakého toho, nejakej tej našej tvorby. Rovnako sme ho vnímali ako niečo, čo je tu hrozne dlho. Môže to byť hodne rôznymi spôsobmi ovplyvňované. A na

0: V začiatku sme počas našej tvorby často využívali storytelling v našich performancoch, takže je to taká slovná hračka.
1: Kroužek Intersekce je popisován jako studentský, nezávislý a imaginativní prostor kolektivního čtení a učení. Alfrede, čemu vy se konkrétně věnujete? Jak bys to vysvětlil někomu, kdo vlastně vůbec neví, o co jde?
2: Tak já bych řekl, že jsme otevřený kolektiv, takže kdokoliv může přijít a účastnit se nebo se do něj začlenit dle vlastní iniciativy. A pořádáme čtení, která jsou strukturovaná a facilitovaná, teda někdo je vede. A je to v podstatě takový workshop, který se zaměřuje na text. Často společně čteme ten text nebo jenom útržky z něj a pak prozkoumáváme otázky, které můžou být předem dané nebo třeba vyplujou na povrch během toho workshopu skrz různá cvičení. Ty můžou jít od automatického psaní, kde člověk píše sám a s nikým to nezdílí, přes vytváření společných schémat nebo koláží až po nějaká somatická cvičení. Je to vlastně forma neformální pedagogiky, která vzniká grassrootsově, takže
1: vlastně, vysvětlit, jo, co to znamená?
2: Jako vlastně od nás, ze spoda třeba i od lidí, kteří nemají zkušenost nějakou pedagogickou předem nebo s nějakým akademickým textem.
1: Takže by se dalo říct, že ta iniciativa vznikla z pocitu, že vám v akademickém prostředí něco chybí. Je to tak?
2: Ano. Původně to bylo z toho, že v akademickém prostředí vlastně zakládající členstvo, což je Elia Plíhal a Anička Líbánská, tak se cítili, že nemají ten prostor bavit se o intersekcionálním feminismu a sdílet vlastně třeba svoje dojmy, zkušenosti a nebo zdroje. A postupně se ten koncept jako rozšířil.
1: Můžeš ještě vysvětlit, co přesně intersekcionální feminismus je?
2: Jo. Asi většinou víme, co je feminismus. Ten se zaměřuje na gender, teda sociální rod a jeho problematiku, a intersekcionální feminismus rozšířuje tohle téma o další otázky vlastně identity a znevýhodnění, jako je například koncept rasy, ageismus, ableismus, xenofobie, třída a další.
1: Teď uslyšíme českou zpěvačku, autorku a novinářku Terezu Hrabiny a její single Jiný jméno.

0: Jaro, ty se ve své kurátorské praxi zaměřuješ na lidská práva, politickou solidaritu a vzájemnou péči. Můžeš trošku popsat ten proces, jak probíhal výběr umělců a umělkyň, které se nakonec pozvala na bienále? Co tě konkrétně zajímalo, jaká témata a jaký typ umění?
1: Tak já musím říct, že já jsem o té nezbytnosti právě přemýšlela, takže když vlastně na pozadí probíhala vlastně, nebo probíhá pořád ještě genocida v Palestině a zároveň vlastně válka na Ukrajině a spousta dalších prostě ozbrojených konfliktů, tak pro mě je vlastně jako těžký přemýšlet prostě o umění a o institucích a umění v institucích pořád stejně, jako kdyby se vlastně nic nedělo. Takže určitě tady ta vlastně jakoby globální nebo geopolitická vlastně situace ovlivnila ten můj výběr a myslím si, že k tomu možná vedla i nějaká taková jako deziluze vlastně ze společnosti nebo jako z reakce vlastně jakoby obecně jako společnosti na tu situaci. A proto jsem se právě jakoby obracela na ty základní věci, které se týkají přežití, jako je právě bydlení nebo jako je nějaká úplně základní vlastně jako fyzická péče prostě o lidi, kteří jsou prostě ve stavu, kdy se o sebe postarat nemůžou. Nebo potom vlastně umělecké praxe, které pracují takovým způsobem, že se vlastně snaží jako kdyby pozměnit vlastně ten historický narrativ nebo pracují třeba s nějakými osobními zkušenostmi, s osobními archivy a skrz ně vlastně nabízejí nějaký jako alternativní výklad třeba historie a pomáhají vlastně nám třeba uchopit tu situaci, která se třeba zrovna v tom regionu Svana, jihozápadní Asie a severní Afrika vlastně jakoby děje. A zároveň taky díla, která nám pomáhají se nějak zorientovat vlastně v tom, jakou roli hrají třeba mezinárodní vztahy právě České republiky tady v těch probíhajících válkách a konfliktech. Vybrala jsem jako dvě vlastně nově vzniklá díla. Bienále vlastně mělo 6 uměleckých komisí, 6 nově vzniklých děl. A jedno z nich vlastně je od palestinské umělkyně Nur Abed, která vlastně ve svém filmu ukazuje jednak truchlení palestinského obyvatelstva a vlastně ten pokračující žal, který ti lidé prožívají, ale zároveň i sílu a rezistenci, se kterou ti lidé vlastně pokračují vlastně v tom boji za spravedlnost a za návrat na své území. Potom jsem vlastně hledala i další příklady, jak umělecké praxe mohou zaznamenávat nebo archivovat momenty vlastně soužití nebo kolektivního života, sdílení v lokalitách, kterým třeba hrozí zánik. Takovým příkladem může být série Ekologie domova. Je to série maleb od keňského malíře Shabu Mwangiho, který skrz svoji uměleckou praxi zaznamenává právě život v jednom z největších slamů právě na předměstí Nairobi. Ten slam je v současnosti vlastně v procesu nějaké destrukce nebo vlastně vystěhovávání. A on právě skrz svoji praxi problematizuje všechny ty vrstvy, které ten domov utváří, vlastně ty sociální vazby, tu emoční vlastně návaznost na to místo a vlastně ukazuje, že i přes všechny ty problémy, které na tom místě jsou, tak vlastně ti lidé si zaslouží spolu rozhodovat o tom osudu právě toho místa. A přišlo mi na tom vlastně zajímavý, že třeba podobně by se dalo přemýšlet i o osadě Bedřiška, kde vlastně také vlastně je to místo, které má spoustu problémů, ale zároveň tam prostě žijí lidé, kteří jsou na to místo navázáni sami na sebe, dělají tam prostě skvělou komunitní a sociální práci a není možné prostě s nimi zacházet takovým způsobem, že se někde jinde rozhodne o tom, co se bude dít s tím prostorem, s těmi domy a s tím, co tam ti lidé vybudovali.
0: Dalo by se teda říct, že jeden z hlavních principů, kterým se ve své kurátorské praxi řídíš, je vlastně poskytování nebo dávání nějakého prostoru hlasům, kterého třeba často nemají?
1: Určitě.
0: A to je vlastně vidět i na té výstavě, která je ve Veletržním paláci, ve Velký dvoraně, kde stojí jakýsi stan, my se to můžeme teďka ještě trochu popsat, a ten stan je vlastně otevřený všem skupinám, kolektivům, jednotlivcům, kteří hledají dočasný prostor pro pořádání akcí a jsou vyzváni k využití toho stanu, a to je právě stan kroužku Intersekce, jestli se nepletu. Můžete ho popsat, jak to tam vypadá? Co se tam odehrává? Možná klidně, Alfrede.
2: Jo, tak stan vlastně vznikl ve spolupráci s Transitem a kroužek Intersekce si do něj připravil nějaký program, který probíhá během toho bienále. My jsme si připravili 6 čtení vlastně z řad našeho členstva nebo přidružených lidí, které jsme dopředu znali, a pak potom jsme vyhlásili open call, tedy veřejnou výzvu pro 3 další čtení. Zároveň stan se snažíme udržovat nějak v chodu skrze kastelánství. Ve stanu se snažíme dělat pořádek. Máme tam knihovničku, v které nabízíme různou literaturu a na zapůjčení v rámci vlastně toho prostoru. A také jsme ho nabízíme vlastně zájemcům, kteří by chtěli stan využít nějakým svým vlastním způsobem, jak je napadne, tak se můžou přihlásit a my se jim snažíme zprostředkovat vlastně tu zkušenost.
0: V tomhle stanu si v červnu kofacilitoval setkání Kde končí tělo a začíná krajina, v rámci kterého probíhalo kolektivní čtení vybraných pasáží knihy Exile and Pride aktivisty a spisovatele Eliho Clara. Mohl bys knihu a autora představit?
2: Tak to vlastně Kde končí tělo a začíná krajina jsme si připravili spolu s Marianou Petřákovou. A knížka Exile and Pride, ke které já jsem vlastně původně přišel, takže mi darovala moje starší sestra. Je tedy od Eliho Clara, který se zabývá queer a trans tématy a také krip tématikou, teda tématikou pojednávající o postižení. A my jsme hlavně četli první kapitolu, která se jmenuje Clear Cut Explaining the Distance, tedy nějak volně bych to přeložil jako holoseče vysvětlení vzdálenosti. A tam Eli píše často o svém dětství v rurálním Oregonu v okresu Siskiyou, jestli si to dobře pamatuju, a potom o své zkušenosti, když přišel později do města. Zároveň jsme to čtení taky prokládali básněmi Evy Obramové, která tedy ze sbírky Co zbývá, zaměřili jsme se na básně s tématem Starého mostu. Chtěli jsme vlastně prozkoumávat teda, co to pro nás jako značí ta krajina, v které vyrůstáme, se pohybujeme a vlastně kde končí skrze ty naše hranice těla.
0: Je vlastně docela zajímavý, že workshop, který vznikal pod uskupením Stony Teller, se taky zabývá nějakým způsobem krajinou a prostředím kolem nás a jak na nás působí, jak my působíme na něj. Jano, vy jste vlastně v rámci workshopu prozkoumávali zahradu Tusculum. Můžeš nám popsat, co to je za místo?
3: Tak Tusculum je právě velmi specifické místo, které nás hodně inšpirovalo tady v tom workshope, který se volá Kto mluví v zahradě. A snažíme se tam tady v tom workshope predávat hlas ľudským, ale aj mimoľudským aktérom, ktorí sa v tejto zahrade nachádzajú. Tusculum je aktuálne rezidenčné centrum v priestore bývalej nemocnice Bubeneč, čím prepája umelecké ateliéry a tady to rezidentstvo s pacientmi z LDN, z nemocnice pre dlhodobé nemocných, ktorí sa tedy v tom priestore s nami nachádzajú. Rovnako je tam kaviareň a park Tuskula je otvorený širokej verejnosti, čo nás veľmi inšpirovalo v tom, jak pracovať s komunitou, nakoľko sa tam prepájajú rôzne skupiny obyvateľstva. Vytvára to priestor pre stretávanie sa.
0: Môžeš nám popsať, z jakých perspektív ste to místo ohledávali?
3: Tak v rámci workshopu si jeho účastníctvo môže vybrať z viacerých aktérov, ako je napríklad premýšľať o tom, ako sa cíti tady v tej záhrade napríklad mrkva z nášho zeleninového záhonu. Alebo veľmi dôležitým aktérom je napríklad developer, ktorému tady ten priestor patrí. Rovnako inštitúcia, kde si môže hráčstvo rozmysleť, či chce hrať za kultúrnu inštitúciu alebo práve za LDN.
0: Jestli to chápu správne, tak jde o to si predstaviť vlastne, jak ty jednotliví aktéři na to místo pôsobí a z toho se pokúsiť vyvodiť, co by tomu místu pomohlo, je to tak?
3: Jo, spoločne sa snažíme s účastníctvom workshopu priznať to, ako by mohla vyzerať budúcnosť záhrady. A vždycky je to ovplyvnené zrovna charakterom ľudí, ktorí na ten workshop prídu a zapoja sa do ňoho a vždycky sa tam nám darí vytvárať a vymýšľať, imaginovať nejaké nové možnosti tej budúcnosti záhrady.
0: My budeme pokračovat po další písničce. Tentokrát si pustíme Bezpečí a klid od Posthudby.
4: Řekni, co jsi viděla cestou ze zbytečný práce. Zmatený, unavený slunce pod lánskou tretí. Řekni, co jsi viděla cestou z centra do přecíně, všechno to pouliční nadšení z novýho večera, co se dnes nestihlo, zítra se udělá.

Řekni, co jsi viděla cestu ze zbytečný práce. Rozbitý rádia vpletený do suchých větví. V bytě přes chodbu se ráno měnily zámky. Někdo o půl pátý prozvánil domovní zvonky.

0: Café.
1: Kolektivy Stony Tellers a Kroužek Intersekce fungují na principu nějakého společného rozhodování a sdílení odpovědnosti. Co vás na té kolektivní praxi přitahuje? Co vám třeba dává, co by individuální tvorba nebo práce nenabídla?
2: Určitě to přináší, že skrz ten kolektiv se pak tvoří nějaká komunita a s těmi lidmi se určitě seznámíte. Ta práce nemusí být úplně jednoduchá, tam vlastně se setkáváte s různými názory nebo povědomím a v něčem to vás hrozně posune, podle mě. A hodně se naučíte, jak se pohybovat v mezilidských vztazích.
1: Tak jak ustupovat třeba.
2: A jak ustupovat, přesně.
1: Jano, a jak to máte vy ve Stony Tellers?
3: Tak asi teraz budem hovoriť za seba, čo to znamená pre mňa, pretože napríklad presne počas tej školy sme boli vedení hlavne proste na nejakú individuálnu prax po tej škole, ale v tej škole sme riešili hodne tie veci nejak spoločne, čo mi bolo oveľa bližšie a nevedela som si nejak predstaviť, že by som mala úplne vhupnúť proste do toho umeleckého sveta proste zrazu len tak, takže sme sa začali proste takto spoločne stretávať a pracovať na tých projektoch v nejakej väčšej skupine ľudí. A je to skvelé v tom, že človek má rovno nejakú spätnú väzbu na to, čo robí, na svoje myšlienky, môže ich proste zdieľať s ďalšími ľuďmi a vie, že napríklad keď musí zrovna prebiehať nejakými problémami riešiť a tak, čo hodne za sebou ten umelecký svet prináša, tým, že je to hodne podfinancovaná nejaká sféra a tak, tak môžeme s tým nejak spoločne sa snažiť tady tie veci vyriešiť, hľadať nejaké spôsoby riešení.
2: Ja bych dodal, že rozhodne súhlasím, že to prináši i nejakú vlastne tú společnou podporu, ktorú môžete najít vlastně v těch kolektivech, tím, že neprobíráte jenom tu práci, co děláte, ale i jako, jakou máte třeba kapacitu a z jakého důvodu to je a vlastně se bavíte o svém životě a můžete zjistit, že vám někdo může najednou pomoct nebo vás podpořit a to je na tom skvělý.
3: To nesouhlasím.
1: A když se podíváme na tu druhou stranu, když se třeba na něčem neshodnete, tak jak takový situace řešíte? Máte třeba nějakou strategii nebo nějaký typy? Jak vlastně se shodnout?
3: Tak já myslím, že u nás je to hodně to vychádza z toho, že některé z našich členek mají prostě zkušenost za sociálnou prácou alebo za studium psychologie. Čiže máme velmi dobré nástroje, si myslím, na to, ako zvládat tady ty krizové situace. A snažíme se vždycky si najít nějaký čas na to a nějak si to najprv utriediť sami v sebe a potom si dáme ten priestor a bavíme sa o tom spoločne.
1: Jaro, ty už si zmiňovala, že ste letos dali veľkou dôveru práve kolektívom a že to v niečem mohol byť i risk. Místo toho, aby kurátoři vlastne rozhodovali o všech procesech a o všem, tak ste predali časť zodpovednosti dál. Jak ten proces probíhal?
4: Ja musím říct, že ja tady s tím už mám zkušenosti předchozí. Já jsem pracovala v minulosti s indonéským kolektivem Ruang Grupa právě na posledním ročníku dokumenty v Kaslu. A musím říct, že já jsem se toho od nich strašně moc naučila. A vlastně jsme pořád i dál v kontaktu, spolupracujeme. A musím říct, že pro mě ta zkušenost byla úplně zásadní a vlastně jako změnila úplně ten jako můj způsob přemýšlení o umění v institucích a právě o nějakých velkých uměleckých přehlídkách a viděla jsem, že vlastně takhle sdílet ten proces nebo to pozvání vlastně poslat dál funguje nebo může fungovat, když se tomu nastaví určité podmínky nebo když se vlastně jako staráme o ten proces a o to vytvoření právě těch podmínek, aby to mohlo fungovat. A jsem hrozně ráda, že právě třeba František s Kubou, kteří si myslím, že takhle úplně zvyklí pracovat nejsou, tak vlastně dali tu důvěru mně a šli do toho se mnou. A já si myslím, že ten, já si myslím, že to šlo dobře, protože my jsme si vybrali prostě kolektivy, kterým věříme, máme rádi, co dělají, a zároveň je tam i nějaká pokora vlastně ve smyslu toho, že oni třeba vědí, jak určitý věci dělat líp, nebo určitě prostě než my, mají s tím víc zkušeností, jako třeba právě to neformální vzdělávání nebo to horizontální vzdělávání ve smyslu právě organizování těch jednotlivých čtení, znají prostě tu komunitu nebo ten jejich vlastně jako další prostě ekosystém, který pozvali. My právě jsme s Ruan Grupa vždycky používali tady to slovo ekosystém, a tím vlastně jako označujeme vlastně všechny ty další lidi nebo kolektivy, organizace, kteří jsou součástí prostě toho našeho povědomí, nebo vlastně toho dělají podobné věci, prostě sdílí hodnoty a tak dál. A já si myslím, že to fungovalo dobře, že například to, že jsme pozvali Food, kolektiv, který vytvořil zín, vlastně další v řadě svých publikací, jakožto takovou speciální edici právě pro bienále ve věci umění. Je to taková vlastně náhrada nějaké jako bienálové publikace katalogu nebo prostě jako průvodce, což je taky nějaká jako standardní tištěná věc, která vždycky vzniká, tak my jsme se vlastně rozhodli tady k tomu pozvat ten kolektiv a sdílet s nimi teda ty zdroje, které bychom jinak využili na tu naší publikaci, a dali jsme jim prostě tu důvěru k tomu vlastně autonomně ten koncept vytvořit. Zároveň jsme se s nimi samozřejmě jakoby průběžně nějak setkávali, diskutovali, co mají v plánu, nebo pak jsme se jich samozřejmě jako kurátoři zeptali, jestli by chtěli, aby tam v tom vydání vlastně byly i naše texty, které k té výstavě, oni je přijali, a myslím si, že to je i takový
1: že se vlastně obrátili ty role,
4: přesně tak, a to je vlastně nějaká jako nějaký způsob prostě experimentování, který mě baví a který si myslím, že právě může fungovat, když ty mezilidský vztahy jsou dostatečně právě opečovaný, když lidi spolu mluví na rovinu, když ty podmínky jsou prostě jasně daný a když lidi vlastně jsou ochotní a otevřený vlastně sdílet ty svý očekávání a věřit si prostě vzájemně.
1: Pojďme na další skladbu, tentokrát Sing 2 od Emily Ace Break.

0: Bienále ve věci umění není jen několik měsíců výstav a programů. Chce být udržitelný, chce pokračovat i po skončení. Jaro, co po letošním ročníku zůstane?
1: No tak nabízí se samozřejmě zahrada v Tuskulu, kterou jsme vytvářeli ještě předtím, než právě začaly výstavy, nebo než se otevřely výstavy, která bude pokračovat i dál. Potom samozřejmě vznikla nová díla pro Bienále, tak ta zůstanou, ta se doufejme budou vystavovat dál. A já si myslím, že možná jako nejzajímavější pro mě, nebo vlastně i ten důvod, proč jsem se snažila nějakým způsobem jakoby otevřít ten kurátorský proces a zároveň i třeba do toho prostoru Veletržního paláce pozvat aktivity právě, které jsou o sdílení, které prostě zahrnují nějakou jako specifickou formu, jako třeba, nevím, jídlo a pití a tak podobně, tak že vlastně jako kdyby tím, že se zkoušíme, co vlastně ta Národní galerie unese, co nám vlastně dovolí, tak tím samozřejmě i posouváme ty hranice toho, co je možný vlastně dělat v těch institucích. Takže já doufám, že jsme vlastně se nám podařilo i vlastně trošku jako posunout nebo otevřít vlastně tady ten prostor a pro to experimentování vlastně a pro to hledání právě těch způsobů, jak přemýšlet jinak právě o těch kulturních o zažitých právě formátech kulturních aktivit a o tom, co my jako kulturní pracovnictvo a kurátorstvo můžeme dělat pro to, abychom ten prostor otevřeli právě i pro něco, co třeba doteď v těch institucích nebylo, nebo nebylo tam prostě pozváno z různých důvodů i třeba praktických. Mm-hmm.
0: Je jedním z takových projektů, který zůstane i po Bienále, asi už zmínila, to je ta zahrada Tusculum. Tam probíhal i jakýsi workshop, který vedl k vzniku mobiliáře pro komunitní zahradu. Jano, mohla bys to představit, co se tam vlastně dělo? Vedli jste to vy, Stony Tellers a ještě Galerie Viper?
2: Jo, rovnako sme to viedli ešte aj s Jarou, ktorá teda bola hlavný iniciátor toho, pretože ja mám pocit, že to už je viac ako rok a pol, keď sme sa prvýkrát s Jarou videli a začali sme sa baviť o tom, že my by sme chceli tú záhradu v Tusculum, zeleninovú záhradu. A nejak sme to proste spoločne začali vymýšľať a hľadať spôsoby, jak tú záhradu zafinancovať, tak, aby to bolo udržateľné pre všetkých. A myslím, že Jara hodne pochopila náš spôsob práce a celkovo náš prístup k tomu. A našla rôzne spôsoby, jak do našej praxe a celkovo do Tusculum Garden priniesť ďalšie aktérstvo. A teda spoločne s galériou Viper sme prostredníctvom projektu Lina našli architektonické štúdium Dresd z Viedne, ktorým sme sa ozvali. Povedali sme im naše potreby o tom, že pripravujeme teda tady tú záhradu, ako bude vyzerať a že by sme chceli vytvoriť udržateľný mobiliár do tohto priestoru. A tady to štúdio Dresd je práve architektonické štúdium, ktoré pracuje tady tým spôsobom praxe ako aj my, že sa snažia využívať nejaké nepotrebné materiály alebo nakupovať proste z druhej ruky a podobne. Takže Jara spoločne s kurátorkami z galérie Viper zohnali kopu materiálu, ktorý už nemal ďalšie využitie, ktoré sme tam priniesli na miesto a potom počas troch dní workshopu sme spoločne s Dresdom vytvorili nejakú viziu toho, ako by ten mobiliár mal vyzerať a spoločne s účastníkmi workshopu, ktorí sa počas neho mohli naučiť napríklad používať nejaké mechanické alebo elektronické náradie a naučiť sa nejaké jednoduché princípy toho, ako spájať a používať tady tie nepotrebné materiály, sme vyrobili asi 4 lavičky a nejaké menšie stoly, ktoré sú teraz voľne k použitiu v rámci zeleninovej záhrady.
0: A tá udržiteľnosť je vlastne postavená aj na tom predávaní toho know-how, jak si třeba niečo postaviť.
2: Áno, pretože my sme síce vytvorili niečo tady do tej záhrady, ale účastníctvo si mohlo odniesť tady tú vedomosť toho, ako to môže napríklad oni zúžitkovať niekde inde zase ďalej.
0: Ještě na závěr, co bude s kroužkem intersekce po Bienále? Budete se přesouvat z místa na místo, budete pokračovat dál v kolektivním čtení?
3: Tak kroužek intersekce už existoval před Bienále a předpokládám, že bude pokračovat v existenci i po něm. Většinou jsme čtení pořádali ve Světové 1, teda v galerii. Jsme měli, nevím, jestli můžu říct, rezidenci, ale využíváme i jiné bezplatné prostory a myslím, že možná to s kroužkem bude jenom lepší, protože Bienále pro nás bylo vlastně takový nakopnutí se trochu víc organizovat a dát do toho větší energii, protože jsme vnímali nějakou vlastně chtěnost, důležitost a podstatu.
0: V Art Café jste slyšeli Alfreda Šouce, Jaru Tomanovou a Janu Mikle. Díky moc, ahoj.
2: Děkujeme, ahoj.
0: Další kolektivní čtení a workshop kroužku Intersekce s názvem Tančící těla, vzdor, radost i prolínání proběhne 18. srpna v 15:30 v Národní galerii Praha ve Velké dvoraně Veletržního paláce. Workshop uskupení Stony Tellers, kdo mluví v zahradě, proběhne 27. srpna ve 4 hodiny v Tusculum Prague. Rozloučíme se skladbou Familiar skladatelky a producentky Agnes Obel. Po několika leté koncertní odmlce vystoupila v pátek 31. července v pražském prostoru Archa Plus. Hezký poslech přeje Agáta Hrnčířová.

0: Bienále ve věci umění s podtitulem Nezbytná přání patřilo dnešní Art Café Agáty Hrnčířové. Bienále můžete navštívit až do 13. září ve Veletržním paláci v Praze, v Gampě v Pardubicích a také v Tusculum Prague. Tolik tedy Art Café středeční, to zítřejší, začíná opět krátce po 17. hodině a bude věnováno ženám mezi nemocničními lůžky i ve válečném poli. Jaké příběhy žen vyprávějí dějiny ošetřovatelství a válek a kde všude se nejen díky založení Československého červeného kříže setkáváme se stopami Alice Garrigue Masarykové, tak i o tom vypráví kniha Ženy ve válce. Věnováno jí bude Art Café tedy zítřejší. Tereza Lišková vás od mikrofonu přivítá krátce po 5. hodině odpolední. Teď minula 18. hodina, od mikrofonu vás zdraví Martina Kolajová, ovšem už za malou chvíli mě vystřídá Zdeněk Přidal. Vracíme se k jedné z jeho podvečerních jazzových půlhodinek a v 18.30 nás čeká Válka světů, neb 13. část četby na pokračování ze slavného románu anglického spisovatele H.G. Wellse.
1: Jazzový podvečer.
2: Milí posluchači, v dnešním jazzovém podvečeru si představíme nové severské kvarteto s názvem Beigia. Ničím nerušený poslech vám od mikrofonu přeje Zdeněk Přidal.

Pojďme si v krátkosti říci, s kým máme dnes co dočinění. Začněme rytmikou. Asi nejskloňovanější je jméno kontrabasisty Matse Eilertsena. Ten je už více než 30 let významnou osobností mezinárodní jazzové scény. Podílel se na nesčetných nahrávkách a byl ústřední postavou významných alb vydavatelství ECM s Tordem Gustafsenem, Tryggvem Seimem, Matthiasem Eikem, Wolfertem Brederodem nebo Jakobem Youngem. Vedl několik vlastních projektů, včetně tria s bubeníkem Thomasem Strönenem a nizozemským pianistou Harmenem Franchem. Jejich poslední album z roku 2019 s názvem And Then Comes the Night získalo norskou obdobu ceny Grammy Spellman Award. Před 3 lety Eilertsen získal nejvyšší norské jazzové ocenění, prestižní Buddy Award. Po boku Eilertsena sedí v kvartetu Beigea za bicími Per Odvar Johansen. Johansen také není žádný nováček, figuruje na více než 80 nahrávkách a je držitelem už 6 Spellmanových cen. V roce 2016 debutoval také jako lídr deskou s názvem Let's Dance. Pianista Kjetil Mullerlid je známý svým osobitým stylem hry a kompozicemi, v nichž mísí jazz, norský folklor a improvizovanou hudbu. Tento absolvent jazzových studií na prestižní Trondheimské konzervatoři vydal několik kritikou ceněných alb jako solový umělec se svým triem, jazzovým kvartetem Vako nebo v duo Kjemilí s vokalistkou Emily Storos. Spolupracoval také s trumpetisty Arve Henriksenem a Matthiasem Eikem, saxofonistou Tryggve Seimem nebo se zpěvačkou Sissel Verou Petersen. Mladá, talentovaná a kritikou ceněná nizozemská saxofonistka a skladatelka Kika Sprangers ve své hudbě jemně balancuje mezi zranitelností a silou. Charakterizuje ji láska k nekonvenční instrumentaci, vede vlastní kvinteto a píše skladby i pro jazzový orchestr. V duo natáčela například s pianistou Kitem Downsem.

zimě roku 2024 se naši čtyři protagonisté sešli v útulném prostředí domu Per Odvar Johansena v norském Lomedalenu. Každý přinesl několik melodií a nápadů. Obklopeni spoustou sněhu v hlubokém lese kousek od Osla spustili nahrávání a nechali hudbu samotnou, ať se formuje. Žádný záznam nebyl stejný. Druhý take se často vrací k prvnímu, zejména pokud zní dobře. Ale s Matcem a Per Odvarem se každý take ubíral svým vlastním jedinečným směrem. Interakce mezi námi byla fantastická, působila zcela přirozeně a organicky. I když jsme se ještě moc dobře neznali, dokázali jsme se navzájem hudebně doplňovat. To je na albu slyšet. Spontánnost a zvědavost sdíleli své dojmy z natáčení Kika a Kjetil. Milé posluchačky, milí posluchači z debutové desky kvarteta Beigia, která dostala název Morning, si poslechneme ještě skladby Encore a Love Cycle. Hezký večer vám přeje Zdeněk Přidál.

0: Právě uplynula podvečerní půl sedmá, poslouchali jsme poslední ukázku z alba, které se jmenuje Morning, jazzový podvečer, s dnešním datem mu věnoval Zdeněk Přidal. My se na Vltavě k hudbě vrátíme opět v 19 hodin, kdy nás čeká Sedmé nebe s Martou Kloučkovou, ovšem už za malý okamžik nalistujeme další kapitolu v románu, který poprvé vyšel před 128 lety v roce 1898. O 7 let později v roce 1905 vyšel v češtině a je to román, který je prvním dílem sci-fi žánru, které představuje mimozemšťany jako technologicky mnohem vyspělejší civilizaci, což pro sebe jistý lidský druh znamená varování. Ten román se jmenuje Válka světů.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Pastvina zmizelých.
3: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
2: Kam se poděli?
4: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
2: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
2: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radioteka.cz.
5: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. 2 kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.
6: Četba na pokračování.
0: A celkem 19 částí má četba z románu anglického spisovatele H.G. Wellse Válka světů. A my vám právě teď v podání Igora Bareše nabízíme kapitolu číslo 13.

Kniha druhá. Země pod nadvládou Marťanů. V minulých kapitolách jsem natolik odbočil od svých vlastních příhod, abych mohl vypovědět zážitky svého bratra, že nyní musím připomenout, že se už vlastně několik kapitol stále ještě s vikářem skrýváme v prázdném domě v Helifordu, kam jsme se ukryli před černým dýmem. Začnu tedy opět odtamtud. Setrvali jsme v onom domě po celou nedělní noc a strávili jsme také pondělek, den velké paniky, na tom nezasaženém ostrůvku, odříznuti od zbytku světa černým kouřem. Po oba dlouhé dny nám nezbývalo nic než čekat, vyčkávat v trýznivé nečinnosti. Hlavu jsem měl plnou obav o ženu. Představoval jsem si, jaký asi je v Leatherheadu, jak je vyděšená, vystavená nebezpečím, jak mne oplakává v domnění, že už nejsem naživu. Přecházel jsem sem a tam z místnosti do místnosti a hlasitě jsem vzlikal při pomyšlení, jak jsme byli odtrženi jeden od druhého a co všechno se jí může přihodit, když mne nemá na blízku. Věděl jsem, že bratranec je sice dost statečný, aby jí přispěl na pomoc při jakémkoliv ohrožení, nedokáže ale dostatečně bystře rozpoznat rizika a pohotově na ně reagovat. Teď neplatilo hrdinství, nýbrž obezřetnost. Mou jedinou útěchou byla víra, že Marťané snad potáhnou směrem na Londýn, tedy pryč od ní. Čím neurčitější je úzkost, tím je člověk rozjitřenější a tím větší má sklon k přecitlivělosti. Unavovalo mne už poslouchat vikářovi neutuchající výlevy. Měl jsem už dost pohledu na jeho sobeckou malomyslnost. Po několika marných protestech jsem se od něho prostě izoloval. Uchýlil jsem se do místnosti, kde byly globusy, lavice a sešity, byla to zřejmě školní třída. Když mne posléze vypátral i tam, zalezl jsem si do komory na půdě a zamkl jsem se uvnitř, jen abych mohl zůstat s trýznivými myšlenkami o samotě. Celý den a ještě příští ráno jsme byli beznadějně zablokováni černým dýmem. V neděli večer se v sousedním domě objevily známky života. Nějaká tvář u okna, svítilny přenášené sem a tam, později se ozvalo bouchnutí dveří. Nevím však, co to bylo za lidi, ani co se s nimi pak stalo. Černý dým celé pondělní ráno táhl níž k řece, ploužil se blíž a blíž k nám, až se posléze rozlil i po vozovce vedoucí kolem domu, jenž nám poskytl úkryt. Kolem poledne přikráčel napříč poli Marťan a otravnou látku vysrážel proudem přehřáté páry, která se sikotem udeřila do stěn domu, porozbíjela všechna okna, jež zasáhla a opařila vikáře na ruce, když prchal z předního pokoje a opařila i mne. Když jsme pak prolézali promočené místnosti a vyhlédli opět ven, vypadal celý kraj směrem k severu, jako by se jim přehnala vánice černého sněhu. Při pohledu směrem k řece jsme zahlédli v černi spálených luk jakousi nachovou příměs. Nějakou chvíli jsme netušili, jak tato změna ovlivnila naše postavení, až snad na to, že od hrozby černého dýmu jsme osvobozeni. Ale potom mi došlo, že tu už nejsme uvězněni, že bychom už odtud mohli odejít, uniknout. Jakmile jsem si uvědomil, že se nám otevřela cesta k útěku, okamžitě ve mně ožila touha po nějaké činnosti. Ale vikář propadl letargii. Nic ho nedokázalo přesvědčit. Tady jsme alespoň v bezpečí, opakoval stále, alespoň v bezpečí. Už jsem se rozhodoval opustit ho. A kéž bych to byl učinil. Poučen lekcí, kterou mi udělil dělostřelec, jsem prohledal dům, abych se zásobil jídlem a nápoji.
Našel jsem si také trochu oleje a hadříků na své spáleniny a sebral jsem klobouk a flanelovou košili, které jsem našel v jedné z místností. Když vikáři došlo, že skutečně chci odejít i sám, že už jsem se s myšlenkou na rozchod vyrovnal, zvedl se z nenadání k odchodu i on. A jelikož byl po celé odpoledne všude klid, vydali jsme se s černalou silnicí na cestu k Sunbury. V Sunbury, stejně jako i místy na silnici, ležela zhroucená těla. Mrtví lidé i koně, převržené povozy, zavazadla, vše zasypáno vysokou vrstvou černého prachu. Tento smutečný příkrov, připomínající popel, ve mně vyvolal vzpomínku na to, co jsem četl o zkáze Pompeji. Lesíky na druhé straně silnice dosud hořely. Twickenham byl ušetřen termopaprsků i černého dýmu a setkali jsme se tu i s dalšími lidmi, ale nikdo z nich nám nebyl schopen podat žádné nové informace. Povětšinou stejně jako my využili chvilky uklidnění k tomu, aby se přemístili někam dál. Mám dojem, že mnoho domů tu bylo stále ještě plných svých vyděšených obyvatel, natolik přestrašených, že jim ani nestačily síly k útěku. Na silnici zůstala i hojnost důkazů o panickém úprku. Nejživěji si vybavuji tři rozbité bicykly na jedné hromadě. Rozdrcené koly nesčetných povozů, které je přejížděly v prachu vozovky. Asi o 7:30 jsme přešli řeku po Richmondském mostě. Nebyl ničím chráněn, takže jsme spěchali, abychom už byli na druhé straně. Přesto jsem si stihl všimnout, že dolů po proudu plují ve vodě jakési na chově rudé útvary, mnohé o průměru až několik metrů. Nevěděl jsem, co je to zač, nebyl čas je nějak zkoumat. A tak jsem pro ně v duchu přijal mnohem strašlivější vysvětlení, než jim ve skutečnosti příslušelo. Tady na Sarijském břehu opět ležel černý prach, který byl před nedávnem ještě dýmem, leželi tu mrtví, celá hromada u vchodu na nádraží a nikde ani stopy po Marťanech, dokud jsme neušli kus cesty do Barnes. V černající se dálce jsme spatřili skupinku tří lidí, jak utíkají po straní uličkou k řece, ale jinak se Barnes jevilo zcela opuštěné. Nahoře na kopci plály rudé požáry v Richmondu. Mimo města však nebylo ani stopy po černém dýmu. Pak náhle, když jsme se už blížili ke Kew, vyběhl proti nám větší počet lidí. Nad střechami domků se objevila horní část marťanského bojového stroje a stanula necelých 100 jardů od nás. Ochrnuti strachem jsme zcepeněli. A kdyby se Marťan podíval dolů pod sebe, byli bychom bez pochyby zahynuli. Byli jsme tak vyděšeni, že jsme se vůbec neodvážili pokračovat v cestě. Uchýlili jsme se do nějaké zahrady a skryli jsme se tam v jakémsi přístřešku. Vikář se tam schoulil, tiše pofňukával a odmítal se pohnout. Ale má utkvělá představa, že se nějak musím dostat do Leatherheadu, mi bránila chvíli si tu odpočinout. A tak jsem se za soumraku odvážil opět ven. Prošel jsem nějakými křovisky a pěšinou podél domu, stojícího na rozlehlejším pozemku, a octl jsem se najednou opět na silnici vedoucí do Kew. Vikáře jsem sice nechal ležet v přístřešku, ale on mne záhy opět dohonil. Okamžik, kdy jsem se podruhé vydal na cestu, patří k největším pošetilostem, jichž jsem se kdy dopustil. Bylo naprosto zjevné, že Marťané jsou všude kolem nás. V zápětí poté, co se ke mně vikář opět připojil, zahledli jsme v dálce bojový stroj. Buď ten, který už jsme viděli předtím, anebo jiný, podobný. 4 nebo 5 postaviček před ním prchalo šedozeleným polem a rázem nám bylo jasné, že je Marťan pronásleduje. 3 obřími kroky se octl mezi nimi a lidé se začali spod jeho nohou rozbíhat všemi směry.
Nepoužil paprskometu, aby je zničil, nýbrž je jednoho po druhém sbíral. Bylo vidět, že je skládá do jakési velké kovové klece, která byla zavěšena na zadní části stroje, asi jako se nosí nůše. Bylo to poprvé, kdy jsem si uvědomil, že by snad Marťané mohli mít s poraženým lidstvem i jiné záměry, než je vyhubit. Stanuli jsme na okamžik jako skamenělí. A pak jsme prchli vraty za našimi zády do zahrady, obehnané zdí, a šťastnou náhodou jsme rovnou padli do jakéhosi příkopu. Ohledání nemohlo být řeči a zůstali tam ležet, neodvažujíce se ani zašeptat, dokud se neobjevily první hvězdy. Muselo být už k 11, když jsme sebrali odvahu vydat se znovu na cestu. Neopovážili jsme se však pustit se po silnici. Nýbrž jsme se plížili podél živých plotů a zahradami a ostražitě jsme přitom hleděli do tmy. Vikář střežil pravou stranu a já levou, neboť Marťané byli zřejmě všude kolem nás. Na jednom místě jsme narazili na prostor spražený na úhel, vychládající už pod vrstvou popílku, kde po různu leželi mrtvoly vojáků, děsivě popálených na hlavě i na těle. Jejich nohy i holínky však byly ohněm takřka netknuty. Zdechliny koní byly vyrovnány v jedné řadě, ani ne 50 stop od 4 roztržených kanónů a napadrť rozmetaných muničních vozíků. Šín, jak se nám zdálo, zkáze unikl, ale celé městečko bylo stichlé a opuštěné. Mrtvoli jsme tu neviděli, ovšem do postranních uliček jsme za tmavé noci nedohlédli. Šínu si můj společník postěžoval, že je mu mdlo a že má žízeň, takže jsme se rozhodli pokusit se proniknout do některého domu. Nejprve se nám podařilo dostat se do jednoho malého dvojdomku, ale tam jsme nenalezli nic než kousek splesnivělého sýra. Byla tam však voda a když jsme se napili, sebral jsem aspoň sekerku, abychom byli nějak vyzbrojeni na další pokus o takové vloupání. Přešli jsme silnici. V zahradě obehnané zdí stál bílý dům a tam jsme ve spíži našli konečně nějaké jídlo. 2 bochníky chleba, syrový steak a půl šunky. Podávám tento výčet tak podrobně proto, jelikož se situace vyvinula tak, že nám bylo souzeno vydržet o těchto zásobách celé 2 týdny. Pod policií bylo vyrovnáno lahvové pivo. Dále jsme objevili 2 sáčky fazolových lusků a značně ovadlé saláty. Ze spíže vedly dveře do jakési umývárničky, kde bylo palivové dříví a další skříň a v ní skoro půl tucet lahví burgundského, polévkové konzervy, konzervovaný losos a také 2 plechovky sušenek. Seděli jsme v přilehlé kuchyni, po tmě, neboť rozsvítit jsme se neodvažovali a jedli jsme chléb a k němu šunku a zapíjeli to pivem společně z jedné láhve. Vikář, který se dosud nezbavil strachu a na němž byl patrný neklid, se ku podivu nemohl dočkat, až opět vyrazíme na cestu, a já jsem ho právě nabádal, aby se pořádně najedl a uchoval se tak při síle, když došlo k události, která měla znamenat naše uvěznění. Nebude určitě ještě ani půlnoc, poznamenal jsem, a v tom nás zaplavila oslepivá záře, sytě zelený záblesk. Na okamžik před našima očima ostře vyvstalo celé zařízení kuchyně, vše v jasně zelené a v černé. V zápětí následoval takový výbuch, jaký jsem neuslyšel nikdy předtím ani potom. A v těsném sledu zdálo se, že téměř současně se kdesi blízko otřásla země prudkým nárazem. Následoval třesk skla,
praskot. Okolo nás se sypalo zdivo a ze stropu se odloupla omítka a v drobných šupinkách nám pršela na hlavu. Otřes mne odhodil přes celou kuchyň. Padl jsem na kličku dvířek u kamen a omdlel jsem. Jak mi pak řekl vikář, byl jsem dlouho v bezvědomí a když jsem se opět probral, byla kolem zase hluboká tma. Vikář se nade mnou skláněl, obličej celý jakoby mokrý, krvácel z rozseknutého čela, jak se pak ukázalo, a smáčel mi obličej vodou. Nějakou chvíli jsem si nedokázal uvědomit, co se vlastně stalo. Pak se mi poslední události začaly zvolna vybavovat. Boule na spánku mé vzpomínky potvrzovala. Je vám líp? Vyptával jsem nevikář šeptem. Konečně jsem mu byl schopen odpovědět. Posadil jsem se. Nehýbejte se, varoval mne. Podlaha je plná střepů z nádobí v policích. Nedá se tu udělat krok, aby to nebylo slyšet. A já mám dojem, že tam venku jsou oni. Seděli jsme oba tak potichu, že ani dýchat jsme jeden druhého téměř neslyšeli. Zdálo se, že je všude mrtvý klid. Třeba, že jednu chvíli zcela blízko nás cosi zašramotilo. Snad kus padající omítky, anebo zdiva, kde si venku v těsné blízkosti se s přestávkami ozýval jakýsi kovový skřípot. Teď zas, zašeptal vikář, když to venku opět zaskřípilo. Já to slyším, odpověděl jsem, ale co by to mohlo být? Marťan, hlesl vikář. Naslouchal jsem bedlivě znovu. To ale nevypadalo na paprskomet, řekl jsem a pro tu chvíli jsem se klonil k názoru, že se na budovu zřítil jeden z jejich obřích bojových strojů, tak jak jsem už viděl jiný padnout na věž šeprtonského kostela. Ocitli jsme se v tak nepochopitelné a zvláštní situaci, že jsme se snad 3 nebo 4 hodiny, než se začalo rozednívat, neodvážili ani pohnout. A pak se dovnitř prodral úsvit ne oknem, které zůstávalo temné, ale trojúhelníkovou dírou vzniklou mezi trámkem a kupou roztříštěných cihel. Poprvé jsme teď měli možnost rozhlédnout se v šedavém světle po kuchyni. Okno bylo vymáčknuto hromadou zahradní prsti, která se nahrnula i na stůl, kde jsme seděli, a sypala se nám až pod nohy. U horního rámu okna jsem rozpoznal vyrvanou odpadní rouru. Podlaha byla poseta střepy nádobí. Stěna kuchyně přilehla k domu, byla rozvalena a jelikož odtamtud pronikalo denní světlo, bylo zřejmé, že větší část domu se zřítila. S touto zkázou výmluvně kontrastovala úpravná kredenc mořená v módním tónu do světle zelené a pod ní rozestavená řádka měděných a cínových pohárků a nádob, modrobílá tapeta imitující dlažky i pestrobarvná směsice kuchyňského nářadí zavěšeného nad kamny. Když úsvit pokročil, spatřili jsme škvírou ve zdi Marťana. Stál už hnoucího válcového tělesa bez pochyby na stráži. Při pohledu na něj jsme se co nejobezřetněji opět přikrčili a odplížili se z přísvitu v kuchyňce do šera umývárny. A tu mne rázem napadlo vysvětlení všech těchto událostí. Pátý projektil, řekl jsem šeptem. Je to zřejmě pátá střela z Marsu. Zasáhla dům a nás pohřbila pod jeho troskami. Vikář hodnou chvíli mlčel a pak zašeptal: Pane, slituj se nad námi. Slyšel jsem, jak se potichu rozvzlikal. Byl to jediný zvuk v jinak tiché místnosti. Já sám jsem se sotva odvažoval dýchat a seděl jsem s očima upřenýma na světlý obdélník dveří do kuchyňky. Stěží jsem rozpoznával vikářovu tvář. V šeru byl patrný jen jakýsi šedivý ovál a pak jeho bílý kolárek a manžety. Venku začalo cosi kovově tlouci, pak se ozvalo ohlušivé zahoukání a poté po chvilce ticha šum, jako by syčel nějaký stroj.
tyto zvuky, které pro nás povětšinou byly hádankou, pokračovaly s přestávkami dál a zdálo se, že jich postupně přibývá. Náhle se cosi rytmicky rozbušilo. Ucítili jsme vibrace, při nich se všechno kolem nás roztřáslo. Jednu chvíli se zatmělo, přízračný obdélník dveří do kuchyně dočista stemněl. Setrvali jsme tam přikrčeni celé dlouhé hodiny, potichu a celý roztřesení, až jsme samou napjatou pozorností umdleli. Posléze jsem se probudil hlady. Do té doby musela uběhnout větší část dne. Byl jsem tak lačný jídla, že mne to dohnalo k činnosti. Řekl jsem vikářovi, že si jdu najít něco k snědku a dotápal jsem opatrně do kuchyňky. Neodpověděl sice, ale sotva jsem začal jíst, vyburcoval ho i onen nepatrný šramot, který jsem bez děky působil, a uslyšel jsem, jak se plíží za mnou. Když jsme pojedli, odkradli jsme se zpět do místnosti a tam jsem zřejmě usnul. Neboť když jsem se opět strhnutím probral, byl jsem sám. Dunivé vibrace pokračovaly s únavnou vytrvalostí. Několikrát jsem vikáře šeptem volal a nakonec jsem se tápavě vydal ke dveřím do kuchyně. Byl ještě den. Vikáře jsem uviděl na druhé straně místnosti. Ležel u trojúhelníkovitého otvoru, jímž bylo vidět ven na Marťany. Byl tak schrben, že mu ani na hlavu vidět nebylo. Uslyšel jsem pestrou směsici zvuků, rámus jako někde ve strojovně, a celý dům se otřásal o ním rytmickým dusáním. Prasklinou ve zdi jsem zahlédl vršek stromu, pozlacený sluncem a teplou motř večerního klidného nebe. Asi minutu jsem vikáře nehnutě sledoval. A pak jsem se vydal kupředu, přikrčen a s největší opatrností při každém našlápnutí mezi střepy, jimiž byla celá podlaha pokryta. Dotkl jsem se jeho nohy a vikář sebou leknutím trhl tak prudce, až se venku uloupl velký plást omítky a s hlučným bouchnutím sjel na zem. Stiskl jsem mu paži v obavě, aby nevykřikl. A dlouhou dobu jsme zůstali nepohnutě v podřepu. Pak jsem se otočil, abych zjistil, co zbylo z našeho útočiště. Vypadla omítka po sobě zanechala v troskách svislou štěrbinu. A když jsem se opatrně napřímil, hleděl jsem škvírou na místa, kudy ještě včera vedla poklidná předměstská silnička. Proměna, kterou jsme teď sledovali, byla nezměrná. Pátý válec zjevně dopadl přímo do prostřed onoho dvojdomku, který jsme navštívili jako první. Celá budova zmizela, byla dočista smetena, rozdrcena na prach a ten odvanula exploze. Válec nyní ležel několik metrů pod původními základy v hluboké jámě, již teď o mnoho větší než ta, kterou jsem si prohlédl ve walkingu. Hlína v okolí dopadu přímo vyšplíchla účinkem obrovského nárazu a zůstala ležet v navržených haldách, které zakryly celou okolní zástavbu. Zemina se chovala asi jako bláto pod prudkým úderem kladiva. Náš dům se sesul směrem k zadní stěně. Celá jeho přední část, včetně přízemí, byla úplně zničena. Kuchyňka a přípravna unikly zkáze a zůstaly stát, pohřbeny pod hlínou a zříceným zdivem, sevřeny tunami materiálu ze všech stran, kromě stěny přivrácené k válci. V podstatě jsme teď viseli na samém okraji rozměrné kruhové jámy, kterou Marťané pilně prohlubovali. Kdesi za našimi zády se ozýval dunivý dusot. Znovu a znovu vyrážely do výše výtrysky jasně zelených par a pokaždé nám zakryly výhled štěrbinou jako závojem. Válec uprostřed prohlubně už byl otevřen
a na jejím protějším okraji uprostřed zpřelámaného a hlínou zahrnutého stromoví strměl jeden z velkých marťanských bojových strojů. Opuštěn svou posádkou, vysoký a strohý, na pozadí večerní oblohy. Zprvu jsem si sotva všímal jámy nebo válce, třeba že jimi by měl popis logicky začínat, neboť jsem byl zcela zaujat prazvláštním lesklým mechanismem, který jsem spatřil v činnosti dole v prohlubni a samozřejmě i podivnými tvory, kteří jen zvolna a se zjevnou námahou přelézali navršenou zeminu v jeho blízkosti.

0: Igor Bareš a v jeho podání 13. pokračování četby z románu anglického spisovatele A.G. Wellse Válka světu. Četbu uvádíme v rámci našeho vltavského filmového léta, našeho prázdninového projektu v premiéře. Z překladu Vladimíra Svobody ji připravil Michal Plzák a natočil režisér Vlado Rusko. A další pokračování průběhu brutální invaze Marťanů na Zemi, kdy zcela nepřipravené lidstvo čelí koncem 19. století letí katastrofální situaci, vás na Vltavě čeká zase zítra v podvečer. A přesně za hodinu se potkáme s další slavnou literární postavou, kterým je slavní hrdina, který se jmenuje Baron Prášil.
1: Jako praštěný rozporkou a beze smyslu vrhl jsem se na zem. Jediná myšlenka, které jsem byl jakž tak schopen, byla, že mnou už pronikají tesáky a spáry lva. Nebo že odcházím do věčných lovišť chrtánem krokodýla. V příští vteřince mi však zapraskal v uších silný, ale naprosto neznámý hluk. Odvážím se zvednout hlavu. A co myslíte, pánové, že se naskytlo mým očím? K nevypověditelné radosti vidím, že lev v okamžiku, kdy jsem se vrhl na zem, krvelačně skočil, ale přeskočil mě a vletěl krokodýlovi rovnou do tlamy. Hlava jedné šelmy vězela v tlamě druhé a obě se zuřivě snažili a namáhali dostat se od sebe. Vyskočil jsem jako sarna, vytáhl tesák a jediným šmiknutím uřízl lvovi hlavu. Zatímco jsem jeho trup zuřivě škubal u nohou, popadl jsem ručnici a zatloukl pažbou lví hlavu tak hluboko krokodýlovi do požeráku, až se potvora zadusila.
0: Ano, Baron Prášil je známou literární a filmovou postavou bájného lháře a chvástala. A my se s ním potkáme na Vltavě dnes večer ve 20 hodin v rámci našeho letního projektu Pokračování za 5 minut, což jsou letní večery s literaturou a dnes to bude středeční vltavský letní večer s knihou Gottfrieda Augusta Birgera Podivuhodná dobrodružství Barona Prášila.

0: Sedmé nebe.
1: Hezký středeční večer, milí posluchači. Vítám vás u Sedmého nebe. Jehož tématem je dnes současná a kapela a sborová tvorba. Nápad na tohle téma mi dal sbormistr a dirigent Lukáš Prchal. Jakožto i pár tipů na krásné nahrávky současné sborové tvorby. Já jsem playlist doplnila o novinky v a kapela světě i o své oblíbené písničky a vznikl program, který vás doufám potěší. Co nás tedy dnes čeká? Budou to a kapela tělesa, The Swingles, Accent, Watches 8 či Rebel Beat. Na své si přijdou i milovníci větších vokálních těles, jako jsou Perpetuum Jazzile, a pustím i současnou sborovou tvorbu od skladatelky a jazzové zpěvačky Josephine Lindstrand či skladatelů Erikse Eschenwaldse či Erika Whittakera. Příjemný poslech vám přeje Marta Kloučková.

Naši společnou hodinku zahájila italská a kapela Rebel Beat s písní Not a Fairy Tale, tedy žádná pohádka. Píseň je z krásného alba Come z roku 2021. Ve stejném roce vyšla i deska The View From In Here britské a kapely The Swingles. Pustím písně Somewhere In The Words To Land a Verde Rame. Tu druhou napsala Frederica Basile, docela nová členka tohoto tělesa.

album The View from In Here a kapely The Swingles, ze kterého jsme právě slyšeli písně Somewhere for the Words to Land a Verde Rame, má oproti současné, zejména tedy americké a kapela produkci, docela přirozený zvuk a zároveň nápaditou produkci, skvělé aranže a krásný zvukový design, a to mě se moc líbí. Rozhodně doporučuji k poslechu na podzimní večery, je toto album jako dělané. Nádherná cesta hudební krajinou Británie, tak zní titulek k albu Enchanted Isle, Tělesa Voices 8. Album vyšlo v roce 2019 a my si z něj pustíme dvě písně. Irský tradicionál Carrick Fergus s nádherným sólem mladé, rovněž irské zpěvačky Sibeal a hit zpěvačky Eni, který se objevil ve filmu Pán prstenů. Píseň May It Be.

Kdo jste teď při poslechu těchto písní uronili slzičku, tak v tom rozhodně nejste sami. Od Moses Aid se nyní dostáváme ke slibované současné sborové tvorbě. Pustím píseň lotyšského skladatele Erikse Eschenwaldse Stars v podání tělesa Labyrinth Choir a poté skladbu Leonardo Dreams of His Flying Machine, tedy Leonardo sní o svém létajícím stroji, skladatele a sbormistra Erika Whitakera v podání sboru Eric Whitaker Singers. Kdybyste si tuto píseň chtěli poslechnout živě, 20. října večer ji provede pražský mikrochor v kostele svatého Šimona a Judy. V první půli zazní a kapela sborová tvorba 20. a 21. století a v druhé části zazní Celebration Jazz Mass Karla Růžičky se 14členou kapelou.

V sedmém nebi nám dozněla skladba Leonardo Dreams of His Flying Machine v podání tělesa Eric Whittaker Singers a my budeme pokračovat v podobném duchu. Eric pro změnu Westberg Vocal Ensemble nám zaspívá skladbu Due Compositioni Corali Giardino di Afrodite, jde o text básničky Sappho, zhudebněný italským skladatelem Ildebrandem Pizzettim, který žil v letech 1880 až 1968. A poté zazní skladba jazzové zpěvačky a skladatelky Josephine Lindstrand, kterou můžete znát například ze spolupráce s kytaristou Davidem Doruškou. Bude to skladba Stormen, opět v podání sboru Eric Westberg Vocal Ensemble.

To byl Erik Westberg Vocal Ensemble a my se nyní vrátíme k jazzovější a kapela tvorbě. Pustím slovinský jazzový sbor Perpetuum Jazzile, který jsem tu už v minulosti pouštěla. Teď tentokrát mi to přišlo jako takový hezký předěl mezi sbory a menšími a kapela tělesy a proto jsem je zařadila do programu i dnes. Uslyšíme píseň Johnny Mitchell Both Sides Now, protože bez ní by a kapela vydání Sedmého nebe nebylo kompletní, a píseň Le Flair, kterou Perpetuum Jazzile naspívali z The Swingles.

Závěr dnešního a kapela a sborového Sedmého nebe bude patřit a kapele Akcent. Tu tvoří šestice vynikajících zpěváků z několika zemí: USA, Kanady, Švédska, Velké Británie a Francie. Skupina se potkává na koncertech po celém světě a zpívá jim to skvěle. Uslyšíte písně Blackbird Johna Lennona a Paula McCartneyho a No More Blues Tomáše Bema. Obě jsou z jejich nejnovějšího alba Journeying, které má velmi vtipný kreslený obal a je i hudebně velmi nápadité, jak uslyšíte. Já vám přeji krásný zbytek dne a ještě přidám tip na večer. Koncert Varhaníka a mého vltavského i kapelového kolegy Ondřeje Pivce a Organic Kvartetu v Jazz Doku začíná zhruba za hodinku a určitě to bude skvělé. A to je ode mě všem, budu se opět těšit za týden naslyšenou v Sedmém nebi. Loučí se Marta Kloučková.

0: Tak jako každou středu i dnes v pořadu Sedmé nebe Marty Kloučkové dominoval lidský hlas, neboli lidské hlasy, a na závěr jsme slyšeli verzi písně Blackbird.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: A máme tu 8. hodinu večerní, milí posluchači, od mikrofonu Vltavy vás zdraví Martina Kolajová a před námi středeční 5. srpnový večer, který bude patřit fantazii, zvuku i také silným příběhům. A už za okamžik otevřeme stránky knihy Podivuhodná dobrodružství barona Prášila od Gottfrieda Augusta Bürgera a čeká nás tedy svět, kde se skutečnost s lehkostí mění v neuvěřitelné dobrodružství. Večer v 10 vás pak zveme do radioateliéru. Tentokrát budeme vybírat ze záznamu koncertu minimaratonu elektronické hudby, který se konal v rámci loňského ročníku festivalu Ostravské dny. A to znamená, že nás čeká hudba, která hledá nové cesty, nové barvy i nové způsoby naslouchání. Hodinu před půlnocí se pak ze zvukových krajin přesuneme do tichého a intimního světa románu Milenec, který napsala Margaret Dirasová. A krátce před koncem dnešního večera od 11:30 stihneme ještě nalistovat další kapitolu knihy, která je věnována životu a dílu Davida Lynche, tvůrce, který dokázal proměnit sny i neklid v jedinečný filmový jazyk. Se světem a životními osudy tohoto filmového režiséra se tedy potkáme v rámci osudu ve 23 hodin a 30 minut. Tak tedy před námi doufejme pro vás inspirativní večer s Českým rozhlasem Vltava. Těší nás, že nás posloucháte. A teď už je tu cyklus pokračování za 5 minut, náš letní cyklus každou středu nabízející setkání s knihou a také s hudbou. A v jeho rámci dnes uvádíme obnovenou premiéru pořadu Podivuhodná dobrodružství barona Prášila. Celý název knihy, ze které budeme za okamžik číst, zní Podivuhodné cesty po vodě i souši, polní tažení a veselá dobrodružství barona Prášila, jak je při víně vypravuje v kruhu svých přátel. Tvůrce německé balady, básník a prozaik Gottfried August Bürger vydal tuto knihu v roce 1786 a kdo si kdysi uvedl, že knížka dobrodružných baronových příběhů byla prý původně napsána jen proto, aby se stala odstrašujícím příkladem všem chlubilům a chvastounům. Čeká nás tedy rozhlasové zpracování Bürgerových příhod barona Prášila. V režii Marie Texelové čte Jan Gross. Pořad byl natočen v roce 1981 a my ho uvádíme v rámci našeho letního letošního vltavského projektu Filmové léto.
1: Pokračování za 5 minut.
3: Podivuhodná dobrodružství barona Prášila, jak je vyprávěl při víně v kruhu dobrých přátel.

Mnozí cestovatelé přikrašlují a nerozpakují se vyprávět víc, než je přesně vzato pravda. Jaký div, že se čtenářů nebo posluchačů zmocní lehká nedůvěra. Ovšem, kdyby někdo z naší ctěné společnosti chtěl jen v myšlenkách zapochybovat o mé pravdomluvnosti, byl bych jej nucen za jeho nedůvěru co nejsrdečněji politovat a poprosit, aby odešel raději dřív, než začnu vypravovat svá dobrodružství, která jsou sice neuvěřitelná, ale přesto naprosto věrohodná. Ve všech případech, pánové, při nich jsem šťastně, ale jen o vlásek upláchl zubaté s kosou, pomohla mi náhoda, které jsem svou ducha přítomností a udatností dokázal využít, jak se sluší a patří ve svůj prospěch. Ví i malé dítě, že všechno toto dohromady tvoří štěstí myslivce, námořníka i vojáka. Byl by však prabídným a opovržení hodným lovcem, admirálem nebo generálem ten, kdo by se za každou cenu všude a za všech okolností spoléhal jen na náhodu nebo na štěstí a neměl přitom v malíčku všechny potřebné znalosti a schopnosti, nebo si neopatřil nástroje zaručující konečný a všestranný úspěch. Takové výtky a opovržení nemohou ovšem stihnout mě. Mohu tedy plným právem říci, že jsem například získal nehynoucí slávu svému jménu v nejrůznějších oborech myslivosti. Nechci se pouštět do malicherností a celkem zbytečných podrobností o svých stájích, psincích a zbrojnicích, jak to u nás rádi dělají štolbové lovci nebo psovodi, ale jeden z mých psů se vyznamenal v mých službách tak úctyhodně, že se o něm musím při této příležitosti alespoň zmínit. Byl to stavěcí pes. Každému, kdo poznal jeho bystrost, klid, poslušnost a neunavnost, mašírovali oči závistí z hlavy. Mohl jsem ho užívat ve dne v noci. Když byla tma, zavěsil jsem mu na ocas lucernu a lovil jsem s ním i v nejhlubší půlnoci stejně dobře, ba mnohdy i lépe, než v pravé poledne. Bylo to krátce po svatbě a manželka dostala chuť vyjet si na lov. Jel jsem napřed, abych něco našel. Za malou chvíli stál ohař před hejnem dobré stovky koroptví. Zastavím a čekám. Ale manželka nikde. Trochu jsem znervoznil, neboť vyjela hned za mnou, provázena pobočníkem a štolbou. Ještě jsem se pořádně rozhlédl a když jsem nikoho nespatřil, vrátil jsem se asi na půl cesty. Tu jsem nedaleko zaslechl žalostný nářek a přitom nebylo daleko široko živé duše. Seskočil jsem z koně, přiložil ucho k zemi a zjistil jsem, že bědování se ozývá pod zemí. Ale nejen to. Naprosto zřetelně jsem rozeznával hlas své paní, sténání pobočníka a zoufalý nářek štolbův. V příštím okamžiku jsem si uvědomil, že stojím právě nad uhelným dolem. Nebylo nejmenších pochyb, že moje ubohá paní a její průvodci spadli do šachty. Jako smyslu zbavený štval jsem koně do nejbližší osady a tam jsem svolal havíře, kterým se podařilo po několika hodinové umorné dřině vyprostit nešťastníky z hloubky 90 sáhů. Napřed vytáhli štolbu a jeho koně, potom pobočníka a za chvíli jeho valacha, pak mojí choť a nakonec jejího tureckého mimochodníka. Nejpodivnější nad tom všem bylo, že kromě nepatrných škrábnutí, která nestála ani za řeč, vyvázli z té smrtelně vážné nehody lidé i koně bez úhony. Ovšem tím spíše měli všichni, jak se patří, nahnáno. Dovedete pochopit, že na lov neměl už nikdo ani pomyšlení. Protože jste během tohoto vyprávění, jak se domnívám, úplně zapomněli na mého psa, nebudete mi zajisté mít za zlé, že i mě vypadl tehdy z hlavy. Služba neúprosně volala a musel jsem se na zítří vydat na cestu, z které jsem se vrátil teprve po 14 dnech. Sotva jsem se doma rozkoukal, už jsem svou Dianu pohřešoval. Nikdo se o ní nestaral, neboť všichni se domnívali, že je se mnou a nyní k mému hlubokému zármutku nebyla k nalezení. Nakonec mě napadlo, nebude ten věrný pes ještě u koroptví. Naděje i strach mě tam okamžitě hnali. A opravdu,
Ke své nesmírné radosti vidím Dianu stát na témže místě, kde jsem jí před 2 týdny opustil. Žeň, vykřikl jsem. Pes vyrazil a já jsem jedinou ranou složil 25 koroptví. Ubohé zvíře však ke mně zpátky sotva dolezlo, jak bylo vyhladovělé a vysílené. Abych je dostal domů, musel jsem je vzít k sobě do sedla. Třeba, že to nebylo pohodlné, učinil jsem to ze srdce rád, jak jistě pochopíte. Po několika dnech pečlivého ošetřování byl pes zase čilý a veselý, jako dříve. Vzpomínám na tu neobyčejnou Fenu stejně rád, jako vzpomínám s vroucí láskou na vynikajícího litevského hřebce, jakého by musel lupou hledat po celém světě. Dostal jsem ho náhodou, která mi poskytla příležitost ukázat své jezdecké umění v plné slávě a v plném lesku. Přebýval jsem tenkrát v nádherném sídle litevského hraběte Przobovského a popíjel čaj v přepichovém salonku ve společnosti dam, zatímco pánové odešli dolů do dvora ocenit krásu a stepilost čistokrevného oře, který jsem byl právě dopraven z Hřebčince. Z ničeho nic slyšíme zvenčí zoufalé volání o pomoc. Jako blesk se běhnu se schodu a vidím koně tak rozdivočelého a rozběsněného, že se nikdo neodvážil k němu přiblížit, natož vsednout na něho. Nejsrdnatějším jezdcům tuhla v žilách krev a stáli kolem zděšení a zmatení. Všechny rozrýval strach a znepokojení. Jediným mohutným skokem odstl jsem se koni na hřbetě. Hřebec byl mou troufalostí tak zděšen a překvapen, že jsem jej v krátké chvíli dík svému jezdeckému umění naprosto ovládl. Poslouchal mě jako beránek. Abych dámám uspořil zbytečný strach a všechno jim předvedl zblízka, přinutil jsem koně vskočit otevřeným oknem do čajového salonku. Hned krokem, hned klusem a cvalem objel jsem několikrát pokoj a vyhoupl se dokonce na prostřední stůl, kde s vybraným citem předvedl malou ukázku vysoké jezdecké drezury, což dámy neobyčejně pobavilo a nadchlo. Kůň prováděl cviky tak dokonale, nenuceně, obratně a vkusně, že nerozbil ani jediný šáleček a nepoškodil ani nejkřehčí misku. Získal jsem tím u dam i u hostitele nesmírnou vážnost a přízeň, takže mě hrabě s obvyklou zdvořilostí požádal, abych od něho přijal koně jako dar a vyjel s ním do boje proti Turkům, proti nímž se tenkrát chystalo mohutné tažení pod velením hraběte Münicha.

Skromnost zakazuje podřízeným přivlastňovat si nesmrtelné činy a vítězství, jejich sláva se připisuje jedině vojevůdcům bez ohledu na jejich schopnosti. Nebo dokonce naprosto nehorázně králům a královnám, kteří přičichli k střelnému prachu jen při vojenských přehlídkách a kteří viděli vojsko v bojových útvarech jen při slavnostních parádách a nikdy nespali v poli, ale vždycky jen v prachových peřinách. Nedělám si tedy mimořádné nároky na zásluhy z našich vážnějších šarvátek s nepřítelem. Všichni jsme konali jen svou samozřejmou povinnost, což je v řeči vlastence a vojáka krátce správného chlapa, slovo velmi obsažné a důležité, přestože dav povalečů a tlučhubů má o něm jen ubohé, chatrné a nepatrné mínění. Protože jsem velel sboru husarů, prováděl jsem různé výpady, při nichž všechno záviselo na mé chytrosti a udatnosti. Proto se také domnívám, že mohu plným právem přisoudit úspěchy sobě i svým druhům, které jsem vedl do bitev a k vítězství. Jednou, když jsme zahnali Turky do Očakova, šlo u předních hlídek čertovsky do tuhého. Moc nechybělo a můj ohnivý litvák mě odnesl k Abrahamovi na výměnek. Patroloval jsem tehdy daleko vpředu a viděl jsem postupovat nepřítele zahaleného neprostředí.

jen tak dlouho, dokud jej nepoděsil a nezahnal na zbrklý útěk strach z mých husarů. Nyní nastal pravý okamžik zmužilého napadnout. Dostal za vyučenou dokonale. Porazili jsme ho na hlavu a zahnali nejen do pevnostních děr, ale do všech koutů světa. Přetrumflo to i nejfantastičtější naše očekávání. Poněvadž můj Litvák byl neslýchaně rychlý, byl jsem první mezi pronásledovateli a když jsem viděl, že nepřítel prchá proti lehlou branou z pevnosti ven, považoval jsem za rozumné zarazit na tržišti a dát zatroubit k nástupu. Zastavil jsem. Ale představte si, pánové, můj úžas, když jsem kolem sebe nespatřil jediného trubače, po mých husarech nikde ani vidu, ani slechu. Cválají snad jinými ulicemi, nebo co se s nimi mohlo stát, povídám si. Přece nemohou být daleko a museli by mě každým okamžikem dostihnout. Nechtěl jsem zbytečně mařit čas a tak jsem zajel se svým Litvákem ke kašně na náměstí, aby ho napojil. Pil jako štábstrumpetr, ale ani jsem se nedivil. Vždyť měl za sebou kus pořádné dřiny. Avšak, když jsem znovu se ohlédl po svých lidech, co myslíte, pánové, že jsem spatřil? Celý zadek mého ubohého zvířete byl pryč. Všechno. Jako když sekerou utne. Jak hltavě pil, tekla z něho voda zase proudem ven. Samozřejmě mohl tak chlastat doskonání světa a nebylo by mu to nic platné. Žízeň by stejně neuhasil. Jak se to mohlo stát, bylo mi úplnou záhadou, dokud se z protější strany nepřihnal můj štolba a s plnou hubou blahopřání, prošpikovaného peprným klením, mi všechno nevysvětlil. Když jsem totiž vyjížděl v bohapustém zmatku prchajících nepřátel do pevnosti, spustili v bráně náhle ochranou mříž a ta urazila koní zadek. V chumlu nepřátel, kteří se bezhlavě cpali do brány, začal zadek vyhazovat a nadělal hotovou paseku. Potom prý vítězoslavně odklusal na blízká luka, kde ho určitě najdu. Beze slova odpovědi jsem odcválal na zbílé koňské půlce na zmíněnou louku, kde jsem s opravdovým potěšením nalezl ztracenou část koně. Maje v hrsti nevyvratitelné důkazy, že v obou půlkách mého koně koluje život, dal jsem zavolat kuršmída. Okoukl práci a dlouho se nerozmýšlel. Sešil obě části tenkými vavřínovými výhonky, které právě byly po ruce. Rána se nádherně zahojila, ale stalo se něco, co se skutečně mohlo stát jen koni tak ušlechtilému a vzácnému. Vavřínové odnůžky se v koňském těle ujaly, vyrašily, vyrostly a sklenuli se nade mnou v překrásné loubí, takže jsem potom podnikl mnoho významných cest ve stínu vavřínů svých i svého koně.

První cesta, kterou jsem v životě podnikl, byla cesta po moři. Byl jsem ještě holobrádek, který se holí jitrnicí, jak říkával strýc, černý, huňatý, husarský plukovník. A nebylo možné s jistotou určit, zda porost na mé bradě je osení dětského chmíří či zárodek prvního strniště vousů, nicméně cestování bylo mou horoucí touhou. Otec strávil na cestách drahnou řadu let svého bohatýrského života a nejeden dlouhý zimní večer nám příjemně zkrátil pravdivým a nešminkovaným vyprávěním o svých úžasných dobrodružstvích, z nichž vám příležitostně některá snad také povím. Jak vidíte, je možno pokládat mé sklony stejným právem zavrozené jako zavštípené. Zkrátka, abych nestřílel naslepo, chytal jsem se jako tonoucí stébla každé příležitosti, která se naskytla nebo mohla naskytnout, abych si vyprosil nebo vyvzdoroval uskutečnění své nepřemožitelné touhy spatřit svět. Ale všecičko bylo marné. I když se mi tu a tam podařilo nenápadně oblomit otce, v zápětí matčin neústupný nesouhlas a tetino staropanenské ječení a křižování obrátili v prach a popel vše, co jsem promyšleným útokem a cílevědomým postupem získal. Až jednoho dne nás navštívil vzdálený příbuzný z matčiny strany. Oblíbil si mne na první pohled. Často mi opakoval, že jsem švarný, statný junák a sliboval, že udělá vše, co bude v jeho silách, aby se splnilo mé nejvřelejší přání. Jeho jiskrná výmluvnost způsobila mnohem více než moje a po umorných námitkách, rozláčném dohadování a nekonečných úvahách bylo k mé neslýchané radosti rozhodnuto, abych jej provázel na Ceylon, kde byl jeho strýc už mnoho let guvernérem. A tak jsme vypluli z Amsterdamu s výsostným posláním královské holandské vlády. Kromě neobyčejně silné bouře nezažili jsme nic pozoruhodného. O té bouři se musím několika slovy zmínit, neboť po sobě zanechala prapodivné následky. Zvedla se právě ve chvíli, kdy jsme zakotvili u jakéhosi ostrova, abychom doplnili zásoby vody a dříví. Zuřila tak zběsile, že vyrvala staleté stromy nesmírné tloušky a výšky ze země i z kořeny a zmítala jimi v povětří jako stébly sena. Nohé vážily několik set centů, ale byly vymrštěny, řeknu málo, 5 mil od země. Ano, tak vysoko, že vypadaly jako nepatrná peříčka hravě poletující mezi mračny. Když se orkán utišil, spadl každý strom přímo na své místo a okamžitě zapustil kořeny, takže po nějakém spustošení nebylo nejmenší stopy. Jen jediný strom udělal výjimku. Byl to velikán ze všech nejmohutnější. A právě když ho bouře vyrvala z půdy, seděli v jeho koruně muž se ženou a česali kyselé okurky. Nebuďte překvapeni, pánové, neboť v této části světa rostou na stromech tyto lahodné plody již naložené. Počestný párek cestoval se stromem rozbouřeným povětřím trpělivě jako dva pokorní holoubci, ale svou tíží způsobil, že se okurkovník jednak odchýlil od své původní dráhy, jednak dopadl na matičku zemi vodorovně. Jako většina obyvatel opustil i sám nejmilostivější císař svoje mocnářské sídlo, aby nebyl hanebně pohřben pod troskami. Vracel se právě zahradou domů, když mu strom zasvištěl nad hlavou a naštěstí ho na místě zabil. Jistě je vám, pánové, podivné, proč říkám naštěstí. Ano, skutečně naštěstí, neboť tenhle panovník byl s odpuštěním nejohavnější tyran, jakého kdy nosila tato zem. Nejen prostí obyvatelé ostrova, ale i jeho vlastní dvořané, oblíbenci a milostnice byli nejubožejšími tvory pod sluncem. V jeho mamutích zásobárnách hnily stohy nejvydatnějších potravin, ale podaní, kterým toto nesmírné bohatství uloupil, zmírali hlady. Z vděčnosti za nesmrtelnou službu, kterou zelinářský pár třebaže řízením pouhé náhody prokázal svým spoluobčanům, byl dosazen na osiřelý trůn. Na své nedobrovolné pouti vzduchem dostali se ti dva dobří lidé tak blízko k věčnému ohni světa,
Že na to doplatili nejen světlem svých očí, ale také notnou dávkou vnitřního světla. Vzdor tomu však vládli, jak jsem se později dozvěděl, s nehynoucí slávou. A od těch dob nežil na ostrově lidský tvor, který by neřekl, kdykoliv kousl do okurky: zachovej nám, Hospodine, našeho císaře. Po opravě lodi, kterou bouře hrozně pochroumala, jsme se rozloučili s novým panovníkem i s jeho vzácnou polovicí a vypluli za příznivého větru k cíli své cesty. Za 6 neděl klidné plavby jsme dorazili na Ceylon. Uplynulo asi 14 dnů od našeho příjezdu, když mne nejstarší guvernérův syn požádal, abych s ním vyšel na lov. Jak pochopíte, pánové, vyhověl jsem jeho nabídce srdečně rád. Tento můj vzácný přítel byl vysoký, silný muž, zvyklý na nesnesitelné vedro domácího podnebí, kdežto já jsem byl v mizivě krátkém čase i při nejmírnější chůzi tak zoufale unavený a zmalátnělý, že jsem se za svým společníkem uprostřed džungle velice opozdil. Abych si trochu odpočinul, chtěl jsem si protáhnout hřbet na břehu dravé řeky, která po celou cestu lákala mou pozornost. Ale najednou jsem zaslechl na stezce, po níž jsem přišel, podezřelý šramot. Ohlédnu se a málem jsem skamenil. Po pěšině si to ke mně špacíruje lev jako bík, se zřejmým úmyslem udělat si z mé mrtvoly chutnou snídaní bez ohledu na moje stanovisko. V pušce jsem měl jen zaječí broky a na dlouhé rozmýšlení nebylo kdy. V bláhové naději, že šelmu zastraším nebo poraním, rozhodl jsem se vypálit. V rozechvění jsem ani nepočkal, až mi lev přijde na dostřel, a tak jsem ho ranou jen rozuřil. Rozehnal se jako lavina přímo proti mně. Spíše z pudu sebezáchovy než z rozumného uvážení pokusil jsem se o holou nemožnost, o útěk. Obrátím se a ještě dnes, když na to pomyslím, mám kůži jako struhadlo. Několik kroků ode mne stojí strašný krokodýl s tlamou jako vrata do kořán. Představte si, pánové, peklo mé situace. Za mnou lev a přede mnou krokodýl. Po levici dravá řeka a po pravici zející propast, která, jak jsem se doslechl později, byla plná nejjedovatějších plazů. Jako praštěný rozporkou a beze smyslu vrhl jsem se na zem. Jediná myšlenka, které jsem byl jakž tak schopen, byla, že mnou už pronikají tesáky a spáry lva, nebo že odcházím do věčných lovišť chrtánem krokodýla. V příští vteřince mi však zapraskal v uších silný, ale naprosto neznámý hluk. Odvážím se zvednout hlavu. A co myslíte, pánové, že se naskytlo mým očím? K nevypověditelné radosti vidím, že lev v okamžiku, kdy jsem se vrhl na zem, krvelačně skočil, ale přeskočil mě a vletěl krokodýlovi rovnou do tlamy. Hlava jedné šelmy vězela v tlamě druhé, a obě se zuřivě snažili a namáhali dostat se od sebe. Vyskočil jsem jako sarna, vytáhl tesák a jediným šmiknutím uřízl lvovi hlavu. Zatímco jsem jeho trup zuřivě škubal u nohou, popadl jsem ručnici a zatloukl pažbou lví hlavu tak hluboko krokodýlovi do požeráku, až se potvora zadusila. V zápětí po tomto dokonalém vítězství, vybojovaném proti dvěma krvelačným bestiím, přiběhl můj drahý přítel, aby se přesvědčil, co zavinilo mé opoždění. Blahopřál mi, načež jsme krokodýla společně změřili. Měl na vlas 140 pařížských stop a 7 palců. Když jsme později vyprávěli o tomto jedinečném dobrodružství guvernérovi, poslal několik lidí s potahem a dal obě zvířata přivést do svého paláce. Z lví kůže mi tamnější kožešník nadělal pytlíky na tabák. Poctil se mi několik svých cejlonských známých. Po návratu do Holandska jsem zbylé váčky věnoval několika ctihodným amsterdamským vašnostům.
Chtěli se mi mermomocí odvděčit dárkem ve výši 1000 dukátů, ale mně se podařilo sice s velkou námahou, přitom však s náležitou ctí a vážností tuto laskavou pozornost odmítnout. Krokodýlí kůže byla obvyklým způsobem vycpána a je podnes největší pamětihodností Amsterdamského muzea. Průvodce tam za malý poplatek vypravuje tuto historii každému návštěvníku ovšem. Vždycky k ní něco přidá ze svého, čímž její pravdivost a věrohodnost značnou měrou trpí. Tak například vykládá, že lev proskočil krokodýlem skrz na skrz. A když chtěl obrátit voj, jak se říká, a mazat zadními vrátky pryč, utěl mu veleslavný a světoznámý monsieur baron, jak neobyčejně nazývá, hlavu a s ní 3 stopy krokodýlí ohánky. Ten tlučhuba také drze prohlašuje, že ztráta ocasu nešla krokodýlovi nijak pod vouci, takže se otočil, vyrazil panu baronovi tesák z ruky a spolkl nůž s takovou zuřivostí, že si jim proklál srdce a na místě zdechl. Jistě zde nemusím zdůrazňovat, pánové, jak je mi nepříjemné, bezostyšné žvanění toho neomalence. Lidé, kteří mě neznají, dají se v dnešní pochybovačné době takovým průhledným překrucováním, zkreslováním a lhaním velmi snadno strhnout k nedůvěře a pochybnostem o mých skutečných činech, což přirozeně do hloubi duše uráží kavalíra, který střeží svou čest jako největší poklad.

Tenkrát, když jsem býval v tureckých službách, často jsem se bavil projížďkami na výletní bárce Pomare di Marmora, odkud je nejkouzelnější pohled na Cařihrad se serajlem velikého sultána. Jednou za svítání, očarován krásou a jasem oblohy, spozoroval jsem ve vzduchu jakousi kulatou věc, ne větší než kulečníková koule, z které cosi viselo dolů k zemi. Na nic jsem nečekal, chopil jsem se své nejlepší a nejdelší pušky na ptáky, bez níž nevycházím a nevýjíždím ani na krok, nabil jí kulkou a vypálil jsem. Ale zbytečně. Tajemné jablko trčelo ve výši dál. Naládoval jsem pušku dvěma kulemi a znovu vystřelil, avšak nepořídil jsem zase nic. Teprve třetí rána se čtyřmi nebo pěti kulemi zasáhla cíl a milá věcička se poroučela dolů. Představte si, jak jsem kulil oči, když na dva sáhy od mé bárky spadl skvostně zlacený kočár zavěšený na balonu větším než nejmohutnější chrámová kopule. Ve voze byl muž a asi půl pečené ovce. Když jsem se vzpamatoval z prvního údivu, dal jsem celé toto zjevení obklíčit svými lidmi. Muži, který vypadal jako Francouz a skutečně jim také byl, visel z každé kapsy pár masivních hodinkových řetězů z přívěsky, na nich, jak se domnívám, byly portréty nějakých velmožů a vznešených dam. Všechny knoflíkové dírky měl obtěžkané nejméně 100 dukátovými medailemi a všechny prsty posázené drahocenými diamantovými prsteny. Kapsy kabátu měl předspány peněženkami plnými zlaťáku, které ho téměř táhly k zemi. Bože můj, pomyslel jsem si, tento muž jistě musel prokázat lidskému pokolení ty nejpotřebnější a nejnesmrtelnější služby, když jej mocní pánové a vznešené dámy přes všechno dnes obecně zakořeněné skrblictví tak ověnčili a tak napěchovali odměnami, neboť, jak říkám, všechno to vypadalo jako dary. Muži však bylo z pádu tak zle, že ze sebe nebyl schopen vyrazit kloudné slovo. Po nějakém čase se mu ulehčilo a podal nám toto vysvětlení. Nejsem tak chytrý a moudrý, abych tuto vzducholoď vynalezl, ale jsem dost a dost troufalý a schopný nejkrkolomnějších obratů, abych měl odvahu do ní sednout a lítat v povětří. Asi před 7 nebo 8 dny, nedovedu to už přesně odhadnout, vznesl jsem se z Cornwallského mysu v Anglii a vzal jsem sebou ovci, abych s ní před zraky tisíců diváků předvedl několik uměleckých výstupů. Ale 10 minut po vzlétnutí se na neštěstí obrátil vítr a místo do extru, kde jsem chtěl přistát, zahnal mě na širé moře, nad nímž jsem v obrovské výši celou tu dobu bloudil. Bylo dobře, že jsem se nedostal k produkci, kterou jsem chtěl předvádět s ovcí, neboť třetí den mě přepadl takový hlad, že jsem musel zvíře zabít. Protože jsem plul nesmírně vysoko nad měsícem a po 16-hodinové plavbě doletěl tak blízko k slunci, že se mi seškvařilo obočí, položil jsem staženou ovci na výsluní, totiž abyste rozuměli, na tu stranu, kam balon nevrhal stín a kde měli sluneční paprsky ohromnou sílu, a za 3/4 hodiny byla ovce do zlatova. A touto pečení jsem se živil po celou tu dobu. Tady muž přetrhl svou řeč a se zájmem se rozhlížel kolem sebe. Když jsem mu vysvětlil, že budova před námi je rezidence velikého konstantinopolského sultána, zůstal jako v Jiříkově vidění, neboť se domníval, že je na druhém konci světa. Můj pekelně dlouhý let, pokračoval potom ve vyprávění, způsobilo přetržené lanko od balonové záklopky, kterou se vypouští hořlavý plyn. Kdybyste býval na balon nevystřelil a neprorazil jej, musel jsem se vznášet jako Mohamed mezi nebem a zemí až do soudného dne. Vůz pak velkomyslně daroval jednomu z mých plavčíků, který obsluhoval kormidlo, skopovou pečení hodil do moře, balon byl ranou, kterou jsem mu zasadil, rozedrán jako turecká fangle.

Máme ještě čas načít novou láhev, pánové, a proto vám povím ještě jednu, tak říkajíc, neuvěřitelnou příhodu, která mě stihla několik měsíců před návratem do Evropy. Sultán, jemuž jsem byl představen ruským a francouzským vyslancem, mě pověřil významným posláním v Káhiře. Bylo to poslání, které muselo zůstat na věčné časy hrobovým tajemstvím. Odcestoval jsem s pravou orientální slávou, provázen početným služebnictvem. Cestou jsem měl příležitost rozmnožit svou svitu o několik jedinečných a užitečných exemplářů. Když jsem byl několik mil od Cařihradu, spatřil jsem mrňavého, vyzáblého, zbůdarma pobíhajícího mužíka, který měl na každé noze přivázané nejméně 50-librové závaží. Kam tak kvaltuješ, příteličku, povídám, abych zakryl údiv. A co ta divná křídla na nohou, ta ti nevadí? Vyběhl jsem před půl hodinou z Vídně, odpověděl běžec. Kde jsem sloužil u jednoho panstva, nechal jsem toho. Tak se jdu po něčem poohlednout do Cařihradu. Tím závažím na nohou si mírním chůzi. Nechci tam být příliš brzy. Tenhle chlapík se mi zalíbil na první pohled. Zeptal jsem se, zda by nechtěl sloužit u mne. Souhlasil všemi 10. Pak jsme táhli dál. Prošli jsme mnohá města a kraje bez zastávky, až jsem nedaleko silnice zahlédl muže odpočívajícího v bujné trávě. Ležel tiše, jako by spal, ale nespal, naopak. Měl ucho přitisknuto k zemi a poslouchal, jako by chtěl slyšet čerty z nejhlubších pekel. Kamarádičku, povídám, co to posloucháš? Ale jen tak z dlouhé chvíle, jak roste tráva, odpověděl. A slyšíš ji? Jak pak ne? Nechtěl bys do mých služeb? Člověk nikdy neví, co mu bude třeba někdy vyslechnout. Nemusel jsem ani dál mluvit. Chlapík vyskočil jako čamrda a bez rozmýšlení šel. Jen co by kamenem dohodil, stál na návrší střelec se zalícenou puškou a střílel pánu bohu do oken. Zdař bůh, myslivče, na co střílí, zeptal jsem se. Obloha je čistá jako zrcadlo. Zastřeluj si novou pušku. Támhle na špičce štrasburského chrámu seděl vrabec, ale už jsem ho sundal, jestli ráčej vidět, odpověděl vážně ten muž. Kdo jen trochu zná moji vášeň pro lovecké a střelecké umění, nebude se divit, že jsem tomu čarostřelci padl rovnou kolem krku. A že jsem nešetřil slov ani kapsy, abych jej získal do svých služeb, rozumí se samo sebou. Prošli jsme opět několika městy i kraji, až jsme dorazili k hoře Libanon. Tam stál u hlubokého cedrového lesa chlap jako stodola a tahal za lano, které si obtočil kolem pořádného kusu lesa. Příteli, jsi snad Herkules? Co to taháš? Zeptal jsem se chlapa. Ale měl jsem přinést trochu dříví na stavbu a zapomněl jsem si doma sekeru, tak si pomáhám, jak se dá. Po těchto slovech vyrval před mýma očima jediným trhnutím asi čtvereční míly lesa, jako by to bylo rákosí. Snadno se dovtípíte, co jsem udělal. Toho chlapíka jsem nemohl pustit, i kdybych měl obětovat celý vyslanecký plat. Když jsme konečně dorazili do Egypta, strhla se tak hrozivá vichřice, že jsem trnul, aby nerozmetala a neodnesla všechny mé vozy, koně i celou družinu. Po levé straně cesty stálo v řadě 7 větrných mlýnů, jejichž křídla se točila rychleji než vřeteno nejzručnější přadleny. Pár kroků vpravo stál chlap, pupkatý jako John Falstaff, a ucpával si ukazováčkem pravou nosní dírku. Když uviděl, v jakém nebezpečí jsme se octli a jak zoufale s námi vichřice rejduje, trochu se pootočil a smekl přede mnou širák jako mušketýr před svým plukovníkem. V tu ránu všechno utichlo, ani vánek nezavál a všech 7 mlýnů se zastavilo. Úžaslý okamžitou proměnou, která se mi nezdála přirozenou, zavolal jsem na toho pořízka. Co tu děláš, nezná bohu? Máš snad v těle ďábla, nebo jsi sám Belzebub? Hráčej odpustit, excelencí, odpověděl. Sloužím tady u mlináře a dělám mu trošku větru. Abych těch 7 mlýnů neodfoukl, musil jsem si zacpat jednu nosní dírku.
Mazák nad regiment jiných, pomyslel jsem si, ten se mi hodí, až se vrátíš domů a dojdou ti trumfy při vyprávění o všech těch neuvěřitelných dobrodružstvích, která si zažil na souši i na vodě. Dohodli jsme se raz, dva. Fukáč nechal mlýny stát a šel se mnou. Byl právě čas dorazit do Káhyry. Sotva jsem zde splnil své úřední poslání, rozhodl jsem se propustit celou vyslaneckou družinu, jež nebyla opravdu k ničemu, a vydat se na cestu jako pouhý soukromník pouze s novými lidmi, které jsem cestou přijal do svých služeb. Bylo neuvěřitelně krásné počasí. Nil, ta stará matka řek, stkvěl se v celé své skvoucí slávě. Nemohl jsem odolat pokušení a nevyplout do Alexandrie. 2 dny jsme se plavili jako po smetaně. Pánové, určitě jste už nesčíslněkrát slyšeli o pravidelných nilských zátopách. A právě 3. dne začal Nil stoupat. Ale tak divoce, že přes noc byla země do nedohledna pod vodou. 5. večera po západu slunce uvízla naše loď v něčem, co jsem považoval za liany nebo neproniknutelnou houštinu, ale sotva se rozenilo, vzbudil jsem se jako v pohádce uprostřed zralých nejlahodnějších mandlí. Okamžitě jsem nechal spustit olovnici. Trčeli jsme něco přes 60 stop nad zemí, bez nejmenší možnosti odrazit napíť z místa. Asi kolem 8. nebo 9. hodiny, pokud jsem mohl uhodnout podle výšky slunce, zvedl se uragan a naši milou bárku převrhl jako košatinu. Divoký proud ji pohltil v několika okamžicích. Jak se hned dozvíte, neměl jsem po dlouhý čas ani tušení o jejím osudu. Sami jsme měli z pekla štěstí. Všichni 8 mužů a 2 chlapci jsme zachránili krk na stromech. Větve, které dokázaly tak lehce udržet nás, neměly bohužel dost sil udržet i naší loď. V té pekelné brindě jsme vězeli plné 3 neděle a 3 dny a živili se jen mandlemi, že nám nechybělo pití, rozumí se samo sebou. Když nadešel 22. den téhle potopy, dala se voda na ústup, zaplatila patama tak rychle, jak přišla a za 4 dny byla znovu pod našíma nohama terra firma. Naše loď byla první příjemnou věcí, kterou jsme spatřili. Ležela asi 200 sáhů od místa, kde políbila dno. Když jsme usušili na slunci potřebné věci a pořádně se zaopatřili z lodní zásoby, vykročili jsme hledat ztracenou cestu. Přesným propočtem jsem zjistil, že nás záplava zahnala 150 mil přes hráze a zahradní ohrady. Za týden jsme dorazili opět k řece. Proudila si ve svém řečišti, jako by se nechumělilo. Vyprávěli jsme své dobrodružství jednomu bejovi, který nám ochotně vyšel vstříc a poslal nás na jedné ze svých bárek dál. Po 6 dnech jsme pak přistáli v Alexandrii.

Od výpravy do Egypta, pánové, jsem se stal sultánovi pravou rukou. Nehnul beze mne prstem a pravidelně každé poledne i večer mě zval ke stolu. Musím uznat, pánové, že jeho veličenstvo turecký sultán má ze všech potentátů na světě nejdelikátnější kuchyni. Mluvím jen o jídlech, nikoli o nápojích, neboť zajisté víte, že mohamedánské náboženství zakazuje věřícím sebemenší doušek vína. Na lahodnou sklenku vína si musí člověk na tureckých trachtacích nechat zajít chuť. Ale co se neděje veřejně, děje se velmi zhusta v soukromí. Přes všechny hrdelní zákazy ví nejeden Turek, stejně jako německý prelát, jak chutná pohár dobrého vína. Věděla to ovšem také jeho turecká výsost. Na veřejných banketech nebylo po víně nejmenší stopy. Po hostině však čekala na jeho výsost v kabinetě vždycky láhev znamenitého vína. Jednou mě sultán nenápadně pokynul, abych jej následoval. Když jsme se zavřeli, vyndal z tajné skřínky láhev a pravil: Prášile, vím, že vy křesťané vínu rozumíte. Mám tu ještě jednu lahvičku tokajského, ale tak pikantní víno v životě ještě neochutnal. Potom jeho víso stráčila nalít dvě číše a svorně jsme si přiťukli na zdraví. Tak co mu říká? Není to něco extra znamenitého? Vynikající jakost výsosti, odpověděl jsem, ale odpusťte, musím přeci jen doznat, že jsem pil ve Vídni u neboštíka císaře Karla VI. Daleko lepší tokajské kule a blesky, to by měla vaše výsost převalit na jazyku. Příteli prášile, vážím si jeho slov, ale tokajské lepší než tohle, to je holá nemožnost. Vždyť mi tuhle lahvičku daroval jeden uherský šlechtic a myslel, že mi dává půlku života. Tak to byl pěkný jezevec výsosti. Mezi tokajským a tokajským je obrovitánský rozdíl. Oč se vsadíme, že vám za hodinu opatřím přímo z císařského sklepa takovou láhev tokajského, že nebudete věřit vlastnímu jazyku. Prášilé, zdá se mi, že breptá nesmysly. Vám, výsosti, přísahám. Přísahám, že vám opatřím za hodinu přímo z císařského vídeňského sklepa trochu jiný ročník tokaje než tuhle punčochovinu. Prášile, prášile, jestli si ze mne chce vystřelit, pozor, pozor. Znám ho sice jako pravdomluvného muže, ale teď se mi přece jen zdá, že lže. Výsosti, jestli se neurazíte, můžeme to zkusit. Jsem největší nepřítel lží na celém světě. Když nesplním slovo, ať jsem o hlavu kratší. Ovšem, moje hlava není hrouda hlíny. Co vsadíte vy? Platí, beru ho za slovo. Když tu nebude úderem čtvrté láhev tokajského, bude ho to bez nejmenšího milosrdenství stát hlavu, neboť se nenechám tahat za nos ani od nejlepších a nejvěrnějších přátel. Když dodrží slib, může si odnést z mé pokladnice tolik zlata, stříbra, perel a drahého kamení, kolik unese nejsilnější chlap. To rád slyším, odpověděl jsem. A hned jsem požádal o pero a ingoust. Pak jsem napsal císařovně Marii Terezii tento dopis. Vaše veličenstvo, jako univerzální dědička zdědila jste po svém urozeném mrtvém panu otci také jeho sklep. Osmělují se vyprosit si po doručiteli tohoto listu láhev tokajského, které jsem u vašeho pana otce tak často pil. Avšak prosím jen nejlepší jakost, neboť jde o sázku. Z celého srdce rád se za tuto pozornost odvděčím všude, kde budu moci. A jsem teď váš a tak dále a tak dále. Bylo už za 10 minut 4:15, když jsem dal tento dopis svému rychlonožkovi. Ihned si odepíjal z nohou závaží a mazal do Vídně. Potom jsme pro ukrácení chvíle vypili s velkým sultánem zbytek jeho tokajského. Ale odbylo čtvrt, odtlouklo půl, odcinkli 3/4 a po mém běhounovi jako by se zem slehla. Přiznám se, pánové, pomalu mi začaly tuhnout nohy, neboť se mi zdálo, že jeho výsost už šilhá po šňůře od zvonce, aby přivolala pána, který tak rád dělá lidi o krk kratší.
Měl jsem možnost jít si protáhnout kosti na zahradu a na lokace čerstvého vzduchu, ale jen pod ostřížím dohledem dvou služebných duchů, kteří se za mnou táhli jako krvelačné stíny. V té strašné chvíli, kdy mi už i květiny voněly umlčinou a ručičky hodin ukazovaly za 5 minut 4, poslal jsem rychle pro svého bystroušku a ostrostřelce. Přilítli v cuku letu. Bystroužka položil ucho na zem a poslouchal, jestli se už běžec neblíží. Hrálo ve mně, jako ve starých pendlovkách, když mi hlásil, že ten rychlonohý fajfka leží bůh ví jak daleko a chrápe, jako když fošny řeže. Jak to zaslechl ostrostřelec, vyběhl na terasu, stoupl si na špičky a zvolal: Na mou duši, pane barone, ta líná kůže se vyvaluje pod dubem u Bělehradu a láhev leží vedle něho, ale počkej, holomku, já tě probudím. Zalícil okamžitě pušku a vypálil do koruny stromu. Krupobití žaludů, líjá květviček a listí dopadlo prudce na spáče a probudilo jej. Vlasy mu vstaly jako hřebíky, jak se lekl, že zaspal. Pak si plivl na chodidla a přiletěl s lahví i s psaničkem Marie Terezie do Sultánova paláce právě na vteřinu, když ručičky ukazovaly 3:59.5. To bylo vyražení, to si velkosultánský chlupatý jazyk pochutná na vínečku. Prášile, pravil sultán po 3 doušcích, nebral mi to za zlé, když si nechám tuhle lahvičku jen pro sebe. Je ve víní mnohem lépe zapsán než já a takového vína si opatří snadno víc. Po těch slovech láhev pečlivě zazátkoval, zamkl do skřínky, klíč zastrčil do tajné kapsy u kalhot a zazvonil na strážce pokladu. Pánové, hlas toho zvonečku byl pro mne tou nejsladší hudbou, jakou jsem kdy v životě slyšel. Teď je na mě, abych dodržel slib, pravil sultán strážci pokladu. Vydej příteli Prášilovi z mé pokladnice tolik, kolik odnese nejsilnější chlapík. Strážce se uklonil před svým pánem, div nepolíbil zem. Mně pak sultán potřásl srdečně pravicí. Snadno si všichni domyslíte, že jsem nepropásl ani okamžik, abych měl výhru hrsti. Dal jsem zavolat svého hromotluka s dlouhým lanem a odebrali jsme se do pokladnice. To, co z pokladu zbylo, když si můj chlapík našlapal ranec, odnesla by straka na ocásku. S kořistí jsme to namířili rovnou do přístavu. Rychle jsem najal největší dopravní loď, kterou bylo možno sehnat, naložil služebnictvo i poklad a zmizel za obzorem jako sisel v díře ještě dříve, než se mohlo strhnout něco nepříjemného. A to se právě stalo. Strážce pokladu nechal vrata pokladnice do kořán, nebylo totiž proč je zavírat, a letěl, až se mu z lítek kouřilo omeldovat sultánovi, jak jsem si svou výhru vyzvedl. Sultána div neranila mrtvice. Popadl se za hlavu a rozkázal svému nejvyššímu admirálovi, aby vyrazil s celým válečným loďstvem a vysvětlil mi po dobrém nebo po zlém, že si takhle sázku nepředstavoval. Nebyl jsem ani 2 míle od přístavu, když jsme spatřili, jak nám celé turecké válečné loďstvo pluje s plnými plachtami v patách. Musím přiznat barvu, pánové, že se mi moje hlava, která se sotva pevně usadila na krku, nanovo povážlivě zakymácela. Tu ke mně přistoupí můj fukáč a povídá: Excelenci, neráčej se ničeho bát. Klidně si stoupl na zadní palubu, jednu nosní dírku namířil na tureckou flotilu a druhou do plachet naší lodi. Potom vyfunil vichřici tak silnou, že nejen zpřerážela stěžně, stožáry a ráhna tureckých lodí, ale servala plachty, přervala lan a zahnala celou válečnou výpravu zpět k pobřeží. Naši loď naopak zanesla v několika hodinách šťastné plavby do Itálie. Z pokladu mi bohužel zůstalo jen zoufale málo. V Itálii je taková nouze a žebrota a tak špatná policie, že jsem většinu svého bohatství musel vydat na almužny, neboť mám snad až příliš soucitné srdce,
O zbytek mě na svaté půdě loretánské obrala tlupa lupičů. Svědomí nebude tyto pány jistě znepokojovat, neboť jejich lov byl přesto ještě tak vydatný, že za pouhou jeho tisícinu si celá tato povedená společnost mohla v Římě koupit jak pro sebe, tak pro svoje dědice i jejich potomky do 10. kolena úplné odpuštění všech minulých i budoucích hříchů z první a nejpovolanější ruky.

Vaše pozornost, pánové, mě povzbuzuje, abych vám vyprávěl jiná ze svých poučných dobrodružství. Za posledního obležení Gibraltaru jsem plul se zásobovacím loďstvem pod železnou rukou lorda Rodneye k pevnosti navštívit starého přítele generála Elliota, jenž si svým rytířským hájením úžiny vysloužil celé stohy nevadnoucích vavřínů chrabrosti a slávy. Když se trochu utišila bouře radosti, která provází každé shledání dávných upřímných přátel, provedl mě generál pevností, abych se seznámil s její posádkou a prozkoumal postavení nepřítele. Měl jsem sebou dokonalý zrcadlový dalekohled. Na první pohled jsem tímto nenahraditelným přístrojem zjistil, že se nepřítel chystá vypálit z 630 liberního děla přesně zacíleného na místo, kde jsme právě stáli. Když jsem to generálovi řekl a nechal jej, aby se přesvědčil na vlastní oči, dal jsem na jeho rozkaz okamžitě dopravit z nejbližší baterie 48 liberku a přesně jsem jí zamířil. O dokonalém zásahu nemohlo být nejmenších pochyb, neboť v dělostřelbě jsem, pánové, a věřím, že právě vám to nemusím zvlášť dokazovat, dosud nenalezl svého mistra. Sledoval jsem nyní nepřítele jako jestřáb ovečku a když jsem spozoroval, že přiložil doutnák k dělové pánvi, dal jsem v témž okamžiku znamení mužům u našeho děla. Asi uprostřed vzdušné čáry se obě koule se strašnou prudkostí srazily. Následky srážky byly nepředstavitelné. Nepřátelská koule byla vržena zpět tak mocně, že odsekla hlavu.

nejen muži, který ji vypálil, ale i 16 dalším, kteří jí stáli v cestě k africkému pobřeží. Než doletěla do Berberska, zurážela stožáry 3 křižníků kotvících v řadě za sebou v přístavu. Svištěla asi 200 anglických mil nad pevninou, prorazila střechu selského stavení, vyrazila posledních pár zubů staré paní mámě odpočívající po obědě na znak na posteli, načež uvízla té pokojné výměnkářce v krku. Ani naše koule neletěla se založenýma rukama. Nejenže odrazila nepřátelskou kouli. Její šničivou cestu i nedůstojný konec jsem právě vylíčil, ale letěla dál a jak bylo mým úmyslem, vyzvedla z lafety dělo, z něhož na nás bylo vypáleno a udeřila jim s takovou sílou do spodku nepřátelské lodi, že jí div nerozpůlila. Voda samozřejmě zaplavila celé podpalubí a v příští minutce se celý koráb poroučel na dno s tisícem španělských námořníků a s armádou naloděných pěšáků. Byl to čin mistrný a naprosto nevšední. Přesto mě ani ve snu nenapadlo žádat, aby byl zcela připisován jen mým schopnostem. Mé důmyslnosti patří čest jedinečného nápadu, k jehož zdárnému konci přispěla také poněkud náhoda. Později jsem zjistil, co bylo příčinou tak neočekávaného účinku koule. Naše 48 liberka byla totiž nějakým nedopatřením naládována dvojnásobnou porcí prachu. Za tuto vynikající službu mě chtěl generál Elliot jmenovat svým velicím důstojníkem. Odmítl jsem tuto čest a spokojil se jen možným stiskem ruky a díkem, který mi vzdal způsobem hodným jeho nesmrtelné cti a slávy týž večer při slavnostní hostině před celým důstojnickým sborem.

Mám Angličany rád. Proto jsem se rozhodl neopustit pevnost dříve, dokud jim neprokážu ještě jednu službu. Asi za 3 neděle se mi k tomu naskytla vhodná příležitost. Přestrojil jsem se za kněze, vyplížil se kolem 1 hodiny po půlnoci z pevnosti, obelstil protivníkovi z ostřené hlídky a šťastně prošel liniemi do nepřátelského tábora. Hned jsem vnikl do velitelského stanu, kde hrabě z Artua připravoval s velícím generálem a štábem ostatních důstojníků plán k zítřejšímu útoku na pevnost. Přestrojení mě uchránilo. Nikdo si mne celkem nevšiml a tak jsem pohodlně vyslechl celou poradu. Když později odešli velitelé spat, uložil se celý tábor i se strážemi k bezstarostnému odpočinku. To byla chvíle pro mne, dal jsem se i hned do díla. Napřed jsem sundal z lafet všechny hlavně a naházel je 3 míle daleko do moře. Šlo přibližně o 300 kusů od 48 liberek po 24 liberky. Byl to kus nejtěžší rachoty, jakou jsem kdy v životě vykonal, neboť mi přitom nikdo ani prstem nepomohl. Když jsem měl hlavně z krku, snesl jsem všechny lafety a kolesny doprostřed tábora. Aby kola nerachotila, nosil jsem je po 2 pod paží. Byl jich kopec vysoký jako gibraltarská skála. Pak jsem uraženým kusem železné 48 liberky křísl okřemenový balvan zazděný 20 stop podzemí do zdi, kterou kdysi zbudovali Arabové. Zapálil doutnák a pak celý ten nádherný kopeček klidně zapálil. Zapomněl jsem dodat, že jsem jako korunu naházel nahoru ještě všechny válečné zásoby nepřátel. To nejhořlavější jsem lišácky složil dolů, takže celá hromada stála okamžitě v jednom plamení. Abych zahladil i tu nejmenší stopu podezření, byl jsem mezi prvními, kdo spustil huronský křik na poplach. Snadno si představíte, jak nepopsatelné zděšení zachvátilo celý tábor. Zavládlo skálopevné přesvědčení, že stráže byly podplaceny a že tuto katastrofální zhoubu dělostřelectva provedlo 7 nebo 8 pluků z naší pevnosti. Pan Drinkwater píše v dějinách tohoto historického obležení o ničivé ztrátě, kterou nepřítel utrpěl požárem v ležení, avšak ani slůvkem se nezmiňuje o jeho příčině. Ostatně nemohl o něm nic napsat, neboť já jsem o tomto svém nočním povyražení, které jediné Gibraltar zachránilo, neprozradil slůvko ani generálu Elliotovi. Hrabě z Artua se vysekal z celé patálie se všemi svými lidmi hned při prvním záchvatu zděšení. Sebral filátka, pelášil v jednom kuse málem 14 dní a nezarazil se až v Paříži. Následkem smrtelného leknutí z toho strašidelného požáru nemohl pak nikdo z nepřátelského vojska po 1/4 roku polknout jediné sousto a lapali jen po vzduchu jako kapři.

Asi za 2 měsíce poté, co jsem prokázal obleženým tuto službičku, sedím časně ráno s generálem Elliotem u snídaně a najednou nám otevřeným oknem vletí do jídelny nepřátelská bomba a padne doprostřed tabule. Generál okamžitě zmizel od stolu, jak by to v té chvíli učinil každý druhý. Já však jsem popadl bombu dřív, než mohla vybuchnout a vyběhl jsem s ní na vrchol skály. Odtud jsem spatřil na pobřežním návrší nedaleko nepřátelského tábora dosti značný zhluk postav a pouhým okem jsem nebyl schopen rozeznat, co se tam děje. Když jsem vzal na pomoc svůj dalekohled, zjistil jsem, že je to popravčí četa chystající se oběsit 2 naše důstojníky, jednoho generála a plukovníka, s nimiž jsem ještě včera večeřel a kteří se později o půlnoci vplížili jako vyzvědači do španělského ležení a jak bylo zřejmé, padli nepříteli do rukou. Bylo to zpropadeně daleko a rukou bych tam byl nedohodil. Napadlo mě sáhnout do kapsy pro prak, jehož neboštík David tak pašácky užil proti obru Goliáši. Vložil jsem bombu do praku a mrštil jí přesně doprostřed nepřátel. Vybuchla sotva, dopadla a zmasakrovala všechno kolem, kromě 2 anglických důstojníků, které právě vytahovali na šibenici. Kus bomby však zasáhl pilíř, takže se celá šibenice poroučela jako podťatý strom. Sotva naši přátelé poznali, že mají pod nohama opět matičku zemi, slídili po příčině této šťastné katastrofy a shledali, že strážím, popravčí četě a všem kolem stojícím najednou napadlo zaklepat na nebeskou bránu dřív, než k tomu mohli dopomoci jim. Navzájem si odvázali nepohodlný konopný nákrčník, odpelášili k pobřeží, vskočili do španělského člunu a přinutili 2 skoprnělé veslaře, aby je odvezli k naší lodi. Šťastně se vrátili do pevnosti několik minut potom, co jsem svůj kousek s Davidovým prakem i průběhem celé události vylíčil generálu Elliotovi. Po obou straném vysvětlení a vzájemném blahopřání jsme oslavili tento den tím nejbujařejším způsobem, jaký si kdo umí představit.

Ale tuším, pánové, že vás všechny do jednoho svrbí na jazyku otázka, co jsem myslel tím Davidovým prakem, nebo kde jsem získal tak historicky vzácný předmět, jakým Davidův prak opravdu byl. Mohu vám tuto záhadu osvětlit velmi snadno. Je třeba především říci, že jsem přímým potomkem ženy Uriášovy, s kterou, jak je všeobecně známo, žil David ve velmi vřelých stycích. Avšak po nějakém čase, jak už to bývá, zájem jeho veličenstva o paní hraběnku, abychom si rozuměli, paní Uriášová byla čtvrt roku po skonu svého chotě povýšena na hraběnku, nápadně ochladl. Jednou se hádali o nesmírně důležitou věc, totiž o to, kde byla sroubena Noémova archa a kde po potopě zakotvila. Můj praotec žil v zajetí nesmyslné touhy být považován za perfektního znalce starožitností a paní hraběnka byla prezidentkou historické společnosti. Praotec měl slabost mnoha mocných pánů a bezmála všech malých lidí, že totiž nesnášel jakoukoliv odmluvu. Paní hraběnka zase překypovala nadáním vrozeným vůbec ženskému pokolení, že chtěla mít ve všem pravdu a poslední slovo. Krátce řečeno, odešli od sebe. Hraběnka, která velmi často slýchala mluvit o onom praku jako o úžasně vzácném pokladu, uznala za vhodné sebrat jej patrně jako památku. Drahocenný prak byl však pohřešen ještě dřív, než překročila hranice státu a 6 mužů královské tělesné gardy, skutečně o nic míň ani víc, se vydalo za ní. Paní hraběnka však dovedla s tímto instrumentem tak znamenitě točit, že jednoho z pronásledovatelů, jenž se chtěl vyznamenat služební horlivostí a přiblížil se k ní víc než ostatní, trefila přesně tam, kam dostal smrtelnou ránu Goliáš. Když pronásledovatelé viděli, že jejich truch klesl mrtev k zemi, uznali po dlouhé a moudré úvaze, že bude rozumnější, když tuto nečekanou událost oznámí na příslušných místech. Hraběnka zase uznala za nejlepší vyměnit si při první příležitosti koně a zmizet do Egypta, kde měla velmi vlivné přátele u dvora. Odpusťte, pánové, měl jsem ještě předeslat, že z mnoha potomků, které s ní ráčilo jeho veličenstvo splodit, vzala paní hraběnka sebou synáčka, jenž jí nejvíce přirostl k srdci. V plodném Egyptě nechala přinést čápem tomuto mazánkovi ještě několik sourozenců, nicméně slavný prak odkázala jedině jemu, a sice zvláštním ustanovením v testamentu. Z něho pak přešel většinou přímou posloupností až na mne. Jeden z bývalých držitelů praku, můj drahý prapradědeček, který žil přibližně před 250 lety, seznámil se na návštěvě v Anglii s básníkem, jenž sice byl jen ubohým plagiátorem, ale za to neohroženým pytlákem jménem Shakespeare. Tento básník, v jehož spisech nyní patrně za trest Angličané a Němci tak nestydatě pytlačí, vypůjčil si jednou zmíněný prak a pobil jim tolik vysoké, pernaté i černé zvěře v revíru syra Tomáše Luciho, že jen o vlásek ušel osudu mých dvou gibraltarských přátel. Nešťastný básník byl uvržen do vězení, ale můj dědeček jej osvobodil prazvláštním způsobem. Tehdy panující královna Alžběta měla, jak víte, už dost i sama sebe. Oblékání, svlékání, hostiny, bankety a spousta jiných věcí, které nemusím jmenovat, činili jí život nesnesitelným peklem. Můj slavný předek jí obdařil zázračnou schopností, že toto všechno mohla podle toho, jak se jí uráčilo, provozovat buď sama, nebo svým dvojníkem. A co myslíte, že si vyžádal za tento neslýchaný, brilantní kousek svého magického umění? Věřte, nevěřte, ale svobodu pro Shakespeara. Nic jiného si nedal od královny vnutit. Ostatně vás mohu ujistit, pánové, že metoda královny Alžběty, totiž žít naprosto bez potravy, byla sice originální, ale u podaných se s příliš velkým souhlasem nesetkala. Královna sama tuto novou módu nepřežila o víc než o 8:30 roku. Nakonec jsem prak zdědil po otci já. Bylo to právě krátce před cestou na Gibraltar.
Já jsem užil Praku vlastně jen jedenkrát, a to tehdy, jak jsem vám vyprávěl před chvílí, když jsem vrátil Španělům jejich bouchací pozdraveníčko a zachránil tak dva své přátele od šibenice. Při této šlechetné práci dospíval Prak svou písničku na dobro. Větší jeho část odletěla s bombou a nepatrný zbytek, který mi zůstal v ruce, je uložen na věčnou památku mezi jinými pamětihodnostmi v rodinném muzeu.

0: Soudě podle vašich tváří, pánové, 10x dřív by vyčerpalo vyprávění o neslýchaných dobrodružstvích mého bohatého života mne, než vás jejich poslouchání. Neunavují-li vaši laskavost, vyslechněte prosím ještě jednu historii, která je neméně pravdivá než všechny předchozí, ale která snad svou poutavostí a podivuhodností předstihuje kteroukoliv jinou. Svého času mě neobyčejně zaujaly Braydenovy cesty po Sicílii a v zápalu mladého vzrušení jsem dostal chuť navštívit Etnu. Cestou k cíli mě nepotkalo nic zajímavého, snad proto, že pro mne bylo hrou na slepou bábu všechno, co by pro kohokoliv jiného bylo neslýchaným dobrodružstvím, které by s nestydatou obšírností vyprávěl na každém kroku, aby z naivního publika vymačkal na cestovní výlohy, zatímco já bych se tímto způsobem neodvažoval žádného šlechtice unavovat. Jednou za svítání jsem vyrazil z chaty na úpatí Etny a byl jsem neochvějně rozhodnut prozkoumat vnitřek této pověstné ohnivé pece, i kdyby mě to mělo stát věčnou slávu mezi andělíčky. Po ubíjející 3hodinové cestě jsem se dotrmácel nahoru. Etna tenkrát po 3 týdny zuřivě soptila. Jak to při takové mele bývá, bylo už mnohokrát vylíčeno. Jestli to vůbec nějaký smrtelník může vypovědět, přicházím rozhodně s křížkem po funuse. Ovšem, jestli to nemůže být vylíčeno a ze zkušenosti pravím, že nikoli, pak udělám dobře, když nebudu tlouci hlavou do zdi a mařit drahocený čas a kazit vám dobrou náladu. Obešel jsem 3x kráter, který si můžete snadno představit jako obrovský trichtýř. A když jsem viděl, že tímto pobíháním kolem horké kaše nijak nezmoudřím, skočil jsem krátce a dobře dovnitř. Sotva jsem to učinil, octl jsem se v zatraceně horké lázni a má nebohá tělesná schránka slízla na mnoha místech ušlechtilých i neušlechtilých pěknou dávku popálenin a odřenin od hřeřavého uhlí, které neustále vyletovalo ven. Přestože výbuchy vrhající balvany žhavého uhlí vzhůru byly ďábelsky silné, váha mého těla je hladce překonala a než byste řekli švec, stál jsem na dně. První, co jsem vnímal, byl rámus, jako když se boří svět, řev, nadávání, že by se i mrtvý probudil. Otevřel jsem oči a pánové, kruťte hlavou, jak chcete, stál jsem ve společnosti stařičkého, ovšem nestárnoucího fešáka, boha ohně Vulkána a jeho kyklopů. Tato ctěná společnost, kterou mé vzdělání dávno vypoklonkovalo do říše básnické fantazie a dětinských lží, se už plné 3 neděle handrkovala o přednost a subordinaci. Je nabílední, že právě z tohoto hádání pocházela celá patálie venku na světě. Když jsem se objevil, zavládl v celém shromáždění beránčí klid a mír. Vulkán se ihned odbelhal k lékárničce, přinesl jakési masti a náplasti a vlastnoručně mě celého ošetřil. V několika okamžicích jsem byl zdrav jako rybička. Potom mi podal naposilněnou láhev pravého nektaru a pro osvěžení několik druhů vín, vyhrazených jen bohům. Když jsem se poněkud sebral, představil mě své manželce Venuši. Potom nařídil té čarokrásné paní, aby se postarala o všechno mé pohodlí. Nádhera budoárku, do něhož mě uvedla, rozkoš lůžka, do něhož mne uložila, božský půvab její bytosti, něha jejího sladkého srdce, ach, pánové, to všechno je někde výš, než kam mohou slova. Hlava se mi točí, tep vypovídá službu, jak na to vzpomenu. Později mi Vulkán Etnu přesně popsal. Pravil, že hora není ničím jiným než hromadou popela z jeho huti.
1: Abyste mi rozuměl, pane barone, povídá, jsem velmi často nucen vzít na své lidi karabáč. A když jsem špatně naložen, házím po nich domáky žhavého uhlí. Ale To byste musel znát jejich prohnanost, aby mě doběhli. Chytají je jako cirkusáci do rukou a vyhazují je vzhůru do světa. Naše kravály, pokračoval, trvají několik dní, někdy několik měsíců. To, co z našich malých nedorozumění na světě vzniká, nazýváte vy, smrtelníci, sopečnými výbuchy. Ve Vezuvu mám také jeden veřtat. Je to tu nějakých 350 mil pod mořem, ale ani tam, jak vy na světě víte, mi nejde práce od ruky bez rámusu. Zasvěcené a poučné výklady pána podzemí se mi líbily, ale myslím, že se nemusím červenat, když přiznám, že mne víc okouzlovala společnost jeho divukrásné choti. Snad bych do nejdelší smrti tyto ohnivé paláce neopustil, kdyby nějací nadsti utrhači, ochotní žvanilové, nenasadili Vulkánovi brouky do hlavy a neotrávili jeho dobrácké manželské srdce jedem žárlivosti. Aniž byl předem něco naznačil, odnesl mě jednou ráno, když jsem chtěl jeho paní pomáhat při toaletě do místnosti, v které jsem nikdy předtím nebyl, přidržel mě, jak se mi zdálo, nad nějakou nedozírnou studní a smutně pravil. Nevděčný smrtelníče, táhni do světa, z něhož si přivandroval. S těmito slovy mě svrhl dolů, aniž čekal, jak se k tomu vyjádřím. Padal jsem, padal a padal, stále rychleji a rychleji, až jsem v smrtelné závrati ztratil vědomí. Nevěděl jsem, jak se to stalo, ale probudil jsem se z mrákot na nesmírné vodní hladině jiskřící paprsky letního slunce. Moře mě takřka odkojilo a plování bylo mou nejoblíbenější zábavou od nejútlejšího věku. Byl jsem tedy ve svém živlu a potom, co jsem právě zažil, jsem si připadal jako v sedmém nebi. Rozhlížel jsem se na všechny strany, ale bohužel nespatřil jsem nic než vlny a vlny, nedohlednou vodní poušť. Později se mi v dálce objevil bod, který vypadal jako obrovská skála a připadalo mi, že se ke mně blíží. Zrak mě ani tentokrát neklamal a brzo se ukázalo, že je to plovoucí ledová hora. Po úporném hledání jsem našel místo, odkud jsem se mohl vydrápat na vrchol, ale k mému zoufalství nebylo odtud po souši ani vidu. Teprve k večeru jsem zahlédl loď. Plula ke mně a jakmile byla na doslech, zavolal jsem. Odpověděli mi holandsky. Skočil jsem do vln, sáhoval k lodi a byl jsem vytažen na palubu. Napřed jsem se zeptal, kde se u všech kozlů nalézám. V jižním oceánu, mladý pane, zněla odpověď. Tato zpráva mi rozsvítila v hlavě. Teď mi bylo nad slunce jasné, že jsem z Etny propadl středem zeměkoule do jižního oceánu. Byla to rozhodně kratší cesta než kolem světa. Pokud mi sahá paměť, nepokusil se o ní dosud nikdo a jestli se mi podaří ještě jednou jí opakovat, budou má pozorování přísahám daleko přesnější. Dopřál jsem si malého občerstvení a šel jsem si na chvíli schrupnout. Ale Holanďané jsou neotesanci. Vyprávěl jsem své dobrodružství důstojníkům stejně prostě jako vám, pánové, ale někteří, jmenovitě kapitán, se tvářil pochybovačně, jako bych byl koňský handlíř, který chce draze prodat, co lacino koupil. Ale přijali mě na loď přátelsky, žil jsem z jejich milosti, musel jsem si proto chtěj nechtěj nechat líbit, že nad mou pravdomluvností ohrnovali nos. Zeptal jsem se, kam mají namířeno. Odpověděli, že jsou na výzkumné výpravě a je-li moje tvrzení pravdivé, jsou právě u cíle své pouti. Pluli jsme touž cestou, kterou se odvážil kapitán Cook a příštího jitra jsme zakotvili v Botan Bay. Sem posílá anglická vláda za trest ničemi všeho druhu. Avšak příroda obdařila tento zapomenutý kout světa takovou krásou a bohatstvím, že by sem spíše měli být posíláni na odpočinek ti nejzasloužilejší muži. Zdrželi jsme se jen 3 dny.
0: Čtvrtého dne sotva jsme zvedli kotvy a odrazili na širé moře, strhla se pekelná bouře. V několika vteřinách servala všechny plachty, vyrvala hlavní stožár a srazila jej na palubu i s lodním košem. Stěžeň padl na kompasovou skříň a nechal z ní i z kompasu jen hromádku smetí. Kdo byl někdy na moři, ví, jak hrozivé následky jsou ruku v ruce s takovou ztrátou. Tak jsme zůstali jako bezhlaví a nevěděli konce ani zvonce. Bouře se sice utišila, ale vál ostrý vítr. Pluli jsme celé 3 měsíce a při vytrvalosti větru jsme museli urazit pořádný kus cesty, když jsme náhle spozorovali na všem kolem sebe přímo zázračnou změnu. Všichni jsme ožili, posedlo nás bezstarostné veselí a lehkost. Naše chřípí plnila líbezná věru rajská vůně. Také moře změnilo barvu. Už nebylo zelené, nýbrž bílé. Velmi brzy po té úžasné změně jsme spatřili pevninu a hned na to přístav. Byl velmi hluboký a prostorný a místo vody v něm bylo plnotučné mléko. Když jsme přistáli, věřte nebo ne, celý ostrov byl jediný obrovský kus síra. Kdyby nám tuto skutečnost neodhalila náhodná okolnost, snad bychom to ani nepoznali. Měli jsme totiž na palubě plavčíka, který měl vrozenou nechuť k jakémukoliv síru. Jakmile vstoupil na ostrov, padl v tu ránu Dunlop. Když jsme ho vzkřísili, úpěnlivě prosil, abychom pro Boha odstranili sír, na němž leží. Pochopíte, pánové, náš údiv. Nicméně velmi brzy jsme se přesvědčili, že měl svatou pravdu, neboť, jak jsem již řekl, celý ostrov nebyl ničím jiným než obrovským sírem. Byl také hlavní potravou obyvatel. Tím úžasnější však se nám zdálo, že to, co přes den snědli, v noci opět narostlo. První, co upoutalo naši pozornost, byly rozsáhlé vinohrady s keři obtěžkanými krásnými bohatými hrozny, z kterých se lisovala smetana výjimečné jakosti. Obyvatelé byli přímí, urostlí, krásní tvorové, vysocí něco kolem 9 stop. Měli 3 nohy a 1 ruku. Dospělí měli na čele roh, se kterým dovedli obratně zacházet. Pořádali závody na mléčné hladině a procházeli se po ní s jistotou a elegancí jako po rozkvetlé louce, aniž se potopili. Na ostrově, lépe řečeno na síru, rostlo mnoho obilí, jehož klasy se podobaly žampionům. V nich ležely bochníky pečeného chleba a kdo chtěl, mohl jíst. Na své výpravě po síru jsme objevili 7 řek, jimiž protékalo Podmáslí a 2 vinné bystřiny. Po 16 dnech cesty jsme dorazili na protilehlý břeh ostrova, kde jsme objevili rozsáhlou oblast starého smradlavého síra, který zvláště pivaři tak náramně vychvalují, ale nehýbali jim červy, nýbrž vyrůstaly z něho krásné košaté ovocné štěpy, broskve, meruňky, fíky, datle a 1000 naprosto neznámých druhů. Tyto nebetyčné stromy byly jako pokropeny ptačími hnízdy. Nejvíc nás upoutalo hnízdo ledňáčka, nejméně 5x větší než kopule chrámu svatého Pavla v Londýně. Bylo důmyslně spleteno z obrovských kmenů a leželo v něm, dovolte pánové, abych zde byl přesný, 500 vajec velikosti pořádného vědra. Mláďata v hnízdě jsme nejen spatřili, ale slyšeli jsme je také pískat. Když jsme po děsné námaze jedno vejce rozbili, vytřepetalo se z něho neopeřené pískle větší než 20 letitých supů. Sotva jsme caparta pustili na svobodu, přiletěl starý ledňáček, popadl do drápu našeho kapitána, vyletěl s ním asi míli vysoko, vyprášil mu křídly kalhoty a pustil ho do moře. Všichni Holanďané plavou jako třísky a tak, než se kdo nadal, byl kapitán zpátky a šlo se zpět k lodi. Vraceli jsme se jinou cestou a na každém kroku jsme naráželi na nové a nevídané věci.
1: Když jsme se došourali na loď, zvedli kotvy a opouštěli tento takřka pohádkový ostrov, všechny stromy na pobřeží i s tisíciletými velikány se nám jako na povel dvakrát poklonili až k zemi. A teď, pánové, dovolte, abych se poklonil já vám. Pro dnešek se ctěné společnosti co nejsrdečněji poroučím. Pánové, na dobrodružství.

0: Pokračování za 5 minut, tak to jsou vltavská středeční letní setkání s literaturou a také s hudbou. A dnes jsme poslouchali četbu z knihy Gottfrieda Augusta Bürgera Podivuhodná dobrodružství barona Prášila. A tak jsme se tedy opět setkali s literární postavou, která je symbolem prohnaného, ale šarmantního lháře. Jehož jméno lidé používají v pořekadle lže jako baron Prášil. A nutno dodat, že předlohou ke knize Gottfrieda Augusta Bürgera je skutečná postava Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen, německý šlechtic, voják a cestovatel, který bojoval v armádě proti Turkům a po návratu na své panství bavil hosty přehnanými a smyšlenými historkami o svých dobrodružstvích. Jeho vtipné historky se sepsaly, vydali knižně v angličtině a němčině a tak vznikla ona celosvětově známá literární postava. Četbu z knihy Gottfrieda Augusta Bürgera z překladu Jiřího Koláře připravil Zbyněk Unger, v režii Marie Texelové účinkoval Jan Gross, hudbu k pořadu vybíral Vladimír Truc a my jsme se v repríze v rámci našeho letního projektu na Vltavě, kterým je filmové léto, vrátili k pořadu, který vznikl v roce 1981. Zbývá dodat, že kniha Gottfrieda Augusta Bürgera byla mnohokrát filmována a v Česku je legendární filmové zpracování Baron Prášil z roku 1961, které natočil režisér Karel Zeman a hlavní roli stvárnil Miloš Kopecký. Posloucháte Vltavu, milí posluchači, a nás čeká další pořad středečního 5. srpnového večera. A my se z roku 1981, ve kterém vznikl předchozí pořad, vracíme do současnosti, přesněji řečeno k loňskému ročníku festivalu Ostravské dny. Právě tomu bude patřit následující hodinka, která je prostorem pro zvuky a také pro hudbu, jež překračují hranice žánru a které každou středu uvádí tato znělka.
1: Radio Ateliér.
2: V Radio Ateliéru se dnes přesuneme do srpna 2025 na minimaraton elektronické hudby, který ve spolupráci s festivalem Ostravské dny nové hudby pravidelně pořádá spolek Bludný kámen a který již několikátý ročník kurátoruje ostravský tvůrce, hudebník a organizátor Martin Režný. Je to opravdu takový poslechový minimaraton, trvající skoro celý den na více místech až do pozdních nočních hodin. V roce 2025 se odehrál v areálu bývalých ostravských sléváren v prostorech Mlínice Černého uhlí, kde dnes sídlí Futureum, a v obrovské skladovací hale, kde je dnes expozice zemědělských strojů Národního zemědělského muzea. S celkem 12 hudebních performancí, které jsme na minimaratonu v roce 2025 zaznamenali do zvuku, si dnes pustíme 2 záznamy. A v radioateliérech následujících v příštích týdnech to pak budou výběry a ukázky těch dalších. Začnu záznamem koncertu Gerarda Lebika v sále Futurea, který byl celý koncipován pro multikanálový poslech. Gerard Lebik byl polský zvukový umělec, saxofonista a kurátor. Byl jedním ze zakladatelů festivalu Sanatorium zvuku, který také jako umělecký šéf do roku 2024 vedl. Ten se pravidelně koná v srpnu v polském Sokolovsku, nedaleko hranic, což je z Broumova, co by kamenem dohodil. Lebik ve své tvorbě využívá stojaté vlnění, oscilace a rezonance jednoduchých sinusových tónů a bazálně generovaných šumů, překládaných z terénních nahrávek, což právě v záznamu jeho vystoupení na minimaratonu elektronické hudby uslyšíme. A i když jde o standardní stereozáznam, tak právě díky precizní manipulaci s fázovými posuny sinusových vln se zvuk začne jakoby otáčet v prostoru kolem. A zhruba v půlce radioateliéru se do konce záznamu Lebikova koncertu prolne záznam performance litevské autorky Augusté Vickunajté, která rozezněla prostor obrovské haly v expozici zemědělských strojů. Hlavní roli v její tvorbě hrají páskové magnetofony a kazeťáky, které využívá jako hudební nástroje a kde zdroj zvuku tvoří archivní nahrávky, které Vickunajté sbírá a zároveň si vytváří a zaznamenává nové, a to vše kompletně analogovou cestou. Zvuk z těch analogových strojů zní prostě a tak nějak teple. A to celé společně s ruchy, které mechanika starých přehrávačů při hře generuje, vytváří dojem jakéhosi starého zvukového pásu k filmu. Vickunajté si hraje z pásky, v reálném čase vytváří smyčky, brnká na ně jako na struny a subtilní repetice přetváří do snových světů hlubokého spánku. Je vlastně docela fascinující vidět a tedy především slyšet, jak velký rozsah tyto staré rozpadající se magnetofony nebo stroje mají a s jakým účinkem působí. Takže první půlka radioateliéru bude s čistě digitálně generovanými zvuky Gerarda Lebika a ta druhá pak s ryze analogovým a malým ansámblem magnetofonu Augusté Vickunajté. Příjemný a ničím nerušený poslech vám od mikrofonu přeje

Ну, не знаю, как это.

0: V radioateliéru právě dozněl záznam koncertu litevské autorky Auguste Viskunaite z minimaratonu elektronické hudby, který se konal v rámci festivalu Ostravské dny 2025. Pořady se záznamy koncertu z tohoto festivalu připravil a uváděl Ladislav Železný, který další výběr záznamů připravil do radioateliéru na příští týden ve středu 12. srpna. Poslouchejte opět od 22. hodiny.
1: Radioservis představuje knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Četba s hvězdičkou.
0: Hodina zbývá do půlnoci a my se v tuto chvíli, milí posluchači, už po třetí můžeme ponořit do četby, která nás zavede do smyslného světa autobiografického románu Milenec známé francouzské spisovatelky Marguerite Durasové. Čte Jana Čtvrtecká.

Po Mekongu pluje přívoz. Je mi 15,5. Obraz se odehrává během plavby přes rameno Mekongu na přívozu spojujícím Vinlong se Sadekem uprostřed rozlehlé a rozbahněné rýžové planiny v jižní Kočinčíně uprostřed ptačí pláně. Vzpomínám. Stojím u zábradlí. Z velkého černého auta mě pozoruje neznámý muž. Obraz trvá po celou dobu, než loď přepluje řeku. Vzpomínám na ten obraz. Obraz před dlouhými desítkami let. Elegantní muž vystoupil na přívozu z limuzíny, kouří anglickou cigaretu. Dívá se na dívku v pánském plzťáku a zlatých lodičkách. Pomalu jde k ní. Je vidět, jak si netroufá. Nejdřív se neusmívá, nejdřív jí nabídne cigaretu. Ruka se mu chvěje. Je tu ten rozdíl v rase. On není bílý. Musí ten rozdíl překonat a proto se chvěje. Dívka mu říká, že nekouří. Ne, díky. Nic jiného neřekne. Neříká, nechte mě na pokoji. A tak on přestává mít takový strach. A říká jí, že si připadá jako ve snu. Dívka mu neodpoví. Proč by měla něco říkat? Co mu má povídat? Čeká. A tak se jí na to zeptá. Odkud vlastně jedete? Dívka odpovídá, že je dcera učitelky z dívčí školy v Sadeku. Muž se zamyslí a pak říká, že už o té dámě, o její matce slyšel, jak měla smůlu s těmi pozemky, které prý koupila v Kambodži. Je to tak, vidíte? Ano, je to tak. On znovu říká, jak je to úžasné vidět ji tady na tom přívozu. Vidět tak brzy ráno dívku tak krásnou, jako je ona. Vy si to neuvědomujete. Je to něco tak nečekaného. Bílá dívka v autokaru pro domorodce. Říká jí, že jí ten klobouk sluší. Moc jí sluší. Je to originální pánský klobouk. Proč ne? Je tak hezká, může si dovolit všechno. Dívka se na něho podívá. Ptá se ho, kdo je. Muž říká, že se vrací z Paříže, kde studoval, že bydlí také v Sadeku, hned u řeky, v tom velkém domě s velkými terasami, které mají balustrády vykládané modrou keramikou. Dívka se ptá, co je zač. On říká, že je Číňan, že jeho rodina pochází ze severní Číny, z Fušuanu. Dovolila byste, abych vás v Saigonu odvezl domů? Dívka svolí. On říká šoférovi, aby přeložil její zavazadla z autokaru do černého auta. Číňan. Patří k finančnické menšině čínského původu, která má v rukou veškeré lidové nemovitosti v kolonii. Takový je onen muž, který toho dne před dlouhými desítkami let plul přes Mekong do Saigonu. Dívka nastupuje do černého auta. Dvířka se zavírají. Už nikdy nepojedu autokarem pro domorodce. Teď už mě bude do licea a zpátky do internátu vozit limuzína. Budu večeřet v nejelegantnějších podnicích ve městě a neustále přitom budu litovat dobrého i zlého. Bude mi líto autokaru, řidiče autokaru, s nímž jsem žertovala. Stařen žvíkajících na zadních sedadlech betel. Dětí v sítích na zavazadla. Rodiny v Sadeku. Hrůzy této rodiny v Sadeku, jejího duchaplného mlčení.

Ve svém autě se rozpovídal. Říkal, že se mu stýská po Paříži, po rozkošných pařížankách, po flámech, po pitkách, oh la la, po kavárnách, po kupol, po rotonde, po nočních barech, po tom ohromném životě, jaký ty dva roky vedl. Dívka poslouchala a pozorně si v jeho povídání všímala veškerých zmínek o bohatství, které by jí mohly něco říct o tom, kolik je to milionů. Matka jí nebude bránit, když se bude starat o peníze, když bude brát peníze od toho bohatého Číňana ve velkém černém voze. Mnohem později dítě řekne matce: chtěla jsem po něm 500 piastrů na cestu do Francie. Matka na to, že to je dobře, že tolik potřebují, aby se mohli usadit v Paříži. Ale to se teprve stane. Zatím na Paříž vzpomíná on. Vypráví a vypráví, snad aby zahnal strach z té malé dívky ve svém autě. Pak i o sobě. Matka mu zemřela, je jedináček. Má už jen otce, který spravuje všechny peníze. Ale víte, jak to je. Otec se už 10 let nehne od své opiové dýmky, dívá se na řeku a své jmění spravuje z polního lehátka. Dívka říká, že si to umí představit. Ten otec nebude souhlasit, aby se jeho syn oženil s malou prostituující se běložkou ze sadecké koloniální správy.

Každý den na ní čekal před lyceem a vozil je do internátu. A pak za ní přijel jednou ve čtvrtek odpoledne do internátu a odvezl ji v černém automobilu. Odvezl ji do jižní části města, na opačný konec bulváru spojujících čínskou čtvrť s centrem Saigonu. Jsou to široké vozovky na americký způsob, které brázdí tramvaje, rikši, autokary. Je brzy odpoledne. Vyvlékla se z povinné odpolední vycházky Chovanek k internátu. Octla se v místnosti se samostatným vchodem. Pokoj je moderní, zařízený jakoby na kvap se cestním nábytkem. Muž říká, ten nábytek jsem nekupoval já. V garsoniéře je přítmý. Neřekne mu, aby vytáhl žaluzie. Necítí nic určitého, ani nenávist, ani odpor. A tak už je v tom nepochybně i touha. Ona to ještě neví. Souhlasila, že sem půjde hned, jak ji včera večer pozval. Je tam, kde má být. Dopravila se až sem. Pozorně vnímá všechno kolem. Světlo, hluk města, do něhož je pokoj ponořený. On se chvěje. Napřed se na ní dívá, jako by čekal, že něco řekne. Ale ona nic neříká. A tak se ani on nepohne. Nesvléká ji. Říká, že ji šíleně miluje. Říká to docela potichu. Potom se odmlčí. Dívka mu neodpovídá. Mohla by mu na to říct, že ho nemiluje. Neříká nic. Náhle to ví. Tady a v tuhle chvíli ví, že ten muž ji nezná, že ji znát nikdy nebude, že mu není dáno poznat takovou zvrhlost. On nikdy nebude schopen tolik kličkovat, aby ji polapil. Je na ní, aby to věděla. A ona to ví. Jakmile pochopí, že muž nic neví, najednou si to uvědomí. Líbil se jí už na tom přívozu. Líbí se jí. Všechno to záviselo jen a jen na ní. Říká mu. Bylo by mi milejší, kdybyste mě nemiloval. Ale i když mě milujete, chtěla bych, abyste se mnou zacházel tak, jako obvykle se ženami zacházíte. Dívá se na ní zděšeně. Ptá se. Opravdu to chcete? Dívka říká, že ano. Tady v tom pokoji začal poprvé trpět. Teď už se tomu nevyhne. Prý už ví, že ona ho nikdy nebude milovat. Ona ho nechává mluvit. Napřed mu říká, že to sama nemůže vědět. Pak ho nechá mluvit. Říká, že je sám. Ukrutně sám s tou láskou, kterou k ní cítí. Dívka mu odpoví, že je také sama. Neřekne s čím. Muž říká, šla jste sem se mnou, jako byste šla s každým druhým. Ona odpovídá, že to nemůže vědět, protože ještě nikdy s nikým do žádného pokoje nešla. Říká mu, že nechce, aby si s ní povídal, že chce, aby s ní zacházel tak, jak obvykle zachází se ženami, které si vodí k sobě do garsoniéry. Snažně ho prosí, aby s ní takhle zacházel.

Já sama. Říká, že ho chce svléknout sama. A svléká ho. Svlékne mu šaty. Když mu řekne, muž se v posteli přesune, ale jen zlehounka jemně, jako by se bál, že ji probudí. Jeho kůže je nádherně hebká. Tělo. Má hubené, bezmocné tělo, nemá žádné svaly, jako by byl po nemoci, v rekonvalescenci. Není ani trochu zarostlý, nemá žádnou známku mužství, kromě pohlaví. Je slabounký, jako by byl vydán na milost a nemilost jakési potupě, jako by trpěl. Nedívá se mu do tváře, nedívá se na něj. Dotýká se ho. Dotýká se hebkého pohlaví a kůže, hladí zlatavou pleť, to nové neznámo. On sténá, pláče. Je to ohavné, jak ji miluje. A s pláčem to udělá. Nejdřív ji to bolí a potom tu bolest, co si překryje, co si ji vystřídá, co si ji pomalu odplaví a promění v slast, která ji pohlcuje. Už nejsou na přívozu. Moře. Široširé moře. Prostě bez příměru.

Pokojem prošel obraz ženy v zaštupovaných punčochách. Už nevypadá jako matka, ale jako dítě. Synové už to věděli. Dcera ještě ne. Nikdy spolu nebudou mluvit o matce a o tom, co o ní vědí a co je od ní dělí. O tom, co se o ní dověděli a co rozhodlo o matčině dětství. Matka nikdy nepoznala slast. Teď už to její dcera ví. A ví taky, že ani matka, ani bratři se o tom nesmí nic dovědět. Dívka to věděla, jakmile nastoupila do černé limuzíny. Věděla, že je poprvé a provždy mimo dosah této rodiny. I když ji odvedou, unesou, zraní, zkazí, oni se to už nesmí dovědět. Ani matka, ani bratři. To bude teď její úděl.

se mě, jestli mě to nebolelo. Říkám, že ne. A on, že je moc rád. Utírá mi krev. Omývá mě. Dívám se, jak to dělá. Ponenáhluje zas u mě. Znovu po něm toužím. V duchu se ptám, kde jsem vzala sílu vzepřít se matčině zákazu. Tak klidně, tak odhodlaně. Jak jsem jen dokázala zajít tak daleko? Díváme se na sebe. Líbá moje tělo. Ptá se mě, proč jsem k němu šla. Říkám, že jsem musela, že jsem to cítila jako závazek. Poprvé si povídáme. Mluvím s ním o svých dvou bratrech. O tom, že nemáme peníze, nic víc. Staršího bratra zná, setkal se s ním ve zdejších kuřárnách opia. Říkám, že tenhle bratr krade matce peníze, aby měl za co kouřit. Že krade peníze služebnictvu. A že někdy chodí majitelé kuřáren vymáhat peníze na matce. Mluvím s ním o hrázích. O tom, že moje matka co nevidět zemře, že to tak nemůže jít dál. Že to, že moje matka brzy zemře, jistě také souvisí s tím, co se mi dnes stalo. Uvědomím si, že po něm toužím. Lituje mě. Říkám, že ne, že nejsem k politování, že nikdo není k politování, jen moje matka. Říká. Šla si se mnou, protože mám peníze. Já odpovídám, že po něm toužím takhle s jeho penězi, že když jsem ho viděla, tak už to auto a ty peníze měl a že tedy nemohu vědět, co bych dělala, kdyby to bylo jinak. Říká. Chtěl bych si tě odvést, odejít s tebou někam pryč. A já odpovídám.

že bych ještě nemohla odejít od matky, že by umřela žalem. Říká, že se mnou rozhodně neměl štěstí, ale že mi přesto dá peníze, abych si nedělala starosti. Znovu si lehl. A znovu mlčíme. Je slyšet rámus města. Ve vzpomínce zní jako ohlušující, naplno puštěný filmový zvuk. Dobře se na to pamatuji. V pokoji je přítmí. Nemluvíme. Místnost obklopuje ze všech stran nepřetržitá vřava města. Město vtáhlo ten pokoj do sebe, do svého soukolí. Na roletách jsou vidět stíny lidí, kteří jdou na slunci kolem pochodníku. Proudí tu vždycky mohutné davy. Klapot dřeváků buší do hlavy. Hlasy pronikavě ječí. Čínština je ukřičená řeč. Takhle si vždycky představují pouštní jazyky. Je to řeč neuvěřitelně cizí. Do pokoje pronikají pachy karamelu, pach pražených burských oříšků, čínských polévek, opékaných mas, bylinek, jasmínu, prachu, kadidla, hořícího dřevěného uhlí. Oheň se tu nosí v koších, prodává se na ulici. Město páchne jako vesnice ztracené uprostřed pralesa.

Najednou jsem ho uviděla v černém županu. Seděl, pil whisky. Kouřil. Řekl mi, že jsem spala, že se osprchoval. Ani jsem nevěděla, jak jsem usnula. Rozsvítila lampu na nízkém stolku. Tohle je muž, který má své zvyky. Najednou o něm přemýšlím. Jistě sem do toho pokoje chodí často. Je to muž, který se jistě hodně miluje se ženami. Tenhle muž má strach a proto se hodně miluje, aby ten strach zahnal. Říkám mu, že se mi velice zamlouvá představa, že má hodně žen. Představa, že já jsem mezi nimi jen jedna z mnoha. Díváme se na sebe. Pochopí, co jsem právě řekla. Náhle má úplně jiný, falešný pohled, který prostoupilo zlo. Smrt. Říkám mu, aby šel ke mně, ať si mě znovu vezme. Jde. Voní anglickou cigaretou, drahým parfémem, je cítit medem. Jeho pokožka časem nasákla vůní hedvábí, vůní zlata. Toužím po něm. A tak mu povím, že po něm toužím. Říká mi, abych ještě počkala. Povídá si se mnou. Říká, že už tam na přívozu přes Mekong hned věděl, že budu po svém prvním milenci taková, že se budu ráda milovat. Říká, že už ví, že mu budu nevěrná a taky, že budu nevěrná všem mužům, které budu mít. Říká, že byl sám strůjcem vlastního neštěstí. Jsem šťastná ze všeho, co mi prorokuje, a říkám mu to. Začne být surový, je zoufalý, vrhá se na mě, hryže mi dětská prsa, křičí, nadává mi. Zavírám oči z pronikavé slasti. Myslím si, je na to zvyklý. Tímhle žije, nic jiného nedělá, jen se miluje. Ty ruce jsou zkušené, nádherné, dokonalé. Mám velké štěstí, to je jasné. Jako by to bylo jeho řemeslo. Jako by podvědomně přesně věděl, co má udělat, co má říkat. Nadává mi, že jsem odporná děvka. Říká mi, že jsem jeho jediná láska. A právě tohle má říkat. Právě tohle se říká, když se tomu nebráníme. Když dáme tělu volnost, ať si ji hledá, nachází a bere, co chce. A pak je mu všecko dobré, nic neodhodí. A všechen odpad pokryje a všechno unáší strhující síla touhy. Jako Mekong. Jako moře. Mohutná šírava, která se přeskupuje, vzdaluje, vrací.

snáší se večer. Zapálil si cigaretu a podal mi ji. A docela potichu, těsně u mých úst, si se mnou začal povídat. Říká mi, že si celý život budu pamatovat na tohle odpoledne, i když třeba zapomenu na jeho tvář, na jeho jméno. Ptám se, jestli si budu pamatovat i tenhle dům. Říká mi, dobře si ho prohlédni. Prohlížím si ho. Říkám, že to tu vypadá jako všude jinde. Říká mi, že je to tak, ano, jako vždycky. Ještě i dnes po těch dlouhých desítkách let pořád vidím jeho tvář a pamatuju si, jak se jmenoval. Stále ještě vidím nabílené stěny, plátěnou roletu do ulice, kde je jako v peci. Na druhé straně obloukové dveře, které vedou do další místnosti a do zahrady pod širým nebem. Rostliny v ní zahynuly suchem, obehnané modrými balustrádami, jako velká vila v sadeku, ta se stupňovitými terasami a výhledem na Mekong. Je to místo prostoupené úzkostí, ztroskotáním. Chce, abych mu řekla, na co myslím. Říkám, že myslím na matku, že mě zabije, jestli se doví pravdu. Vidím, že se přemáhá a pak to řekne. Říká, že chápe, co tím matka myslí. Říká, jsi zneuctěná a že by tohle pomyšlení nesnesl, kdyby se měl ženit. Podívám se na něho. Usmějeme se na sebe. Ptám se ho, jestli lidé obvykle bývají tak smutní, jako jsme my. Prý je to tím, že jsme se milovali za dne, kdy bylo největší horko. Prý je to pak vždycky strašné. Usmívá se. Říká, ať už se ti dva milují z lásky nebo ne, je to vždycky strašné. Prý to přejde, až nastane noc. S nocí to hned přejde. Já mu říkám, že to není jen tím, že to bylo za dne. Že se mýlí, že mám smutek, na který jsem čekala a který vychází jen ze mě. Že jsem byla vždycky smutná. Že vidím ten smutek i na fotografiích, na kterých jsem byla docela malá. Že v tom dnešním smutku poznávám smutek, který jsem cítila vždycky. A dnes bych ho mohla pojmenovat svým jménem. Natolik se mi podobá. Říkám mu, že dnes je ten smutek stavem blaženství. Jsem blažená, že jsem konečně upadla do neštěstí, které mi matka prorokuje od jak živa, když úpí na poušti svého života. Říkám mu, nechápu dost dobře, co tím matka myslí, ale vím, že právě takovýhle pokoj musel přijít. Mluvím a nečekám, že na to něco řekne. Říkám mu, že matka vykřikuje to, co si myslí, jako posel boží. Křičí, že nikdy nemáme od nikoho nic čekat, od žádného člověka, od žádného státu, od žádného boha. On se dívá, jak mluvím. Nespouští ze mě oči, když mluvím. Dívá se mi na ústa. Jsem nahá. Hladí mě. Možná neposlouchá, nevím. Říkám, že neštěstí, do kterého jsem upadla, neberu osobně. Říkám mu, že jednou od své matky odejdu, že i matku jednou přestanu mít ráda. Pláče. Pokládá si na mě hlavu a pláče nad tím, jak mě vidí plakat. Říkám mu, že matčino neštěstí vytěsnilo z mého dětství veškeré sny. Že se mi zdávalo o mé matce a nikdy o vánočním stromečku, vždycky jen o ní, ať už jako o matce, které bída zaživa zdírá kůži z těla, nebo jako o matce, která upadá do svých nálad a mluví na poušti, jako o matce, která schání potravu, nebo o matce, která donekonečna vykládá, co se jí stalo, jí, Marii Legrandové z Rubé, která mluví o tom, jak za nic nemůže, jak šetřila, jak doufala. Vysvětluji mu, že bylo prostě těžké jíst, oblékat se, zkrátka žít jen z matčina platu. Mluví se mi čím dál hůř. Ptá se, jak jste to dělali. Říkám mu, že jsme žili mimo rodinu, že bída zbortila zdi naší rodiny a že jsme se všichni octli mimo dům a každý si dělal, co chtěl. Ano, neměli jsme zábrany. A proto jsem tady s tebou. Leží na mě. Znovu se vrhá do propasti. A znovu jsme k sobě přibiti a sténáme v povyku města, které se stále ještě ozývá zvenku a k
které stále ještě slyšíme. A pak už neslyšíme. Polibky po těle rozplakávají. Řeklo by se, že konejší. Doma nepláču. Toho dne v onom pokoji slzy konejší. Smiřuji se s tím, co bylo. I s tím, co bude.

0: Kurzová a její román Milenec, román, který vydala v roce 1984 a získala za něj prestižní Goncourtovu cenu. My tento milostný příběh z meziválečné Indočíny na Vltavě uvádíme v předpůlnoční četbě s hvězdičkou jako sedmidílnou četbu na pokračování, kterou z překladu Anny Kareninové připravil Ludvík Němec v režii Lukáše Kopeckého, účinkovala Jana Čtvrtecká. A jak se dál bude onen milostný příběh rozvíjet, poslouchejte četbu s hvězdičkou na Vltavě zase zítra.
1: Osudy.
0: Osudy patří tento týden Davidu Lynchovi, tvůrci, který nás naučil, že za zdánlivě všední tváří světa se často skrývá něco znepokojivého, tajemného i fascinujícího. Pojďme si poslechnout další kapitolu četby z knihy Místo snění. Životopisné knihy o Davidu Lynchovi, kterou napsala novinářka Kristin McKenová. A do textu vstupuje i sám Lynch se svými upřímnými komentáři. Četbu z překladu Lucie Kořínkové a Michala Prokopa připravila Ivana Mišková. Ve vlastní režii čte Lukáš Hlavica.

Po návratu z Evropy začalo zvláštní období. Když rodiče zjistili, že v Salzburku studovat nebudu, dost je to naštvalo. A tak jsem po návratu do Alexandrie zamířil ke Kielerům, kde jsem se učil malovat. To by ho zaskočilo, že mě vidí. Měl jsem být pryč 3 roky a zaklepal jsem u nich po 15 dnech. O Toubyho jsem se přestěhoval do vlastního a jako vždycky jsem si užil zařizování bytu. Je to skoro jako malování. Můj mozek zkrátka vyžaduje jisté uspořádání. Michelangelo Alocca byl abstraktní malíř z 50. let, věnoval se aukční malbě a majitel rámařství, ve kterém mě zaměstnal. Měl hlavu velkou jako 20-litrový kbelík, mohutný plnovous, obří trup a nohy 3letého dítěte. Byl na vozíku, ale od pasu nahoru měl páru. Jednou jsme spolu jeli autem kolem nějakých travers a on vystoupil, doplazil se k ním, jednu zvedl a praštil s ní o zem. Byl to pošuk. Z rámařství mě vyrazil a pak mě tam zaměstnal na úklid. Jednoho dne se zeptal, chceš si vydělat $5 navíc? Odpověděl jsem jasně. A on, zrovna se odstěhovali holky tady z domu. Běž tam uklidit záchod. Ten záchod přetekl by, kdyby zafoukal větříček. Vyčistil jsem ho tak, že by se z něj dalo jíst. Byl čistý jako padlý sníh. Z každé práce mě vyhodili. Tobyův táta Bushnell věděl, že Jack nastoupil na Pensylvánskou akademii výtvarných umění, a tak rozhodl, postaráme se, aby to tady Dave neměl jednoduché. Bushnell i jeho bratr se mi pak začali vyhýbat a já jsem nechápal, proč to dělají. Byla to pro mě rána. Potom napsal na akademii, jak jsem úžasný a zřejmě i díky jeho dopisu jsem se tam dostal. Bushnell mi pomohl uvědomit si, že chci být malířem. Zajistil mi ateliér, byl mi inspirací a nakonec poslal ten dopis. On a jeho manželka mi taky pověděli o americkém filmovém institutu. Doslechli se, že jsem udělal 2 krátké filmy a řekli mi, že institut uděluje granty. Bushnell měl zkrátka na můj život obrovský vliv. Když mě na akademii přijali, sedl jsem na autobus a odjel do Filadelfie. O tamní politice a podmínkách jsem tehdy nic nevěděl. Myslím, že jsem ani nechodil k volbám. S Jackem Fiskem jsme na hodiny nedocházeli. Byli jsme na škole jenom proto, abychom našli stejně smýšlející kolegy a vzájemně jsme se inspirovali. Všichni studenti, se kterými jsem se stýkal, na rozdíl od těch bostonských, brali malování vážně. Přijel jsem tam na konci roku 1965 a nastěhoval jsem se do malého pokojíku k Jackovi. Jack si v té době pořídil štěně 5 a měl po celé podlaze rozložené noviny, protože mu teprve vštěpoval správné návyky. Při chůzi vám pod nohama šustil papír. Ale 5 byl skvělý pes a Jack ho měl spoustu let. Bydleli jsme v domě, co mýval vpředu obchod a vzadu záchod a umyvadlo. Neměli jsme sprchu ani teplou vodu, ale Jack na její ohřívání upravil nerezový kávovar. Jack si zabral celé přízemí. V mém podkrovním pokoji bylo rozbité okno a tak jsem ho zakryl kusem překližky a čural jsem do hrnce, který jsem pak vyléval na dvorek. Stěny v pokoji jsem měl dost popraskané a tak jsem zašel do telefonní budky a vytrhal ze seznamu všechny bílé stránky, žluté jsem nechtěl. Namíchal jsem škrob a místnost jimi vytapetoval, což vypadalo fakt krásně. Měl jsem tam elektrické topení a když mě jednou ráno přišel spolužák James Howard vzbudit a odvést do školy, překližka byla odfouknutá a na podlaze se nakupila závěj čerstvého sněhu. Polštář mi skoro chytnul, protože jsem měl topení hodně blízko postele. Možná mi tak James zachránil život. James neměl chybu. Byl starší a pořád pracoval. Všechno, na co sáhl, změnil ve fantastické výtvarné dílo a slavil s tím úspěchy.

Naše čtvrť byla dost zvláštní. Bydleli jsme vedle jídelny u taťky. Tam jsem se seznámil s člověkem, který pracoval v márnici, a ten řekl, až se budeš chtít zastavit, jenom mi dej vědět a zazvoň třeba o půlnoci. Jednou v noci jsem k němu zašel a on mě pustil do nevelkého vestibulu. Byl tam automat na cigarety, automat na cukrovinky, sešlapaná dlažba, skromný recepční pult, gauč a chodba vedoucí dozadu. Byl jsem tam sám. Prošel jsem až do chladírny, kde uchovávali těla, která ležela v regálech připomínajících palandy. Všichni mrtví byli oběťmi nehod nebo nějakého násilného činu a měli různá zranění. Dlouho jsem přemýšlel nad každým z nich a nad tím, čím museli projít. Nerozrušilo mě to. Bylo to prostě zajímavé. V další místnosti měli části mrtvol a děti, ale ani to mě nevyděsilo. Jednou jsem cestou na oběd v márnici spatřil usměvavé pytle smrti. Ze zadní uličky byly otevřenými dveřmi vidět gumové pytle na těla odložené na věšáku. Postříkali je hadicí a když z nich stékala voda a tělní tekutiny, prověšení uprostřed připomínalo obrovský úsměv. Usměvavé pytle smrti. V té době jsem se podle všeho změnil a poněkud zhrubnul. Jednou jsme na rohu 13. ulice a Wood Street měli velký mejdan. Zábava byla v plném proudu a v domě se sešlo pár set lidí. Když v tom ke mně někdo přišel a povídá, Davide, tamhle ten má bouchačku, musíme mu ji sebrat a schovat. Ten člověk byl na někoho naštvaný a tak jsme mu pistoli vzali a ukryli ji na záchodě. Vyrostl jsem mezi zbraněmi a nemám s nimi sebe menší problém. Muselo to být někdy v zimě, protože všichni si na moji postel v podkroví odkládali kabáty, takže když potom odcházeli, chodil jsem jim pro ně nahoru. No a pak jsem ve svém pokoji na nějakém norkovém kožichu našel dívku se staženými kalhotami. A bylo jasné, že někdo využil toho, že je úplně namol. Pomohl jsem jí vstát a obléknout se. Na tom mejdanu se děly všelijaké věci. Nakonec se objevili policajti a řekli, máme na vás stížnost, ať jdou všichni domů. Většina lidí vypadla, ale asi 15 nás zůstalo. Jeden kluk hrál potichu na akustickou kytaru a policajti se vrátili a povídají, snad jsme vám řekli, ať to rozpustíte. V tu chvíli jedna holka, Olivia, došla k jednomu Poldovi, ukázala mu prostředník a odsekla, co kdyby si spolíbil, fajn, všichni do Antonu. Odvezli nás na policejní stanici. Při výslechu nás s Jackem, protože jsme v domě bydleli, označili za iniciátory nepokoje a strčili nás za mříže. Olivia vedla drzé řeči a tak skončila na ženském oddělení. Byli jsme s Jackem v cele s jedním transvestitou a celou noc si povídali. V cele jsme měli ještě vraha a minimálně 6 dalších lidí. Druhý den ráno nás odvedli k soudci, kam se dostavilo pár studentů umění a ti za nás složili kauci. Mám slabost pro staré továrny. Soukolí a olej, složité stroje, gigantické pece, ze kterých vytéká roztavený kov, oheň a uhlí a vysoké komíny, odlévání a broušení, paleta struktur a zvuků. Tohle všechno, co jsem na Filadelfii miloval, už patří minulosti. Taky se mi líbily pokoje v tmavém dřevu a takový zvláštní odstín zelené. Vyblitá zelená s trochou bílé, která se hodně vyskytovala v chudých čtvrtích. Tahle barva na vás dýchne starobou. Film 6 mužů z vrací jsem natočil ve starém hotelu, který patřil akademii a kde byly pokoje vybydlené a prázdné a na chodbách bylo plno srolovaných orientálních koberců, mosazných lamp a krásných gaučů a křesel.
Desku, která se pro mě stala malířským plátnem, jsem postavil na radiátor a kameru jsem umístil na prádelník, který jsem objevil na chodbě a dotáhl dovnitř. Prádelník jsem přibil hřebíky k podlaze, aby se kamera ani nepohnula. Netuším, odkud se vzala myšlenka natáčet pohyblivou skulpturu. Když jsem měl film hotový, postavil jsem z dětské stavebnice konstrukci, po které filmový pás putoval až ke stropu a zpátky do promítačky. A na scénu jsem připravil magnetofon přehrávající smyčku se sirénou. Byla to malířská a sochařská show a studenti mě nechali každou hodinu na 15 minut zhasnout světla. Bart Wasserman po rodičích zdědil spoustu peněz a když viděl 6 mužů z vrací, prohlásil, že mi dá $1000 na filmovou instalaci do jeho domu. Dělal jsem na filmu 2 měsíce, jenže když jsem ho vyvolal, byla na filmovém pásu jenom šmouha. Sice mě to rozhodilo, ale okamžitě mě napadaly další animace a hrané scény a když jsem Bartovi zavolal, řekl: Davide, klidně se do toho pusť, jen mi od toho dej kopii. Později jsem se v Burgundsku seznámil s jeho manželkou a ta mi pověděla, že Bart nikdy v životě neudělal nic altruistického. Jedinou výjimkou bylo to, co udělal pro mě. Film Abeceda, natočený za zbylé Bartovy peníze, je částečně o škole a učení, které se podobá pobytu v pekle. Pro Abecedu jsem potřeboval natočit dost zvuků, a tak jsem zašel do laboratoře Kelvin Dufresne a půjčil si kvalitní magnetofon. Když jsem s ním pak něco natočil, všiml jsem si, že je rozbitý a zkresluje zvuky, což mě potěšilo. Vrátil jsem se tam a řekl jim, že je porouchaný. Dali mi ho zadarmo a já jsem získal spoustu báječných efektů. Všechno jsem odnesl Bobu Kolomovi, který měl malý 4-stopý mixážní pult a společně jsme to smíchali. Stříhat věci a synchronizovat je bylo kouzelné.

Než jsem se dal dohromady s Peggy, prošel jsem několika krátkými vztahy. Peggy byla ale první, do které jsem se zamiloval. Judy Westermanovou a Nancy Brixovou jsem taky miloval, jenže Peggy, na rozdíl od nich, dokázala ocenit, co dělám, a fandila mi. Dokonce mi psala scénáře. Sedávali jsme spolu v bufetu vedle akademie a povídali si. Bylo to úžasné. Jednoho dne mi Peggy oznámila, že je těhotná, a tak jsme se vzali. Ze svatby si pamatuju jen to, že Jack přišel v taxíkářské košili. Peggy jsem miloval, ale nevím, jestli bychom se vzali, kdyby nebyla těhotná, protože manželství do života umělce nepatří. Tenhle názor byste do mě možná neřekli, vzhledem k tomu, že jsem se oženil 4x. Po pár měsících se narodila Jennifer. Tenkrát otce nepouštěli na porodní sál, takže když jsem se zeptal, jestli smím dovnitř, doktor si mě změřil a prohlásil: budu vás sledovat, jak si vedete. Pak vzal Peggy krev a já jsem neomdlel. Potom se trochu pozvracela a protože ani to se mnou nic neudělalo, doktor řekl: můžete na sál. Umyl jsem se a šel dovnitř. Dopadlo to dobře. Když jsem měl dítě, bylo to jako, ne jako mít psa, ale něco nového v domě. Děti potřebují věci a já jsem dokázal leccos vyrobit. Někdo nám řekl, že se jim líbí pohybující se předměty, a tak jsem vzal krabičku plochých zápalek, zohýbal je různými směry a dílko zavěsil na nit, aby se houpalo a otáčelo Jennifer před obličejem. Myslím, že jí ta závěsná hračka pro chudé zvedla IQ, protože je fakt chytrá. Dnes někteří otcové rádi tráví čas s dětmi. Chodí na školní akce a tak podobně. Moje generace takhle nevyrůstala. Když jsme hráli baseball, táta s mámou na zápas nikdy nepřišli. No co by tam dělali? To byla naše věc. Oni měli pracovat a hledět si svého. Dneska se to neobejde bez rodičů, co fandí svým dětem. No, vypadá to směšně. Krátce předtím, než se Jen narodila, jsme koupili nárožní dům na hranici ukrajinské a černošské čtvrti. Ve vzduchu tam jednoznačně visely násilnosti. Jednou jsem třeba klidně spal, když v tom mě probudila blízkost Peggyny tváře. Davide, v domě někdo je! Vstal jsem, natáhl si spodky obráceně, sáhl pod postel pro obřadní meč, který jsme dostali od Peggy na otce, postavil jsem se nad schody a zařval: vypadněte odsud! Dole stály dva černošské páry a všichni se na mě dívali, jako kdybych se dočista pomátl. Chtěli se u nás pomilovat nebo si udělat mejdan, protože si mysleli, že dům je opuštěný. Povídají mi: vždyť vy tady nebydlíte. A já jsem kontroval: to si pište, že bydlím. Podobné věci se tam děly. Ale ten dům se výborně hodil pro natáčení Babičky. Měl 12 pokojů, 3 podlaží, 2 arkýřová okna, krby, kamna, zahradu a strom. Než jsme ho koupili, scházeli se tam komunisté. A proto jsem pod linolém našel vrstvu všelijakých komunistických novin, která měla chránit podlahu z měkkého dřeva. Jednou jsem při práci zaslechl hluk, jako když se valí povodeň. Vytáhl jsem roletu a spatřil na ulici 10 000 pochodujících lidí. Vyděsilo mě to. Toho dne zastřelili Martina Luthera Kinga. Do kina nás to netáhlo. Občas jsem zašel do uměleckého kina Bandbox, kde jsem se seznámil s francouzskou novou vlnou a podobně, ale nechodil jsem tam moc často. A třeba, že jsem sám taky natáčel, nepřipadal jsem si jako člověk z branže. Nepoznal jsem ani, jestli je abeceda artový film. Než se narodila Jen, odešel jsem ze školy a napsal idiotský dopis vedení. Našel jsem si ideální zaměstnání v tiskárně. Nejprve jsme na štoček nanesli tiskařskou barvu,
Potom jsme vzali použitou nylonovou punčochu a pak jsme s ní jezdili po štočku, aby se barva setřela z plochy, ale zůstala v rýhách rytiny. Majitel Roger, který byl sám malíř, mi řekl: Davide, když budeš o víkendech malovat, budu ti platit $25 a ty obrazy, které uděláš, si pak nechám. Poté, co jsem se přestěhoval do Los Angeles, mi posílal čtvrtky a tušky, abych pro něj kreslil a dál mi platil. Roger byl a je pořád přítel umělců. Pár vynikajících kreseb jsem udělal na amfetaminech. Holky tenkrát chodili k doktorům pro prášky na hubnutí a dostávali je po hrstech. Nebyl jsem proti drogám, jenom pro mě nebyly důležité. Jednou jsme se sice s Jackem chystali, že pojedeme na farmu Timothyho Learyho do Millbrooku, tam se budeme sjíždět LSD a už tam zůstaneme, jenže to bylo jenom naše blouznivé snění. Odkud jsem vzal námět na babičku, to už nevím. V jedné scéně filmu Virginia Maitlandová a Bob Chadwick vylézají z děr v zemi. Na začátku scény divák vidí jenom křoví a listí a pak se z něj najednou vynoří lidé. S Ellenem Spletem, bledým vychrtlým člověkem v ošoupaném černém obleku a brýlích připomínajících popelníky, jsme pak pro film Babička 63 dnů 9 hodin denně vyráběli zvuky. Třeba pro babiččino pískání jsme využili zhruba 10-metrovou větrací šachtu. Já jsem do ní z jedné strany pískal a L na opačném konci nahrával. Poté jsme zvuk z reproduktoru pustili do šachty a ozvěna se zdvojnásobila. Byla to nevýslovná legrace. Na začátku druhého ročníku amerického filmového institutu mě zařadili do kurzů z prváky, jako kdybych propadl. Navíc byl celý první ročník k ničemu, což mě neskutečně rozčílilo. Řítil jsem se po chodbě a když si spolužák Gil všiml, jak se tvářím, vykřikl: Davide, stůj! Utíkal za mnou, jenže já běžel rovnou do kanceláře ředitele Čechoameričana Franka Daniela, minul jeho sekretářku a oznámil jsem: končím. Vyrazil jsem ven, potkal jsem Elena a ten se přidal: taky končím. Zapadli jsme do restaurace Hamburger Hamlet a nad kafem nadávali. Doma se Peggy hned ptala, co se děje. Volali ze školy a dost jim vadí, že si odešel. A tak jsem tam zase šel a Frank Daniel povídá: Davide, jestli chcete odejít, děláme něco špatně. Co byste rád dělal? Odpověděl jsem: chci dělat mazací hlavu. A on na to: tak budete dělat mazací hlavu. Jakmile jsem se pustil do práce na mazací hlavě, přestal jsem docházet na přednášky, ale občas jsem zašel na nějaký film, třeba francouzský snímek Krev zvířat, ve kterém se střídají záběry milenecké dvojice procházející se ulicemi městečka s obrazy z jatek ve starém stylu. Dlážděný dvůr, tlusté řetězy, všude samá ocel. Přivádějí koně, kterému jde pára z nozder, přikládají mu něco na čelo a prásk. Kůň se kácí k zemi. Zvedají ho za řetězy kolem kopyt a bleskově ho stahují z kůže. Krev odtéká přes rošt a následuje střih na dvojici. To bylo něco. Při hledání herců do mazací hlavy mi divadelní režisér David Lindman pro postavu Henryho doporučil Jacka Nance. Ten pak přišel celý nabroušený. Co to má být sakra za koninu, tenhle studentský filmeček? Posadili jsme se a dali se do řeči, ale bylo to takové strojené. Když jsem ho vyprovázel ven, na parkovišti se Jack zadíval na střechu jednoho auta a poznamenal: to je bezvadná zahrádka. Díky, říkám, a on povídá: je vaše? Najednou to byl úplně jiný člověk. Přímo tam jsme se rozpovídali o Henrym. A když jsem řekl: Henry vypadá zmateně, Jack nasadil zmatený výraz.
Namítl jsem, ne, ne, to není ono. Řekněme, že Henry vypadá ztraceně. Jack předvedl ztracený výraz a já jsem pokračoval. No, možná vypadá spíš zadumaně. Jack nasadil zadumaný obličej. Zase se mi to nezdálo a tak jsem ho nakonec požádal, netvařte se vůbec nijak. A on se přestal tvářit a já jsem zvolal Jacku. To je ono! Od té doby Jack říkával, Henry se netváří nijak. Během prvního roku práce na filmu jsem byl čím dál míň doma, ale ne úmyslně, prostě jsem pořád pracoval. S Peggy jsme byli odjakživa kamarádi a nehádali jsme se, protože je taky umělkyně. Když jsme jí s Jennifer k narozeninám vytvořili na jídelním stole tu instalaci z hlíny, nanosili jsme jí spousty kbelíků a ta hromada byla aspoň metr vysoká a dosahovala až k okraji stolu. Kolik manželek by si přálo mít v jídelně něco takového? Jenom ona jediná. Ostatní by šíleli a křičeli, že ten stůl zničíme. Peg byla nadšená. Je to prima ženská a umožnila mi být naplno umělcem. Jenomže sama musela hodně dlouho hrát jen druhé housle a to na ní, myslím, dolehlo. Stáje v americkém filmovém institutu nikdo nevyužíval. A tak jsem si tam na 4 roky zřídil poměrně velké studio. Přibližující se planetu jsme točili v místech, kde institut skladoval palivové dřevo, a plot putující prostorem zase u mě v garáži. Záběry vznášejícího se Henryho a planety jsme udělali ve Fredově obýváku. Fred se napíchl na rozvodnou skříň u nich v domě, takže jsme odtamtud kradli elektřinu a k němu domů pak vedli tlusté kabely. O zvláštních efektech jsme se radili s lidmi, co dělali ne Bčkové, ale Cčkové filmy. Jeden víkend jsme dělali scénu s 10 centy, kvůli které jsem vyplenil svůj bankovní účet a přinesl $60 v 10 centech. Vycházela ze snu o zdi z nepálených cihel. Začal jsem hlínu svrchu odškrabovat a spatřil jsem stříbrný záblesk, protože uvnitř byly nekonečné řady mincí. Stačilo je vydrápat ven. Odtahat těžké věci do kopce a všechno to postavit nám trvalo 3 dny. Vzpomínám si, že mi Jack řekl, Lynchi, tohohle si nikdo ani nevšimne. A svým způsobem to platí obecně. V každém filmu se toho děje tolik, že člověk nemá šanci vnímat všechno. Můžete navykládat hromadu historek, ale nikdy nezdělíte prožitek. Je to jako vyprávět někomu sen. Jemu se ten sen zdát nebude.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.
2: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
3: Vítejte, milí posluchači, v nedělním operním odpolední na stanici Český rozhlas D-dur, kterým vás bude dnes provázet Rafael Brom. Na programu je Faust, opera německého romantického skladatele Luise Spohra, kterou autor napsal v roce 1813 na libretto Josefa Karla Bernarda. Librettistova verze faustovské legendy nevychází z textu Fausta Johanna Wolfganga Goethe, ale čerpá především z prací Friedricha Maximiliana Klingera a Heinricha von Kleista. Spohrova opera Faust, kterou skladatel přepracoval v roce 1852, tedy skoro 40 let od první verze, je významným dílem v dějinách německé romantické opery. Luis Spohr působil na dvoře v Gotě, který opustil kvůli angažmá v divadle na Vídeňce ve Vídni, jehož novým majitelem byl hrabě Ferdinand Pálfy. Ke svému uvedení do funkce zkomponoval operu Faust. Psal ji rychle, hotova byla za necelé 4 měsíce, od května do září 1813. Premiéru tam ale neměla. Poprvé ji jako soukromé představení představili Giacomo Meyerbeer spolu s Karlem Marie von Weber a Luisem Spohrem a byli jí nadšeni. Veřejnou premiéru pak uvedl Karl Marie von Weber ve Stavovském divadle v Praze dne 1. září 1816. Poté ji Meyerbeer představil v Berlíně. Partitura této první verze se nezachovala. Existuje jen klavírní výtah, který byl vydán v Lipsku v roce 1822. Ve své původní podobě byla opera Singspiel o dvou dějstvích. V roce 1851 se Spohr k dílu vrátil a přepracoval ho do podoby velké opery o třech dějstvích. Původní mluvené dialogy byly změněny na recitativy. Tato verze v italském překladu měla premiéru v Královské italské opeře v Covent Garden v Londýně dne 15. července 1852. Oceloretina s výjevem soubojové scény byla otištěna na titulní straně nedělní přílohy časopisu Ilustrované londýnské noviny. Hudebně představuje Spohrův Faust raný milník v německé romantické opeře. Spojuje lyrické árie, sbory a orchestrální barvu, včetně inovativního využití pikoly a varhan s dramatickým narrativním nábojem a ovlivnila současníky, jako byl Karl Maria von Weber, který dirigoval pražskou premiéru a ocenil její emocionální hloubku. Opera byla komponována pro velké obsazení s baritónovými hlavními zpěvy pro Fausta a Mefistofela, smíšeným sborem, baletem a orchestrem. A odráží Spohrovu houslistickou preciznost a kontrapunktické umění. Po smrti autora upadla opera Faust do relativního zapomnění, a to i přes počáteční úspěch v celé Evropě. V poslední době byla opera poprvé uvedena v Bielefeldu roku 1993. Dirigoval Geoffrey Moule a režii měl Matthias Oldák. Proběhlo 8 repríz a současně vznikla ve dnech 17. a 18. června 1993 nahrávka pro label CPO, Classic Production Osnabrück. Tuto nahrávku v našem nedělním operním odpoledni uslyšíte. V opeře Faust z Bielefeldu účinkují Michael Fier, bariton Faust, Elko von Jordis, bas Mefistofeles, William Puck, tenor, hrabě Hugo, Diana Jennings, soprán, Kunhuta, Jon Brick, baritón, Gulf, Claudia Taha, soprán, Růženka, Raymond Walker, tenor, Wolfhard, Martin Eichwalde, Kailinger, Ulrich Neuweiler, Wagner, Helmut Kegler, Mohr, Drew Ebert, tenor, Franz Zlatník, Maria Kovolik, alt, Sikorax, Simone Nicola, soprán, služebná, a sbor opery Bielefeld, sbormistr Ewald Hesse. Reje Filharmonie Bielefeld řídí Geoffrey Moe. Tady je obsah prvního jednání opery. Odehrává se na ulici, kde na bujné párty vyhrává jevištní kapela. Hudba vytváří atmosféru slavnosti, ale vtírá se do ní zlověstné tušení. Faust, který podepsal smlouvu s Mefistofelem, jeho obraz byl vidět v zákulisí před událostmi opery, dává najevo únavu z požitkářského způsobu života a rozhodne se využít své pekelné síly k blahu lidstva. Zapřísahá se zmařit pekelné plány. Věčný cynik Mefistofeles se této jeho ušlechtilé myšlence vysmívá a tvrdí, že dobré úmysly pod vlivem zla se nevyhnutelně zvrhnou ve zlovolnost. Následně lstivě obrací Faustovu pozornost ke Kunhutě, šlechtičně v nouzi, s úmyslem polapit ho do jeho pokušení. Scéna se promění a představuje Faustův okruh společníků. Wolfharda, Mohra, Wagnera a další, kteří při pití hlasně zpívají o ironických následcích Faustových dřívějších dobročinných činů. Vše se jevilo jako sná k obohacení měšťanů, se zvrhlo v rozsáhlou žebrotu. Mnozí totiž zneužívali jeho štědrost, místo aby se věnovali poctivé práci. Skupina společníků také líčí Faustovu řadu romantických výprav napříč Evropou, od Angeliky k Elizabeth až po šlechtičny v Innsbrucku a mimo něj. Vrcholící jeho náklonností k pokorné a cnostné Růžence, která je proměnou čisté postavy Markéty v legendě. Inspirován touto prostou láskou, prohlašuje Faust, že se vzdá své smlouvy a přijme čestný život s Růženkou. Pijácká píseň se svou živou zborovou energií poskytuje hudební kontrapunkt k těmto odhalením, evokuje veselí Mozartova Dona Giovanniho a zároveň odhaluje Faustovu morální spletitost. Faustův plán vykoupení se rychle rozplyne, když Franz Zlatník, zamilovaný do Růžičky, přijíždí s ozbrojeným davem, aby Fausta zajal a obvinil z čarodějnictví. V okamžik zoufalství Faust znovu vzývá Mefista a znovu se zavazuje k paktu a tím se vrací k počátečnímu konfliktu svého marného boje proti pekelnému vlivu. Události se poté stočí ke Kunhutě, která je uvězněna na hradě darebáckého Gulfa, který se snaží získat její náklonost okázalými lákadly a výhruškami. Její milenec hrabě Hugo shromáždí přátelé k záchraně, ale cestou se setká s Faustem a Mefistofelem. Faust, donucen svým dřívějším slibem, trvá na přímém zásahu, místo aby dovolil noční útok. Faust se postaví Gulfovi, který se jejich požadavkům s pohrdavým smíchem vysmívá, a proto volá na pomoc Mefistofela. Ďábel pak zapálí hrad v plamenech pekelné zuřivosti a strhne Gulfa do zatracení uprostřed zděšených výkřiků přihlížejících, kteří to vnímají jako božskou spravedlnost. V této výměně názorů mezi Faustem a Mefistofelem, doprovázené dramatickou intenzitou a orchestrální turbulencí, zůstává Faust nedojat Kunhutinou krásou a přenechává ji Hugovi a slibuje zdrženlivost. Tady je první jednání opery Faust od Luise Spohra.

neúnavnou touhu po Kunhutě, šlechtičně, kterou se v prvním dějství zavázal chránit. Tím překoná své dřívější morální výhrady a propadne k nekontrolovatelné touze. Děj se přesouvá na okázalou svatební hostinu Kunhuty v Cáchách, kde Faust pod vlivem lektvaru svede nevěstu hraběty Huga a touto zradou zničí svatbu. Mefistofeles stupňuje chaos tím, že přivolá Růžičku, Faustovu oddanou, ale pokornou milenku z dřívějších setkání, spolu s jejím nápadníkem Francem. Faust ji ale bezohledně odmítne, čímž prohloubí její úzkost a předznamená její tragickou cestu. Žárlivost propukne v násilí a Hugo vyzve Fausta na souboj, v němž najde smrt. Takto dokoná Faust sestup do morální zkaženosti, což je dílem Mefistofela. Začíná druhé jednání opery Faust.

Skončilo druhé jednání opery Faust od Luise Spohra a třetí dějství se odehrává ve Faustově bytě. Je to pochmurné finále, které svádí živé postavy ke konfrontaci, kterou rozuzlí stupňující se tragédie opery. Kunhuta, osvobozená z kouzla lektvaru a zdrcená Hugovou vraždou, přichází v touze po pomstě. Pokouší se Fausta zabít a tak se ze svedené postavy promění ve mstitele. V dojemném kontrastu s brutální scénou vystupuje Růžička, která lpí na iluzi smíření, ale jen odhaluje plný rozsah Faustových klamů a nevěr a v naprostém zoufalství si vezme život skokem do řeky. Faust, zdrcený sebevraždou Růžičky, se naposledy marně pokouší zrušit svou smlouvu s Mefistofelem a vyhnout se zatracení. Ale jeho bývalí společníci Wolfhard, Wagner a Kallinger ho odmítají.